0: To bylo druhé jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Třetí jednání uvádí scéna, v níž poblouzněný hrabě a Sandrina pronásledují Narda, ale ten jim lstivě unikne. Podesta posílá Serpetu pryč, stejně jako Armindu, která se chce vdát za hraběte, a Ramíra, který požaduje Armindinu ruku. Pak Belfiore a Sandrina usnou v zahradě a když se probudí, zjistí, že jejich šílenství pominulo. Poznají se a Sandrina si vyslechne jeho Belfiorovo vyznání lásky. Pak se Arminda rozhodne dát Ramírovi svou ruku a Serpeta se odá Nardovi. Zbývá jen Podesta, který chce zůstat sám, dokud nenajde jinou Sandrinu. Tady je třetí jednání Mozartovy opery Zahradnice z lásky.
1: Posso dunque sperare?
2: Sì, sì, sperate pur che non vi vada.
1: Ma questa indifferenza mi farà disperar. Sarò capace di far qualche sproposito che ti costa dirmi.

0: skončilo třetí jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta, které celé drama Giocoso uzavřelo. Zpívali Julia Conwell, soprán Sandrina, zahradnice převtělená markýza Violante Onesti, milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor Don Anchise, v opeře jmenovaný Podestá, tedy starosta. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán Arminda, neteř Dona Anchise, Podesty. Brigitte Fassbender, mezzosoprán Don Ramiro, host Dona Anchise, Podesty. Jutta Renate Ilov, soprán Serpeta, služka Dona Anchise, Podesty. Barry McDaniel, bariton Nardo, převtělný Roberto, sluha Violantiny. Hrál orchestr Mozarte a Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo, řídil Leopold Hager. Operu Zahradnice z lásky jsme uvedli v nahrávce, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dnešní nedělní operní odpoledne uzavře doplněk z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to sonáta pro klavír B-dur, Kechl 570. Hraje Ivan Moravec.

Pianista Ivan Moravec hrál sonátu pro klavír B-dur Kechl 570 Wolfganga Amadea Mozarta.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V rámci hudebního světa se odehrává více bitev, než bychom čekali. Hudba, kterou slyšíte, je zdánlivě bezproblémová, napsal jí Mozart, který si nezrovna právem vysloužil označení sluníčko. Přesto i ona je postavena na hudební bitvě, která se skrývá v každé sonátové formě. Souboj mezi hlavním a vedlejším tématem, jimž co by sekundant asistuje téma závěrečné, je hnacím motorem většiny sonát, symfonií, koncertů a smyčcových kvartetů od Stamice až k Prokofjevovi.

0: Dnes bychom se však měli věnovat skutečným bitvám, při nichž se bojuje, střílí a tasí meče a které našly svůj obraz v hudební literatuře. Vítám ve studiu svého rozhlasového kolegu a vlastně nadřízeného doktora Borise Kobrlého, hudebního dramaturga Vltavy. Borisi, ty si tuším na vojně zastával funkci výkonného praporčíka, že ano?
1: Ano. To znamená, že jsem moc nebojoval, spíš jsem počítal páry bod a kladl a překládal materiál. Toho boje moc nebylo.
0: Proč myslíš, že hudební skladatelé, kteří jsou veřejností vesměs považováni za pacifisty, tak ochotně zhudebňují řežby krvavé?
1: No, to bude asi proto, že ty řežby, podobně jako jiné scény, při nich jsou vybuzeny krajní určité emoce, s těmi se dobře pracuje. Ono vůbec všimněme si, že umělci mají nejraději ty náměty, jichž se nejméně rádi účastní. Ono je ohromně příjemné vyprávět o nějakých hrdinských činech, nebo je malovat, nebo je zhudebňovat, když ty hrdinské činy nemusíme sami vykonávat a když si o tom můžeme vyprávět někde v teple u krbu.
0: A asi vůbec ta bitva se dobře dělá, že? Tady třeba v orchestrálním případě je to velmi příjemné udělat ten konflikt uprostřed orchestru.
1: Dá se to, protože samozřejmě orchestr už tak je živná půda konfliktu a samozřejmě, že se s tím dá pracovat jako s něčím, co se děje, co se vyvíjí a krom toho, kde se srážejí veliké emoce. Takže já myslím, že jako inspirativní podnět je to náramně vděčná věc.
0: Tebe ovšem také podezírám ze sympatií k tomuto tématu. Přednedávnem si jako hudební dramaturg Vltavy velmi vehementně prosazoval natočení jedné hodně krvavé hudební bitvy.
1: Ano, samozřejmě jako Brňák si potrpím na dějiny okolí Brna a tudíž mě od malička zajímá bitva u Slavkova a jeden český skladatel, tedy přesněji severomoravský skladatel, který žije v Brně, Evžen Zámečník, napsal skladbu Bitva u Slavkova, která právě hudebně pracuje s motivy, kterých se tenkrát užívalo jako signálu. A to mě ohromně zaujalo, moc se mi to líbilo a pak také proto, že Evžen Zámečník je znamenitý dirigent, vede Brno Brass Band a ohromně rozumí zvuku dechových nástrojů. A tato kombinace, jednak znalost té hudební signalizace a jednak znalost hudebních nástrojů, kterých použil, způsobili, že se mě ta skladba moc líbila a tak jsem moc byl proto, aby se nahrála.

To tedy byla historická bitva z pohledu soudobého českého autora, tedy člověka žijícího v relativním míru a navíc v Brně. Jeho bitva tedy byla pozorována jakoby z nadhledu. Teď se však přesuneme do daleké minulosti, do období vrcholné renesance a poslechneme si skladbu Klementa Žanekéna, který zhudebnil bitvu, které se sám zúčastnil. Šlo o bitvu u Mariňána v roce 1515. Uslyšíme důstojný nástup vojsk, jejich boj a závěrečnou oslavu vítězství.

A já si dovolím nabídnout teď další bitvu, která je předvedena na varhany. To je trošku méně obvyklý způsob, i když na Pyrenejském poloostrově to zas nebude taková výjimka. Skladba je od José Jiménese, je to skladba s názvem Bitva, a mě na tom ohromně zaujala práce s barvou. On totiž, Jaroslav Tůma, který tu skladbu hraje, se rozhodl tuto skladbu natočit na varhany ve Zlaté koruně a tvrdí, že zlatokorunské varhany jako jediné v Čechách jsou schopné dostát barevně požadavkům některé španělské hudby. A tohle by měl být důkaz. A skutečně, když se zaposloucháte, tak barevně to odpovídá tomu blištícímu se ostrému zvuku takových těch hustých středních a hustých velmi vysokých poloh, což způsobuje tu specifickou barevnost, specifickou bojovnost už v té barvě.

Velké symfonické orchestry mají k dispozici dostatek bicích nástrojů na imitaci střelby. Ostatně nenáhodou se pro ně, stejně jako pro dělostřeleckou jednotku, užívá označení baterie. Občas je však nutné přiklonit se k naturalističtějšímu podání a sáhnout po střelné zbrani. Mezi jinými to učinil i Ludwig van Beethoven v předehře Wellingtonovo vítězství. Zdá se však, že to nebyla trefa do černého, neboť se tato skladba považuje za jedno z nejméně podařených Beethovenových děl.

0: Claudio Monteverdi má knihy madrigalů a jedna z těch knih je rozdělena na válečné a milostné. Jak lze vůbec dosáhnout bojové atmosféry v tak komorním obsazení, jako je sbor?
1: No, já myslím, že to v případě takového mistra, jako je Monteverdi, bylo docela možné, protože Monteverdi je neobyčejný umělec tím, že vlastně zvládl všechny styly a ještě některé navíc vymyslel ve své době, tedy na přelomu 16. a 17. století, a dovede neuvěřitelně dobře pracovat emocionálně a neuvěřitelně dobře různými hudebními a symboly a řekl bych hudebně psychologickými pohyby. A dokáže je velmi zvláštním způsobem kombinovat. Takže on toho, co jiní skladatelé vynalezli, používá jako jakýchsi zvukově emocionálních prefabrikátů, s nimiž pak pracuje na větších plochách nebo ve větších celcích. Trochu jako Šostakovič třeba, nebo Bruckner. A tím pádem dosahuje neuvěřitelných nových pohledů, nových kombinací, takže já si myslím, že v podstatě pro Monteverdiho nebyl žádný kompoziční úkol těžký.

0: No, myslím, že bychom měli se podívat zase domů a že máme u nás v české hudební literatuře dílo, které je bitvou par excellence, dokonce v jednom z nejnárodnějších děl, a sice V mé vlasti. Kdo si vzpomene na pověst o Šárce, vzpomene si jistě taky na to, jak Bedřich Smetana tuto pověst zhudebnil a jak brilantně vylíčil nástup ženských bojovnic, která likvidují ctiradův oddíl.
1: Budiš nám útěchou, že žijeme v době a v kulturním prostoru, kde se spory většinou řeší pouze hádkami, pomlouváním v médiích, anonymními telefonáty, prořezáváním pneumatik a občasnými přestřelkami mezi cizími státními příslušníky. Ani ve vztahu mezi ženami a muži nedochází k otevřeným fyzickým bojům. Nejhorší případy řeší rozvodový soud, ale ty běžné rodinné šarvátky obvykle skončí tím, čím Šárčina lest teprve začínala, čbánem chutné medoviny.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Robert Schumann, Wenn ich in deinen Augen sehen, píseň z cyklu Láska básníkova, opus 47, zpívá Jorma Hynninen.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Saverio Mercadante, scéna Přísahy Horáciů z druhého dějství opery Horáciové a Kuráciové. Filharmonický orchestr řídí David Perry.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemanna, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Walter Gieseking nám zahraje píseň beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho číslo 6 ze sešitu 3.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Itálie, první desetiletí 18. století. Nejoslabovanějším skladatelem je kněz s ryšavými vlasy, vynikající houslista, učitel v dívčím sirotčinci v Benátkách, chrlící jeden koncert za druhým, až jich je ve finále 500. Antonio Vivaldi. Mimochodem, co se oper týče, Vivaldi také dosáhl úžasného čísla, 50. V každé najdeme hned několik efektních čísel, árií koloraturních, dramatických i něžných a kontemplativních, které se dávají koncertně, když už se tedy neinscenuje celá opera. Například s takovou operou Teucone se v operních domech potkáme poměrně zřídka, ale árii Zidiany z prvního dějství si ráda zaspívá řada altistek i kontratenoristů. V příštích minutách to bude ten první případ. Altistka Sonia Prina je Zidianou, usilující o vládu a dědictví po čínském vládci Tronkónovi i o lásku právoplatného dědice trůnu Teucona. Doprovodí ji Akademia Byzantína, zařízení Otávia Dantona.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil blámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson, zpívá Susan Riden, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele. Jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera Před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Rozhlasoví symfonikové zahájí s tou sezónu. A čekejte oblačno až zataženo, taky s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec

0: otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
1: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
0: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání. Plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost a všechny státní zakázky nad 30 milionů musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z ANO a jsou v ní taky třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriana z Asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejné zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
2: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízeních, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
0: Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Podle poslance opozičních pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou méně transparentní. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítali ho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přeletěly dva bombardéry B-1. Podle agentury Nová Čína Xi Jinping po příjezdu vzkázal, že doufá, že obě země budou partnery a ne rivaly. Prezidenti Spojených států a Číny budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoji k Tchaj-wanu. Pching je ve Spojených státech poprvé po více než 10 letech. S Donaldem Trumpem se naposledy setkal v Číně letos v květnu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do své jubilejní z té sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
3: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
4: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
3: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
4: Koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky a ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy taky oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách bude kolem 8. Více zpráv na irozhlas.cz.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
7: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
6: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
7: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
6: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, tak tu máme další nové ráno a s ním taky nový kulturní přehled. My se podíváme na kulturu jako na prostor, kde se nejenom tvoří a setkávají lidé, ale kde se třeba vedou i spory o to, co ještě znamená autorství, co dokáže technologie a jestli se některé sny opravdu vyplní až na sklonku života. Zamíříme do divadla Járy Cimrmana a potom do Francie, protože tam je jeden velmi aktuální spor. Kanadský spisovatel haitského původu Taelison Orleyen teď čelí obvinění, že jeho oceňovaný román napsala umělá inteligence. Detaily přidáme s Františkem už za malý okamžik.
2: Máme toho spoustu, taky z hudby, z klasiky a jazzu. Jarmila Burghausera, Bratislava, no, Cernaders, tohle uskupení už za chvíli, nebo Michael Haydn a taky Antonín Dvořák, Tomáš Jemník s Ivo Kahánkem a slovanský tanec číslo 8 v úpravě pro violončelo a klavíra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Antonína Dvořáka v podání Tomáše Jamníka a Iva Kahánka v 6 hodin a 11 minut na Vltavě.
1: Francouzskou literární scénou hýbe spor kolem kanadského spisovatele haitského původu Taelisona Aureliena. Jeho román Buď to nebo smrt získal několik cen. Dostal se také do širšího výběru na Goncourovu cenu. Anonymní účet na síti X tvrdí, že knížku téměř celou napsala umělá inteligence.
0: Autor to odmítá a jeho francouzské i kanadské nakladatelství se ho zastalo. Obvinění vychází z analýzy nástrojem Pangram, jehož spolehlivost ale někteří odborníci zpochybňují.
1: Předseda Goncourovy akademie Philip Claudel uvedl, že pokud se do 6. října objeví nespochybnitelné důkazy o použití AI, bude akademie otázku případného vyřazení románu řešit.

0: Náš dramaturg Jan Kincl pro vás vybral Jarmila Burghausera. Milan Zelenka hrál jeden ze 6 českých tanců.
1: Zasmát se humoru, který milují, a navíc přispět na dobrou věc. Tohle spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezónu navštěvují divadlo Járy Cimrmana.
0: Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple, které pomáhá lidem po poškození míchy.
1: Jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tahle skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Pokračujeme v seriálu Cimrmaniaci.
2: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo, a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
3: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
4: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
3: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
4: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
3: Je to tak.
4: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
3: Je to víc než běžná stupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
4: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
3: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
4: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
3: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat. A v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí, a Centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslušnou věc.
4: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
3: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodník před představení.
4: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
5: Ano, dobrý večer.
4: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
5: Ano.
4: Jak se jmenuješ?
6: Ráďa.
4: Taky Ráďa. Už si tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
6: Asi tak po 7.
4: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
6: Ano.
4: Co se ti líbí nejvíc?
6: Afrika.
4: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince, a nejen to.
5: Ano, přesně tak, a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
4: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
7: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
4: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
7: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
4: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Salzburská Hofmusik v části koncertína pro klarnet a orchestr Michaela Haydna.
1: Jaký osud potká ženu, která se v 17. století vydává za muže? Herečka Sandra Hiller, jedna z předních hereckých osobností dneška, znovu oslovuje publikum v českých i světových kinech a tentokrát se vrací z války jako Róze a nemá šrámy jenom ve tváři. Tohle říká ve své recenzi publicista Pavel Sladký.
0: Rakousko-německý film se odehrává po konci 30leté války. Do zapadlé vesnice patrně kdesi v pohoří Harz přichází válečný veterán převzít zděděný dům a polnosti. Problém se skrývá v tom, že voják je ve skutečnosti žena.
1: Celou filmovou recenzi Pavla Sladkého najdete už teď na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Tahle skladba nese název Finger Buster, tedy něco jako ničitel prstů, a ono to bylo docela dobře slyšet. Skladba Willieho The Lyona Smitha v podání Emmett Cohena. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli dva lidé, dalších nejméně 6 je zraněných. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síť Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Ruská armáda vzdušné údery v uplynulých týdnech zesiluje. Ve středu hlásili ukrajinské úřady po náletu ruských dronů 2 mrtvé a přes 40 zraněných. Taxikáři možná nově budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla. Třeba proto, že někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž Rada České televize přiznala jenom 1/10 maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nárok nemá. Americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění a speciální efekty nebo film. Čekejte oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky, ujediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se bude odehrávat v kultuře? Třeba v muzeu na Staré radnici v Hranicích začne interaktivní výstava Koloniál pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování. Výstava přibližuje prvorepublikový obchod a reklamu inspirované světy knihy Bylo nás pět Karla Poláčka.
2: Státní opera v Praze večer uvede premiéru muzikálového thrilleru Svíny Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Slavný příběh začíná v 19 hodin.
1: V Muzeu českého krasu v Berouně začne výstava s názvem Vida ve stínu a připomene pianistku Vidu Talichovou, manželku dirigenta Václava Talicha.
2: Praha dnes taky žije současným vizuálním uměním. Openingem v Národní galerii začíná pátý ročník Prague Art Week, který až do neděle nabídne program ve více než 30 institucích.
1: A ještě pozvánka do brněnské industrie, kde v 18 hodin vyvrcholí mezinárodní projekt Cirque Being. Cirkusové soubory z Plzně, Stuttgartu a Temešváru předvedou výsledky dvouleté společné práce.

0: venkovanka Bedřicha Smetany, hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Vladimírem Válkem.
1: A z venkova pojďme do města, konkrétně do Třeboně, protože tamní základní umělecká škola zahajuje další ročník Akademie umění a kultury pro lidi od 55 let. A studenti si můžou vybírat z několika oborů.
0: Z hudebního, výtvarného, tanečního a nebo literárně dramatického.
1: Někteří se do školy vracejí opakovaně, jiní letos teprve začínají.
2: Všude. Ale tu hudebku ještě jste teďka nepřibrala.
3: Ne, ne.
2: To mě mrzí, já jsem myslel, že do toho ještě šlápnete.
3: Děkuji.
4: I matrikulační potvrzení a zároveň certifikáty o studiu předával v koncertním sále ředitel Matouš Řeřicha.
5: Podmínkou první je, aby člověk dosáhnul věku 55 let plus a potom si vybere ze všech těch oborů, které my vyučujeme na základní umělecké škole v Třeboni, takže výtvarný, literárně, dramatický, taneční obor a hudební obor.
2: Je, paní Nováková, vy jste mi udělalo radost. Vy budete chodit určitě na literárně dramatický obor. A víte, jak to vím? Bo jsem si to na tom přečet. Tak vám gratuluju a těšíme se. Ještě bych řekl paní Petrušce, ta nám dělá všem klíče tady. A kdybyste potřebovali nejlepší, nejrychlejší zpracování klíčů. Kdo tam už byl? No, tak je to nádhera.
4: Děkuju. O každém ze žáků jste vlastně věděl něco, občas aby se člověk bál, co na něj prozradíte. Máte tady takovou domovskou atmosféru.
5: Někteří chodí už více cyklů, povídáme si, svěřujeme se, radíme se s těmi věcmi okolo umění a hlavně se tady radujeme.
4: Nejenom, že se tady člověk učí umění, ale najde tady i partu.
5: Třeba v těch skupinových oborech, v té výtvarce tanečním oddělení a literárně dramatickém oboru se schází vyloženě v té skupině a chtějí, aby mohli pokračovat.
4: Marie Lacinová studovala hru na kytaru.
6: Já jsem vlastně přišla, neuměla jsem ani noty, nic. A asi to bylo splněný dětský sen, protože já jsem chtěla kdysi jako dítě hrát na klavír, ale neměla jsem tu možnost. A potom jsem si řekla, děti vyrostly a najednou prostě jsem tam měla dost místa, že bych mohla něco dělat.
4: Neobvyklý obor, hru na dudy, studovala Jitka Kloudová.
7: To byl vlastně můj dětský sen od první třídy hrát na ty dudy, ale protože tu nikdo v umělecké škole nevyučoval, tak mi posadili harmoniku, no a pořád jsem toužila po těch dudách, až jsem se tomu dohrabala v důchodu. No.
4: Na klavír se díky Akademii umění a kultury naučila
8: Hana Cepáková z Třeboně. Začala jsem úplně ten první cyklus a chodím stále a zase budu pokračovat.
4: Musíte cvičit z hodiny na hodinu?
8: Cvičím, jak tak chodím kolem klavíru doma.
4: Jednou z vyučujících, ke které studenti Akademie umění a kultury chodí do hodin klavíru, je Alena Kohoutová.
9: Tímhletím lidem, oni mi to sami říkají, že si plní sny teďka na sklonku třeba života, že neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit.
4: Žáci se ke studiu přihlašují do dvouletého cyklu a Třeboňská základní umělecká škola letos otevírá už šestý ročník. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Nina Simon v nahrávce z roku 1961 ve vysílání Českého rozhlasu Vltava těsně před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Promyslet Havla, takhle se jmenuje nová publicistická série Vltavy, která zkoumá, jak myšlenky Václava Havla obstojí v dnešním světě. Otevírá témata spojená s jeho myšlenkovým odkazem.
0: A třetí díl série se ptá, jestli je jeho představa života vpravdě stále aktuální.
2: Tady je krátká ukázka z rozhovoru Karolíny Koubové s Tomášem Koblíškem a filozofem Matějem Cíbikem.
3: Když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá, myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede. A že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou? Doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
4: Toto by se možno znova hájil, ten posun toho kontextu medzi tým, čo písal Havel za socializmu a tým, čo máme teraz. Podľa mňa to ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu prostě jako povieme niečo, čo si jako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si prostě musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to prostě tak, že tá pravda prostě koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
3: Čiže Havel měl výhodu, že jak sa tým životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
4: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako...
3: Hezky filozoficky řečeno.
4: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čias.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Kde končí spravedlnost a kde začíná pomsta? A může vůbec člověk vystoupit z kruhu násilí, pokud sám nese nějaké hluboké trauma?
3: Před námi je ranní zamyšlení novináře a publicisty Daniela Rause.
4: Probudil jsem se a zrak mi padl na jméno Simon Wiesenthal. Je na knize, kterou máme doma spoustu let. Jmenuje se Spravedlnost, nikoli pomstu. Ohlédnutí autora za vlastním životem, bilancování s 8 křížky na krku a taky poslední velká věc, kterou napsal, i když potom žil ještě skoro 20 let. Simon Wiesenthal proslul jako neúnavný hledač nacistických zločinců, stopař temné minulosti, která měla být navždy zapomenuta. Nechtěl, aby se nad zločiny zavřela voda lhostejnosti. A věděl, že boj proti zlu nekončí ve chvíli, kdy se temná říše hroutí, protože zlo má 1000 životů a 1000 podob. Zrak mi padl na Simona Wiesenthala nejspíš proto, že jsem večer předtím dokoukal 5. sérii izraelského seriálu Fauda. Jsou to příběhy skupiny agentů tajné služby Shin Bet, která bojuje s teroristy. Zápletky jsou vymyšlené, ale inspirované skutečnými událostmi. Odehrávají se na západním břehu Jordánu, v Gaze, Sýrii nebo Libanonu, ale taky v Evropě a samozřejmě v Izraeli. 5. série reflektuje drastický masakr ze 7. října 2023. Hordy teroristů z Hamásu tehdy napadly jižní Izrael. Díky důslednému utajení celé akce a díky nepřipravenosti izraelské armády se jim povedlo překonat ploty a zátarasy, což otevřelo cestu k nelidskému vraždění nic netušících obyvatel kibuců a mladých účastníků hudebního festivalu. Od časů holokaustu Izrael nic takového nezažil. Seriál Fauda se zabývá několika tématy. Jedním z nich je trauma, tedy stav duše, který Simon Wiesenthal dobře znal. A pozor, Fauda neřeší jenom trauma na straně Izraelců, ale i na straně Palestinců. Hlavní hrdinové mluví ostatně hebrejsky i arabsky a tvůrci seriálu si dali záležet, aby v něm byla arabština perfektní. Mimochodem, v řadě arabských zemí vyskočila Fauda okamžitě mezi nejsledovanější pořady. Jedním ze 2 autorů scénáře je izraelský herec Lior Raas. Po rodičích mluví hebrejsky i arabsky. Říká o sobě, že je sionista, ale velmi dobře zná perspektivu a příběhy Palestinců. Stvárnil hlavní roli, agenta Dorona. A pokud je pravda, že herec může zahrát pouze emoce, které sám zažil, platí to u něj dvojnásob. Jeho první láska se jmenovala Iris Azulay. Chodil s ní 3 roky. Jednou ráno vyšla z domu na ulici, kde ji k smrti ubodal palestinský terorista z Betléma. Lior Raas se k tomu vrátil v rozhovoru pro kanadskou stanici CBC. Rána v jeho duši byla tak obrovská, že celých 20 let o tom nedokázal vůbec mluvit. Otevřel se až při psaní seriálu Fauda. Kromě traumatu řeší seriál taky otázku pomsty. Dokonale zobrazuje začarovaný kruh násilí, jež vede k dalšímu násilí. Na obou stranách se pak najdou lidé, kteří chápou odplatu jako povinnost nebo dokonce smysl života. Fauda je plná situací, kdy je mezi spravedlností a pomstou tenká hranice. Přesně tak, jak to naznačuje životní krédo Simona Wiesenthala. 5. fauda obsahuje spoustu mimořádně silných scén. Autoři dokonce doporučují 2 díly vynechat, pokud jsou pro někoho události ze 7. října příliš drastické. Nejsilnější scéna, Přichází ale v samotném závěru. Všechno se nakonec vztahuje k nejvyššímu. U těch, kdo mají víru, i u světského Dorona, který je stělesněním hluboké skepse. Právě z jeho úst zazní modlitba za mír, který člověk není s to dosáhnout. Může ho dát snad jedině

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Německé ekonomické instituty představí prognozu hospodářského vývoje. V Brně má dnes premiéru kriminální minisérie Hec. A čekejte oblačno až zataženo, taky s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území České vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, jak vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad, ale volit musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně potom do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Hasiči zasahují v Plané nad Lužnicí, kde

0: hoří hala. Požár už lokalizovali. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Pětice ekonomických institutů dnes zveřejní prognozu hospodářského vývoje Německa. Podle předběžných zpráv bude optimistická a Německu přisoudí mírný růst. Jeho zdrojem je hlavně vývoz v rámci Evropské unie.
1: 1,3 desetiny na místo pouhých 0,6%, tak teď podle deníku Handelsblatt oceňují letošní růst HDP v Německu přední ekonomické instituty. Stojí zatím státní výdaje a vývoz chemického, ale taky elektrotechnického a digitálního průmyslu. Německý kancléř Friedrich Merz už o víkendu po prohraných volbách hodnotil právě hospodářský vývoj jako dobré znamení. Podle deníku Handelsblatt by ale růst musel trvat déle, aby dorovnal slabou etapu, a to zas není dlouhodobě pravděpodobné kvůli strukturálním problémům německé ekonomiky, jako je třeba stárnutí populace. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
2: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
0: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště, nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměrují k další odborné péči. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do česko-polského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Série České televize podle dramaturgyně Táni Zabloudilové zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
3: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů, a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
0: Počasí. Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a místy ubude i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Více zpráv na irozhlas.cz.
4: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Všichni to víme, že hudba má celou řadu podob. Může vzniknout u táboráku s kytarou, stejně jako v koncertním sále s desítkami muzikantů. No ale v obou případech dokáže propojovat lidi, kteří spolu třeba nikdy předtím neseděli. Tak si to představte. Táborák, buřty na klacku a k tomu stánky. Písničkář Jan Nedvěd právě dnes slaví osmdesátiny. My připomeneme jeho nejznámější písně, ale i legendární koncert, na kterém se svým bratrem Františkem zaplnili před lety pražský stánky. No a večer se hudební měřítko výrazně zvětší. Symfonický orchestr Českého rozhlasu totiž zahájí svou jubilejní 100. sezónu. Ve 20 hodin vysíláme tady na Vltavě přímý přenos slavnostního koncertu z Dvořákovy síně Rudolfina. A tak ještě předtím nabídneme i rozhovor s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim.
2: Z jazzu třeba Gordon Goodwin's Big Fat Band, předtím z klasiky František Benda nebo Edvard Grieg. Leif Ove Arnsnes hraje první část sonáty pro klavír. Přejeme hezké ráno.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Leif Ove Arnsnes a hudba Edvarda Grieg v 7 hodin a 11 minut.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě dnes večer zahájí svou jubilejní stou sezónu. Naleďte si Vltavu ve 20 hodin. Z Dvořákovy síně pražského Rudolfina odvysíláme přímý přenos slavnostního koncertu.
0: Program se symbolicky vrací ke kořenům orchestru, zazní skladby Smetany, Beethovena, Dvořáka a Fibicha, stejně jako při jeho prvním koncertu před 100 lety.
1: A rozhlasové hudebníky povede tentokrát nový šéf-dirigent Elias Grandi. Má německo-japonské kořeny.
0: Změnil se díky spolupráci se Sočerem jeho pohled na českou hudbu.
1: I na to se dramaturgině Lucie Hradilová ptala přímo Eliase Grandiho.
2: Ob sich das Hören unbedingt verändert hat, das weiß ich nicht, aber es ist mehr eine.
3: Jestli se nutně změnilo moje naslouchání, to nevím. Spíše je to nádherná objevitelská cesta, protože se tím pádem nevyhnutelně intenzivněji zabývám tím, jací čeští skladatelé existují, kromě těch, kteří jsou samozřejmě mezinárodně známí a přítomní po desetiletí či staletí. Zjišťuji, jací další tu vlastně jsou. A to je krásné objevování. Stejně jako sledování tradice, která, jak se mi zdá, v české hudbě velmi plynule prochází od Smetany přes Dvořáka a Janáčka až po Martinů, Vítězslavu Kaprálovou a pak Jindřicha Felda. Až po současnost. Dnes hrajeme skladbu Jana Kučery nebo třeba Miroslava Srnky, což je zase úplně jiná hudba. Ale je v tom velmi krásná tradice, kterou vidím a moc si jí vážím. Vždycky je tam úzké spojení s duší, s českou duší.
2: Immer eine enge Verbindung an die Seele, an die tschechische Seele.
4: Když přemýšlíš o společné budoucnosti se Sočerem, jakými hudebními cestami by ses chtěl s orchestrem vydat?
2: Ano,
3: tohle objevování cest je zajímavé, protože si myslím, že jde vždy o kombinaci více faktorů. Orchestr už má svou historii. Zažil skvělé období s Petrem Popelkou. Navázat tam, kde orchestr právě je, a vydat se společně na novou cestu. To považuji za vzrušující a napínavý úkol. Samozřejmě se budeme i nadále věnovat kmenovému repertoáru, který k Sočeru patří a kterému by se dalo říkat klasická moderna. A dále budeme pěstovat zaměření na český repertoár, které je tu stále silně přítomné. A pak je tu několik skladatelů, jako je Mahler, Richard Strauss nebo také Zemlinsky, kteří mi jsou blízcí. Ostatně Mahler se alespoň narodil v Čechách a Zemlinsky působil dlouhou dobu v Praze. Existují tu tedy silné vazby na skladatele, jejichž díla v poslední době diriguji čím dál častěji. A myslím si, že právě v této kombinaci, s ohledem na to, kde Sočer stojí, kam směřuje a jaká je tradice tohoto orchestru, je naším záměrem tuto tradici rozvíjet a zároveň tu a tam vnášet i nové podněty. Případně u českých skladatelů, kteří v repertoáru nebyli až tak přítomni, jako je třeba Schulhoff, znovu na tyto tradice navázat.
2: Im repertoár da diese Fäden wieder aufzunehmen.
4: A teď zahájíš s tou sezónu přesně tím programem, kterým orchestr před 100 lety začal. Co pro tebe osobně znamená tohle spojení prvního koncertu s dnešním okamžikem?
5: Zwischen dem ersten Konzert und dem heutigen Moment.
3: Myslím, že je to nádherný nápad. Bohužel nebyl můj, ale je skvělé zopakovat tento první program, protože to vypovídá mnohé o podstatě hudby, včetně té, kterou hrajeme. Hudba totiž neexistuje sama o sobě jen tím, že se jednou provede nebo nahraje. Existuje jen v momentě, kdy ji hrajeme. Provedením tohoto programu stavíme velký most k době před 100 lety. Ale zároveň platí, že hudba existuje jen v tom okamžiku, kdy ji hrajeme. Vlastně tedy nehraje roli, zda byla před 100 lety nějakým způsobem provedena nebo ne, ale přesto tu je ono vnitřní propojení. To považuji za velmi krásný okamžik a těším se na
2: něj. Freue mich darauf.
1: Socher vstupuje do své sté sezóny, celý rozhovor s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim a také přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu si nenechte na Vltavě ujít dnes od 20 hodin. A tenhle koncert vysílá živě taky Český rozhlas D-dur.
0: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. Připomeneme si za okamžik jeho nejznámější písně i koncert, na kterém s bratrem Františkem zaplnil pražský Strahov.

0: Hudba Františka Bendy, část koncertu pro flétnu a orchestr. Roman Novotný hrál s Pražským komorním orchestrem.
1: Tak nevím, jestli to máte stejně jako já, nebo jestli to máš ty, Františku, stejně jako já. Miluju posezení u táboráku, miluju, když je tam kytara, když se zpívají písničky a navzdory tomu, že vůbec zpívat neumím.
0: No tak ono, řada lidí, i kteří se bojí zpívat, tak u táboráku jim to nevadí.
1: Ale u táboráku nejde o ten dokonalý výkon, ale tam jde o společný hlas. A písničky Bratří Nedvědů vlastně tohle v lidech docela vzbuzovaly. Bratři Nedvědové to prostě uměli.
0: Jan Nedvěd, ten dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto.
1: Autor stánku anebo igelitu, jak říká František, slaví právě dnes jubileum a z té kapely Toronto se později stali brontosauři.
2: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
3: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
2: Na dlaní jednu zvířas, dok mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
3: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
2: Skleniček pár a pár tahů strávy.
3: Následující roky byly složitější, bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali, František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Opět jsme si na Vltavě dali něco opravdu nebezpečného, alespoň podle americké filmové klasiky Attack of the Killer Tomatoes. To je titulní skladba k hororové komedii z roku 1978, ve které lidstvo ohrožují zmutovaná vraždící rajčata. Hudbu napsal a text také Joan DeBello a aranžoval ji Gordon Goodwin. Nabídli jsme ji v 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouští se ho i v případě, že hrají na online kasínu bez licence a přitom se natáčí na sociální sítě, kde sdílejí také odkazy k registraci. Porušují tím zákon, hrozí jim za to pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k plné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdy by se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová taky uvedla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. Před 35 lety vydala americká kapela Nirvana album Nevermind. Dodnes patří k nejvíce oceňovaným rockovým nahrávkám 90. let. Na albu se objevily i nejslavnější hit kapely Smells Like Teen Spirit. Na převalu desky je miminko, které plave v průzračně modrém bazénu za 1-dolarovou bankovkou. Podle časopisu Rolling Stone je Nevermind 6. nejlepší hudební album v historii. Na celém světě se ho prodalo přes 30 milionů kusů. A ještě počasí, oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky a ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a bude místy ubývat i oblačnosti. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dnes máme čtvrtek, je 24. září. Jubilejní stou sezónu zahájí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ve 20 hodin zazní v Rudolfinu Smetana, Dvořák, Fibich a taky Beethoven a orchestr poprvé povede nový šéf dirigent Elias Grandi. My jsme o tom už mluvili a také jsme připomínali, že dnes ve 20 hodin můžete na Vltavě naladit přímý přenos.
2: V Art Space Nov v Pardubicích dnes v podvečer začne výstava Martina Mulače, na které představí obrazy, které si můžete prohlédnout až do druhé poloviny listopadu.
1: V Ostravě zahájí výstavu, která připomene 90. výročí narození Václava Havla a instalaci najdete na Masarykově náměstí.
2: Národní galerie Praha připomíná 230 let své existence nejenom na výstavě NGP 230 let live, která dnes začíná ve Veletržním paláci.
1: V Olomouci startuje 81. sezóna Moravské filharmonie. Zahajovací koncert se uskuteční v Redutě na Horním náměstí.
2: V Brně potom začne výstava Bonsoir Audrey, věnovaná tvorbě módního návrháře Borise Krále a inspirovaná ikonickou Audrey Hepburn. V Uměleckoprůmyslovém muzeu potrvá až do ledna.

0: Giuseppe Sammartini, kapela Akademia Frankfurt a část koncertu pro sopránovou zobcovou flétnu.
1: A je tu čtvrtek, máme po půl osmé, to znamená, že prostor dostává publicista Jan Nejedlý, který nám pravidelně přináší přehled knižních novinek.
2: Podvržená romance, tak zní název prozaické novinky, pod níž je podepsán Bohuslav Vaněk Úvalský, byť na obálce najdeme i jméno jistého Andrého Kravala. Jde o součást groteskní stylizace celé knihy, která pojednává o nájemném spisovateli, co píše za jiné autory. V rekordním čase vytvoří existenciální drama i sérii šestákových sešitů z edice Nemysli a bodni. V jednom okamžiku se podle svých slov podílel na 95% veškeré domácí knižní produkce. Jestliže Milan Kundera chtěl svého času napsat prózu, kde by nebyla ani jedna věta míněna vážně, tak jeho novela Slavnost bez významnosti vzbudila spíše rozpaky, než aby naplnila zadání. Vaňkovi se to však podařilo. Na jednoduchém půdorysu příběhu prodejného autora a jeho nečekané lásky stvořil půvabnou klauniádu z gejzíry slovních gegů a hříček, jež nejsou upachtěné. Sám tvůrce říká, že chtěl napsat verbální podobu filmové grotesky. Věnování knihy klaunům z Westpocketky lecos napovídá o inspiraci. Podvržená romance spatřila světlo světa v roce 1996. Autor ji tehdy vydal jen pro přátele v pár exemplářích. Dnes, po 30 letech, kdy vychází znovu, se ukazuje, že šlo o šťastný nápad, odrážející tehdejší bezstarostnou dobu autorova mládí, aneb, jak říká sám tvůrce, bezúčelné tvoření je boží požehnání. Knihu vydalo krásné nakladatelství. Příchuť půvabné literární hry se vznáší také nad románem Princezna nevěsta. Americký spisovatel a scénárista William Goldman prezentuje svůj text z roku 1973, co by zkrácenou komentovanou verzi původní předlohy od jistého Morgensterna. Jde o zjevnou mystifikaci, která tvůrci umožňuje vstupovat do děje, rozbíjet jeho iluzivnost a především pohrávat si s tradiční strukturou pohádkového, dobrodružně romantického vyprávění. Obsazení je dané. Krásná princezna, krutý princ, obří silák, tajemný muž v černém. Dějové zvraty ve jménu lásky a pomsty jsou však nečekané a představy o klasické pohádce obracejí na ruby. Knihu, která si tropí legraci z romantických příběhů a zároveň dokáže čtenáře dojmout až k slzám, přeložila Jitka Fialová, vydalo nakladatelství Dobrovský. I poslednímu autorovi našeho přehledu knižních novinek je vlastní hravost, zvláště ta jazyková. Evžen Brikcius ve své nové várce Drobných črt, matoucně nazvané Nový román, nabízí aktuální komentáře, veršované glosy, filozofické úvahy i vzpomínky na přátele spjaté nejen s pověstnou křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu. Brikcius také servíruje řadu jazykových reminiscencí, třeba na časy, kdy fotbal nebyl fotbal, nýbrž kopaná, a fotbalová liga přebor v kopané, nebo když ve zprávách o počasí zaznívalo obligátní v údolí přehánky na horách sněhové. A kdo jsou ti sněhové, ptal se prý básník Nikolaj Stankovič. Knihu vydalo nakladatelství Brikcius a Brikcius.
1: Parodie dobrodružných a romantických příběhů anebo verbální podobu filmových grotesek nám nabídl publicista Jan Nejedlý.
0: Trumpovi poradci podle médií zkoumají možnost pojmenovat další různá místa po Trumpovi. I o tom budeme mluvit za chvíli. 3 minuty zbývají do 7:45.
3: I'm old fashioned.

0: Cassandra Wilson, I'm Old Fashioned, album Blues Keys v ranní mozaice na Vltavě ve 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zatímco americký prezident Donald Trump usiluje o to, aby se Kennedyho centrum jmenovalo po něm, tak jeho poradci probírají seznam dalších míst, která by mohla nějakým způsobem nést jméno nynějšího šéfa Bílého domu.
0: Podle osob, které jsou do této záležitosti zasvěceny a na něž se odvolává zpravodajský server MS Now, rozesílají představitelé jeho administrativy seznam vládních objektů, které by mohly být vhodnými kandidáty.
2: Ovšem jedna z těch historických budov, která se v těchto diskusích objevila, vyvolává údiv. Fordovo divadlo, kde byl hercem Boothem roku 1865 zavražděn po skončení války severu proti jihu prezident Abraham Lincoln.
0: Není jasné, jak vážně se o tomto divadle uvažuje, ani jak by administrativa Trumpovo jméno s divadlem spojila.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku. Téměř 4 minuty po 7:45.
1: Vizitka.
2: Hostem tentokrát bude Lucie Lankašová, zakladatelka společensky prospěšného podniku Kokoza, který inspiruje a také pomáhá lidem ve městech kompostovat a pěstovat rostliny.
0: Jak můžou komunitní zahrady ovlivňovat kvalitu života a možná i kulturu bydlení, o tom bude řeč s Lucí Lankašovou po 10:50.

0: Giuseppe Verdi a část z jeho Requiem, Claudio Abbado, Vídeňská filharmonie a taky řada sborů. V 7 hodin 52 minut na Vltavě.
1: Které verše stojí za to číst znovu a znovu? Své oblíbené básně nám tento týden vybírá, čte a také komentuje překladatelka Tereza Riedlbauchová.
2: Básnění.
3: Autorkou básně, kterou jsem vybrala, je Američanka Louise Glück ze židovské rodiny. Jejíž tvorba vzniká od 60. let 20. století do současnosti. Témata této autorky jsou různorodá a milostná lyrika nepatří v jejím díle k tomu stěžejnímu. V roce 2020 jí byla udělena Nobelova cena za sbírku Divoký kosatec. V ní se autorka často vtěluje do rostlin, které promlouvají o svém osudu a vedou dialog či až zuřivou hádku s Bohem. Vybranou báseň Sněženky lze však také číst jako báseň milostnou. Louise Glück, Sněženky. Zdali pak víš, čím bývala jsem? Jaký byl můj život? Víš, co je zoufání. Potom jistě zima pro tebe něco znamená. Nevěřila jsem, že přečkám dusivou tíhu hlíny. Nevěřila jsem, že znovu procitnu, ucítím své tělo ve vlhké hlíně znovu schopné odezvy. Rozpomenu se po tak dlouhém čase, jak se znovu rozvinout v chladném světle na počátku jara. Mám strach, to ano, ale znovu mezi vámi volám ano. V obavách a radosti, v syrových závanech nového světa.
1: Sněženky Louise Glückové nám přečetla básnířka Tereza Riedlbauchová, tuhle báseň přeložila Veronika Revická-Francová a najdete ji ve sbírce Divoký kosatec.
0: Státní opera v Praze ode dneška uvádí muzikálový thriller Svíny Todd, i o tom budeme ještě mluvit. Za 5 minut bude 8.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci se začnou zabývat zmrazením svých platů. Český prezident ukončil svůj pobyt v New Yorku a odletěl do Nebrasky. Státní opera v Praze ode dneška uvádí muzikálový thriller Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. A čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
3: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
2: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér a vystoupí na místní univerzitě nebo se setká s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska coby stát mezi všemi ostatními výjimečná.
4: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
5: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje třeba

0: A zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma popírá. Její mluvčí Aneta Kapucianová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Očekává taky, že premiérovi soud nařídí smazat některé příspěvky na sociálních sítích. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu, který má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
1: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem čtyřleté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Opera Národního divadla a Státní opery dnes zahajuje sezónu muzikálovým thrillerem Svíny Tot režiséra Martina Čičváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého věznění vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní pěvec Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
2: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po dvou skleničkách červeného vína.
3: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky a ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, hudební sezóna právě dnes dostane slavnostní nádech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstupuje do své sté sezóny. Jubilejní rok dnes večer slavnostně zahájí koncertem z Dvořákovy síně pražského Rudolfina a představí se tam i nový šéf dirigent Elias Grandi. Přímý přenos tady u nás na Vltavě začíná ve 20 hodin, tak poslouchejte. V následujících minutách budeme mluvit ale nejenom o hudbě, zamíříme i k dokumentu snímku Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky za něj získala cenu na letošním Berlinále. Tenhle snímek bude usilovat i o Oscara a navíc je v českých kinech. Tak jestli je nač se dívat, na to se zeptáme už za malý okamžik. Máme 6 minut po 8. Za celý tým přejeme dobré ráno.
1: A co budeme hrát mezi 8. a 9. Francoise Couperina, potom také Paula Hindemitha nebo Wolfganga Amadea Mozarta. New Yorkská filharmonie a předehra k opeře Figarova svatba je tu právě teď.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, New Yorkská filharmonie a dirigent Leonard Bernsteina.
1: Festival Dvořákova Praha včera skončil. Českou filharmonii v pražském Rudolfinu řídila dirigentka Elim Chan a v Prokofjevově druhém houslovém koncertu se představil Gil Shaham a zněla hudba Bohuslava Martinů, Dvořákova svita Ádur a také Stravinského svita z baletu Pták ohnivák.
0: V publiku nechyběl hudební publicista Jindřich Bálek, který už je ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký byl tvůj celkový dojem z toho závěrečného koncertu? Měl večer atmosféru a hudební úroveň důstojného vyvrcholení festivalu?
2: Já myslím, že to byl spíš, to byla spíš taková sázka na kratší efektní skladby, že se pořadatelé rozhodli nehrát v tom závěrečném koncertu, který je samozřejmě důstojný, reprezentativní, tak v něm nehrát takové ty velká symfonie, taková ta velká symfonická díla, takové ty v uvozovkách klády. Takže to byly vlastně spíš kratší vděčnější kusy. Martinů předehra, ten Prokofjevův koncert je také poměrně krátký a pak vlastně v druhé polovině dvě svity, jednu romantickou taneční a druhou baletní. Takže to mělo spíš takový odlehčenější ráz, ale vedle toho samozřejmě svoji uměleckou úroveň.
1: Tak si to, Jindro, pojďme probrat pěkně po pořádku. Večer otevřela předehra pro orchestr od Bohuslava Martinů. Jak si v ní Česká filharmonie porozuměla s dirigentkou Elim Chan?
2: Já myslím, že stejně jako pak v těch ostatních skladbách dirigentka vedla orchestr velmi precizními gesty a skutečně orchestr ji následoval. Ta předehra je zajímavá tím, že to je pozdní Martinů. Není to příliš hrané dílo, je to příležitostná skladba, která vlastně trochu připomíná takové ty slavnostní předehry 19. století, to se u Martinů nevidí tak často. Je to taková řemeslně dovedně vystavěná skladba, ve které není tolik objevných nápadů, řekněme, ale jako takový otvírák večera, který se zase tak často nehraje, posloužila velmi zajímavě.
0: Jak potom Gil Shaham přistoupil k Prokofjevovi a jak fungovala jeho souhra s orchestrem?
2: Tak Gil Shaham je fenomenální houslista, který nemá jediný technický problém a s lehkostí zahraje naprosto všechno a ještě se tak jako líbezně usmívá, takže se okamžitě stane miláčkem každého publika. A je to, ten koncert je v podstatě Prokofjevovo dílo pozdnější, zhruba z doby, kdy komponoval Romea a Julii, takže je to dílo, které hodně kombinuje líbezné melodické pasáže takového novoromantického střihu s takovými pasážemi, které jsou naopak technické, rytmicky pregnantní a přes ty náročnější se Shaham přenesl s naprostou lehkostí a naopak s takovou pianissimovou jemností dokázal vyspívat každou frázi z těch melodií. Pro mě například byla asi vrcholem druhá věta, která v podstatě začíná jako jednoduchá doprovázená melodie, která je ale nádherná a Shaham to přesně v takové dynamické lehkosti a s takovou přirozenou zpěvností dokázal vyhrát. Pak přidal ještě jednu část z Bachových svit pro solové housle, takže to byl samozřejmě vrchol večera podle očekávání.
1: No a přichází na řadu Dvořákova svita Ádur, dostává prostor i samotný orchestr. Co její provedení prozradilo o práci Elim Chan s typickou barvou, s typickým frázováním České filharmonie?
2: No já myslím, že s tím frázováním naložila po svém, protože držela ten orchestr pevnou rytmickou rukou a v podstatě z té svity udělala víc takové precizní, jemné miniatury. To znamená, nebyl to takový ten široký, rozespívaný dvořák, na kterého je Česká filharmonie zvyklá, ale naopak bylo znát taková ta asijská preciznost až někdy strojová nebo až příliš jaksi sevřená. Na druhou stranu orchestr hrál velmi precizně díky tomu, byla tam řada krásných detailů, krásných jemností, ale vzhledem k tomu, že ta svita je v podstatě ze stejné doby jako Novosvětská a je to už velký symfonický dvořák, tak by se od téhle skladby asi mělo očekávat od České filharmonie trošku něco jiného. Tohle zkrátka víc připomínalo třeba svitu z baletu Louskáček v některých momentech, že to bylo takové detailně vypracované, sevřené, komorní, precizní.
0: A pokračovalo tohle i u Stravinského Svity z Ptáka ohniváka?
2: Tak já myslím, že ten styl Elin Chang byl nakonec pro, nebo Chan byl pro Stravinského nakonec ideální, protože to je skladba, která potřebuje pregnantní rytmické vedení a takovou prokreslenost všech těch hlasů. Česká filharmonie k tomu navíc přidala například krásného bojové solo Jany Broškové nebo hornové solo Kateřiny Javůrkové. Takže tam, kde jsem měl dojem, že ta asijská preciznost toho Dvořáka trošku svazuje, tak u toho Stravinského to v podstatě bylo ideální, dost mu to pomohlo. Možná to nemělo takovou tu barvitou eleganci, kterou by to potom mohlo mít ještě, ale na druhou stranu jsem byl potěšen řadou velmi krásných dynamických stišení, rytmických kontrastů. Zkrátka bylo poznat, že si dirigentka velmi umí zjednat to, aby orchestr následoval její precizní gesto a myslím si, že vzhledem k tomu, že začala dělat velmi významnou evropskou kariéru tato dirigentka, která je původem z Hongkongu a studovala v Americe, tak myslím, že o jejím rukopise ještě uslyšíme.
1: Zkus se ještě, Jindro, ohlédnout za celým letošním ročníkem Dvořákovy Prahy. Které koncerty nebo interpretační výkony pro tebe byly ty nejzajímavější?
2: Já jsem si jednoznačně vsadil na dirigenty a nebyl jsem zklamán, takže Ricardo Chailly a Pavo Jervy jsou jednoznačně největší dirigentské osobnosti naší doby a bylo dobře je v Praze zažít.
0: Říká Jindřich Bálek, se kterým jsme se ohlédli za letošním ročníkem festivalu Dvořákova Praha. Děkujeme za návštěvu, hezký den.
2: Hezký den.

0: Vojta Nýdl, Clarinet Factory a píseň Kapej sůl z roku 2020. Téměř 22 minut po 8.
1: A teď budeme mluvit o filmu, který opravdu moc chci vidět, tak uvidím, jestli se to opravdu vyplatí na něj zajít. Do kin totiž vstoupil dokument Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Na letošním Berlinále získal cenu za nejlepší dokumentární film a letos zastupuje Českou republiku v Oscarovém klání.
0: Režisérka v něm 5 let zaznamenávala vlastní rodinu a vztah k bratrovi a dvěma bratrancům. Jejich životy výrazně poznamenala závislost.
1: Tak už se ptám, jak Pepa Lubojacky pracuje s tak náročným tématem závislosti na alkoholu a drogách. Naší stálé spolupracovnice filmové kritičky Jany Podskalské. Jano, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak?
2: No, je to těžké téma, jak už tady zaznělo, a musím říct, že autorka nám to divákům příliš neusnadňuje, nicméně pro ní to bylo evidentně i hodně autoterapeutické. Ona skutečně sledovala rodinu, především tedy svého bratra Davida, 5 let, natáčela výrazně na iPhone, především takové ty záběry právě různých rozhovorů, ale i návštěvy míst bezdomoveckých útulků a podobně. Není veselé se na ten film vůbec dívat, ale je to cené tou její vlastně osobní kuráží vůbec jít s tou rodinou kůží na trh a něco říct o svých rodinných vztazích, o tom, jak vlastně tam asi něco nebylo úplně v pořádku, jakým způsobem to může poznamenat životy některých lidí a jak se obtížně tedy samozřejmě pracuje s tím rodinným břemenem, s tím stigmatem alkoholismu, který evidentně poznamenal nejenom tedy jejího bratra, ale dva bratrance, jak už tady zaznělo, a vlastně na to zemřel také její otec.
0: Režisérka využívá různých filmových prostředků, včetně animace. Jak se to daří všechno skloubit?
2: Hodně jsem o tom přemýšlela, musím říct, že ten film trvá 110 minut, což je na dokument poměrně dlouho. A to si myslím, že ho taky trošičku zrazuje. Ona vlastně kromě těch rozhovorů, o kterých už jsem mluvila, které vedla tedy především se svým bratrem Davidem, pracuje, protože si to evidentně byla vědoma, tak vlastně vymyslela takové jako neúplně obvyklé formální postupy, takže pracuje s animací, s rozhýbanými fotkami z toho dětství. Vlastně tam jsou takové krásné, velmi dojemné černobílé fotografie, kde vystupuje, na nich je především ona a její bratr, a pomocí umělé inteligence rozpohybovala a rozmluvila. Pracuje s různými grafickými kolážemi a s takovými jako vzpomínkami vlastně, které se nějakým způsobem zhmotňují, taky se symbolem holubů, titulními holuby tedy, kteří myslím v jejím případě, nebo tady v tom případě jsou takovou jako metaforou k tomu, jak se vlastně většinová společnost dívá na lidi na ulici, na závislé nebo na bezdomovce, že jsou vlastně tak trochu obtížní holuby, se kterými nechce nic mít a od kterých odvrací pohled. Ona o tom sama mluvila několikrát v rozhovorech a při premiéře na Karlovarském festivalu. Což je všechno vlastně docela zajímavý nápad, jakým způsobem se dá taky vyprávět dokument. Takže to není klasický dokumentární portrét. Nicméně myslím si, že ho zrazuje jak ta stopáž, o které už jste mluvila, tak fakt, že je to vlastně takový jenom volný tok jejich myšlenek, především tedy jejich myšlenek, úvah, těch různých animovaných záběrů, různých jakoby her s tou grafikou. A obtížně se to chytá jako tvar. Myslím si, že kdyby bývala víc pracovala ve střižně a možná třeba nechala sáhnout trošku radikálněji dramaturga do toho výsledného tvaru, že by to filmu pomohlo.
1: A navzdory tomu, to, co jste teď, Jano, řekla, má tenhle snímek šanci zaujmout americké akademiky v Oscarovém klání?
2: Já si to netroufám odhadnout, protože to je tak tak experimentální projekt, který se pohybuje na hraně skutečně té divácké vstřícnosti a že asi bude záležet na tom, s jakou mírou empatie ho vlastně budete chtít sledovat, jestli si řeknete, že ho dokoukáte, protože to téma je velmi silné a může se dotýkat třeba taky vás, a nebo jestli budete mít pocit v polovině, že toho je moc, že vás to vlastně jako už příliš, že jste z toho příliš uondaní, což ten pocit se tam taky samozřejmě dostaví a odejdete od něj.
0: Říká Jana Podskalská, která hodnotila dokument Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Mimochodem, stále u nás na webu rozhovor vizitka s Pepou Lubojacky z minulého týdne, takže doporučujeme k poslechu. Díky za návštěvu, Jano, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Petr Ilič Čajkovský a část z Labutího jezera, London Symphony Orchestra v 8 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Máme pro vás novou audiosérii, kterou natočil Vladimír 518, dostala název Betonoví lidi a přináší naprosto nový pohled na panelová sídliště. Komentuje realizaci a taky degradaci ve své době futuristických vizí a přibližuje oficiální i neoficiální kulturu, která na sídlištích vznikla.
0: Bude mít celkem 6 hlavních a 6 doprovodných epizod a dává slovo teoretikům architektury, urbanistům i zástupcům subkultury repu a graffiti.
1: Vladimír 518 si povídal například s Rostislavem Šváchou a Zdeňkem Holclem, teoretikem architektury, Rastislavem Koryčánkem, kurátorkou Denisou Václavovou, ale setkal se i s reperem a také se svým hudebním souputníkem Orionem.
0: Poslechněte si první díl a první bonusový díl už teď na našem webu. Včera se taky objevili ve vysílání Vltavy a samozřejmě každý týden sledujte, jak budeme publikovat další. Víc o betonových lidech zítra v ranní mozaice s Vladimírem 518 po 9. dopoledne.

0: François Couperin, první část svity pro čembalo číslo 6 v úpravě pro klavír a hrála Angela Hewitt. Posloucháte nás v 8 hodin 33 minut.
1: Jak vidí Václava Havla, dramatika, esejistu a prezidenta, umělci, kteří neřeší náš malý český rybník? Naše kolegyně Lucie Němečková oslovila pětici výrazných zahraničních tvůrců z různých generací a kontinentů, pro které je Václav Havel vším, jenom ne zaprášeným portrétem na zdi.
0: A my se teď dozvíme, jak si cestu k Havlově tvorbě hledal režisér Patrick Jude, otech z Nigérie.
2: We first met Václav Havel through Eliška Hebnarova, who was the cultural attaché at the Czech embassy in Abuja.
3: S Václavem Havlem jsme se poprvé setkali prostřednictvím Elišky Hebnarové, která působila jako kulturní ataše na českém velvyslanectví v Abuji. Díky Elišce jsme se pak seznámili s konzulem Lubomírem Pšenkou a stali se z nás přátelé. V té době jsme v Abuji hrávali pravidelně naše inscenace. Mezi našimi diváky byli i Eliška a Lubomír. Jednoho večera se Eliška zmínila o tom, že by česká ambasáda chtěla představit dílo Václava Havla nigerijskému publiku. Seznámila nás s hrou Audience a my jsme ji uvedli na našem divadelním festivalu v Čosu. Eliška, Lubomír a několik dalších pracovníků českého velvyslanectví tehdy přijeli na premiéru, ze které se nakonec vyklubalo úplně první uvedení Havlovy Audience v Nigérii a subsaharské Africe vůbec. Naši čeští hosté však nebyli z představení nadšeni, a to ze zcela pochopitelných důvodů. Neporozuměli jsme totiž historickému významu a kulturním niancím této hry. Společně jsme všechno museli probrat. Pokud se Audience v podání Jazz Repertory Theatre měla hrát, museli jsme ji pochopit správně. Byla to pro nás výzva. Začali jsme Václava Havla a jeho Audienci podrobně studovat. Také jsme hru přeobsadili a najali herce, kteří mohli zkoušet na plný úvazek. Díky Audienci jsme se seznámili s další Havlovou tvorbou. Ta nás nakonec zaujala natolik, že jsme uvedli ještě jednu jeho hru – Protest. Svůj zájem o českou kulturu jsme rozšířili i o další autory. Hráli jsme Čapkovo R.U.R., Erbenovu Kytici a taky hru divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu.
2: Václav Havel is very important to us. And the last Czech ambassador gave us a collection of his plays in English.
3: Osobnost Václava Havla je pro nás nesmírně důležitá. Poslední český velvyslanec v Abuji nám dokonce věnoval sbírku jeho her v angličtině. Vážíme si Havla především proto, že prostřednictvím svých vlastních zkušeností zachytil jedno období českých dějin. Později jsme také zjistili, že nigerijský dramatik Wole Soyinka byl Havlovým přítelem. Oba dva se dokonce setkali. Havel se přátelil i s naším bývalým prezidentem Olusegunem Obasanjem. Václav Havel je pro nás důležitý i tím, že nám připomněl, jakou úlohu ve věcech veřejných hrají básníci, spisovatelé a umělci. Psal o běžných otázkách člověka jednoduše, pronikavě a do hloubky. Díky němu jsme si uvědomili, že bez ohledu na to, kde se nacházíme, existuje souvislost mezi uměním, politikou, prací a každodenním životem. To nakonec vede k tomu, že se v lidské duši zrodí ušlechtilost a krása.
2: This leads to creating grace and beauty in the human spirit.
1: Hry Václava Havla rezonují tedy tisíce kilometrů od České republiky, třeba v Nigérii. Svou cestu k ním popsal režisér Patrick Jude Otech a jeho svědectví zaznamenala naše kolegyně Lucie Němečková.
0: Poslouchejte určitě i zítra, kdy uzavřeme náš seriál Havel světový a hostem zítřejšího dílu bude legendární lůdkář Dominik Udár, který do Francie propašoval vůbec první Havlovu hru uvedenou na tamní scéně.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: To byl Paul Hindemith, část sonáty pro husle a klavír, v ranní mozaice téměř minutu po 9:15.
1: A dneska už to tady padlo mnohokrát, Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstupuje do své sté sezóny. Na jubilní rok se připravoval dlouho, dnes večer ho taky slavnostně zahájí. Bude to koncertem z Dvořákovy síně pražského Rudolfina a přímý přenos začíná u nás na Vltavě po 20. hodině.
0: I na podzim budeme v mozaice pravidelně hostit členy Sočru a houslista Petr Zdvihal působí jako koncertní mistr orchestru, hraje na housle z italské dílny Andrea Daneluttiho, které jsou rodinným dědictvím starým zhruba 250 let.
1: No a přestože se Petrův profesní život točí kolem hudby, tak jako kluk snil o kariéře profesionálního hokejisty nebo fotbalisty. Petře, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den. Dobrá.
1: Tak jak se to přihodilo, že jste se nestal profesionálním hokejistou ani fotbalistou?
2: Tak já pocházím z hudební rodiny, takže mě nic jiného nemohlo potkat, než že si těma houslema projdu. Když to mám jenom stručně, tak můj dědeček, zasloužilý profesor hudební školy, spolu zakládal Pardubickou konzervatoř, spolu zakládal Východočeský komorní orchestr, Státní komorní orchestr Pardubice, dnešní komorní filharmonie Pardubice. Babička byla klaviristka, moje žena je varhanice, moje máma je houslistka a můj otec je houslista a moje dvě děti jsou houslisti, studenti. Vlastně syn už jde teďka do prvního ročníku na akademii a dcera bude maturovat na housle v Pardubicích.
1: Takže když se celá rodina sejdete...
2: Takže proto ne hokej, no.
1: Tomu rozumím. Když se celá rodina sejdete, tak je řeč výhradně o hudbě?
2: Ne, to vůbec.
1: O sportu. Vůbec,
2: no, já si dost prosazuju sport, musím říct doma.
0: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působíte čtvrtstoletí téměř.
2: Ano.
0: Co vás přivedlo mezi rozhlasové symfoniky?
2: No, tak bylo to docela zajímavé. Já jsem přišel do Prahy v roce 1994, jsem začal studovat akademii u profesora Sníkela. A tam vlastně začalo naše dlouholetý přátelství s koncertním mistrem Vlastou Koberlem. Poprvé jsme se spolu viděli někde na Beethovenově Hradci na soutěži. No a vlastně já s ním dělám celý život, s ním procházím tu kariéru. Začali jsme spolu v Telichově komorním orchestru, pak jsme se přesunuli do Sukova komorního orchestru a pak mi Vlastík sdělil, že jde dělat koncertního mistra do Sočru. A jestli bych nechtěl jít taky do Sočru, protože začala být špatná finanční situace v Sukově komorním orchestru. Nebyla tam ta perspektiva, tak mě nabít, že by tady bylo možnost nastoupit na vedoucího sekundu do Sočru, takže já jsem vlastně tady ještě o půl roku dřív než kolega Vlastík Koberle.
1: Pojďme se zastavit u dnešního večera. Ten dnešní program v Rudolfinu, ten bude stejný, jako byl přesně před 100 lety, při prvním koncertu tehdejšího orchestru Radiožurnálu. Bude znít Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich. Jak náročné je hrát repertoár, který má zároveň tak silný historický význam?
2: Tak Smetana, to je taková vlastně, dá se říct, repertoárovka, ale nesmírně technicky náročný, krásná věc, krásná předehra. Pak jsou tam romance houslový od Beethovenovy, ty jsou v nejlepších rukách. Mladý houslisty Mráčka, to je úžasný hraní, na to se těším moc. Pak nádherný legendy výběr, Dvořáka miluju, to je vlastně můj nejoblíbenější autor, na to se těším. A pak je tam velice náročná druhá symfonie Zdeňka Fibicha, ale já jsem ji vůbec do té doby neznal a jsem strašně překvapený a moc se mi to líbí a myslím si, že teda posluchači se mají na co těšit.
0: Sezónu začínáte s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim. Jaká je s ním teď v orchestru atmosféra, jak se spolupracuje?
2: Já s ním mám tu čest dělat teprve druhý projekt, takže jsme ve fázi vlastně takového oťukávání, seznamování, ale je to určitě skvělý dirigent, sympaťák, příjemný člověk. Mám z toho dobrý pocit a myslím si, že to bude šlapat.
1: Tak ať to vyjde. Už víme, co vás, Petře, přivedlo mezi rozhlasové symfoniky. Teď nám ještě objasněte vaši pozici koncertního mistra.
2: Co byste tak přesně chtělo vědět?
1: Co to je?
2: No, tak vaše povinnost je připravit party třeba, udělat smyky, občas rozhodnout o nějakým smyku, nebo... Ale myslím si zase, že by do toho koncertní mistr zas do zkoušky neměl zase úplně moc zasahovat. Tam je jasný šéf, dirigent, takže jenom když se láme chleba.
1: Jste mu partnerem v diskusi, případně.
2: Dejme tomu, no.
0: O housle Petra Zdvihla už jsou připraveny v bedně, ano. Na cestě na veřejnou generálku, ale on je to vzácný italský nástroj. Jaká je jeho historie, jak se dostal k vám do rodiny?
2: To dostal, když byla měna, tak to dostal od svého otce, můj dědeček. A postupně se to dědí, pak na to hrála moje maminka. Teď jsem to dostal já, nebo teď, teda už asi 30 let na to hraju já. A pak si asi rozlosují děti, kdo to bude mít po mně, si myslím.
3: Housle jsou jedny.
2: Housle jsou jedny, dědějí se a vlastně ani není úplná tutovka, jestli to je opravdu ta vyněta, jestli platí, jestli to je Andra Daneluty. Ale každopádně jsou krásný a určitě vzácný a mám je moc rád, jsou strašně příjemný.
1: No tak doufejme, že platí Andrea Daneluty, ta nálepka, která je stará přibližně 250
2: asi
1: let.
2: Tak.
1: Je nějaká hudba, která takovému vzácnému nástroji může třeba uškodit? Která mu nesvědčí?
2: Třeba nějaká soudoba, dejme tomu, no. Taková, kde už se používají takové různé techniky, jakože...
0: Ale i tu hrajete se Sočerem často.
2: I to hrajeme, no.
1: A v tom případě, Petře, berete jiný nástroj do ruky, nebo ne?
2: Ne, ale je teda pravda, že zrovna se bavíte o tom nástroji, že jsme hráli... Teď si nemůžu vzpomenout, myslím, že to byl Miroslav Srnka skladbu nějakou a byl tam takovej efekt, že jsme měli kráječ od vajíček. Hráli jsme na to vlastně jako na harfičku a ten kráječ jsme dávali na vrchní stěnu houslí, aby to rezonovalo. Tak se mně podařilo, že jsem si ty housle hned poškrábal.
1: Tak budou mít stopu na celý život už.
0: Petr Zdvihal se představí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu dnes u zahajovacího koncertu z té sezóny. Přímý přenos, připomínáme, na Vltavě začíná ve 20.15. Děkujeme, že jste si udělal cestu a hodně zdaru, mějte se hezky.
2: Těšilo mě, mějte se hezky. Naschranou.

Blížíme se k 9. hodině, za chviličku František nabídne zprávy a já se vás pokusím nalákat k poslechu dnešní mozaiky v 9:30, protože jako obvykle ve čtvrtek přineseme filmovou hudbu. A už teď můžu slíbit, že uslyšíme ukázky ze soundtracků filmů, ve kterých hrají důležitou roli lidé se sluchovým handicapem. Ostatně včera byl Mezinárodní den neslyšících.

0: Dobrý den, je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Na okraji jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji, které se týkaly veřejného systému zdravotního pojištění. Jde o vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, jeden z nejúspěšnějších komiksových filmů všech dob. Snímek z roku 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmové série studia Marvel a celosvětově vydělal v přepočtu téměř 60 miliard korun. Aktuální projekce nabídnou několik minut dosud neviděných záběrů a návrat filmu má zároveň diváky naladit na připravované pokračování série Avengers Doomsday. To má do českých kin dorazit 17. prosince. A čekejte oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky a ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Více zpráv na irozhlas.cz.

Mozaika. Poezie, hudba a film. Tři různé způsoby, jak zachytit svět, jeho nálady a třeba i to, co se někdy slovy zachytit nedá. Dnešní kulturní hodina raní Mozaiky na Vltavě a nabídne od každého tak trošku a taky několik osobností, které za svou tvorbu dostávají pozornost po právu. Cenu Jaroslava Seiferta si ve Francouzském institutu v Praze převzal básník J.H. Krchovský a tak o tom budeme mluvit. A naším hostem bude skladatel Pavel Trojan, někdejší ředitel Pražské konzervatoře, který slaví sedmdesátiny. Jak se za desetiletí proměnil jeho hudební rukopis a co ho inspiruje dnes? I na to se s Františkem zeptáme. No a pochopitelně

0: V 9:30 nabídneme filmovou klapku a uslyšíme ukázky ze soundtracků snímků, ve kterých jsou výraznými postavami lidé se sluchovým handicapem. Ale nebude to zdaleka jediné, co vám zahrajeme.
1: Jsme rádi, že nás posloucháte ve čtvrtek 24. září. Za okamžik třeba Robert Schumann nebo Karel Stamitz. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým. The wonderful things that you get in a life, there are four.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku. Téměř 7 minut po 9 dopoledne.
1: A my teď budeme mluvit o hudbě. Skladatel a pedagog Pavel Trojan letos oslavil 70. Bylo to o prázdninách a jeho jubileum už dnes večer připomene gratulační koncert v Pražské nebo na Pražské konzervatoři, kde zazní světová premiéra orchestrální svity z baletu Bílá laňka a taky jeho klavírní skladba Fontána.
0: Jak se za desítky let proměnil jeho skladatelský rukopis a co ho dnes ještě dokáže při komponování překvapit. I na to se Pavla Trojana zeptáme. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Když se dnes podíváte na svoje první skladby a když se podíváme na to, co píšete teď, poznáváte v nich pořád toho samého Pavla Trojana?
2: No to je krásná otázka. Člověk to asi sám obtížněji rozpozná, než třeba jaksi okolí. Moje žena říká, že jak si vždycky pozná, že se jedná o moji hudbu a říkají to i přátelé, ale samozřejmě proměňuje se to v čase, to jako je
0: ono
2: tak.
0: Jste říkal, že jste se s věkem vzdaloval avantgardě, stále víc, že u vás vítězí melodie, tak nevím, jestli to platí pořád. Co se během těch let měnilo?
2: Tak to je těžko říct. Pravdou je, že v době, kdy jsem studoval, tak ta hudba byla úplně jiná, okolí bylo úplně jiné, situace byla jiná, byli jsme za železnou oponou, že já jsem studoval na přelomu 70. 80. let, takže to byla úplně jiná situace, ale já myslím, že v podstatě každý skladatel, ať toho či onoho směru, nějak v průběhu věku spíše dochází k nějakému zjednodušování to svého jazyka, odděluje zrno od plev a zůstává tam jaksi to podstatné, to, co souvisí s jeho naturelem, tak myslím, že nějak to tak probíhá trochu i u mě.
1: Vaše tvorba je velmi široká, od komorní a orchestrální hudby přes vokální skladby, po operu, muzikál, balet a taky filmovou hudbu. Potřebujete při komponování třeba nějaký pevný řád, anebo vás naopak baví pokaždé vstupovat do nějakého úplně jiného světa?
2: Tak on je to vždycky pokaždé jako jiný svět, ale nicméně nějaký pevný řád tam taky jako je, protože marná sláva to komponování taky obsahuje něco, čemu se říká řemeslo, čemu se říká skladatelská technika. Ostatně celé 20. století bylo ve znamení právě nových skladatelských technik. To byl terminus technicus, že jo? Takže jestli někdo psal dodekafonicky nebo seriálně, no tak to je přeci technika, že jo? Znamená tak jako třeba fuga nebo tak. Jo? Čili já si myslím, že určitě je tam obojí přítomno.
0: No a úplně prakticky zůstal jste věrný papíru a těm notám, tomu ručnímu zápisu, nebo používáte technologie?
2: Ne, nezůstal jsem věrný a zjistil jsem, že řada skladatelů, kteří o sobě spíš jaksi hovoří jako v souvislosti, že se jaksi cítí být těmi avantgardními, tak ti právě dost často mají ten papír. Jo? Než to já jsem přešel s kolegy už v 90. letech, který byl počítač Atari, to už dávno zaniklo a nějaký notátor se to jmenovalo, takže já jsem přešel na digitální, ale jako zápis. Takže dneska mám už nějaké jiné programy, ale v tom zapisu nicméně tužka a papír taky pro první skici je to nenahraditelný, protože člověk nestačí v tom počítači zapisovat ty nápady, pokud se hrnou, což někdy je docela příjemný, když se hrnou, no někdy se taky nehrnou, že jo.
1: A co se dělá v případě, že se nehrnou a je zapotřebí něco s něčím přijít?
2: No tak takhle, když je zapotřebí s něčím přijít, když je nějaká zakázka nebo alespoň výzva od kolegu, napište nám, je nějaký termín, tak to vždycky jako ten mozek se nějak nastaví.
1: Jakmile je deadline, tak to
2: deadline je důležitý. No.
1: Dnes večer na koncertě zazní světová premiéra svity z baletu Bílá laňka. O čem je?
2: Ta Bílá laňka je balet o takové klasické, nebo založený na takové klasické pohádce, to libreto napsal Gustav Skála a je to v podstatě taková obdoba spící krasavice, tedy co do příběhu. Jo? Bílá laňka, která je na světle se promění, nebo takhle princezna, která se na světle promění Bílou laňku a princ ji potom probudí, takže to je tenhle ten klasický sižet a ten balet je to celovečerní balet, který čeká na své provedení A já jsem využil právě této příležitosti, že mi Pražská konzervatoř nabídla, že bych mohl mít skladbu pro orchestr, tedy nejenom komorní, při tomto gratulačním koncertu, tak jsem vlastně část toho baletu dal takové světy 20-minutové, takové ty největší hity z toho baletu v uvozovkách, které hity, a studenti to nastudovali a musím říct, že velmi pěkně, byl jsem na zkouškách, Miriam Němcová, moje spolužečka ze školy a skvělá dáma, tak to s tím mají velice pěkně připravuje a na večer se těším.
0: Ivo Kahánek si připravil fontánu pro klavír. Vy jste psal tuhle skladbu přímo pro něj? Nebo věděl jste, že ji bude provádět?
2: Já jsem moc rád, že pan ředitel Ivo Kahánek ji zahraje. Původně je napsána vlastně pro, jako dárek pro Adrienne von Korff Kersenbrock, což je předsedkyně Jednoty pro zvolibení hudby v Čechách, kterou jsme obnovovali v rámci výročí 200-letého Pražské konzervatoře. Bylo to k jejím 70. dneska už je o něco jaksi starší, čili není to novinka, moc krásně to natočil nedávno Luděk Šabaka. No a když tedy byl tady tento koncert, tak jsem se obrátil na Ivo Kahánka, zda by to nenastudoval, a on velice ochotně, takže já se těším, ještě jsem to v jeho podání neslyšel a moc se těším na večer.
1: Dnes večer tedy gratulační koncert na Pražské konzervatoři pro skladatele a pedagoga Pavla Trojana, který s námi zůstává ve studiu.

0: Robert Schumann, část z fantazijních kusů, Jacqueline Dupré, Gerald Moore, minutu po čtvrt na deset.
1: A s námi ve studiu hudební skladatel Pavel Trojan, stále povídáme si o hudbě, povídáme si o komponování. Tak nám ještě, pane Trojane, řekněte, jak jste se k hudbě dostal, protože vaši rodiče byli evangeličtí faráři.
2: Ano, je to tak. Já jsem nevyrostl v rodině hudebníka, ale jak už jsem několikrát v nějakých rozhovorech říkal, tak tatínek byl hudebně, nebo stále žije, ale prostě vyrůstal jsem v rodině otce, který byl všestranně nadaný a k tomu patřilo i třeba schopnost skládat nějaké písničky, takové pro evangelickou mládež. Když mě bylo asi 4-5 let, tak jsem ho vydával, jak sedí u klavíru a tak ladně zahraje pár akordů a ještě s pedálem to spojí, ale samozřejmě na mě to jako na 5leté dítě zapůsobilo a hlavně jsem viděl, že vlastně hudba vzniká ne, že čte z not, ale že si ji vymýšlí z hlavy. Tak tohle asi byl takový počáteční impuls.
1: Váš tatínek na přelomu 60. a 70. let působil jako farář při Libišském evangelickém sboru a jeho členem tehdy byl i Jan Palach.
2: S tím Palachem to bylo trošku, ano, on byl asi pokřtěný, ale do kostela moc nechodil, popravdě řečeno, ale jemu zemřel strýček, který byl taky členem toho sboru a na pohřbu byly bohoslužby u této příležitosti, tak tam se jaksi potkal s tatínkem naším, no.
0: Vy jste nejenom skladatelem, ale taky jste dlouhé roky pedagogem, byl jste ředitelem Pražské konzervatoře, dnes učíte, zároveň pořád komponujete. Je ta práce se studenty nějakým předáváním zkušeností, nebo vás ti mladí hudebníci taky něčím učí, posouvají?
2: Tak to setkávání s mladými lidmi je vždycky inspirující, obohacující. Vidíte mladého člověka, který na začátku své dráhy ještě nemá představu o tom, co to pořádně obnáší, je plný elánu, člověk se setkává s lidmi velmi talentovanými, ale v té kompozici těžko někoho můžete naučit vysloveně tedy komponovat. Že? Vy můžete vlastně dávat takové nějaké rady, učitel ve skladbě je spíš takovým rádcem, který posoudí, jestli třeba nějaká část není příliš dlouhá nebo krátká, jo, jestli to funguje, nefunguje, ale jinak to komponování je na tom adeptovi toho studia.
1: Za vámi je, pane Trojane, 70 let života. Velká část z těch let je spojená právě s hudbou. Máte ještě nějakou skladatelskou metu nebo hudební sen, který jste si ještě nesplnil?
2: Tak těch snů by bylo více. Já poměrně teď mám na to komponování dost času, protože vlastně jsem už dokonce i krátký úvazek na škole ukončil před asi rokem či dvěma. Takže teď už, jak já tomu říkám, že jsem na volné noze, i když ve skutečnosti jsem v důchodu, ale dobře, jsem na volné noze, takže času mám hodně, nemám nouzi o zakázky a zejména nemám nouzi o přátelé, kteří po mně chtějí nová díla. Tady bych zdůraznil zejména dva možná interprety nebo několik, jednak Luděk Šabaka a jeho dcera Vanda Šabaková, Jaroslav Svěcený je mým houslistou takovým dvorním, bude hrát na jednom z mých koncertů teďko moje romantické kusy a v posledních letech se navázal takovou hezkou spolupráci s orchestrem Neoklasik Václava Dlaska, takže to je taková krásná spolupráce, na kterou se těším a doufám, že bude pokračovat.
0: Dnešní večer tedy slavnostní gratulační koncert na Pražské konzervatoři, ale za dva týdny vás ještě čeká další událost 8. října.
2: 8. října, ano, 8. října bude ještě jeden, řekněme, a to je spíš takový autorský večer ve spolupráci právě s tím Neoklasik orchestrem. Bude to v sále Martinu Hamu a tam právě vystoupí Jaroslav Svěcený s těmi romantickými kusy, Jaromír Klepáč bude u klavíru, Luděk Šabaka tam zahraje moji sonátu Akita, kterou nedávno premiéroval v Japonsku úspěšně a na závěr večera právě vystoupí ten orchestr Neoklasik s Václavem Daskem a zazní tam ve světové premiéře moje Dancing Fantasy. To je skladba, která vznikla pro 4 flétny, má i verzi pro 2 flétny, ale tentokrát zazní jako takové koncertino pro klavír a harfu, což bude duo Šabáková Šabaka a za doprovodu toho Smicového orchestru.
1: Tak ať se to podaří.
2: Děkuji.
1: Přejeme hodně hudební inspirace, hodně nápadů a ještě jednou gratulujeme k životnímu jubileu. Naším hostem byl skladatel Pavel Trojan. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Karel Stamic, Gabriela Demeterová s kolegiem českých filharmoniků a část koncertu pro violu.
1: Včera večer byla ve Francouzském institutu v Praze udělena cena Jaroslava Seiferta. Každoročně ji uděluje nadace Charty 77 za významné literární dílo. Kdo se stal letošním laureátem a jak ceremoniál probíhal?
0: Tak to nám řekne redaktorka Vltavy Milena M. Marešová, která byla u toho. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Mileno, kdo tedy?
2: Tak letošním držitelem ceny Jaroslava Seiferta se stal básník J.H. Krchovský, takže Jiří Hásek Krchovský, za celoživotní dílo, což je u tvůrce narozeného 1960 možná předčasné, ale zase vzhledem k jeho celoživotnímu umanutí datem úmrtí, tak je to naopak logické. Takže vlastně v tomto vyšlo. Krchovský před 10-15 lety velmi oslavován jako nejoblíbenější, nejčtenější básník největších prodejů, tedy básnických sbírek, abychom zase nepřeháněli, stal se tehdy i maturitní otázkou. Básník pražského undergroundu, tam minulost vlastně za ním šla, ve velkém jeho verše byly zhudebňovány. Kritici ho, nebo kritické hlasy možná zazněly, že je to literát bez vývoje, což včera Jiří Koten v Laudáciu vyjádřil elegantně, když řekl, že nebo to pojmenoval jako tematickou integritu. Je pravda, že Krchovský, možná když si proberete jeho sbírek v Hostu, vyšlo možná 17, 18 do 20. Takže pokud by to člověk četl bez nějakého emočního zapojení, tak by se to stalo jakýmsi stereotypem, ale oceňme také, že je někdo natolik kompaktní, jak v tom prohlašování, že nic nečte a nemá co říct, tak včera předvedl, že docela má názory inteligentní. Já myslím, že cena Jaroslava Seiferta i tohoto laureáta unese, ostatně vedle Škvoreckého, Hrabala, Rotrekla, Ludvíka, Milana Kunderových, taky dostali také Martin Rose nebo Jáchym Topol. Krchovský, jak sám prohlašuje, tak píše vlastně proto, že jemu samotného mu to pomáhá v jeho depresivních stavech, v jeho neútěšných výhledech do budoucnosti a podobně. Ale pokud má jeho psaní opravdu arteterapeutické účinky, no tak potom jenom dobře a ať v něm pokračuje.
0: Cena Jaroslava Seiferta byla založena v roce 1986 ve Stockholmu a s datem jejího udělení se pojí další významné okolnosti, které konkrétně?
2: Letošní ročník byl plný výročí, protože jak rok vzniku ceny je úmrtním Jaroslava Seiferta v lednu 1986 založením ceny, tedy 40. výročí založení, 38 laureátů, protože také nebyla každý rok, byly tam nějaké peripetie, ale vlastně to datum, kdy byla vyhlašována a teď je udělována 23. září 1901 se Jaroslav Seifert narodil, takže vlastně jsme si připomněli 125 let od narození, takže Seifertova cena přečkala dvě generace, překročila z jednoho režimu do druhého, z exilu přišla do tuzemska, prestiž nepochybně zajišťuje jak jméno nobelisty, tak i řada těch laureátů a není nic jiného, než přát jí další skvělé adepty, který ji dostanou v příštích letech.
1: O ceně Jaroslava Seiferta a jejím letošním laureátovi básníkovi J.H. Krchovském jsme mluvili s Milenou M. Marešovou. Mileno, děkujeme za to, že jsi se zastavila ve studiu minutku před 9:30.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Jo, ta slečna v sedmý řadě netuší, že se

0: si rady se svojí bolestí. A ta ze sedmý řady si šlape po štěstí.
1: Slečna v sedmý řadě, Jiří Suchý s orchestrem Karla Vlacha na vlnách Vltavy. Minutu po půl desáté.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A teď už také s naším kolegou Tomášem Pilátem, který pro nás pravidelně každý čtvrtek půl hodinky po deváté připravuje filmovou malou klapku. Tomáše zdravíme, Tomáši dobrý den.
4: Hezký den, zdravím z trochu uplakaného Brna.
3: Nás čekají ukázky ze soundtracků filmů, ve kterých hrají důležitou roli lidé se sluchovým handicapem. Mimochodem, včera byl Mezinárodní den neslyšících. Objevuje se téma neslyšících ve světové a možná i v tuzemské kinematografii často?
4: Objevuje se poměrně často, i když zdaleka ne ve všech těch filmech jsou neslyšící hlavním tématem. V mnoha snímcích se ale vyskytují třeba jako postavy vedlejší z naší kinematografie. Zmiňme například Hřebejkovo Pupendo, konec konců i snímky věnované Bedřichu Smetanovi, a že jich v historii naší kinematografie pár je, pracují s jeho ohluchnutím taky. Za zmínku stojí i tvorba pro neslyšící. Připomeňme třeba, že první český hraný film, který byl kompletně realizovaný ve znakovém jazyce, je snímek Holoubci, ten natočila v roce 2012 režisérka Zuzana Dubová a vznikla ve spolupráci s neslyšícími dětmi v rámci organizace Labyrint Brno, takže jsme opět v Brně, a zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů a hledání identity ve světě slyšících. My se ale dneska zaměříme na zahraniční hranou a animovanou tvorbu a připomeneme si některé opravdu výjimečné hudební doprovody těchto filmů. Předesílám, že některé z nich jsou posluchačsky docela náročné.
1: Začneme ve Spojených státech u hudby, kterou z vysílání Vltavy příliš neznáme. Je to tak?
4: Je to přesně tak. U filmu Sound of Metal z roku 2019, což je drama o punk metalovém bubeníkovi, který začne ztrácet sluch, velice prudce se to horší, a o jeho boji s novou životní realitou. Ten soundtrack filmu je ojedinělý, dá se říci přelomový. Sound designéři nebo zvukoví inženýři tady simulují to, co slyší právě bubeník, který přichází o sluch, od tlumených vibrací přes pískání v uších až po absolutní ticho. Taky ta následující ukázka začíná tichem. Ten soundtrack míchá agresivní metal s niterným ambientním tichem a podílela se na něm taky skotská neslyšící perkusionistka Evelyn Glennie. Ten film natočil režisér Darius Marder a autory původní hudby jsou Nicholas Becker a Abraham Marder.

0: Zní to zajímavě. Slyšeli jsme část skladby k filmu Sound of Metal. Tomáši, my teď ale změníme filmový žánr i hudbu. Kam se vypravíme?
1: Vypravíme se do Japonska k filmu Yaoka Namadiho a Silent Voice v originále Koe no Katachi, což je animovaný kreslený snímek z roku 2016. Jenom velmi krátce zděje. Kluk Ishida je takový raubíř a na základní škole šikanuje neslyšící dívku Shoko až do okamžiku, kdy její rodiče přesunuli na jinou školu. Přitom si vůbec neuvědomuje vlastně, co všechno dělá špatně. Ale všechno se změní na střední škole, kdy se opět s neslyšící Shoko setká a snaží se napravit všechno zlé, co jí udělal. I tenhle film má jedinečný soundtrack, pracuje se strukturou ticha, ruchu a minimalistické hudby, což divákům pomáhá pochopit komunikační bariéry mezi postavami, právě slyšícími a neslyšícími. Skladatel Kensuke Ushio nahrával některé písně tak, že mikrofony umístil přímo dovnitř piana. A díky tomu ta hudba obsahuje tlumené mechanické zvuky, údery kladívek a vrzání dřeva. A tento zvukový design má divákovi přiblížit pocit izolace, hmatu a vibrací, právě které vnímá neslyšící člověk.

0: Takhle film Silent Voice nechává zaznít svět, jak ho mohou vnímat neslyšící a lidé se sluchovým omezením. Tomáš, je ta poslední ukázka, můžeme říct, že bude klasičtější, pochází z vynikajícího filmu Bohem zapomenuté děti. Jaká je?
1: Dá se říct, že bude klasičtější. Ten film je režisérky Rainy Haynes, byl natočen v roce 1986 a jde o romantické drama z prostředí školy pro neslyšící, kde se nový učitel zamiluje do své rázné neslyšící úklidářky nebo správkyně, někdejší studentky, která ale musela z toho postu studentského odejít právě protože nechtěla některé věci dělat. Odmítala mluvit například. A vztah mezi nimi, tedy mezi tím novým učitelem a tou úklidářkou, prochází velikými zvraty. Herečka Merle Matlin za hlavní roli získala Oscara a její děkovná řeč ve znakovém jazyce pak patřila k vyvrcholením a nejdojemnějším okamžikům toho slavnostního předávacího večera. Je zajímavé, že protagonisté snímku, herci Merle Matlin a William Hart, se díky natáčení stali na nějaký čas partnery i v životě. Na rozdíl od starších hollywoodských filmů, kde neslyšící postavy běžně hráli slyšící herci, tak tady v tomhle případě trvali tvůrci na tom, že studenty a neslyšící postavy budou hrát opravdu neslyšící a nedoslýchaví herci. A jenom pro zajímavost, na ten historický milník Oscarový Merle Matlin navázal na 94. ročníku udílení Oscaru v roce 2022 Troy Kotsur. Stal se tehdy vůbec prvním neslyšícím mužem a po Matlin tedy celkově druhým neslyšícím hercem, který získal Oscara za herecký výkon. Konkrétně to bylo v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli za film V rytmu srdce Koda. V tom filmu si mimochodem zahrála i Matlin, jednu z rolí těch rodičů. Jenom připomenu, že jde o remake francouzského velmi krásného filmu Rodinka Bellierových. Hudbu k tomu filmu Bohem zapomenuté děti, v originále Děti menšího boha, což mělo ukazovat, že někteří si myslí, že třeba neslyšící stvořil nějaký menší bůh než ty takzvaně normální nebo lidi bez handicapu, tak tu hudbu napsal Michael Convertino a jak jsme řekli, skončíme tedy v uvozovkách normálnějším nebo obvyklejším soundtrackem, než byly ty první dva, ale i tahle hudba je velmi krásná.

0: Hudba z filmu Bohem zapomenuté děti z roku 1986. Tomáši, přesně si to vybavuju. Začátek 90. let, byla jsem na tomhle snímku v kině. Ale dál od toho, na závěr dnešní filmové hudební klapky, rubriky, tradiční otázky. Jaké téma má Velká klapka, kterou na Vltavě nabídneš tuto neděli od 16:30 odpoledne, a čemu se budeme v Malé klapce věnovat přesně za týden?
1: Tak ne tuto neděli, protože tuto neděli klapka odpadá k výročí narození Václava Havla,
0: totiž
1: vysíláme jeho hru Asanace.
0: Děkuju.
1: Takže na klapku se tento týden nedostane. Nicméně o týden později pak v klapce připomenu filmovou práci Jiřího Suchého v souvislosti s jeho 95. Jiří Suchý vlastně předznamenal tento vstup odsud z Brna. Musím se přiznat, že kdykoliv ho slyším, tak jsem vždycky velice potěšený. No a tématem Malé klapky, která se v Mozaice přihlásí ode dneška za týden, bude hudba z filmu o muzikantech. Oslavíme tím Mezinárodní den hudby, který připadá právě na 1. října, takže velké téma.
2: Tomáš Pilát, náš redaktor, který připravil i dnešní Malou klapku. Zdravíme do Brna, těšíme se zase na slyšenou.
1: Taky se těším na slyšenou.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Před námi ještě zamyšlení novináře a publicisty Daniela Rause. A tentokrát to bude na téma násilí, trauma a pomsty.
4: Probudil jsem se a zrak mi padl na jméno Simon Wiesenthal. Je na knize, kterou máme doma spoustu let. Jmenuje se Spravedlnost, nikoli pomstu. Ohlédnutí autora za vlastním životem, bilancování s 8 křížky na krku a taky poslední velká věc, kterou napsal, i když potom žil ještě skoro 20 let. Simon Wiesenthal proslul jako neúnavný hledač nacistických zločinců, stopař temné minulosti, která měla být navždy zapomenuta. Nechtěl, aby se nad zločiny zavřela voda lhostejnosti. A věděl, že boj proti zlu nekončí ve chvíli, kdy se temná říše hroutí, protože zlo má 1000 životů a 1000 podob. Zrak mi padl na Simona Wiesenthala nejspíš proto, že jsem večer předtím dokoukal 5. sérii izraelského seriálu Fauda. Jsou to příběhy skupiny agentů tajné služby Shin Bet, která bojuje s teroristy. Zápletky jsou vymyšlené, ale inspirované skutečnými událostmi. Odehrávají se na západním břehu Jordánu, v Gaze, Sýrii nebo Libanonu, ale taky v Evropě a samozřejmě v Izraeli. 5. série reflektuje drastický masakr ze 7. října 2023. Hordy teroristů z Hamásu tehdy napadly jižní Izrael. Díky důslednému utajení celé akce a díky nepřipravenosti izraelské armády se jim povedlo překonat ploty a zátarasy, což otevřelo cestu k nelidskému vraždění nic netušících obyvatel kibuců a mladých účastníků hudebního festivalu. Od časů holokaustu Izrael nic takového nezažil. Seriál Fauda se zabývá několika tématy. Jedním z nich je trauma, tedy stav duše, který Simon Wiesenthal dobře znal. A pozor, Fauda neřeší jenom trauma na straně Izraelců, ale i na straně Palestinců. Hlavní hrdinové mluví ostatně hebrejsky i arabsky a tvůrci seriálu si dali záležet, aby v něm byla arabština perfektní. Mimochodem, v řadě arabských zemí vyskočila Fauda okamžitě mezi nejsledovanější pořady. Jedním ze dvou autorů scénáře je izraelský herec Lior Raas. Po rodičích mluví hebrejsky i arabsky. Říká o sobě, že je sionista, ale velmi dobře zná perspektivu a příběhy Palestinců. Stvárnil hlavní roli agenta Dorona. A pokud je pravda, že herec může zahrát pouze emoce, které sám zažil, platí to u něj dvojnásob. Jeho první láska se jmenovala Iris Azulay. Chodil s ní 3 roky. Jednou ráno vyšla z domu na ulici, kde ji k smrti ubodal palestinský terorista z Betléma. Lior Raas se k tomu vrátil v rozhovoru pro kanadskou stanici CBC. Rána v jeho duši byla tak obrovská, že celých 20 let o tom nedokázal vůbec mluvit. Otevřel se až při psaní seriálu Fauda. Kromě traumatu řeší seriál taky otázku pomsty. Dokonale zobrazuje začarovaný kruh násilí, jež vede k dalšímu násilí. Na obou stranách se pak najdou lidé, kteří chápou odplatu jako povinnost nebo dokonce smysl života. Fauda je plná situací, kdy je mezi spravedlností a pomstou tenká hranice. Přesně tak, jak to naznačuje životní krédo Simona Wiesenthala. Pátá Fauda obsahuje spoustu mimořádně silných scén. Autoři dokonce doporučují dva díly vynechat, pokud jsou pro někoho události ze 7. října příliš drastické. Nejsilnější scéna přichází ale v samotném závěru. Všechno se nakonec vztahuje k nejvyššímu. U těch, kdo mají víru, i u světského Dorona, který je stělesněním hluboké skepse. Právě z jeho úst zazní modlitba za mír, který člověk není sto dosáhnout. Může ho dát snad jedině Bůh.
0: Kde končí spravedlnost a začíná pomsta? Může člověk vůbec vystoupit z kruhu násilí, pokud sám nese hluboké trauma? I o tom bylo zamyšlení novináře a publicisty Daniela Rause.
2: Jan Mráček teď se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v části koncertu pro housle a orchestr Sergeje Prokofjeva. Mimochodem právě tohle se skupení Mráčka a Sočer uslyšíte taky dnes večer v přímém přenosu.

0: Posloucháte Vltavu a ještě stále ranní mozaiku, téměř 5 minut před 10. dopoledne.
1: Za chviličku tady bude vizitka, ale Ondřej Cihlář, dnešní moderátor, tak ten už je tady teď. Ondro, vítej.
2: Dobré dopoledne.
1: Ty jsi pozval zakladatelku organizace Kokoza, Lucii Lankašovou. Proč?
2: No, já se dlouhodobě rád zabývám kultivací veřejného prostoru a tohle to je přesně ono. Je to vlastně organizace Kokoza, která se zabývá vlastně takovou podporou a vznikem komunitních zahrad. Ale nejde jenom o to, že to je nějaká nová forma zahrádkářství, i když trošku ano, ale zejména tam jde o to vybudovat komunitu, což je v dnešní době dost zásadní, protože přiznejme si, jak málo známe třeba své sousedy v domě, ve vchodu, tak tohle to je přesně to, co by tyhle ty bariéry mohlo prolomit.
1: O tom, jak komunitní zahrady ovlivňují kvalitu života, si bude Ondřej Cihlář povídat tedy s Lucií Lankašovou už za malou chvilku. Ondro, děkujeme.
2: Já taky.
0: Ještě přidám téma dnešního akcentu v 16:30, krátké filmy. Jak náročný je tvůrčí proces u takového snímku, tedy od námětu přes natáčení až po propagaci a nakonec třeba i získání prestižního ocenění.
1: Zeptá se Saša Michailidis svých hostů, poslouchejte na Vltavě akcent od 16 hodin a 30 minut.
0: Krásný čtvrtek vám ze studia Vltavy, už teď přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Seznam volebních místností pro říjnové volby musí obce vyvěsit na úředních deskách nejpozději dnes. Adresu místnosti potom lidé najdou taky na obálce s hlasovacími lístky. Ta jim přijde poštou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určena zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanici CNN a MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek v příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. V příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní z té sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926. A čekejte oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Postupně se přidá občasný déšť anebo přehánky a ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Komunitní zahrada to nemusí být jen pár záhonů, může fungovat jako živá součást městské krajiny. Komunitní zahrady nejsou jenom o pěstování, jsou o tom, jak se ve městech dá lépe žít, říká Lucie Lankašová, která spolu založila a dosud spolu vede společensky prospěšný podnik Kokoza. Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den, ahoj, Ondro.
1: Lucie Lankašová, náš dnešní host, vystudovala sociální práci a v Kokoze má na starost strategický rozvoj a vnitřní vztahy. U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. A my si dál můžeme říci, o co se Kokoza snaží, protože to je zkrátka pro komunitní kompost a zahradu, tedy Kokoza, podporuje komunitní zahrádkáře a udržitelný rozvoj ve městech a od svého vzniku v roce 2012 pomohl vytvořit desítky zelených prostranství, která přispívají ke zlepšení kvality života v městském prostředí. Organizace se zaměřuje na podporu městského pěstování, kompostování a vzdělávání a její integrační dílna zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním. No a my si pojďme říct si, Lucie, každopádně díky, že jsi za náma dorazila do vizitky.
2: Jsem tady moc ráda, taky děkuju za pozvání.
1: Tak to je fajn, všichni jsme rádi. Určitě všichni jsou rádi i ti, kteří jsou součástí vašich komunitních zahrad, které podporujete nebo které jen tak sledujete, protože celá řada jich samozřejmě vzniká i bez vaší spolupráce. Nicméně pojďme si říct vlastně, kde se ten fenomén vzal a jak se vlastně liší od takového toho klasického zahrádkaření v těch

0: zahrádkářských koloniích, tak jak to známe na okrajích různých čtvrtí a měst.
1: Mm-hmm. Tak my vlastně jako komunitní zahrady sledujeme od toho roku 2012, kdy jsme založili Kokozu a zároveň jednu z prvních komunitních zahrad tady v Praze, na Jižním městě. A ten trend sebou asi nese nějaká nová potřeba lidí, kteří žijou ve městech, protože, jak jsi říkal v tom úvodu, tak na komunitní zahrady se můžeš dívat jako ze dvou perspektiv. A jedna je to jako toho prostředí, toho místa, který umožňuje nějaké aktivity, ale zároveň je to vlastně, je možný se na to dívat i skrze lidi, kteří ten prostor využívají, a v komunitních zahradách se právě tyhle dvě jako roviny potkávají, takže předpokládám, a sama jsem to vlastně zažila, protože jsem taky založila hned v začátcích jednu komunitní zahradu, je tam ta potřeba se potkávat v tom anonymním městě a zároveň tvořit něco smysluplného, což si myslím, že potraviny, bylinky, květiny smysluplný určitě jsou.
0: Jinými slovy, různé výpěstky.
1: Ano.
0: No, já si všímám různých pokusů a někdy i zdárně zrealizovaných o komunitní zahrady i vlastně v centru města v různých prolukách, kde vlastně se čeká, než se nějaká proluka mezi domy zaplní dalším nějakým developerským projektem, tak se tam objeví parta nadšenců, která si vlastně nějakým způsobem domluví možnost o toto osídlení. Jedna z nich je například na vlastně tak v takové proluce mezi Krymskou a Ruskou ulicí. Tak jak je vlastně složité se do takových prostor dostat? Protože možná vlastně by se dalo říct, že v různě ve městech každý pozemek někomu patří.
1: Je to tak, ale většina pozemků, na kterých se nachází komunitní zahrady, nejsou v soukromém vlastnictví, ale jsou to většinou pozemky, hlavně tady v Praze, magistrátní, buď přímo ve správě hlavního města Prahy, anebo potom ve správě obcí. Takže k pozemku pro komunitní zahradu se ideálně můžeš dostat tak, že oslovíš městskou část v místě svého bydliště a zkusíte spolu najít prostor, který by se pro komunitní zahradu dal využít. A nebo potom se občas stává, že jsou osvícení majitelé soukromí, kteří vnímají, že mají třeba nějaký pozemek, který dlouhodobě není využitý a chtěli by mu vtisknout nějaký smysl, nějakou náplň, a ty se potom obrací na nás a spolu zkoušíme hledat model, jak vlastně zase pořídit tu komunitu tomu pozemku, jo, protože to jsou vlastně dvě možné cesty, jak komunitní zahrady vznikají. Buď je na začátku pozemek a schání se vlastně ty lidé, kteří by později měli vytvořit tu komunitu a společně tam nějakým způsobem fungovat, anebo jsou naopak jakoby ty kamarádi, parta známých nebo lidi, kteří žijí v nějakém místě a ty hledají vlastně pro tu svoji zahradu konkrétní místo. A ideální případ samozřejmě, když se to všechno jako propojí v jednom prostoru a v jednom čase.
0: Co je těžší, sehnat komunitu nebo sehnat pozemek?
1: Já bych to asi nějak jako nenadřazovala. Oba dva ty procesy mají nějaké svoje specifika a výzvy. Takže, ale já jsem jako hodně praktický člověk, tak si myslím, že těch pozemků je dostatek a my se vlastně v Kokoze snažíme o to, aby se o nich vědělo, ale co určitě bývá výzva v komunitních zahradách, je jako udržet potom nějakou kontinuitu v rámci té komunity, protože mám jakou zkušenost, že většinou ty zahrady fungují jako perfektně rok, dva a potom vlastně dochází na lámání chleba, protože ta komunita se částečně třeba obnovuje, jo, kvůli různým životním situacím a vlastně jako péče o tu komunitu, aby to drželo pohromadě, zabere taky nějaký čas. A ne
0: každý. Zahradní altánek po dvou letech se začne rozpadat, jo?
1: A možná po třech, po čtyřech, ale někdy se začne rozpadat, jo? Takže vlastně to prvotní nadšení většinou drží tak rok, dva a potom je jako velká výzva pro ty komunity tu zahradu vlastně jako udržovat a v nějakém jako fajn radostném stavu, řekla bych.
0: No a jaký jsou největší rizika po těch dvou letech? Co se tam teda děje?
1: Tak vztahy.
0: Vztahy,
1: jasně.
0: Takže dynamika tam, ve skupině.
1: Jasně, je potřeba vlastně od začátku, a to my říkáme v Kokoze taky, že vlastně komunitní zahrada není jakoby jenom ten prostor, to vybavení, ty záhony, osivo, rostliny, ale jsou to vlastně ty vztahy, to předivo, který vlastně jako je všude kolem té zahrady a ta dynamika se v čase mění, je tam nějaká zodpovědnost, jo, to znamená, že většinou se jako vykrystalizuje v té skupině nějaká jako vůči osobnost.
0: Která může začít štvát ostatní.
1: Která může začít štvát, to se nám taky stalo, ale to vlastně nebývá tak častý, ale tím, že je to vlastně volnočasová aktivita, která ve většině případů není jako honorovaná finančně, tak může dojít k nějakému vyhoření, nebo se doopravdy změní ta životní situace, jo, odrostou děti, stěhuju se, může se jako toho hodně změnit a tam potom je potřeba jako o ty vztahy vlastně pečovat a proto my v Kokoze, když pomáháme komunitním zahradám v těch začátcích, tak hodně zdůrazňujeme to, že jako jedna věc je ten prostor jako takový, ale potom to jsou ty soft skills, a my vlastně jako každou zahradu, pokud je to možný, vybavíme i jako nějakou paletu znalostí, dovedností v rámci našeho mentoringu. A to si myslím, že je extrémně důležitý.
0: K tomu mentoringu se snad dostaneme ještě po písničce, protože to bych velmi rád využil tady tohoto dnešního setkání, aby jsme udělali takovou ochutnávku mentoringu, aby se k vám případní komunitní zahrádkáři mohli přihlásit třeba s nějakýma konkrétnějšíma dotazama. Nicméně teď se dostáváme k první písničce, která je tady dle tvého výběru. Je to Praha od PSH. Proč jsi vybrala?
1: Protože jsem holka z Jižáku a strávila jsem na jižním městě vlastně celé svoje mládí a to mládí jsem strávila i na koncertech různých hiphopových kapel a mám k ním takový jako osobní vztah. A zároveň ta návaznost na to naše téma je, že první komunitní zahradu, kterou jsme založili my v Kokoze, jsme zakládali právě na jižním městě a doteďka vlastně funguje. Takže proto PSH a Praha.
0: Tak to je jasné provázání, tomu rozumíme. My si povídáme s Lucí Lankašovou, která vystudovala sociální práci a v Kokoze, tedy společnosti, která se stará o komunitní zahrady. Má na starost také vnitřní vztahy a strategický rozvoj. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak je směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: My se vracíme v dnešní vizitce k rozhovoru s Lucí Lankašovou, která založila a dosud spoluvede společensky prospěšný podnik Kokoza, který mimo jiné také dělá podporu komunitním zahradám, které různě živelně vznikají tak, jak je potřeba. A já teď tady budu citovat smysl komunitních zahrad, jak je za Kokozu shrnula tvá kolegyně Anna Černá. Zahrada ve městě totiž není jen romantický koníček, je to především funkční nástroj pro kvalitnější život. Nejde primárně o to, že ušetříte za zeleninu, ale o to, že získáte pocit bezpečí a zakotvení v místě i ve vztahu s dalšími zajímavými lidmi z vašeho okolí. Takže důležitější než ty výpěstky jsou zkrátka ty sociální vazby, které vznikají. No a my jsme si tady řekli v minulém vstupu na konci, že zjišťujete, že takový jako první opravdu prubířský kámen je zhruba po 2 letech, kdy se ukazuje určitý poločas rozpadu, jestli ta skupina je schopná nějak spolu fungovat dál, a vy také, že poskytujete celou řadu různého mentoringu, který tedy v Kokoze dělá někdo jiný, ne ty, ty nejseš expertem. Nicméně, jak takový mentoring probíhá, jaká nejčastější témata se objevují, jestli tušíš?
3: Jo, to, no, tak samozřejmě trošičku tuším. Jinak vlastně mentoring u nás zaštiťuje právě Anička Černá, která se vlastně rozvoje komunitních zahrad věnuje od té doby, co se k nám připojila, a to už je docela dlouhá doba. Takže, takže jsem ráda, že ji v týmu máme, a mentoring je vlastně, když to jako shrnu, zjednoduším, takový průvodcování vlastně tím jako vztahovým procesem, tak aby ta zahrada neplnila vlastně jako jen tu přesně tu pěstební funkci, ale zároveň byla jako dlouhodobě bezpečným místem pro budování vztahu. My v Kokoze říkáme, že kde to nehnije, tam se dobře žije, takže mentoring vlastně umožňuje to, aby to nehnilo vlastně v těch stazích, a aby se lidem v té zahradě a kolem ní dobře žilo. A vybavujeme lidi, a hodně vycházíme samozřejmě z potřeb jako té dané komunity, ale většinou se potom ty témata točí k nějakém jako designování dlouhodobě udržitelného modelu jako provozního, to znamená, jak tu zahradu postavit tak, aby fungovala ekonomicky, aby bylo jasný, kdo co dělá, kdo za co zodpovídá. Dost často radíme, když je tam třeba jako jeden aktivní člověk, tak vlastně už ze začátku ošetřit to, aby na to ve výsledku doopravdy nebyl sám, ale aby se vlastně v rámci té organizace vytvořila nějaká akční skupina členů, kteří se potom dokáží třeba zastoupit nebo vzájemně podpořit, když jde do tuhého, protože samozřejmě všechny projekty v těch začátcích fungují skvěle, protože tam jako vysoká míra motivace, ale potom...
2: Motivace
3: a nadšení, přesně tak. Tak to samozřejmě po nějaké době vyprchá. Stejně to jako se zamilováním, prostě jedete na nějaké jako energii, která potom časem může, ale nemusí samozřejmě vyprchat, takže vlastně hodně pojmenováváme i to, aby ten jako core, ten základ byl jako zdravý už úplně od úplného začátku, aby tam nebyla závislost na jednom konkrétním člověku, který se potom jako může snadno vyčerpat. Částečně se vlastně mentoring potom týká i nějakých konkrétních dovednostních znalostí k pěstování, aby to jako dohromady vlastně fungovalo, aby ty lidé odcházeli s tím pocitem, že když už na tu zahradu jako chodí, tak že si něco i odnáší, protože samozřejmě lidi mají různou úroveň znalostí o pěstování, tak aby měli i ten první úspěch, který je potom samozřejmě motivuje k tomu pokračovat a dál.
2: No, ještě mě napadá takový základní jev, kterýho jsem si všimnula, sice, že ta dynamika v těch různých skupinách, ať už jsou to trampské osady, anebo prostě zahrádkáři, tak je ten, že na začátku vzniká nadšení, nějaká třeba řekněme generační spřízněnost a tak dál, všechno je společné a tak dál. Potom, když se časem ty různé potřeby mění, proměňují a rozdělují, tak pak velice často nastává akce jako vyrábění plotů. To znamená, že se potom musí jasně vymezit, co, kdo se stará o co, a potom teda samozřejmě tím pádem i postupně se pozemky, které byly dříve společné a komunitní, rozdělují do malinkých a ještě menších a ještě menších parcel, kde prostě se častokrát potom i vadí to, že třeba někdo přešel někomu po pozemku a zanechal tam po sobě stopy, které se dají detektivně přesně vypátrat, kdo to byl. Tak jak tomuhle tomu zamezit?
3: Asi nějakou jako míru otevřenosti a pojmenovávání vlastních potřeb od začátku a nastavování nějakých pravidel, v rámci kterých ta komunita dokáže fungovat jako v dobrých i horších časech.
2: Překladek. My jsme se totiž před lety s Vostopětkou pokusili udělat představení s názvem Zahrádkáři. A tohle to nějakým způsobem jsme tam také sledovali a je to teda jev samozřejmě fenomén, který je možná k zahrádkáření patří. Jako, jo.
3: Nemyslím si, že by v komunitních zahradách jako tohle bylo něco, co by je specifikovalo. Naopak, my se vlastně tím přístupem a tou jako kultivací od začátku snažíme tomuhle stavu předcházet.
2: Což je dobře.
3: Což je za nás žádoucí právě proto, aby to nehnilo a aby to v tom místě, kde ta zahrada je, dobře žilo. Protože to je takové jako podle mě vedle jako side effect toho fenoménu komunitních zahrad, ale zároveň vlastně jako jejich funkce. To znamená, že bez těch dobrých vztahů tenhle ten typ projektů prostě nemůže dlouhodobě fungovat a proto je to u nás zhruba 50-50, jo. Místo nějaký hardware, ale k tomu ten software, který je potřeba od začátku opečovávat a vědomě s ním pracovat a ne si prostě za 3 roky uvědomit, no jo, ty, oni to jsou nějaký lidi a oni jsou různí a to je vlastně taky na komunitních zahradách kouzelný, že se tam často potkají lidi, kteří by se běžně na ulici nepotkali, nepozdravili a jsou schopni potom vlastně v rámci té lokality, protože naším cílem je, aby ty zahrady byly dostupné z místa, kde bydlíš nebo kde pracuješ, takže si potom dokážou třeba i vypomoct. Vlastně moc hezky popisuje právě naše Anička, která byla i jako jednou z prvních členek naší komunitní zahrady ve Vidímce, což je komunitní zahrada na Jižním městě, která vznikla na zahradě obecního úřadu. Takže jako velká výzva, jako systémová. Ale Anička díky té zahradě vlastně má doteď jako pevné vazby s těmi lidmi, kteří tam s ní nějakým způsobem pěstovali a ty vazby často už přesahují jako tu zahradu. Jo? Anička už dávno na Jižním městě nebydlí, ale s těma lidma je v kontaktu. Stejně tak já, když jsem měla malé děti, tak jsem spolu založila komunitní zahradu na Výletné, což je Praha 7 v Letenských sadech a já doteďka čerpám vlastně z těch jako kontaktů, který jsem tam udělala a miluju, když takhle projdu z Letenského náměstí, jdu na Štrosmajerovo náměstí a pokaždé někoho potkám. A dost často jsou to lidi, které jsem právě měla možnost potkat v rámci zahrady, takže to je vlastně fajn.
2: Je to skvělý vlastně důsledek takové činnosti. Důležité asi taky je, aby tady nevznikal dojem, že komunitní zahrady jsou nějaké psychologické kroužky. Tady bych opět použil text, který jste napsali v Ekolistu. Není nutné si hned sednout do kruhu a mluvit o sousedských vztazích. Stačí prostě společně jednoduše zalít rajčata, přehodit kompost, upést koláč na zahradní slavnost nebo si půjčit motičku. Komunita pak vzniká přirozeně přes společnou práci a sdílenou radost z místa, které se mění před očima. V Praze je zhruba 70 takových komunitních zahrad. Baví tě třeba jako chodit se na ně koukat, jak vypadají, protože to je samozřejmě podobně jako s Trempskou chatou, co kus to unikát.
3: Je to tak, určitě bych řekla na první dobrou, že mě to baví, ale je teda pravda, že to moc nedělám. Mm-hmm. Co já teďka dělám, je, že se snažím s kolegy jezdit třeba na realizace nových komunitních zahrad, protože naše integrační dílna, která zaměstnává lidi s duševním onemocněním, pomáhá budovat vlastně některé zahrady, tak to mě těší moc, protože tam mám možnost trávit nějaký čas s rukama v hlíně, s lidma, kteří jsou za nás v terénu. Ale jako v běžných komunitních zahradách, které jako fungují dlouhodobě, se vyskytnou většinou spíš omylem. Ale zrovna teďka nedávno jsem byla v Nuslích, kde je taky komunitní zahrada, kterou jsme pomáhali spolu založit a která už vlastně teďka funguje úplně samostatně. Odčas ještě čerpá mentorik od Aničky a to je ohromná radost vlastně vidět ten prostor, který žije. Oni dělají vlastně v rámci komunity jaký sousedský aktivity, takže my jsme tam byli na festivalu s mýma dětma. A jako měla jsem tam takovou malou osobní hrdost, že ten projekt, i když už jako já osobně jsem tam vlastně jako moc nepřispěla, ale funguje i díky tomu, že tam byl nějaký malý impuls od nás kdysi v minulosti. Takže cíleně nechodím, ale občas se mi to stane a vždycky je to moc fajn.
2: Vždycky je to radostné.
3: Je to tak.
2: Dalo by se říct, v Krči, v pražské čtvrti, Krč vyrostla dosud největší komunitní zahrada v Praze. Uh-huh. Je něčím výjimečná, kromě toho, že je tak velká? Pravděpodobně tím pádem musí sdružovat větší množství lidí.
3: Ta je velmi výjimečná. My jsme ji vlastně otevřeli poměrně nedávno. Ta zahrada je teda ve vlastnictví soukromého majitele a v okolí by mělo v nějaké dohledné budoucnosti dojít k nějaké developerské zástavbě. Ale vlastně ten majitel se rozhodl ještě předtím ten jako pozemek, kde ta stavba nebude nějakým způsobem kultivovat a oslovil nás, jestli bychom mu s tím nepomohli. Takže ta zahrada v tuhle chvíli má několik hektarů. My jsme tam vybudovali takové malé zázemí, pár vyvýšených záhonů, udělali jsme tam nějakou výsadbu stromů a vlastně přenechali jsme tu určitou část jako místní komunitě, která se teprve vlastně jakoby skládá. Mm-hmm. Jo, tam to vlastně probíhalo tak, že jsme vybudovali ten prostor, během toho budování už jsme začali monitorovat vlastně okolí, kdo tam bydlí, začali jsme komunikovat s městskou částí a vlastně díky našim kontaktům a tomu lokálnímu měsíčníku městské části jsme oslovili obyvatele, jestli by měli chuť se zapojit, udělali jsme vlastně setkání ještě v době, kdy ta zahrada nebyla vůbec vybudovaná, a tam dorazilo podle mě kolem 140 lidí. A teďka jsme ve fázi, v takové křehké fázi, kdy se vlastně jakoby tvoří ta komunita. Jo, jednak ty lidi se vlastně poznávají navzájem, každý má jako nějakou jinou potřebu, osazují se první záhonky, dělají se první sousedské brigády. Minulý týden se na pozemek Velkého háje nastěhovaly i slepičky, které si bude možné adoptovat a já, protože bydlím kousek od Velkého háje, my žijeme v Braníku, já to mám zhruba 10 minut na kole, tak mám v plánu si jednu tu slepičku adoptovat. Jo, ale teďka je ten projekt v takové jako experimentální fázi, ty slepičky tam jsou 4, sleduje se vlastně, jestli vůbec v tom prostředí dlouhodobě
2: přežijou,
3: protože jako ta lokalita Velkého háje je jednak poměrně rozsáhlá, jako ne, kromě té naší zahrady, tam jsou opravdu jako lesy a zároveň ne vždy je úplně bezpečná, ale zároveň vlastně ta městská část dělá všechno pro to, aby to ožilo, takže kromě nás a komunitní zahrady je kousíček nad námi ještě lesní mateřská školka s jurtou, obnovuje se tam provoz lesního divadla, je tam taková stezka pro cyklisty, jo, takže my bychom nějakým způsobem chtěli přispět vlastně k kultivaci toho prostoru, který byl dlouhodobě zanedbávaný, tam jsou teďka jenom ostružiny v té části, kterou jsme jako neobnovili a tam jsme zrovna minulý týden s kolegy na našem strategickém plánování se tak jako pustili fantazie na špacír a teďka si vlastně hrajeme jakoby s tím projektem, jak bychom ho dál chtěli pojmout a posouvat.
2: No tak to je zajímavé. Každopádně my teď pohneme a posuneme naší vizitkou směrem k další písni, kterou si vybrala. V tomto případě No Control od Davida Bowieho. Opět se zeptám na důvod výběru.
3: Ještě pořád jsme v létech mého mládí na Jižním městě a v Galaxii, kde bylo vlastně kino, byl obchod, kde se prodávaly desky, CDčka a kazety. A já jsem v době, kdy mi bylo, nevím, 16, něco takového, měla asi 4 kazety, originálky z tohohle obchodu a jedna z nich byl právě David Bowie a album, ze kterého si dneska pustíme písničku. A mám k němu emoční vztah.
2: Písnička už je připravena a pokud vy jste připraveni s dotazy, tak je prosím posílejte na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, je už mým milým zvykem připomenout, že když zazní ve vizitce hlas Janky Plotkové, která nám připomíná, že posloucháme tento pořad, tak se dostáváme do druhé půlky našeho setkání. To znamená, že apeluji na případné posluchače, kteří by stejně tak jako ti, kteří už tak učinili, měli na našeho hosta Luci Lankašovou ze společensky prospěšného podniku Kokoza, která se zabývá, řekněme, podporou komunitním zahradám, jakýkoliv dotaz, tak učiňte, opakuji e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A já, protože už jsem to takto nastínil, se k prvnímu dotazu rovnou přesunu a přečtu ho. Přišel nám od posluchačky Jiřiny Kadlecové z malé obce v okrese Pelhřimov tento dotaz. Dobrý den, jsme nádherná vesnička o 10 staveních na Vysočině a řešíme teď situaci, kdy náves v podobě louky s kapličkou v horní části, kde je dřevěná klubovna, a ve spodní části s ošklivou vodní nádrží, která má původ v akci Z. A rádi bychom toto změnili, nádrž v kořenovou čističku a zbytek návsi a louky bychom chtěli posázet stromy, zasázet byliny, obnovit studny. Je tu 10 stavení, vidíme si takzvaně do talíře, vztahy jsou někdy náročné, ale většinou se musíme spoléhat sami na sebe. Už jsme společně vysázeli v okolí vesničky přes 100 stromů. Společná práce a péče nás spojila. A teď dotaz, jaký je váš názor na komunitní zahradu na vesnici? Čest vaší bohulibé práci, asi budeme potřebovat také navigaci. Díky za odpověď. Srdečně nás zdraví již zmíněná Jiřina Kadlecová. Tak, je rozdíl mezi komunitními zahradami a jejich fungováním na vesnici a ve městě?
2: Určitě tam rozdíl bude. Je pravda, že my v Kokoze se soustředíme hlavně na budování komunitních zahrad v městském prostředí, protože jsme z něho přišli, byla tam nějaká osobní potřeba, město známe, ale samozřejmě se nebráníme. Ve chvíli, kdy nás poptá kdokoliv, kdo žije v nějakém menším sídle, tak rádi přiložíme ruku k dílu a myslím si, že v tomhle případě asi záleží na té potřebě, jako kterou by ta zahrada měla naplnit. Předpokládám, že ve vesnici o 10 staveních má každý svou zahradu, takže to potom nebude ta pěstební činnost, ale možná, že to právě bude prostor pro to se nějak jako strukturovaně potkat a bavit se o tom, co pro tu svoji obec chceme společně a dohromady udělat. Takže pokud je tam nějaká jako akční rodina, tak by určitě,
1: akční jádro,
2: tak určitě by bylo prima vlastně zjistit od ostatních jáder, zda jim nějaký podobný projekt dává smysl a zkusit si zamyslet vlastně nad tím, jako co by vlastně měl v té vesnici jako dělat za užitek. A potom, co se týká nějaký jako třeba první podpory při budování komunitní zahrady, tak my v Kokoze příští jaro budeme otvírat 4. ročník programu Zelené oázy, kde díky partnerovi máme možnost každý rok spolu vybudovat 7 komunitních zahrad po celé České republice. Takže tam určitě doporučuju po té, co si řeknete se sousedy, co by ta zahrada měla dělat, tak se podívat k nám na web a třeba zkusit podat projekt a může to být ten první impuls k tomu jako něco dalšího v té obci vybudovat. Takže za mě, když se ptáte, komunitní zahrada na vesnici, ano, ne, tak říkám ano a pojďte si říct, proč.
1: Co je jejím cílem? Tady jsem měl pocit, že to je spíše, řekněme, nějaká kultivace toho veřejného prostoru, proměnit tuhle tu nádrž, tedy řekněme v tuto kořenovou čističku, ale k tomu přihodit celou řadu další věcí. Důležité téma také bylo, které tady vyplývá z e-mailu naší posluchačky z Vysočiny, je i vlastně vysazování stromů. Každoročně teplejší a teplejší léta, teď nemyslím celé roky, ale myslím ty letní měsíce, ukazují, že skutečně to chlazení těmi postupně dorůstajícími stromy je více a více potřebné, a to nejenom teda v ulicích měst, ale i na vesnicích, protože skutečně to šílený žár slunce jako ty koruny stromů dovedou velice zdárně zkrotit, anebo aspoň trošku jako skorigovat. Je součástí, všímáte si, těch činností, těch komunit, také nejenom pěstování, řekněme, to, co je v záhonků, ale i třeba přesně jako vytváření alejí a vytváření různých jako prostor krytých stromy?
2: Určitě je to trend, který se teďka vlastně zvyšuje, to znamená, že tam, kde ten prostor to umožňuje, tak dochází k výsadbám a přesně to jsme udělali i na Velkém háji, taky tam vlastně proběhla výsadba stromů. A tam si Ondro narazil na jednu důležitou věc, kterou chci určitě zdůraznit. Ty zahrady to nejsou jako osamělý ostrovy, nějaký jako pozitivní deviace a lokálních aktivit, ale tím, že těch zahrad už je vlastně poměrně hodně, tak jsou součástí nějakého systému. A ten systém právě pomáhá řešit i ty výzvy spojené s klimatickou změnou. To znamená, že vlastně každý strom, každé pítko, každý kompostér umístěný vlastně v rohu komunitní zahrady přispívá k těm jako globálním, nebo zpomaluje ty globální změny. A naším cílem vlastně dlouhodobým po těch jako skoro 15 letech, co tu práci děláme, je právě tu síť zahušťovat. Jo, tak aby to už fakt nebyla jako tady batikovaná aktivita objímačů stromů, ale jakoby respektovaná součást toho ekosystému, jak teda v Praze, v České republice, tak v rámci Evropy. Takže to jenom chci vlastně pojmenovat, že to fakt nejsou jenom jako nějaký jakoby aktivitky, ale dlouhodobě fakt ty zahrady tvoří nějaký systém, který pomáhá zmírňovat klimatickou změnu.
1: Je to jasné, rozumím tomu. Dostávám se k dalšímu dotazu, který přišel. Je nutné do komunitních zahrad posazovat vždy vyvýšené záhony, nešlo by pěstovat přímo v zemi, i když chápu, že ke zvýšenému záhonu se člověk nemusí tolik ohýbat. Na čem všem to u vás závisí? Ptá se posluchačka Martina z vzdáleného města Hluk.
2: Není to nutné určitě, samozřejmě pokud to ten terén umožňuje, tak my taky rádi budujeme záhony v rostlém terénu. Přidaná hodnota těch vyvýšených záhonů je taková, že vám umožní pěstovat poměrně jako instantně, to znamená, otevřete komunitní zahradu, vlastně máte vyvýšený záhon, který je naplněný kvalitním substrátem a je připravený rovnou k pěstování. U dlouhodobě zanedbaných pozemků ta kultivace té půdy přece jenom chvilku trvá. Jo? Takže vlastně ten vyvýšený záhon může být taková jako to první setkání se s pěstováním, ty první ruce v hlíně a potom se samozřejmě s tím prostorem v ideálním případě dál pracuje tak, aby tam do budoucna mohly být záhony v rostlém terénu. Některé komunitní zahrady ale nemají žádný rostlý terén, to znamená, že tam je nějaké jako pevné podloží, nevím, beton a podobně, tak tam samozřejmě
1: je to jediná možnost.
2: Je to jediná možnost. Přidaná hodnota záhonu, který používáme v realizacích my, je, že vznikají pod rukama lidí s duševním onemocněním, takže mají ještě nějaký jako sociální přesah.
1: Jak, to je další téma, ke kterému jsem se chtěl dostat, a sice jakým způsobem vy na sebe navazujete lidi s duševním onemocněním a nakolik vlastně ta trpělivá práce zahrádkářská je pro lidi s tímto v uvozovkách handicapem prospěšná?
2: Tak jako ruce v hlíně jsou terapeutická činnost, to znamená, tahle činnost je prospěšná nejenom pro lidi s duševním onemocněním.
1: Nemusí to být jenom hlína keramická.
2: Ale i pro ty, kteří by ho třeba jednou mohli mít, pokud pro sebe nebudou něco dělat. Tam samozřejmě existují i výzkumy, že
1: všichni jsme v ohrožení.
2: Všichni jsme v ohrožení, takže je potřeba ponořit ruce do hlíny, protože hlína obsahuje prospěšné bakterie, které potom působí na jako mnoha úrovních, jak tělesné, tak duševní, takže a k tomu se věnuje celý jako obor zahradní terapie, který my v Kokoze tak jako zlehka si jako otlapkáváme, ale není to něco, na co bychom se soustředili. A my naše kolegy s duševním onemocněním zaměstnáváme vlastně od úplného začátku. Mm-hmm. A je to proto, protože já jsem původní profesí sociální pracovnice a kdysi dávno jsem právě měla dojem, že je málo pracovních příležitostí pro lidi s tímhle handicapem. A tak jsme si chvilku lámali hlavu, jako jak vytvořit pracovní místa, které zároveň budou tvořit nějaký užitek, protože já nemám ráda zbytečný a ošklivý věci. A mně přijde, že zahradničení a práce se zelení musí být vždycky užitečná, takže proto jsme vlastně přišli s tím konceptem naším kokozím. A to, že se to jako vybublalo v takovýhle jako vlastně už v tuhle chvíli systémový projekt je vlastně taková trochu jako náhoda toho našeho naivního snažení se, ale jsem jako velmi vděčná, že ty lidi doteďka zaměstnáváme a vlastně ve všech realizacích mají nějaký svůj otisk.
1: Hmm. Ty jsi říkala, že velmi prospěšný kontakt s hlínou, velmi uklidňující, on je velmi uklidňující kontakt se žiželami, které v té hlíně jsou. Zajímá mě vlastně, jestli jsou speciální nebo některé určené tyto komunitní zahrady, kde se právě také staráte v uvozovkách o duševně handicapované, nebo jsou zkrátka nějakým způsobem zcela random rozmístěny podle potřeb, prostě tak, jak je to zrovna v dosahu bydliště?
2: No, je to vlastně tak, že Kokoza nemá žádnou teďka, kromě teda velkého háje, kde to je jako takový větší projekt, tak my nemáme žádnou vlastní komunitní zahradu. A to zapojování lidí s duševním onemocněním u nás probíhá právě skrze realizace jako ostatních komunitních zahrad. Takže to dva v jednom, jako děláme Enviro projekt, ale zároveň tam teda máme nějaký sociální přesah. Ale samozřejmě jako v těch lokálních komunitních zahradách, zvláště třeba ty, co jsou, přesou i zahrady třeba u sociálních služeb, zahrady u domovů pro seniory, tak tam samozřejmě třeba je možnost, že se vyskytne někdo s nějakým duševním onemocněním, ale není to určitě o tom, jako říct si tak, a ty máš duševní onemocnění, tak pojď. My se tady o tebe jako pojď kopat do hlíny a my se budeme třeba dívat, ale to probíhá tam taková jako přirozená integrace, jo, že ta zahrada většinou má ten jako práh nízko, nebo některé zahrady mají práh nízko a tím pádem jak očekáváme, že se tam občas vyskytne i někdo s nějakým handicapem. Moc by se nám líbilo, kdybychom našli nějaký způsob dlouhodobě udržitelný, jako jak systematicky ty lidi do těch zahrad jakoby v uvozovkách umisťovat, ale na tom jsme ještě nepřišli, aby to jako fungovalo fakt koncepčně dlouhodobě, takže to děláme, jak nejlíp umíme skrz naše realizace.
1: Říká Lucie Lankašová, spoluzakladatelka společensky prospěšného podniku Kokoza, a ta také vybrala další píseň, která zahraje, a tou je New Way, New Life od kapely Asian Dub Foundation, což je další mně libá kapela. Tak pojďme si říci něco k tomuto výběru.
2: Asian Dub Foundation, jednak hraju hudbu, která je blízká mému srdci, jakoby tím rytmem. Já jsem kromě hip-hopu, tak druhou část mládí jsem strávila na reggae akcích. A Asian Dub Foundation je hodně angažovaná kapela a já ve svém jako mládí jsem, mám ten pocit, že jsem taky byla angažovaná, takže to se mnou jako rezonovalo, jednak ten druh té hudby a zároveň i ty texty. A je to jeden z koncertů, který tenkrát proběhl v Roxy, který byl pro mě jako ohromným zážitkem, takže jsme pořád v minulosti, která ale zároveň jako definuje to, jako kdo jsem a co mě ba.
1: Tak to je skvělé, připomínám dotazový e-mail visitka@rozhlas.cz.

0: Tak a my se vracíme už k poslednímu relativně krátkému vstupu s Lucí Lankašovou, která založila a spoluvede společensky prospěšný podnik Kokoza, který se samozřejmě stará a konzultuje různé témata spojené s komunitními zahradami. Ještě se nám ozvala paní Kadlecová z Vysočiny, která nám píše: moc krát děkuji paní Luci za pozitivní podněty. Krásné časy nejen Václavské, při všem v rozhlase jste inspirativní, zábavní a i když špatně vidím, tak se stále učím, a to díky rozhlasu. Tak my vás moc zdravíme, děkujeme na Vysočinu a dostáváme se k dalšímu dotazu. V tomto případě se náš posluchač Pavel Šroub ptá, jak je Kokoza financována a jak velkou částí se na jejím financování podílejí přímo komunitní zahrady. S úctou nás zdraví a dotaz tedy je položen.
1: Tak děkuji za ten dotaz. Já to vezmu rychle. Komunitní zahrady se podílí 0% na našem financování. My to vlastně po nich nepožadujeme, protože víme, že těch zdrojů na začátek je potřeba jinde. A jinak, co se týká Kokozy jako takové, tak v roce 2025 jsme měli kolem 40% příjmů z vlastní podnikatelské činnosti. A potom 35% tvořili veřejné dotační tituly, jako jsou Evropský fondy, SFŽP, Magistrát hlavního města Prahy. Potom 15% máme díky spolupráci se soukromými donory. Mm-hmm. A posledních 10% jsou příspěvky od úřadu práce právě skrze zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.
0: Jasně, chápu. Tam mě zaujala ta vaše podnikatelská činnost. Tak to je, řekněme, co si zatím představit?
1: Velkou část tvoří vlastně ty realizace na místě a potom jsou to různé expertní spolupráce. My se nevěnujeme jenom komunitním zahradám, ale i kompostování, takže tam děláme třeba audity bioodpadu a potom navrhujeme konkrétní řešení třeba i pro firmy nebo obce, jakým způsobem obhospodařit bioodpad.
0: To je zajímavé téma, protože s bioodpadem se potýká nejenom domácnosti, ale právě především i celé řady různých podniků, restaurací a tak dál. Tak pojďme ještě, alespoň máme na to zhruba 4 minutky, si říci, v čem jsou základní principy, anebo pokud si s tím někdo neví rady, tak s čím se na vás může obrátit a s čím vy můžete pomoct jako Kokoza?
1: Tak my se určitě můžeme podívat vlastně na ten stávající systém nebo stav, jaký typ bioodpadu vzniká v provozu nebo ve firmě, a můžeme zkusit navrhnout jako odpovídající řešení, protože to řešení pro zpracování bioodpadu není jedno a my v Kokoze prosazujeme řešení, která se realizují přímo v místě, kde ten bioodpad vzniká. To znamená, že vlastně část toho bioodpadu jako vydělujeme z toho svozového systému a dáváme mu smysl v tom místě, kde vzniká, tam ho přeměňujeme v kompost a potom vlastně lidem ukazujeme, že je možné ten kompost využít pro pěstování v té lokalitě. Asi tady nestihneme projít všechny možnosti, nicméně možnost se na nás obrátit na info@kokoza.cz s konkrétním dotazem a my nebo naši kolegové určitě dokážou nasměrovat.
0: Pojďme si říct, jaké jsou základní typy, se kterými se setkáváte, je potřeba vlastně k nim mít jiný přístup, protože chápu, že třeba je určitý bioodpad, který je ve firmách a sice to jsou prostě ohrysky, slupky od banánů a tak dál, který se dají vyhazovat do speciálního prostě koše, aby nešly do směsi, ale potom jsou třeba bioodpady, jako jsou třeba nedojezené potraviny v různých prostě řekněme obchodech, supermarketech, ale i restauracích a tak dál. A to jsou úplně jiné typy. Nedovedu si představit, že knedlíky končí jako na kompostu.
1: Knedlíky můžou skončit na kompostu, když tam uděláme jako hodně velkou zkratku, a to jsme načali fakt obrovský téma, který teďka nedokážeme obsáhnout.
0: Máme na ně 2 minuty.
1: Nicméně zrovna knedlíky, když jsme na knedlík, tak je možné umístit do elektrického kompostéru, který vlastně ten knedlík nepřemění přímo v kompost, ale v nějaký digestát spolu s dalšími materiály, který potom dozrává a dá se taky použít na pěstování v nějakém ředění. Mm-hmm. To je taková velká zkratka. Teďka nás čeká moc zajímavý projekt. Pokud to dopadne, tak bychom měli umístit 50 elektrických kompostérů na čerpačky benzínek jedné společnosti a tam se doopravdy kompostují jenom bagety. Zase je to ale ohromná zkratka. Jo. Myslím, že naše Martinka, expertka na kompostování, by mě vykrákala za uši,
0: Ježiš,
1: ale já to teďka v tom časovém presu nedokážu jinak a líp.
0: Chápu, ale as aspoň to jsme načli a taky jsme načli téma, se kterým se na vás mohou případní zájemci obracet, to je taky důležité si říci. Teď už nestihneme ale nic jiného, než se pomalu loučit, říci, že píseň, která bude zaznívat do tvého odchodu, je Hýkal kapely Zrní, tak pojďme si říci aspoň ještě, odkud tento výběr vlastně plyne.
1: Je tam zase emoce, ale už je ze současného mého stavu. Já mám ještě, bych řekla, poměrně stále nového partnera. Asi teďka spolu budeme 4 nebo 5 let. A kapela Zrní byla jedna z prvních, kterou jsme poslouchali spolu a byli jsme spolu i na koncertě na střeše Lucerny. A já na to moc ráda vzpomínám a moc rádi si s Davidem pouštíme.
0: Tak to je skvělé. Davida zdravíme samozřejmě. A ať vám všechno dále klape, to je taky důležité přání. My se loučíme s Lucí Lankašovou, spoluzakladatelkou společensky prospěšného podniku Kokoza. Díky za tvou návštěvu.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.

Tri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. A všechny státní zakázky nad 30 milionů musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jsou v ní také třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Po zhruba 3 letech opustí vězení Tomáš Čermák. Okresní soud v Liberci rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Čermák si odpykával 5,5 roku za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela tamní policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti dostal 10měsíční podmínku za výzvy k útokům na Ukrajince. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně Andrews nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřely dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat také o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Dnes se divákům ve Státní opeře představí muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street v režii Martina Čičváka. Krutý příběh o nespravedlnosti a pomstě vychází z divadelní hry Christophera Bonda z roku 1973. Muzikálová verze vznikla o 6 let později. V hlavní roli Sweeneyho Todda ve zpracování Pražského národního divadla se alternují Adam Plachetka, Aleš Jenis a Jiří Hájek. A počasí bude oblačno až zataženo, přes den se přechodně objeví proměnlivá oblačnost. Postupně čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, později odpoledne a večer ale ubývání srážek a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 8. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jste s Vltavou také ve čtvrtek 24. září. Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech. V následujících minutách konkrétně příjemný poslech jazzové hudby. Mare Nostrum, tedy v italštině Naše moře, je název uskupení tří velmi renomovaných hudebníků s bohatými vlastními kariérami, kteří pocházejí ze zemí ležících na mořském břehu. Trumpetista Paolo Frezu je z italského ostrova Sardinie, akordeonista Richard Galliano pochází z Francie a klavírista Jan Lundgren ze Švédska. Společně natočili zatím 4 alba. To první už v roce 2005. Loni si připomněli, že od té doby uplynulo už 20 let na platformě desky, která jako všechny předcházející opět nese jen římskou číslovku. V tomto případě tedy 4. Do studia nejen ji, ale i album o 6 roků mladší přinesl muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se dá charakterizovat tvorba tohoto možná na první pohled zvláštního mezinárodního tria?
2: Zvláštním způsobem je už právě i tím nástrojovým obsazením, protože piano, akordeon, trubka, to nebývá samozřejmě zvykem. Zvláštní je i tím celým zaměřením, dalo by se říct. Oni někteří publicisté nebo kritikové západoevropští, ale i američtí o tomhletom triu hovoří jako o evropském jazzu, že to vlastně nemá tolik mnoho společného s tím vysloveně americkým, tam, kde tedy jazz vznikl, že to je spíš hudba.

0: že jsem poučená, ale vycházející z evropské hudby, řekněme z 19. století, z té romantiky, ale samozřejmě i z vlastně tradic hudby lidové těch tří národů. To všechno do jisté míry je pravda, ale já bych to tak úplně si netroufl tomu říkat evropský jazz, toho také můžeme mluvit o, tady dokonce v Českém rozhlase jeden čas byl takový trend, aby ta stanice, která vysílá digitálně, ta jazzová, se především soustředila na ten evropský jazz, což mě se zdálo zvláštní, protože to je hudba, která vznikla ve Spojených státech, marná sláva, a je to právě vlastně výsledek celého toho melting potu, jak se říká Americe, toho smíchání všech možných národů. Takže najednou od toho oddělit ten evropský asi úplně nejde, ale je pravda, že jisté charaktery evropského jazzu, třeba konkrétně skandinávského, existují, nebo polského možná do jisté míry. No a to se tady samozřejmě také projevuje. Mimochodem tohleto trio vlastně poprvé hrálo v tom roce 2005 ve Švédsku, odkud pochází pianista Jan Lundgren, ale zase na druhé straně se jmenuje v italštině Mare Nostro, čili naše moře, a jak Paolo Fresu, tak Richard Galliano pocházejí od toho Středozemního moře, na rozdíl od Jana Lundgrena, který je u toho severního. Jsou tam všechny možné ty evropské prvky, ale nic, ani jedna nota, abych tak řekl, by to trio nevyprodukovalo ani jednu notu, kdyby nebylo toho jazzu, čili to znamená toho amerického.
1: Pojďme si toto jedinečné hudební uskupení poslechnout. Začneme skladbou Colette.

0: Ve vysílání dozněla skladba Kolet ze čtvrtého alba uskupení Mare Nostrum. Do jaké míry zná toto trio české publikum?
1: To trio nezná české publikum, to tady, pokud vím, nikdy nehrálo, ale ty jednotlivé hudebníci ano. Fresu byl několikrát v České republice, Galliano vysloveně, a to nejenom s jazzovým programem, ale i s hudbou vlastně vážnou, nebo řekněme z 20. století pocházející, jako solista velkých symfonických orchestrů. Jan Lundgren také tady vystupoval několikrát, ale jak říkám, to trio jako takové nikoli. Oni jsou takový demokratičtí, na všech těch albech mají přesně rozdělené, většinou právě jsou to 12 trackové desky a každý je tam po čtyřech skladbách zastoupen jako autor. To, co my jsme slyšeli v tom úvodu, je věc od Richarda Galliana. Kolet byla taková docela slavná, provokativní i s životním stylem literátka ze začátku 20. století. Ostatně mnozí posluchači asi viděli film, který životopisný, který o ní byl natočený před poměrně nedávnou dobou. Jinak, když jsem to teď schválně poslouchal, vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, tak je to úplně jednoznačné. Ta hudba, já se omluvám, ta hudba je sice vlastně trošku evropská, konkrétně tahle ta Kolet měla tu francouzský takový nátěr, řekněme, ale jinak všechno tam pochází z toho jazzu. Ta kultura tónu, frázování, výběr tónů, harmonie, i ty formy, prostě to všechno vychází z toho jazzového jazyka, ale je pravda, že ti hudebníci jsou poučeni velmi silně, víc než ti američtí, zejména ti afroameričtí, tou evropskou silnou hudební tradicí za posledních, já nevím, řekněme, 300-350 let, a to se prostě asi nedá úplně odmontovat, aby se tak řeklo.
0: Další skladba, kterou si poslechneme, už ale pochází ze třetí desky z roku 2019, je to tak?
1: Je to tak. To je zase, jako už jsem říkal, opět je rozdělená mezi ty autory jednoznačně. Autorem tentokrát je Jan Lundgren, Loveland se jmenuje ta věc, a je taková hybnější.

0: Plynule jsme přišli k albu Mare Nostrum 3 z roku 2019 a na něm je také skladba věnovaná vzpomínce na jistého hudebního kolegu. Je to tak?
1: Je to tak. Francouzský houslista, takový vlastně spíš fusion, řekněme, jazzrockový Didier Lockwood, se kterým Richard Galliano často hrával, zemřel před nějakými 2 lety, myslím, nebo 2 lety, předčasně, protože zdaleka nebyl v tom věku, kdy se odchází, tak je moje věnovaná ta další skladba. Já jsem jenom chtěl ještě upozornit, že na některých, zaprvé, proč jsem vlastně vybral 2 oproti té jedné nahrávce z posledního alba, je, že mi připadá ta trojka vlastně vyváženější celá, že tam je trošku silnější ten materiál, do čehož patří právě i tahle ta skladba Gallianova, kterou za chvilinku uslyšíme, a že Galliano vlastně je z nich největší hvězda, řekněme, jakoby celosvětová, s velkými úspěchy i ve Spojených státech a mimochodem také tím, že velmi často interpretuje hudbu slavného argentinského skladatele Astora Piazzolly. Na to on je specialista, když si ještě spolu za Gallianova mládí stačili spolupracovat, ale on především se věnoval hodně času do jisté míry takové autentické interpretaci, ale také i jako vlastně malinko posunuté od té Piazzollovy tvorby, tak to je ta velká hvězda. Já bych řekl, že kdyby publikum dnes, kdyby přijelo to trio Mare Nostrum do Prahy, takže právě Galliano bude ten hlavní tahák toho. A on je právě autorem té skladby, která je věnovaná Didieru Lockwoodovi, kterého já jsem potkal. Hráli jsme na stejném pódiu v Bratislavě před asi 40 lety. Tehdy to byl mladý, velmi energický muž a hrál fantasticky na krásné modré housle.
0: A skladba se jmenuje Le Jardin de Fée, tedy zahrada víl. Dnes do studia zavítal muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Děkujeme, hezký den.
1: Já taky děkuju.

0: třetí album mezinárodního tria Mare Nostrum, skladba Le Jardin de Fé, tedy Zahrada víl. Posloucháte Vltavské vysílání, hezký den a dobrý poslech.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Kanadská zpěvačka, skladatelka, kytaristka, ale také i básnířka a malířka vlastním jménem Roberta Joan Anderson, známá jako Joni Mitchell. Na Vltavě dozněla její píseň Chelsea Morning.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A už za chvíli bude ve svém povídání pokračovat lékařka, vědkyně a pedagožka Jiřina Bartuňková. V osudech mapuje svou vědeckou kariéru po boku mnoha významných osobností. Dnes nás čeká už čtvrtá epizoda a na programu bude za pár minut.

0: Americký jazzový pianista, skladatel a aranžér Brett Mehldau vás provází čtvrtečním vysíláním Vltavy.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Osudy. Na programu je čtvrtá epizoda rozhlasového vzpomínání lékařky, vědkyně, pedagožky a spoluzakladatelky klinické imunologie u nás Jiřiny Bartůňkové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

Několik let po mém nástupu do Motola, konkrétně v roce 1998, jsem dostala nabídku stáže v Montrealu na oddělení imunologie, které tehdy vedl pan profesor Emil Skamene, což byl starší kolega, který emigroval v roce 68. A to musím ještě odbočit, že v těch 90. letech se řada těch emigrantů ozývala nám tady v Čechách a umožňovali nám nejrůznější stáže, podpory a podobně. Takže mimo jiné pan profesor Skamene zval na své pracoviště spoustu lidí z Čech a já jsem byla mezi nimi, takže jsem tam přednášela na té univerzitě během asi cyklu 14-denního, kdy měli studenti výuku imunologie. A potom v následujícím roce mi pan profesor nabídl, jestli se nechci zúčastnit konkurzu na vedoucího toho montrealského pracoviště, protože sám odcházel do důchodu a ještě tam měl nějaké činnosti v budování nové nemocnice. Tak jsem si říkala, že to je velká výzva a jela jsem tam na ten konkurs, který spočíval ne v tom, že bych někde před nějakou komisí něco říkala, ale jsem během 14 dnů obešla různé děkany, ředitele nemocnic, ty pracovníky toho oddělení a takhle vlastně tam pozval pan profesor několik těch uchazečů a oni potom vyhodnotili, kterého si tedy vyberou. No tak dopadlo to tak, že mě naštěstí nevybrali, protože by to bylo asi dost velké rozhodování opustit tedy po několika letech budování toho ústavu v Praze v pracoviště a odjet někam do Kanady. Takže se to vlastně vyřešilo za mě, že jsem nemusela teda tohleto řešit. Myslím, že to neodůvodnili. Buď jsem byla ještě moc mladá, protože mi bylo 39 nebo 40 nebo kolik v té době. A jednak o tu práci mělo zájem i několik jakoby místních uchazečů a myslím, že nakonec dali přednost teda těm místním uchazečům. Já myslím, že ty genderové rozdíly moc ve vědě nejsou. Máme celou řadu nositelek Nobelových cen a celou řadu výzkumnic, které dělají velmi dobrou práci. Možná v těch západních zemích měli mnohem těžší, protože tam mateřská 3 roky neexistuje. Takže myslím si, že to je kolikrát na úkor teda té rodiny, ale myslím si, že nějaká velká diskriminace genderová tam neexistuje. A nakonec u nás v té vědě si myslím, že také tolik ne. Já jsem se stala přednostkou ve svých 37 letech a jsem byla jednou z nejmladších profesorek. Profesuru jsem dostala, když mi bylo 43 let a v medicíně to bylo, myslím, jedna z nejmladších profesorek medicíny na Univerzitě Karlově. Takže jsem měla pocit, že moje kariéra jako nemá kam už moc stoupat, protože jsem relativně brzy dosáhla postu, na které se dřív čekalo až do důchodu. Ale přišlo to tak nějak samo. Myslím si, že to bylo jednak výběrem toho oboru, který tenkrát nebyl tak atraktivní, tak obsazovaný. Něco jiného je být chirurgem, nebo myslím, že i ta genderová záležitost hraje roli, protože přece jenom chirurgie je obor, kde musí sloužit, operovat v noci, když je potřeba a podobně. Takže ta imunologie v tomhle tom není tak genderově vyhraněná a myslím si, že je tak nejméně polovina žen.

Léta 2000 byla poznamenána tím, že se nám otevřel svět. Ze zahraničí začaly vznikat různé evropské projekty. Evropská unie vypisovala i na podporu právě těch postsocialistických zemí různé projekty, takže naši kolegové z té západní části nás rádi přizvali do různých projektů, protože tím dostali větší šanci, že ten projekt nakonec dostanou. A myslím si, že jsme z toho profitovali nakonec všichni. Takže tímto způsobem jsme participovali na projektu, který byl v rámci 7. rámcového programu Evropské unie, jmenovalo se to Alostem. My jsme se tam přidali právě tím projektem imunoterapie dendritickými buňkami, protože celý ten projekt byl vlastně zaměřen na buněčné imunoterapie. A to nám umožnilo jednak poznat, co, kdo a jak dělá. Jednak jsme se scházeli na různých mítincích, což znamenalo také i poznání, řekněme, i těch zemí. Do té doby nedalo moc cestovat. Znamenalo to finanční podporu i našich mladších kolegů, kteří pak mohli vyjet na stáž do zemí, kde právě byli ty účastníci tohoto projektu. Takže myslím si, že to byla moc hezká léta, kdy jsme byli právě navázáni na tyhle ty evropské projekty. Takže to byl jeden takový projekt těch buněčných terapiích a pak ještě i ten jeden můj projekt, co jsem ještě začínala na Karlově náměstí, to znamená ty protilátky proti těm neutrofilům a vaskulitidy, tak kde jsme měli také celou řadu spoluprací a i didakticky jsme, myslím, přispěli k tomu, že mezi lékaři se začalo o těchto nemocech mluvit a vešli více do povědomí, takže dneska už je to taková běžná součást diagnostického procesu a myslím, že jsme k tomu také přispěli. Poznání práce kolegů v zahraničí bylo vlastně přínosné z několika hledisek. Jednak jsme se i něco naučili, ale na druhou stranu jsme zjistili, že to neděláme úplně špatně, což je také dobré poznání, že jsme se propracovali nakonec vlastními silami k něčemu, co na tom západě třeba už bylo běžnější, takže i od nás se pak třeba kolegové něco přiučili a vzájemně jsme si netajili nějaké naše poznatky a naopak jsme se vzájemně obohacovali. Myslím si, že ta práce v zahraničí není o nic jiná než u nás. Navázali jsme mnoho přátelství a právě to vedlo i k tomu, že jsme si potom vyměňovali naše mladší kolegy, kteří tam jezdili na stáže, nebo naopak i k nám do Prahy jezdili na stáže, takže těch přátelství bylo napříč Evropou mnoho a mě konkrétně to umožňovaly i moje jazykové znalosti, takže jsem měla spoustu přátel v Itálii, Francii a angličtina nás samozřejmě spojovala i se všemi ostatními. V některých případech jsme měli přátelé i na takové té osobní bázi, nepromarnili, řekněme, jenom nějakou turistikou, tak to bylo spojeno třeba s nějakou přednáškou. A takovýchhle výměnných akcí jsme pořádali opravdu, opravdu hodně. V roce 2024 jsem byla pověřena organizací takového menšího sympózia zaměřeného na vývoj protinádorových vakcín. Bylo to, myslím, 25. setkání těchto odborníků a poprvé se konalo v Praze. Uspořádali jsme ho v Karolínu ve Vlasteneckém sále a musím říct, že mělo velmi dobrý mezinárodní ohlas, protože se ho účastnili evropští i vlastně zámořští vědci z tohoto oboru. Uvedu příklad, celá řada účastníků těch evropských projektů, s kterými jsem se seznámila, byla také součástí organizace vývojářů protinádorových vakcín a každý rok se konala konference na toto téma. Pokaždé byl pověřen tou organizací někdo z jiného státu a v roce 2024 mě kolegové pověřili právě organizací tohoto setkání v Praze. Uspořádali jsme to v Karolínu ve Vlasteneckém sále a sjeli se tam řečníci jak z Evropy, tak i ze zámoří. Mělo to velký ohlas odborný.
už většina těch mých kolegů jsou dneska v důchodu, ale pořád si třeba píšeme aspoň k Vánocům nebo k nějakým příležitostem nebo společně i organizujeme některé meetingy. No a my jsme se s Aničkou Šedivou, která právě měla zase i ty styky do Ameriky díky své stáži, tak jsme se snažili rozšířit to naše pole spolupráce i směrem do Ameriky, takže jsme požádali, abychom se mohli stát centrem excelence Americké asociace společností klinických imunologií a tento statut nám byl udělen také, myslím, že už je to tak 20 let a jezdili jsme pak na kongresy pořádané touto organizací do San Franciska nebo do Bostonu a zase to mělo i velký takovej pedagogický přínos, protože každý rok jsme měli možnost vyslat dva studenty na kurzy nebo i na ty kongresy a s příspěvkem právě této organizace, takže prakticky všichni naši lékaři i všichni spolupracovníci absolvovali stáž v Americe díky naší participaci tady v tomto centru.

Měla jsem možnost navštívit Ameriku několikrát. Pro krátkodobé pobyty se mi Amerika líbí, ale že bych tam chtěla bydlet, tak to bych asi nechtěla. Na mě je to přece jenom velké. Já jsem víc takový středoevropský člověk, ale ty poznatky z těch cest byly opravdu hezké a já jsem se snažila pak i brát sebou dcery a tím vlastně se i ty holky jako trošku otrkaly v té cizině a dneska se pohybují zcela suverénně. Myslím si, že ty naše společné cesty, že to byl utužení těch vztahů v rámci rodiny. V rámci cest do Ameriky jsem navštívila New York, Boston, to znamená to východní pobřeží, ale i západní pobřeží, San Francisco, San Antonio. Obvykle, když už člověk jede tak dlouhou cestu, tak to nelimituje jenom na ty vědecké aktivity, ale o pár dní jsme si ty pobyty prodloužili a měli jsme možnost navštívit některé ty americké parky a Grand Canyon a Death Valley. Musím říct, že ta příroda je tam krásná, ale třeba v San Francisku taky krásné město, ale už tam bylo třeba spousta bezdomovců. Takže i ta stinná stránka té americké společnosti tam byla vidět. Ale samozřejmě ta věda se tam dělá na úplně zase jiné úrovni a tu už já jsem osobně tolik nepoznala, protože jsem tam nepracovala, ale ty moji mladší kolegové tam měli možnost pracovat a tam, když jste v laboratoři, tak jste tam od rána do večera a na nějaký osobní život už tam moc nezbývá času. Je to víc drill, tam samozřejmě spousta zahraničních pracovníků, především Číňanů, Indů, kteří odvádějí takovou tu laborantskou mravenčí práci a rozhodně to není jednoduchý život. Výzkumná práce v Americe je opravdu řehole. Sice finanční prostředky jsou mnohonásobně větší, také, ale i když jsou ty prostředky velké, tak nejsou zajištěné na pořád. Je to od grantu ke grantu, od podpory k podpoře, takže kolikrát i někteří naši studenti se pak uchytili v Americe, ale nebylo to také jednoduché, protože museli pořád i měnit témata, protože třeba došel jeden grant, tak pak se dali k jiné skupině, která dělala třeba něco vlastně diametrálně jiného z toho výzkumného hlediska. Ani ta finanční podpora není něco, co by bylo zajištěné na pořád. No určitě ta věda v Americe je internacionální a tím pádem jde také rychleji dopředu, jednak těmi finančními možnostmi, jednak tou pracovní silou, kterou tam přispívají právě Indové, Číňani. A je tam také mnohem větší taková ta kompetice mezi těmi jednotlivými výzkumnými týmy, takže co mi třeba říkali kolegové, tak se dlouho tají výsledky, aby to náhodou někdo neokoukal z vedlejší laboratoře nebo někde jinde a aby měli to prvenství v nějakém časopise, případně v nějakých patentech a podobně, takže tam ta konkurence a ta rivalita je opravdu velká. U nás ta soutěživost v těch výzkumných týmech samozřejmě také je, ale řekla bych, že asi ne tak veliká jako v té Americe. A hlavně řekněme v těch klinických oborech, tak tam máme jednotný cíl se starat o ty pacienty a tam už ta rivalita bych řekla, že není téměř žádná.

Takže vždycky jsem se spíš tak snažila, aby něco za mnou zůstalo. Po skončení mého proděkanského období jsem kandidovala i na děkanku, což bylo někdy v roce 2007-2008. A to jsem teda tenkrát nevyhrála, nicméně jsem z toho rozhodně nebyla smutná, protože se mi zase pak otevřely jiné možnosti, které třeba ještě zmíním dál. Já jsem nikdy neměla nějaké cíle dosáhnout nějakých vrcholů funkcí. Já jsem se spíš snažila něco vybudovat. A to si myslím, že se mi celkem podařilo, protože ten ústav funguje. No, jestli mám nějakou vlastnost pozitivní, tak bych řekla, že nemarním čas. Většinou mám takovou jakoby dobrou organizaci práce a už jsem to možná zmínila někdy na začátku, když jsem chodila do školy, jak jsem dávala pozor, abych se nemusela učit doma. Stejně tak té práci jsem se vždycky snažila užít maximum toho, co můžu delegovat na někoho, co nemusím dělat sama. Takže je to spíš taková ta organizace práce. Jednou, abych to teda trošku odlehčila nějakou historkou, chodili jsme na MBA kurzy, které nám zorganizoval pan ředitel Ludvík pro vedoucí pracovníky, ale nám v té době bylo už 45-50 většině přednostů. A nějaký mladý učitel z ekonomické fakulty nás učil předmět, který se jmenoval time management. A my jsme se tam s kolegyní Prauzovou, přednostkou onkologie, která také vybudovala v Motole pracoviště téměř z nuly, tak jsme se tam nějak bavili a rušili jsme trošku. A on říkal, a vás to kolegyně nezajímá? A já jsem mu říkala, víte, pane inženýre, já jsem se stala v 37 přednostkou ústavu, ve 42 profesorkou imunologie, mám dvě děti a umím upíct si buchty. Tak já myslím, že o time managementu toho vím docela dost. Funkce vedoucího je někdy samozřejmě nevděčná. Dokonce si vzpomínám poprvé, když mi jedna z našich zaměstnankyň dala výpověď, že jsem se rozbrečela, protože mi to přišlo jako moje selhání, že se jí tam nelíbí. A pak jsem si postupem času uvědomila, že prostě se nemůžu zavděčit všem a že si to musím dělat podle sebe a prostě když se to někomu nebude líbit, tak prostě se rozloučíme. Takže pak už jsem nebrečela, když mi někdo dal výpověď. Člověk ve vedoucí funkci se musí chovat přirozeně, protože pokud nemá přirozenou autoritu, tak si ji nevydobyde tím, že bude stát u dveří a koukat, jestli někdo přijde 5 minut později nebo 5 minut dřív. A ono zvlášť v té intelektuální činnosti je těžký posoudit, jestli ten pracuje víc nebo míň. Takže já jsem nastolila na našem pracovišti takový vlastně relativně volný režim v tom, že mě nezajímalo, jestli někdo je v práci, protože někdo tam může být a nic neudělat a někdo doma napíše článek za hodinu a má to hotové. Tak samozřejmě taková ta činnost jako třeba laborante, kdy musí být opravdu u těch strojů nebo u těch analýz té krve, tak to je něco jiného. Ale ty vysokoškoláci, těm jsme si vždycky jednou za rok sedli a dali jsme si takový plán na rok. Dokonči PhD, udělej atestaci, napiš článek a podobně. A jestli to někdo udělá za den nebo za měsíc, tak to je opravdu velmi individuální a někdy to opravdu taková ta pracovitost nemusí být tak plodná, jako to, že někdo to napíše za chvíli a pak si třeba dá nohy na stůl a dá si kafe. Já jsem naštěstí na pracovišti moc konfliktů neměla, ale v rámci proděkanství jsme řešili celou řadu konfliktů, které se bohužel nevyhýbají ani akademickým pracovníkům. Vzpomínám si, že na jednom oddělení, jednom velkém pracovišti se nesnášela primářka s přednostkou a nakonec to skončilo rozdělením tohoto oddělení na dvě pracoviště. A tím víc jsem si vážila toho, že my jsme byli dvě s paní profesorkou Šedivou na pracovišti a jako přednostka, ona jako primářka a bez jediného konfliktu jsme spolu vydrželi 30 let.

přece jenom jak člověk stárne, tak už nemá tolik energie, takže už v poslední době jsem schopná nedělat nic, třeba si sednout chvilku ke kávě, nebo, ale to vlastně je také činnost, když hlídám malou vnučku, tak už se nesnažím u toho dělat něco jiného, ale věnuju se na 100% jí a pozoruju ji, jak dělá první krůčky. A také mi víc teď zbývá času i na čtení a kromě tedy těch odborných textů, které stále ráda čtu, tak jsem v poslední době přečetla spoustu i beletrie, už ne ty klasiky, ty už já jsem přečetla někde na gymnáziu, jsem přečetla celého Jiráska a Aragona a celou tu francouzskou klasiku, ale teď spíš mám radši takové buď životopisné romány, nebo ze současnosti, anebo přece jenom i ty detektivky. V poslední době jsem četla i české autory, mám ráda Morštajnovou, Tučkovou, Urbana, třeba ta Praga Piccola, tak to se odehrává v Libni, kde já jsem vyrůstala, takže to se mi moc líbilo. Pak čtu detektivky, naposled jsem četla ty tlusté detektivky od Rowlingové, která je autorkou Harryho Pottera, píše pod pseudonymem John Galbraith o kormoránu Strajkovi, tak to se mi také líbí, tyhle ty dlouhé detektivky s velmi sofistikovanými zápletkami. Pak čtu detektivky, které se odehrávají v Bretanii a tam zase se mi líbí popis těch reálí. Komisař Dupin je taková hlavní postava. Člověk má vyloženě chuť se zase do té Bretaně jet podívat, když to čte. A pak, abych zase měla takový ten pocit, že jenom nečtu nějaké odlehčené žánry, tak je třeba čtu i v originále, takže ve francouzštině nějaké detektivky. Takže té četbě věnuju v poslední době víc času a ani to vlastně nepovažuju za ztrátu času. Občas chodím do institutu francouzského na nějaké francouzské filmy, takže za poslední rok jsem také viděla asi 2 nebo 3 filmy, takže i tu kinematografii sleduju, ale zase ne tak úplně, že bych chodila do kina spíše tak příležitostně a většinou si počkám, až ten příslušný film dávají v televizi. A abych volný čas netrávila jenom čtením knih, tak do určité míry sportuju, dá-li se golf nazvat sportem. Mám ráda ty procházky po zelených hřištích, zvlášť když je třeba brzo ráno, jsou ještě na těch greenech kapičky rosy, tak to je taková krásná scenérie. A navíc máme velmi takovou hezkou partu golfistek s mojí trenérkou Renatou a jezdíme i do zahraničí. Vždycky na podzim si prodloužíme léto pod bytem ve Španělsku v listopadu, kde se dá hrát na krásných golfových hřištích. Nebo jezdíme do Rakouska, na Sicílii a tak. Takže to je zase taková trošku fyzická námaha, aby člověk nezůstal jenom zlenivělý při válení se u knih. Snažím se i cvičit, zase mám takovou osobní trenérku, s kterou cvičím něco na způsob stretchingu a na bosu cvičíme a tak. A na tom vidím, jak člověk sám se nedonutí cvičit. Já kdybych neměla tu trenérku, tak udělám 2 cviky a mám pocit, že už nemůžu. A s ní tu hodinu jsem schopná cvičit a vždycky, když mám pocit, že už nemůžu, tak ona řekne, tak ještě 4x. No já to 4x udělám a tak je vidět, že člověk prostě potřebuje nějakého toho kouče a ten bič nad sebou, takže se snažím se trošku udržovat v kondici a nejenom tedy tím cvičením, ale myslím si, že i práce na zahradě se dají počítat do činnosti, tam se člověk těch dřepů udělá spoustu a plazí se po kolenou, když někde pleje pod strom a tak. Takže si myslím, že toho pohybu nakonec mám docela dost. Když se mě pacienti ptají, co mají udělat pro svoji imunitu, tak pohyb, dobrá strava a psychická pohoda jsou ty 3 nejzákladnější věci, které pokud má člověk jinak zdravý ten imunitní systém, tak to jsou ty základní věci, které nám pomáhají udržovat zdraví, ale nejenom toho imunitního systému, ale samozřejmě i kardiovaskulárního a pohybového ústrojí. Takže pohyb, strava a psychika.
Vrcholový sport my imunologové považujeme za velmi nezdravý, protože je to vypětí, je to stres, je to až nefyziologická námaha. Takže také nám dost často pak ti vrcholoví sportovci chodí po ukončení své kariéry s nejrůznějšími stesky. Takže všechny ty extrémy nejsou pro ten imunitní systém dobrý.

Slyšeli jsme čtvrtou epizodu rozhlasového vzpomínání lékařky, vědkyně, pedagožky a spoluzakladatelky klinické imunologie u nás Jiřiny Bartůňkové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Odvysílané díly pochopili.

0: historicky prvního koncertu z roku 1926. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
1: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
0: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Obecní úřady vydávají ode dneška voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim můžou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, musí ale zůstat ve svém senátním obvodu. Písemně lze o průkaz zažádat nejpozději týden před volbami, osobně pak do 2 dnů před hlasováním. Pro souběžné volby do obecních zastupitelstev se průkazy nevydávají. O obchodních otázkách nebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvu Xi Jinpinga sledují další země východní Asie.
2: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států z Asie. David Jakš, Český rozhlas.
0: V Rumunsku se nedaleko hranic s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24, podle kterého vyšetřovatelé našli bezpilotní letoun v lese u města Solka. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty. Poté podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Ve 4 školách v regionu byl i přesto začátek výuky odložený na 10. hodinu. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na okraji jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji týkajícími se veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Firma OpenAI uvedla, že se o červnovém incidentu dozvěděla v srpnu a pak o něm informovala australské úřady. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
3: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. Ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
4: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova 2. symfonie.
3: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
4: Koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude zataženo až oblačno. Odpoledne se objeví i proměnlivá oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. V Čechách lokálně i bouřky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 8. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje ze studia Vltavy hezký den, pokračuje čtvrteční vysílání a v úvodu hodiny se budeme věnovat českému filmu, konkrétně dokumentární tvorbě. Dokumenty do českých kin moc diváků ročně nepřilákají, většinou jde o stovky a tisíce lidí. I přesto za poslední dva roky poslalo Česko na Oscary právě dokumenty. Aktuální nominant, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky, právě dnes vstupuje do tuzemských kin. Je to ale jen jeden z hlasů naší dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby silné zastoupení ženy. Jejich nejzajímavější nové filmy dnes probereme s Martinem Hrnčířem. Vítej ve studiu, hezký den.
2: Hezké poledne.
1: Co konkrétně pro nás dnes máš?
2: V tom prvním bloku se podíváme trochu podrobněji na Andreu Culkovou a její nový film o občanských shromážděních, který má vstoupit do kin letos na podzim. A v tom druhém bloku se pak podíváme na dvě uznávané dokumentaristky, které po svých už mezinárodních úspěších chystají něco nového, a to konkrétně na Kláru Tasovskou a Adélu Komrzí.
1: Máme se na co těšit. Více už za okamžik. Zůstaňte s námi.

0: Gabriel Fauré a třetí část jeho sonáty pro housle a klavír číslo 1 Ádur. My jsme ve studiu s Martinem Hrnčířem. Martine, na začátku už zaznělo jméno Andrej Culkové. Čím se dosud ve své tvorbě zabývala a jaká je její metoda?
1: Andrea Culková patří k dokumentaristkám, které se dlouhodobě věnují sociálním nebo systémovým problémům a tématům, jako jsou exekuce, dluhové pasti nebo i klimatická krize. Natočila třeba film Exekuce, ve kterém vlastně vychází z vlastní zkušenosti s tím exekučním řízením kvůli takovému drobnému pochybení. O něm se ale dozvěděla příliš pozdě a tak se stala jednou z mnoha lidí vlastně na okraji té dluhové pasti. Podobně osobně je pak pojatý i její film Žal žen, který se věnuje takzvanému klimatickému žalu, tedy úzkosti z rozvratu klimatu nebo biodiverzity, kterou tedy prožívají v tomto případě hlavně ženy a matky. Má za sebou ale i film Sugar Blues, což je tedy anglický velmi přiléhavý název o tom, že cukr je vlastně všude, nejen v potravinách, ale třeba i v lécích. No a pak má na kontě také Uzdravme Česko o chronických nemocech, které způsobuje také do velké míry životní styl. Dá se tak říct vlastně, že jde o autorku, která si dlouhodobě vybírá témata na pomezí nějaké osobní zkušenosti a takového širšího společenského problému.
0: A teď na něčem pracuje?
1: Ano, dokončila už letos dokumentární film s názvem Drazí spoluobčané, který se tedy do kin má dostat letos na podzim, tedy už někdy v příštích týdnech, přesné datum, ale zatím oznámené není. A tento dokument vychází ze současné nedůvěry lidí k demokracii a jejím institucím a zkoumá fenomén takzvaného občanského shromáždění, tedy vlastně takový nástroj, díky kterému mohou být občané zapojeni přímo do rozhodování o důležitých, někdy i lokálních nebo i globálních otázkách. A anotace už trochu napovídá, že půjde o takový v úzovkách portrét shromažďování, kdy se možná i vrátíme trochu těm kořenům, tedy do starověkého Řecka, kde vlastně už tento fenomén a tato platforma vznikla.
0: To ale zní spíš jako téma pro politologickou studii, než pro dokumentární film. Jak se jí podařilo převést tohleto všechno do vizuální podoby?
1: To přesně ještě uvidíme, nicméně Andrea Culková se tématu nevěnuje jen jako filmařka, má tam tedy i ten osobní vklad, spolu založila platformu pro občanská shromáždění, pořádá školení pro veřejnost i samosprávy a téma zkoumá i v rámci vlastního doktorandského výzkumu na téma alternativ té politické imaginaci, což je tady takový znosný název. Její filmařská metoda ale přitom stojí na té výrazné nějaké vizuální stylizaci, kdy se do toho opravdu tedy vkládá trochu jako herečka, aby to bylo lépe představitelné. A tato vizuální stylizace je také částečně daná i tím jejím výtvarným vzděláním na pedagogické fakultě. Neopouští ale ani ten autobiografický vhled, který znala z těch předchozích filmů, takže předpokládám, že i Drazí spoluobčané by neměl být nějakým suchým výkladem politologického konceptu a takovým filmem, který ukazuje na konkrétních lidech a konkrétních shromážděních, jak to tedy funguje v praxi.
0: A je v podobném duchu angažovaného dokumentu aktivní i třeba někdo další?
1: V tomto ohledu bych určitě zmínil Apolenu Rychlíkovou, dceru tedy režiséra a aktivisty Břetislava Rychlíka, která absolvovala katedru dokumentární tvorby na FAMU a dlouho pak byla i redaktorkou publicistického serveru Alarm. Rychlíková už roky natáčí o sociální nespravedlnosti, dostupnosti bydlení nebo pracovních podmínkách. Připomenu tedy její debut Hranice práce z roku 2017, ten získal na Jihlavském festivalu cenu Česká radost za ten nejlepší český dokument, ale získal i cenu diváků. No a na tento snímek pak navázala v roce 2024 filmem Hranice Evropy, který vlastně sleduje cenu, jakou za ten západní blahobyt platí migranti pracující na východě kontinentu. Aktuálně se teď Apolena Rychlíková teda věnuje spíše investigací a pátrání pod hlavičkou Page Not Found, tedy webu. No a slyšet ji samozřejmě můžete i v pořadu Českého rozhlasu Chyba systému, kde vystupuje jako komentátorka právě těchto sociálních problémů.
0: Když se podíváme na Andreu Culkovou i Apolenu Rychlíkovou, tak se zdá, že zásadním rysem jejich práce je právě to vystoupení z role pouhého pozorovatele. Nakolik je pro tento typ dokumentu typické to osobní účinkování, aktivismus autora?
1: Je to vlastně klíčový rozměr. U obou režisérek vidíme posun od toho tradičního odstoupeného dokumentu k metodě, kdy autorka vstupuje přímo do děje jako aktérka, aktivistka nebo také výzkumnice. Andrea Culková do svých témat vstupuje tělesně a osobně, ať už prožívá tu bezmoc té exekuce, zkoumá vlastní závislost na cukru v Sugar Blues, nebo veřejně tedy zastupuje platformu pro občanská shromáždění. A Polena Rychlíková zase v těch obou velkých svých projektech spolupracovala s novinářkou Sašou Úlovou, která šla v utajení pracovat na špatně placená místa. Film tak nevzniká z nějaké slonovinové věže, ale přímo často fyzicky i psychicky nějaké náročné osobní zkušenosti, a režisérky tady tak nejsou jen nějakými pasivními kronikářkami, ale spouštěči té širší veřejné debaty.
0: Existuje ale u takto silně vyhraněných autorů nějaká hranice, kde už dokument přestává být právě tím filmovým uměním a stává se aktivistickým pramenem nebo třeba politickou agitkou?
1: To je velká otázka, kterou filmová kritika, ale i veřejnost a diváci často řeší, a u angažovaného dokumentu je to tedy na snadě. Hranice spočívá ale podle mě především v té filmové řeči a poctivosti k materiálu. Agitka, tedy pokud se budeme věnovat tomuto žánru, tak nabízí černobílé, zjednodušené odpovědi na předem dané otázky. Lze asi připomenout řadu filmů z minulého komunistického režimu. Kvalitní angažovaný dokument, ten současný, spíše nastoluje nějaké nepohodlné otázky, ponechává prostor vlastně i té složitosti té reality, že nic není černobílé. Andrea Culková navíc aktivismus vyvažuje silnou tou výtvarnou stylizací a metaforou, čímž buduje nějaký ten autonomní filmový tvar. Problém tak nenastává ve chvíli, kdy má autor jasný názor, ale pokud by vlastně ignoroval fakta nebo manipuloval protagonisty jen proto, aby tedy podpořil nějakou tou hypotézu, to se domnívám.
0: A reaguje mladší generace tvůrců na tyto postupy nebo volí úplně jiné cesty?
1: Angažovaný dokument se v posledních letech proměňuje, ta mladší generace navazuje stejně na ty předchůdce, na ta témata, jako je sociální nejistota nebo klimatická úzkost, ale čím dál častěji spíše hledá nějaké nové vizuální i vyprávěcí formy. Vidíme tedy posun od té čistě publicistické reportáže k nějakým hybridním žánrům, také práce s archivními materiály nebo právě výrazným nějakým audiovizuálním esejům, jako jsou patrné u Věry Čakányové ze Slovenska.
0: O české dokumentární tvorbě si dnes povídáme s Martinem Hrnčířem a pokračovat budeme za okamžik.

0: Brazilská zpěvačka Astrid Gilbertu a Sten Getz Quartet na Vlnách Vltavy. Po hudební přestávce jsme se teď opět vracíme k českému dokumentu a konkrétně k výrazným režisérkám. Už jsme zmínili Andreu Culkovou nebo Apolenu Rychlíkovou. Kdo dnes v českém dokumentu patří mezi ty nejsledovanější tvůrky, některé třeba zrovna chystají něco nového?
1: Patří mezi ně Klára Tasovská, ta vystudovala Akademii výtvarných umění a poté také dokumentární tvorbu na pražské FAMU. A ještě předtím, než se stala mezinárodně známou, tak natočila třeba filmovou esej Půlnoc, tedy oceněnou také na Jihlavském festivalu. Spolu s dlouholetým tvůrčím partnerem, režisérem a kameramanem Lukášem Kokešem pak také vytvořila svůj celovečerní debut Pevnost, který ale už zvítězil přímo, tedy v mezinárodní soutěži na Jihlavském festivalu. No a pak ještě o trochu později i film Nic jako dřív, což je takový portrét mladé generace, která dospívá v českém pohraničí. Ale mezinárodně teď nejvíce rezonoval ten její poslední film, který se jmenuje Ještě nejsem, kým chci být. Jde tedy o portrét fotografky Libuše Jarcoviákové, který měl premiéru na Berlinále 2 roky zpátky a byl i českým kandidátem na Oscara. No a zajímavé je také na něm to, že Tasovská, co by režisérka a střihač Alexandr Kaščev, tak postavili celý film výhradně z těch fotografií samotné Jarcoviákové a ta je tedy také uvedená ve filmu rovnou i jako kameramanka. Teď Tasovská s Lukášem Kokešem mimo jiné i díky v programu Quiff Talents, což je tedy takový, dá se říct, inkubátor pro talenty a talentované režisérky a režiséry, tak připravuje nový celovečerní projekt s názvem Exponovaná. Mají o queer thriller, zasazený do normalizační Prahy a do takového polotajného prostředí gay klubu 80. let. No a příběh si prý bude klást otázku, jestli vůbec existuje objektivní pravda, což tedy vlastně zase opět nás vrací zpátky k tomu dokumentu, protože to je téma na mnoho stran a mnoho hodin.
0: Tady už ale vidíme krok spíše k hranému filmu. Pojďme se vrátit ještě k dokumentům. Kdo další je teď výrazně na této scéně sledovaný?
1: Také Adéla Komrzí. Ta vystudovala dějiny na Filozofické fakultě a pak také dokumentární režii na FAMU, kde v roce 2018 se zúčastnila pak také Berlinale Talents a také ještě stáže na filmové škole v Babelsberku, kde mimo jiné pracovala jako produkční asistentka na seriálu Hořící keř Agněšky Holland. Pozornost si ale poprvé získala snímkem Výchova k válce z cyklu Český žurnál, ve kterém si opět tedy klade otázku, kde je hranice mezi přípravou na válku a jejím podněcováním právě u té nejmladší generace. A pak zaujala hlavně observačním dokumentem Jednotka intenzivního života, za který sbíral jednu cenu za druhou Českého lva, cenu České filmové kritiky, Trilobita i cenu Pavla Kouteckého. No a v tomto případě jde o takový velmi intimní a upřímný pohled a vhled do paliativní péče a když měl premiéru právě na Karlovarském festivalu několik let zpátky, tak nezůstalo jedno oko suché. Samozřejmě je to velmi intimní a zblízka ukazující snímek toho, jaké jsou naše poslední dny a jak bychom je chtěli strávit. Na své úspěchy navázala trochu pak odlehčenějším filmem Zkouška umění z roku 22, který natočila přímo o Akademii výtvarných umění a to k její příležitosti jejího výročí. No a přestože měla podle svých slov k dispozici jenom materiál na takový úplně unilý obrázek instituce, tak natočila i přesto kritickou, někdy i vtipnou observaci přijímací řízení. No a teď dokončuje film Úřad práce, který je na pomezí hraného a dokumentárního filmu a sleduje nezaměstnanou Vicky, která se dílem náhody dostane na volné místo přímo na Úřadu práce a do oddělení hmotné nouze a půl roku jejíma očima budeme sledovat osudy lidí na okraji společnosti, bezdomovců, matek samoživitelek, dlouhodobě nezaměstnaných nebo také cizinců, ale tento snímek by měl do kin dorazit až příští rok.
0: A našli bychom něco, co obě tyto zmíněné tvůrky tvůrkyně spojuje?
1: Ano, obě patří ke generaci, která má už za sebou mezinárodně oceňovaný debut nebo průlomový film a teď vlastně zkouší, jestli dokážou z té podobné pozice vykročit ještě dál, jedna směrem tedy k žánrovému, historicky zasazenému vyprávění, druhá zase k hybridnímu dokumentu a hrané rekonstrukci. Obě navíc pracují s velmi blízkým, dlouhodobým pozorováním svých protagonistů, ať je to Jarcoviáková, jejíž vlastní fotografie se staly vlastně filmem, nebo tady v případě Úřadu práce i tady sledujeme ty klienty, se kterými Komrzí strávila půl roku, prolamují vlastně tak tu pomyslnou bariéru mezi dokumentem a hraným filmem a ukazují, jak jsou vlastně tyto hranice propustné. Český dokument tak není jenom s prominutím o časozběrech Heleny Třeštíkové nebo těch velkých portrétech Olgy Sommerové. V tomto případě ale musím upozornit u těch mladších nebo novějších dokumentů, že osvícení některými těmi novějšími dokumenty nemusí být úplně příjemné, jednoduché a jako takový odlehčený návod pak může sledovat nebo můžete si poslechnout a podívat se, jak sledovat tyto snímky, třeba dokument od Jana Gogoly mladšího České moře v 18 přílivech, protože on tam popisuje, že to jsou vlastně takové vitamíny a někde je to jako trápení sledovat takové dokumenty. Tím bych vlastně tak trochu uzavřel i to dnešní povídání o těch výrazných ženských hlasech v té české dokumentaristice. Je tu samozřejmě řada dalších jako Greta Stoklasa, Barbora Chalupová nebo Eliška Cílková, která bude mít nový film Znovu staň o životě mladé elitní krasobruslářky na Jihlavském festivalu už za pár týdnů. No a už jenom dodám, že pokud by posluchači chtěli ještě dále pokračovat v tomto našem okénku, tak doporučuji knihu Ženy o ženách, intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu od Barbory Baronové.
0: Martin Hrnčíř byl se mnou ve studiu. Děkujeme za vhled do české dokumentární tvorby. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: John Adams a jeho orchestrální fanfára Tromba Lontana hrál City of Birmingham Symphony Orchestra. Teď bude ale naším tématem jiné hudební těleso. Moravská filharmonie Olomouc vstupuje do své 81. sezóny. Kromě koncertních řad nabízí pokračování tradičních mezinárodních festivalů i projekty pro mladé publikum. Orchestr vystoupí ve Vídni pod taktovkou proslulého tenoristy a dirigenta Joseho Kury. Hostovat bude také ve švýcarském Lucernu a připravuje se i střídání na pozici šéfdirigenta.
1: Zatímco filharmonici zkoušejí na slavnostní zahájení sezony, ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Gerneš upozorňuje na důležité body začátku letošní sezony.
2: Nás v této sezóně čeká celá řada výjezdů do zahraničí. Budeme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla, což bude vlastně i první výjezd do Aten, kde budeme hrát na vernisáži právě k výstavě k jubileu našeho prvního českého prezidenta. Zároveň nás čeká celá řada významných spoluprací tady v Olomouci. Čeká nás poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny a pevně věříme, že se nám podaří i velký rozvojový projekt nebo velká akvizice, kdy v současné době jednáme jak s Českým rozhlasem, tak se zřizovatelem o tom, abychom jejich stávající prostory po té, co se definitivně přestěhují do Pavelčákovy, mohli převzít a začít je užívat.
1: Moravská filharmonie by tím vyřešila řadu problémů se zázemím orchestru.
2: Zároveň získání velkého nahrávacího studia znamená možnosti komorních nahrávacích projektů, znamená to přístup k tomu, kdy vlastně ty sály jsou propojeny, takže co se týče nahrávání tady z hlavního sálu Reduty, tak je to možné jenom za předpokladu toho, že právě tuto režii udržíme v provozu a udržíme živou. Co se týče nákladů, tak vlastně ta první část, která je o tom převzetí prostor, tak tam se bavíme vyloženě o provozních nákladech na tu budovu, protože to zázemí vzhledem k tomu, že je stále živé, tak se dá za určitých podmínek provozovat jenom s převzetím toho movitého majetku.
1: Začínající sezonou se ale rozloučí současný šéfdirigent Žolt Hamar, který vedl orchestr od roku 2022. Ředitel David Gerneš už plánuje oznámení jeho nástupce.
2: My intenzivně jednáme s kandidátem, na kterém jsme ve shodě s uměleckou radou orchestru a s mojí maličkostí a pevně věřím, že se už blížíme oznámení tohoto jména, ale nechci to zakřiknout, protože nám chybí ještě pár detailů.
1: Žolt Hamar se ujme vedení Moravské filharmonie při zahajovacím koncertu, co je v nabídce, upřesnila dramaturgyně filharmonie Ivana Kalina Tabak.
3: Zahajovací koncert 81. sezóny Jennifer Higdon, nejhranější a nejoceňovanější americká skladatelka a její katedrály. Takže samotný název a koncertu je monumentální dílo nebo monumentálnost v hudbě, takže katedrály, které spíš asociují a symbolizují přírodu, která je prostě nejsilnější a nejmocnější. Dále repertoárovka, violončelový koncert Roberta Schumana a Yi Baichen, skvělý mladý violončelista, který působí v Berlíně, je původem z Číny a v skutku okouzlí publikum. A v neposlední řadě skladba, která snad zdejší publikum ještě neměla příležitost okouzlit a je to Faustovská symfonie France Lista a je to v skutku hromada 60-minutové hudby, velice vnímavé, ale zároveň nepřehlednutelné, náročné pro publikum, ale je to něco, co si lidi odnáší jako zážitek na celý život.
1: Novinkou letošní sezony budou i hudební setkání v olomouckém komorním klubu Sedmička.
4: Publikum bude mít možnost seznámit se s našimi hráči v úplně jiném odlišném světle. Takže hráč na violončeli, který často sedí u prvního pultu, je huslařem a vyrábí a upravuje smyčcové nástroje. Naše archivářka představí vlastní práci, teda správkyně hudebního fondu Moravské filharmonie, ale zároveň velice pěkně hraje na příčnou flétnu a tak dále. A k tomu v Mozartově sále se představí rovněž v jiném světle nejlepší komorní soubory v Moravské filharmonie.
0: Během sezóny Moravská filharmonie nabídne posluchačům 9 různorodých koncertních řad. Kromě hlavních symfonických cyklů nebudou chybět komorní večery, klavírní recitály nebo multižánrové projekty. Zahajovací koncert letošní sezóny Moravské filharmonie Olomouc začíná v Redutě dnes v 19 hodin.

0: Vincent Dandy a jeho Sarabanda a menuet opus 72 hrálo dechové kvinteto Národního divadla v Praze a klavírista Giorgio Koukl. David a Goliáš, Ezop a Brabenec, Klobouk vekřový, Nebe na zemi, Tři strážníci a Život je jen náhoda. To jsou jen některé písně, které si i dnes rádi připomene řada posluchačů. Jejich autorem je skladatel Jaroslav Ježek. Od jeho narození uplyne zítra rovných 120 let. A tak nám skladatel a režisér Miloš Orson Štědroň celý tento týden připomíná vybrané Ježkovy skladby.
1: Huslový koncert z roku 1930 premiéroval Ježkův přítel a kamarád Stanislav Novák, houslista, který vlastně vyzval Ježka ke kompozici dalších skladeb pro housle, třeba houslového dua nebo sonáty pro housle a klavír, které sám poté odpremiéroval. Takže tato premiéra v roce 1930 je pro mě takovým dalším vlastně zjevením a také člověk lituje, že se neobjevuje častěji v dramaturgii koncertu, protože když si člověk uvědomí, že to je vlastně napsáno 5 let před slavným koncertem Alvana Berga, tak vlastně žasné, na rozdíl od Bergova houslového koncertu se nejedná o dodekafonii, ale je to atonální hudba, která ale je příznačně zhlazená takovým Ježkovým smyslem pro melodičnost, ale nicméně je to zasazené vlastně do kulis takzvané tehdy nové hudby nebo moderní hudby. Je zajímavé, že právě Václav Holzknecht jako takový trochu staromil byl k tomuhle dílu skeptičtější než třeba k jiným dílům Ježkovým, takže si to vysvětluju tím, že vlastně asi zde se Ježek dostal nejdál, co se týče své modernosti. Ten houslový koncert je třívětý a má takovou v podstatě tradiční stavbu, jak teda u těch neoklasiků bývá zvykem. Nezaznamenal jsem nějakou velkou frekvenci uvádění tohoto houslového koncertu. Je to škoda určitě, protože si myslím, že prostě jde o to jenom to objevit a že to nabízí spoustu vlastně vděčných poloh. Pro mě teda skladatelsky je tam největší nápad spojení s dechovým orchestrem, protože napsat koncert pro housle a symfonický orchestr není zas tak neobvyklé a ani třeba tak těžké v uvozovkách, protože ty dechy jsou obnaženější a Ježek vlastně dokázal se svým smyslem i pro barevnost spojení dechů, žestů, bicích nástrojů s tím houslovým partem je prostě excelentní.

Slyšeli jsme ukázku koncertu pro housle a dechový orchestr od Jaroslava Ježka. Hrál Petr Messierer, komorní harmonii pražských symfoniků řídil Jiří Bělohlávek. I tuto skladbu vybral Miloš Orsun Štědroň.

0: Petr Hlipa, píseň In My Mind ve vysílání Vltavy je 12 hodin 53 minut. Před 65 lety odvysílal Československý rozhlas premiérový díl populárního pořadu Kuriozit a zajímavostí Piš a Sliš. Relace odpovídala na dotazy posluchačů, zpočátku autentické, později i fiktivní. A právě z tohoto prvního vydání vybrali archiváři Českého rozhlasu pro rubriku Auditorium na Můj rozhlas dnešní ukázku.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
3: Ne, tak si ji poslechněte. Takový zvuk vydává obyčejná tráva v mnohonásobném zesílení.
2: A co je tohle? Víte? Atomový výbuch? Nikoliv. Kostka cukru, rozpouštějící se v čaji.
3: My víme, že je to staré, ale tohle jste určitě ještě neslyšeli.

0: To byl autentický zvukový záznam startu kosmické rakety, která poprvé v historii vynesla do vesmíru člověka.
1: Svět kolem nás je plný ohromně zajímavých věcí. Věcí neznámých a dávno poznaných a třeba zase zapomenutých. Dostali jsme například dopis od Jiříčka Váchů z Českých Budějovic.
2: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa. Jestli bučí, nebo štěká, nebo co? My jsme se vsadili s Honzou Bláhovic o Nanuka. Tak nám prosím vás řekněte, jak to vlastně je?
1: No jo, co vlastně ta žirafa dělá? Nejlepší bude, když se jí zeptáme přímo, řekli jsme si. Jeli jsme do zoologické zahrady v Troji, slušně jsme pozdravili a žirafa řekla. Vlastně neřekla nic, protože je nemá.
0: Dnes už tedy víme, že žirafa žádné zvuky nevydává a jsme Jiříčkovi vděční za nápad, který nám vnukl. Každou poslední neděli v měsíci věnovat tuto nedělní hodinku dotazům a odpovědím.
1: Zřídit jakousi rozhlasovou listárnu.
3: Auditorium.
4: Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu.
3: Auditorium.
4: Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích.
3: Auditorium.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Seznam volebních místností pro říjnové volby musí obce vyvěsit na úředních deskách nejpozději dnes. Adresu místnosti potom lidé najdou také na obálce s hlasovacími lístky. Ta jim přijde poštou nejpozději.

akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce ve Washingtonu. Minulý týden ji trojici médií nechal odebrat prezident Donald Trump. Václav Lux, zakladatel a umělecký vedoucí Collegia 1704, se stal finalistou International Opera Awards 2026 v jedné z hlavních kategorií – dirigent. Letošní držitelé ocenění, které patří k významným mezinárodním cenám v oblasti opery, budou vyhlášeni 21. listopadu na slavnostním ceremoniálu v Music Theater an der Wien ve Vídni. A počasí bude zataženo až oblačno, místy se objeví i proměnlivá oblačnost a na většině území také občasný déšť nebo přehánky, v Čechách lokálně i bouřky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 8. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je s vámi i ve čtvrtek 24. září. Naše vysílání pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. A hodinu zahájíme tvorbou Alexandra Konstantinoviče Glazunova. Hezký den a dobrý poslech.

Alexandr Konstantinovič Glazunov a druhá z jeho pěti novelet pro smyčcové kvarteto. Dnes a zítra máte jedinečnou příležitost objevovat pražské sídliště Háje skrze tanec a hlasy místních. Vždy od 18 hodin se v okolí kulturní stanice Galaxie uskuteční česká premiéra site-specific taneční performance Impossible Horizons choreografky a tanečnice Anny Till a jejího uskupení Situation Productions. Píše o tom web Tanečních aktualit. Pětice performerů a performerek představí site-specific performance, jež propojuje současný tanec, architekturu a autentické zkušenosti místních obyvatel. Projekt vzniká v česko-německé koprodukci a každá edice inscenace je tvořena přímo na míru konkrétnímu veřejnému prostoru. Choreografie vychází z rozhovorů s místními o jejich zkušenostech s bydlením. Odpovědi se promítají do obrazových i zvukových kulis a město se v představení proměňuje ve scénografii, v níž okna, zdi i fasády nechávají zaznít jejich hlasy a známá místa získávají nové významy. Pražské publikum má tak nyní možnost zažít sídliště Háje z nové perspektivy a více na webu Tanečních aktualit. A nejen pražským sídlištím se věnuje nová audiosérie Vladimíra 518. Komentuje v ní realizaci a degradaci ve své době futuristických vizí a přibližuje oficiální i neoficiální kulturu, která na sídlištích vznikla. Na ploše 6 hlavních a 6 doprovodných epizod dává slovo teoretikům architektury, urbanistům i zástupcům subkultury rapu a graffiti. Více najdete na našem webu.

Italský klavírista Constantino Mastropremiano nám zahrál třetí část sonáty pro klavír číslo 3 F-moll Johanna Nepomuka Humla. Před námi je další díl Vltavského knižního pólu. O své čtenářské vyznání se s námi tento týden dělí spisovatelka Iva Pekárková.

0: Když jsem se z Ameriky vrátila, dostala jsem skvělou šanci k důkladnému obeznámení se s docela jiným typem literatury. Literaturou pokleslou. Pomohly mi k tomu harlekínky. Několik let jsem se živila jejich překládáním. V nakladatelství se mnou byli spokojení. Překládala jsem bleskově, čtivým stylem a s minimem překlepů. Pochopila jsem, jak snadné to může být, uživit se brakem, ať už ho překládáte nebo píšete. Pravda, autor musel u psaní myslet o něco víc, než čtenář při čtení. Ten nemusel myslet vůbec. Ale stačilo naučit se šablonu a mohli jste takové knihy chrlit, jak na běžícím pásu. Byl to rychle vytvořený produkt, určený k rychlé spotřebě. Zaujala mě, abych tak řekla, celá věda za tímhle vele úspěšným brakem. Emoce musely být hluboké, ale očekávatelné. Žádné překvapení se konat nesmělo. Postavy musely být šablonovité a zápletka, pokud se o něčem takovém dá mluvit, musela vyústit v závěr, který byl čtenářovým, teda spíš čtenářčiným, tajným snem. Každá taková kniha musela mít přesně určený počet úhozů a na straně 52 musel hrdina hrdinku poprvé políbit. Všimla jsem si toho náhodou. V jedné z knih, které jsem překládala, se protagonisté do krve hádají v pilotní kabině soukromého letounu. Když v tom chlápek pustí kormidlo, či jak tomu v té knize říkali, skloní se k hrdince, políbí a pokračuje v hádce. Hádejte, která to byla strana. Později jsem si to ověřila v pokynech pro autory nakladatelství Harlequin Books. Jednou se mě v jakési anketě jakýsi novinář zeptal, co soudím o harlekínkách. Nevyplachují lidem mozky? Odpověděla jsem, jak jsem se domnívala, velmi smířlivě. Jistě, je to šablonovitá záležitost určená pro lidi, kteří nemají čas se na knihy soustředit a normální román by pro ně byl nestravitelný, nechala jsem se slyšet. Ale významným knihám určitě nekonkurují. Naopak, třeba si díky harlekínkám takoví lidé zvyknou pravidelně číst a pustí se pak i do něčeho náročnějšího. Vidíte, jak milé a optimisticky jsem se vyjádřila. Tehdejší ředitelka Harlekín Praha to bohužel viděla jinak. S překládáním pro jejich nakladatelství jsem měla utrum. Rok nebo dva na to jsem dostala šanci vyzkoušet, jak asi fungují mozky konzumentů tohoto typu knih. Ležela jsem v nemocnici po operaci, která mi zachránila život. Pár dní předtím jsem strávila několik hodin pod narkózou a ještě pořád jsem měla horečku, když mi kamarádka přinesla do nemocnice čerstvý výtisk harlekínky, kterou jsem překládala pod její jménem. No ano, s překládáním nebyl tak docela utrum, díky vzájemné spolupráci. Ona mi zapůjčila své jméno, já jí odváděla procenta z výdělku. Listovala jsem knihou, aniž bych si všimla, že jsem jí překládala já. Se zájmem jsem se začetla do příběhu. Sympatické hrdince jsem do poslední stránky držela palce. Milionářský synek mi sice připadal trochu jako floutek, ale když o něj má zájem, ať ho zbalí, já jí v tom bránit nebudu. No teda, mumlala jsem s obdivem a obracela stránky. To je hluboký, to je hluboký. Byla to vážně těžká operace. Trvalo nejmíň půl roku, možná rok, než se má mozková mlha rozplynula a já byla zas schopná vidět harlekínky takové, jaké jsou.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu spisovatelka Iva Pekárková. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Orchestr Concerto Italiano a pátá část svity pro orchestr číslo 1 C-dur Johanna Sebastiana Bacha.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden na Vltavě posloucháme povídky amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda. Ta dnešní se jmenuje Pozdrav Lucy a Elsie. Můžeme ji vnímat jako moderní zpracování námětu Turgenjevových Otců a dětí. Fitzgerald ji napsal v závěru 30. let po návratu z Kuby, kam také situoval děj příběhu. Náhodně otevřený dopis s popisem milostných avantýr vyvolá u otce obavy o budoucnost svého dospívajícího syna. Více neprozradím, povídku si nalaďte za pár minut.

0: kolumbijský hudebník Edmar Castañeda přispívá k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: povídka. Dnešní povídka Francise Scotta Fitzgeralda se jmenuje Pozdrav Lucy a Elsie. Povídku přiložil Petr Eliáš, pro rozhlas ji připravil Dominik Mačas. Účinkuje Ivan Řezáč v režii Jakuba Dubravy. Příjemný poslech.
1: Pokaždé, když George Lawson Daberry přijel navštívit otce na Kubu, stalo se totéž. Jeho pošta ho předběhla a jeho otec, který se také jmenoval Lawson Daberry, ale ne George, otevřel první dopis a přečetl si Milý Georgi a někdy také Georgi Zlatíčko. A až pak mu došlo, že to psaní není pro něj. Vždycky pak zavřel oči a vsunul jej zpátky do obálky. A když pak dopis předával synovi, s provinilým výrazem mu vysvětloval, co se stalo. Dopis, který pak Lawson vždycky označoval jako ten dopis, přišel do jeho kanceláře v panamerické rafinérské společnosti jednoho horkého červencového dne. Snad za to mohl pot na jeho brýlích, snad nejasný začátek dopisu Zdravíčko starý brachu, ale Lawson přečetl hned několik stránek, než mu došlo, že je psaní určeno synovi. Pak už ho musel dočíst až do konce. Georgeovi bylo 18. Byl ve druhém ročníku v New Havenu, kam chodíval i Lawson. Jeho matka už nežila a Lawson plnil otcovskou i mateřskou roli poněkud neohrabaně. Dokud se Georgeovi nepodařilo procpat na Yale, jako když vyčerpaná ryba skočí do lodi, a Lawson nenabyl dojmu, že je z nejhoršího venku. Dopis s pařížským razítkem byl od Georgeova spolubydlícího Wardmana Evanse. A když si ho Lawson přečetl poprvé, došel ke dveřím a sekretářce řekl: Hodinu nechci žádné telefony. Vrátil se ke stolu a přečetl si dopis podruhé. Vynechal mladíkovi kousavé poznámky o cizích způsobech a místech a zaměřil se na následující. Června 1939. No, na lodi se konečně nechala. A klidně se přiznám, že jsem se dost bál, když jsem byl její první. Chvíli jsem se fakt bál, že ji švihne. Byli jsme dva dny od Cherbourgu. Ale nejhorší bylo, že to všecko hned vzala strašně vážně a já se jí v Paříži málem nezbavil. Je jí 17. Chodí na vysokou a kdybych to neudělal já, našel by se někdo jiný. Jak to šlo s Elsie? Zasunul si? Nebo na tebe pořád ještě zkouší ty keci, že je katolička a nevěří na antikoncepci? Já říkám, že si člověk má hledat mladý holky. Aspoň se nedostane do žádného průšvihu, jako já loni v dubnu. Kdyby ses dozvěděl, že dostaneme ten pokoj v Harkness, pošli mi telegram a až mi budeš psát, dej vědět. Sladká šestnáctko, můžeme si porovnat šťavnaté detaily, jestli se nechala ukecat. Chtěl jsem ti říct, že ještě než jsem odjel ze země zaslíbené, doktor mi řekl, že jsem v pořádku. Ale po týdnu v tomhle šíleném městě... No, mám větší strach o sebe, než o Lucy. Tvůj Wardman, spolubydla. Lawson Daberry si zařídil rezervaci v plážovém klubu Valadero, kde bude moct se synem chytat ryby a všecko probrat. Ale když položil dopis na stůl, sám sebe se zeptal... Co s ním mám probírat? A býval by přísahal, že hodina neuplynula ani náhodou, když sekretářka vzala za kliku a ujistila jej o pravém opaku. Přinesla byste mi prosím psací stroji? Rád bych si jeden dopis naťukal sám. Vy umíte psát na stroje, pane Daberry? Myslím, že ano. Pamatujte, řekla. Jestli je pro syna, tak zítra sedne do letadla a máte ho tu. Akorát by se s tím dopisem minul. Z jeho výrazu jí bylo jasné, že přestřelila. A tak to rychle překryla otázkou na rezervaci v klubu. Všechno zastavte, prohlásil rázně Lawson. A nebo ne, pokračujte, jako kdyby... Zarazil se. Připadal si velmi osamělý. Na světě nebyl žádný muž, se kterým by chtěl tuhle věc rozebírat. A ze všech nejmíň s Georgem. S nechutí si vzpomněl na skautského vedoucího z mládí, který mluvíval o nebezpečí utajeného hříchu. A také o jednom rázném příteli, který svého syna v 17 letech dobrovolně odvedl do vykřičeného domu. Ale Lawson nebyl včerejší a dovedl mlčet. A George to věděl. A oba je čekají přinejmenším nevázané rozpaky. Měl jiný plán. Pomalu a snaživě na stroji napsal dopis Wardmanu Evansovi. Ze všeho nejdřív vysvětlil, jak se to stalo, že dopis otevřel, a pak svižně přikročil k vydírání. Jestli si pamatuješ podrobnosti, jistě chápeš, že dopis nemůžu synovi předat a že podle mého názoru není dobrý nápad, abyste příští rok bydleli spolu. Tím tě nechci nijak kritizovat, ani ti naznačovat, že máš na mého syna špatný vliv. Možná je to naopak. Ale zájmy, o kterých píšeš, by vám oběma jen bránili v práci. Počítám s tím, že jsi starší a okamžitě uvědomíš studijní oddělení i mého syna, že ses ohledně bydlení rozhodl jinak. Vymysli si výmluvu, jakou chceš. Nemám pochyb, že budeš rád, když se ti takto důvěrný a sdílný dopis vrátí. Takže až mi budeš posílat kopii dopisu na studijní oddělení, napiš mi také adresu, na kterou chceš dopis poslat. Tvůj, nikoli bez sympatií, ale důkladně zneklidněný a zcela odhodlaný Lawson Daberry. Lawson opatřil dopis známkami potřebnými k tomu, aby mohl být doručen do Paříže. Odpověď mohl očekávat zhruba za 3 týdny. Otázka byla, jestli bude Wardman Evans vzdorovat. Lawson si ho pamatoval jako pohledného, výrazného chlapce, okatého a upřímného, se způsoby z lepší společnosti. Jeho otce nikdy neviděl a bylo dost možné, že mají nezávazné svádění v rodině a že se ta tradice táhne 2 generace zpět k přistěhovalecké lodi anebo taky 20 ke křížovým výpravám. Když čekal u přepážky na letišti, pořád dokola myslel na to, že v dopise nebylo nic, co by usvědčovalo George a sladkou 16. Při vzpomínce na tu přezdívku sebou trhl. Třeba si George s šarlatovými plány jen v duchu pohrával. Lawson se rozhodně musí obrnit trpělivostí a sebeovládáním, aby získal Georgeovu důvěru a přiměl ho vybalit své etické normy, má-li jaké. Doufal, že v době, kdy přijde Wardmanova odpověď, už bude Georgeovým nejlepším přítelem on, nikoli Wardman. Otče, vypadáš dobře. Lawsona zaplavila úleva. Ten zdravý, velkorysý a dobromyslný člověk přece nemohl uvažovat tak, jak naznačoval ten dopis. Lawson si s ním vykračoval z letiště. Chtěl jsem s tebou letos o prázdninách pracovat, prohlásil George. Neměl si tu dovolenou plánovat. Je to taky moje dovolená. Ale já se chci potit, jako se musíš potit ty. Koupání a ryby si můžeme nechat na víkendy. V září mě čeká pár večírků.

Koncem prvního týdne George na obědě v El Patiu zmínil jméno Wardman Evans. Bylo to, jako by Losnovi do talíře dopadl odjištěný granát. Máme stejný smysl pro humor, vykládal George. To je jeden z důvodů, proč se mi s ním tak dobře bydlí. Má své limity, ale když mám náladu na oduševnilé rozhovory, jdu s někým jiným. Na mě působil dost obyčejně, poznamenal Lawson nenuceně. Obyčejně, ohradil se George, ten se dostane do kterého studentského klubu bude chtít. Losnova myšlenka, že to vůbec nic nedokazuje, zůstala nevyslovena. Z různých míst v Evropě chodili Georgeovi dopisy napsané Wardmanovou rukou a Lawson tu poštu předával synovi bez zachvění. A pak chodili dopisy od dívek v mnoha různých rukopisech a Lawson si je v duchu četl. Všechny byly podepsány Elsie a ve všech se psalo Georgi, pomoz mi, co jsme to udělali? Ale vždycky ráno se Lawson přinutil být dostatečně moderní a říkal si, není rok 1890 a na svádění jsou potřeba dva. Zhruba touhle dobou se George poprvé vytasil se svou etickou výbavou. Až se vrátím, budu se vyhýbat Filadelfii. Proboha, když se holce zachce nějakého chlapa, tak se nezastaví před ničím. Vážně? No jistě, chytá ho do pasti jako myš. Proč nejde po mužích na ženění? O to jde později. Já mluvím o sexu. Což tě doufám nešokuje. Nezmizel ze světa, víš? Buď v klidu, pošeptal sám sobě Lawson a myslel jen na to, že je třeba od sebe Wardmana a George oddělit a že jestli je George tak brutálně dravý, je potřeba ho přibrzdit, než sobě a té své šestnáctce přivodí nějaké neštěstí. A tak týdny plynuly a on se díky Georgeovi cítil hned mladý, hned zase starý. Pak přišly ty dopisy. Losnova obálka, odeslaná z Londýna, obsahovala průklep dopisu na studijní oddělení. Wardman Evans v něm sděloval, že příští semestr nebude bydlet s Georgem Daberim, ale důvodem bylo, protože ukončuji studium na univerzitě. Už jsem o tom uvědomil děkana. Dole bylo perem připsáno, doufám, že vás to potěší. Kopii dopisu Georgeovi nepřikládám, protože člověk nemusí přijímat rozkazy od nikoho s výjimkou vlastního otce nebo zaměstnavatele, ale já vás ujišťuju, kdybyste ho náhodou chtěl omylem otevřít, že se v něm o vašem dopise nijak nepíše. Váš G. Wardman Evans. Přišel také dopis pro George, napsaný stejnou rukou. Ale George byl na dvoudenní pracovní cestě v Pinar del Rio a Lawson nemohl než prožít mizerný víkend s Wardmanovým dopisem Georgeovi a svým vlastním dopisem Wardmanovi a taky s úvahami, jestli mohl toho mladíka donutit k něčemu tak hraničnímu. Utěšoval se myšlenkou, že vzhledem k tomu, že Wardmanovi zájmy zjevně nespočívaly v New Havenu, nebude zdejšímu studentstvu nijak

0: Když George v pondělí přišel do kanceláře, strčil svůj dopis do kapsy a vykládal o Pinar de Rio a své touze nechat večírku a pracovat na Kubě, dokud zase nezačne škola. Ale později odpoledne, když se potkali v Lawsonově klubu, byl George ve stavu hluboké sklíčenosti. Ten blbec Wardman. Nejde jen o to, že budu muset schánět nového spolubydlícího a že už to nebude to samé. Je to prostě blbec.
1: Co udělal?
0: Odešel ze školy, prohlásil zděšeně George, ze všech možných šíleností zrovna tuhle. Lawson mlčel, ale nervy měl na pochodu. A proč? Nebo je to snad tajemství? Tohle se utajit nedá. Tak tedy můžu vědět, co udělal? Podle všeho si vzal takovou jednu běhničku, Lucy Bickmasterovou. Lawson přivolal číšníka a objednal dvojitou whisky. George si dal pivo. Na to mlčky vytáhl dopis a pročítal ho. Proč si ji vzal? Zajímal se Lawson. To právě nevím. Třeba musel. Ale prosím tě, znám Lucy 3 roky. Pak rychle dodal, ale nic si nemysli, otče, nikdy jsem o ní nestál. Prostě vím, jaká je a myslím, že byl určitě v pěkné brindě. Neděláš o té dívce náhodou trochu ukvapené závěry? Otázal se Lawson chladně. Když nemáš důkazy, nemůžeš si myslet, že 17letá dívka... Když viděl Georgův zmatený pohled, zarazil se. Jak víš, že je jí 17? Asi si mi to řekl. Nevzpomínám si, že bych o ní mluvil. Lawson vypil drink a objednal si další. Zmiňuje se v tom dopise o tobě, poznamenal George. Lawsonovi poskočilo srdce. Zdraví tě a doufá, že na mě budeš mít dobrý vliv. Zapomeneme na to, co říkáš, opáčil Lawson. Mrzí mě to, protože to mrzí tebe. A jak říkáš, je to blbec. Kvůli holce se vzdát vzdělání. Neměl na vybranou. Možná. Vstali. Já tu holku neznám, řekl Lawson, takže zcela neosobně doufám, že ona na vybranou má. Byl v pokušení dát si cestou ještě jeden drink, ale tím by porušil svá pravidla. A pak vzhledem k mírné frustraci znovu uklouzl. Třeba Wardman taky není zase taková výhra. Když vyšli z klubu do oslepujícího slunce, Lawson byl vítězoslavně upovídaný. Pro svou opatrnost byl rád, že s Georgem nestráví večer. Později se zastavil na Schlaftrunk v baru, kde obsluhovali mladé holky. Při odchodu se po latinsko-americku dotkl prsty klobouku. Multa gracia, Lucia, prohlásil žoviálně a pak prohodil k druhé barmance. Adios, Elsie. Znovu se dotkl klobouku a uklonil se. A obě dívky zůstaly zírat, netušíce, že on se dívkám klaněl už o 2 generace amerických dějin dřív.

Vítězoslavný pocit mu vydržel až do následujícího rána, kdy vešel do kanceláře se zpožděním a se spoustou nových nadějí pro sebe i svého syna. George tu ještě nebyl, ale na stole ležela obálka, na níž bylo jeho rukou připsáno soukromé. Lawson ji otevřel a přečetl si dopis uvnitř. Potom, jak to udělal už jednou předtím, zavolal sekretářku a požádal ji, aby mu nepřepojovala žádné telefony. Na to si dopis přečetl ještě jednou. Z tvé poslední poznámky jsem odhadl, že na mě něco hraješ. Celou noc jsem na to myslel a ráno, když jsem přišel dřív, mi tvoje sekretářka podala dopis, který se podle ní do tvých papírů dostal nedopatřením. Byla k němu přiložena i tvoje odpověď. A já nebudu ani předstírat, že jsem si obojí přečetl náhodou. Až tohle budeš číst, já už budu sedět v letadle. V účtárně mi vyplatili mzdu, která mi náleží. Loučím se. A chci ti říct, že jsem se snažil být dobrý syn. A taky gentleman, nakolik chápu význam toho slova. Až po několika týdnech, když si v novinách přečetl článek o Georgově svatbě, obřad se konal v Elktonu v Marylandu, nevěstě slečně Elsie Johnsonové je 16 let, si Lawson uvědomil, že ve změti dobrých úmyslů byla Elsie ta pochybná hodnota zachráněna. Ovšem, obětoval za to syna. Později nedokázal přijít na to, jak jinak se měl zachovat. Ale někdy přemýšlel také o mladých ženách a jejich způsobech. Jeho nejlaskavější poznámka v tomto směru byla, že jsou to jediní lovci natolik zoufalí, aby do pasti nastražili rozdrcené a rozmačkané kusy sebe samých. A i tohle ještě dál zhodnotil. Není to jejich odvaha. Je to odvaha přírody. Přistihl se při ještě jiných výrocích, ale ty nelze opakovat. Například Wardman Evans by byl hodně překvapený, kdyby je slyšel.

Tento týden posloucháme na Vltavě povídky Francise Scotta Fitzgeralda a ta dnešní se jmenovala Pozdrav Lucy a Elsie. V překladu Petra Eliáše ji pro rozhlas připravil Dominik Mačas. Účinkoval Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Normu tak čekají standardní 3 kola projednávání a je tak pravděpodobné, že hned od příštího roku platit nezačne. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala před tím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet

0: na horách naměříme kolem 8. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Jasně, chápu. Jste v práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla.
4: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
5: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
4: Máte rezervaci?
6: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Odpolední Vltava. Shall we dance on a

Americká zpěvačka Patricia Barber se ptá 8 minut po 14. hodině. Shall we dance na Vltavě. Odpolední Vltava začíná s 24. zářijovým podzimním datem. Nejen divadelní, ale i školní sezóna je v plném proudu. A mimo jiné také jazzová sezóna, již se budeme věnovat i v dnešním odpoledním vysílání, milí posluchači. Tak jako každý podzim, vypluje i letos flota kapel a interpretů po řece Mandavě na Mandava Jazz Fest, kam vás za okamžik pozveme. A nebo taky k poslechu přímého přenosu rozhlasu symfoniků s novým dirigentem Eliasem Grandim. Protože je čtvrtek, nebudou chybět pochopitelně i knižní tipy a zároveň už budeme vyhlížet podzimní divadelní ocenění Herecké asociace, tedy tradiční tálie. Příjemné odpoledne přeje i David Hamr.

0: První část suity z baletu Igora Stravinského na Vltavě 13 minut po 14. hodině právě dozněla a my míříme do jiné žánrové škatulky, byť značně rozeklané, a to v rámci přeshraničního hudebního festivalu Mandava Jazz Fest, který začíná právě dnes. Letošní ročník nabízí celkem 27 koncertů, na kterých se představí muzikanti ze 13 zemí. Jsou festivaly, na které se chodí za jedním interpretem, a pak jsou festivaly, na které se chodí objevovat, říkají pořadatelé festivalu právě o Mandava Jazz Festu. A jeden z nich, Rostislav Křivánek, s námi nyní v odpolední Vltavě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Křivánku, dnes začneme koncertem Crossover Kolektiv v kostele pokoje ve Varnsdorfu, dokonce s hymnou Mandavy. Kdybyste měl představit tuto zahajovací událost, jak by to vypadalo?
1: No, tak jednak bych drobně opravil, je to až zítra, takže dneska do kostela pokoje nikdo nechoďte. Je to 25. zítra v pátek od 8. večer, ale ta příležitost bude zcela mimořádná, protože pianista a skladatel Marek Novotný, kterýho už jsme několikrát slyšeli na Mandava Jazzu, tak z jisté příchylnosti k téhleté události se odhodlal vytvořit hymnu Mandavy, bo takovou jako kompozici, která se jmenuje Mandava. Bude obklopen velice impozantním sdružením muzikantů a měl by to být velký zážitek.
0: Já už jsem duchem s vámi zítra, tedy v kostele pokoje. Dnes tam skutečně bude pokoj, ještě zítra tam vypadne ten jazz. Za to se omlouvám, za to drobné vlastně přeřeknutí, protože víme, že se začíná v pátek. Ovšem, kdybychom teď vzali Mandavu Jazz Fest ze široka, když se řekne Mandava Jazz Fest, v čem je jiný oproti jiným jazzovým festivalům a co je podle vás hlavním smyslem takovéto akce?
1: No tak jednak už jenom tou dílkou, protože začíná zítra a končí až 28. listopadu, tak ten rozsah je obrovský, těch 27 koncertů taky není úplně běžný, ale to, co je asi na tom festivalu úplně nejdůležitější, je to ta přeshraničnost. Už po 14. ročník je to vlastně, kdy Martin Musílek a Stefan Temple, jeden na český, jeden na německý straně, začali dávat dohromady koncerty, které se odehrávají i třeba v úplně malých vesničkách, kde žije třeba jenom několik set lidí, a oni najednou mají šanci, samozřejmě se tam sjede spousta lidí odinut, ale mají najednou šanci vidět třeba jako brilantního amerického bluesového kytaristu nebo australského nebo jeho afrického písničkáře. To jsou věci, které si myslím, že jsou na tom festivalu opravdu jedinečné. A ještě jedna drobná věc, tam skutečně už za ty leta si lidi zvykli na to, že nechodí ani tak na jména, jako že věří dramaturgii toho festivalu a prostě jdou na to, co se zrovna hraje, protože vědí, že ta dramaturgie jim nevozí voloviny, jo? Že se skutečně vozejí koncerty, který stojí za to, a i když třeba neznám to jméno, tak mě to může prostě udělat nádherný podzim, možná nejlepší koncert toho podzimu.
0: Tak se zastavme u té dramaturgie. Já jsem řekl, že je to festival jazzový, ovšem když se na ten letošní program podíváme, tak v něm není jen jazz, ale taky blues, soul, folk, world music, ale i rock, funk a vůbec hudba třeba i určená specifické kategorii dětského posluchače. Tak je tam nějaký obecný klíč, podle kterého se ten program skládal?
1: Tak ten klíč, v zásadě ono to vždycky vychází z nějakého jazzového jádra, protože všichni ten jazz nějakým způsobem chápou jako univerzální moderní jazyk hudební, ale jinak ta pestrost, ta je daná právě tím, že postupem času ti dramaturgové toho festivalu zjistili, že lidi jsou v tomto smyslu tady na severu, v Sudetech, velice otevření jako novým věcem a že velmi překvapivě se scházejí jednak z toho břehu německého nebo saského i z toho břehu českého, sejdou se v jedné místnosti, v jednom sále, a tam jsou vlastně strašně zvědaví, jaký žánr přijde. Takže by bylo škoda to všechno jenom odehrát v nějakých jako čistě jazzových notách. A proto se tam právě objevují i ty další žánry. A takže letos tam bude třeba i šanzon, budeme mít šanzonový koncert. Jo. Myslím si, že to klasický klišé, že neexistuje hudba, která by byla více a méně vhodná, že je prostě jenom jedna hudba, která je dobrá, tak tady platí totálně.
0: 27 koncertů je opravdu hodně, dát jim nějakou jednotnou žánrovou škatulku by taky asi bylo těžké. O co víc je pestřejší ještě ještě ta, řekněme, skladba míst, ve kterých se ony koncerty odehrávají. A dlužno podotknout opravdu v tom česko-sasko-polském trojzemí. Tak kdybyste měl vyjmenovat některá koncertní místa, protože vím, že jsou mezi nimi třeba stodoly, hospody, pivovary, která by to byla?
1: Přesně tak. Víte, to je vlastně, je to 20 sálů ve 12 obcích. Jo. Takže my hrajeme ve Wandsdorfu v Rumburku, v Krásný Lípě, v Kyjově, v Doubici, v Rybništi. Jo. A na saské straně je to podobný výčet. Hrajeme v kavárnách, hraje se třeba ve filmovém centru, ale hraje se i logicky tady u nás v industriálních prostorech. Jo. Třeba v bývalý Níťárně. Jo. Prostě hraje se na naprosto nejrůznějších místech, ale zase na druhé straně třeba v Žitavě, v divadle. Jo. Takže ono to má skutečně zcela jako nepostižitelný charakter. Nelze říct, jako, kde to je a kde to není. Je to vlastně všude, kde to jde.
0: Pane Křivánku, úplně závěrem, jednoslovně, a vím, že to bude o to těžší, je něco, co je letos specifické, originální, jiné oproti předchozím ročníkům, váš osobní tip nebo vaše srdcovka?
1: No tak, loni nám dělal ambasadora Dambarta a letos přijede s Robert Balcar Trio, Eva Bitová s dvojem Jedlínský Fischer a možná jako takovej tajný tip pro ty, kteří neznají Kafka Band od našeho letošního ambasadora Jardy Rudiše, tak to by určitě měli vidět. A úplně poslední vypíchnu Rozálii, což je právě ten šanzonový koncert, který proběhne v pivovaru Kocour ve Wandsdorfu, dokonce s naším vlastním pivem, který máme každý rok. Takže to je určitě to, na co bych pozval.
0: Děkujeme Rostislavu Křivánkovi a samozřejmě těšíme se na viděnou a naslyšenou někde v povodí Mandavy. Díky.
1: Já taky děkuju, naschledanou.

0: Hudba z kategorie, jak se moderně říká, world music, bragas a hudba z alba o ptácích a rybách. Konkrétně píseň Rybičky právě dozněla v odpolední Vltavě. My míříme do hájenství klasické hudby, dokonce za domácím rozhlasovým orchestrem. Německo-japonský dirigent Elias Grandi je novým šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Společně dnes zahájí už 100. koncertní sezónu. A to stejným programem, který zazněl před 100 lety na historicky prvním koncertu orchestru Radiožurnálu. Před přímým přenosem koncertu uslyšíme dnes ve 20 hodin ještě záznam rozhovoru, který s nastupujícím šéf-dirigentem rozhlasových symfoniků Eliasem Grandim vedla dramaturgyně Sočru Lucie Hradilová. Ukázku z tohoto rozhovoru přinášíme právě nyní. Lucie Hradilová se Eliase Grandiho ptala, zda se od jeho první spolupráce se Sočerem nějak proměnil způsob, jímž naslouchá české hudbě a jaké specifické kvality pro něj česká hudba představuje.
1: Ob sich das Hören unbedingt verändert hat, das weiß ich nicht, aber es ist mir eine.
2: Jestli se nutně změnilo moje naslouchání, to nevím. Spíše je to nádherná objevitelská cesta, protože se tím pádem nevyhnutelně intenzivněji zabývám tím, jací čeští skladatelé existují, kromě těch, kteří jsou samozřejmě mezinárodně známí a přítomní po desetiletí či staletí. Zjišťuji, jací další tu vlastně jsou. A to je krásné objevování. Stejně jako sledování tradice, která, jak se mi zdá, v české hudbě velmi plynule prochází od Smetany přes Dvořáka a Janáčka až po Martinů, Vítězslavu Kaprálovou a pak Jindřicha Felda. Až po současnost. Dnes hrajeme skladbu Jana Kučery nebo třeba Miroslava Srnky, což je zase úplně jiná hudba. Ale je v tom velmi krásná tradice, kterou vidím a moc si ji vážím. Vždycky je tam úzké spojení s duší, s českou duší.
1: Immer eine enge Verbindung an die Seele, an die tschechische Seele.
3: Když přemýšlíš o společné budoucnosti se Sočrem, jakými hudebními cestami by ses chtěl s orchestrem vydat?
1: Ano,
2: tohle objevování cest je zajímavé, protože si myslím, že jde vždy o kombinaci více faktorů. Orchestr už má svou historii. Zažil skvělé období s Petrem Popelkou. Navázat tam, kde orchestr právě je, a vydat se společně na novou cestu. To považuji za vzrušující a napínavý úkol. Samozřejmě se budeme i nadále věnovat kmenovému repertoáru, který k Sočru patří a kterému by se dalo říkat klasická moderna. A dále budeme pěstovat zaměření na český repertoár, které je tu stále silně přítomné. A pak je tu několik skladatelů, jako je Mahler, Richard Strauss nebo také Zemlinsky, kteří mi jsou blízcí. Ostatně Mahler se alespoň narodil v Čechách a Zemlinsky působil dlouhou dobu v Praze. Existují tu tedy silné vazby na skladatele, jejichž díla v poslední době diriguji čím dál častěji. A myslím si, že právě v této kombinaci, s ohledem na to, kde Sočer stojí, kam směřuje a jaká je tradice tohoto orchestru, je naším záměrem tuto tradici rozvíjet a zároveň tu a tam vnášet i nové podněty. Případně u českých skladatelů, kteří v repertoáru nebyli až tak přítomni, jako je třeba Schulhoff, znovu na tyto tradice navázat.
1: Im repertoire da diese Fäden wieder aufzunehmen.
3: Und nun eröffnest du die.
4: A teď zahájíš s tou sezónu přesně tím programem, kterým orchestr před 100 lety začal. Co pro tebe osobně znamená tohle spojení prvního koncertu s dnešním okamžikem?
5: Zwischen dem ersten Konzert und dem heutigen Moment.
2: Myslím, že je to nádherný nápad. Bohužel nebyl můj, ale je skvělé zopakovat tento první program, protože to vypovídá mnohé o podstatě hudby, včetně té, kterou hrajeme. Hudba totiž neexistuje sama o sobě jen tím, že se jednou provede nebo nahraje. existuje jen v momentě, kdy ji hrajeme. Provedením tohoto programu stavíme velký most k době před 100 lety. Ale zároveň platí, že hudba existuje jen v tom okamžiku, kdy ji hrajeme. Vlastně tedy nehraje roli, zda byla před 100 lety nějakým způsobem provedena nebo ne, ale přesto tu je ono vnitřní propojení. To považuji za velmi krásný okamžik a těším se na něj.
0: To byla tedy malá ukázka z rozhovoru s Eliasem Grandim, novým šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Celý rozhovor můžete vyslechnout dnes večer od 20 hodin na Vltavě. Po něm bude od 20.15 následovat přímý přenos zahajovacího koncertu z té sezóny Sočuru, k jehož poslechu vás pochopitelně zveme. Na programu bude předehra z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, romance pro housle a orchestr číslo 1 G-dur opus 40 a číslo 2 F-dur opus 50 Ludvíka van Beethovena, no a po přestávce výběr z cyklu Legendy opus 59 Antonína Dvořáka a na závěr symfonie číslo 2 S-dur opus 38 Zdeňka Fibicha. Jinak o Sočuru budeme mluvit i v odpolední Vltavě, konec konců stá sezóna je k tomu dobrý důvod. My představíme jednu z osobností rozhlasových symfoniků ještě tuto hodinu, koncertního mistra houslistu Petra Zdvíhala.

0: Herbert von Karajan řídil berlínské filharmoniky a konkrétně tedy provedení Brahmsovy variace na Haydnovo téma opus 56. My jsme vás, milí posluchači, zvali k poslechu dnešního přímého přenosu rozhlasových symfoniků, což jsou všechno dobře etablovaná tělesa, jak tedy berlínští filharmonikové, tak symfonikové rozhlasový. Nicméně, pokud jde o sídliště, tak to je fenomén, který se ustavuje jako specifická tvář českého urbanismu a dlouho byl vnímán negativně. Dnes je předmětem studia kunsthistoriků a architektů. Jak se vlastně česká sídliště formovala? Jak na nich rostla oficiální i neoficiální kultura? Tak právě o tom je nová série Českého rozhlasu Vltava, betonoví lidi. Autorsky ji připravil hudebník, vizuální umělec a milovník architektury Vladimír 518. Poslouchejte i ukázku z první epizody právě nyní.
1: Utopie je krásná, když jako ji předvedete, že jo? Ale nesmíte si myslet, že to tak opravdu bude. Sorry.
2: Zdeněk Helcel je architekt a urbanista, mimo jiné i spoluautor sídliště Nový Barrandov na Praze 5.
1: Ty sídliště neslo, že to byly kompozice. A byla to abstraktní kompozice a nikoliv město, který teda my jsme se tam snažili dostat do toho Barrandova.
2: Byla by chyba spojovat vznik prvních panelových domů jen s východním blokem Evropy. První experimenty se systémy železobetonových prefabrikátů probíhaly už v meziválečném období. Například v Nizozemí, Německu nebo ve Francii. U nás byl jednou ze zásadních osobností počátku prefabrikace architekt Karel Janů, který vzešel z progresivní architektonické skupiny, zkráceně PAS.
1: Karel Janů napsal nějak na konci války knihu Socialistické budování s takovým jako strašidelným názvem. Jo. Karel Janů byl vizionář, šarmér. No a on měl teda jako jednu krásnou a takovou svůdnou myšlenku, že to stavebnictví je zastaralý. A teď vedle toho on říkal, a tamhle máte toho Forda, jo, a tamhle máte ty pásové výroby, jak to z toho krásně leze a nemá to žádný problém. Takže zprefabrikujou to, zprůmyslněj. Navíc to ještě projektovali ty architekti, že s těma lulkama v nějakých těch podkrovích a přitom si to vyžadovalo vědu. Takže vytvořili stavební závody, všechny ty firmy, které se jmenovaly Okurka, Řezníček a tamhle stavěli, tak se staly stavebními závody českými, centralizovanými, aby konečně to nedělali blbě, nejbrž to dělali dobře, že jo. A šéfem toho všeho byl ten Karel Janů. A těch projekťáků byl ten Kohn, který posléze vytvořil studijní a typizační ústav, kde ty vědci v těch bílejch pláštích, jo, to pěkně budou vědecky dělat, protože budou zjevovat tu pravdu pravou. Jo.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.
0: Tolik tedy, milí posluchači, ochutnávka z nového seriálu Vltavy Betonoví lidi, který připravil Vladimír 518. My jsme včera uvedli první díl, další uvedeme vždy ve středu po 17. hodině a postupně se celá série objeví i v aplikaci Můj rozhlas. My vás tak můžeme pozvat i na živou debatu v rámci Dne architektury 7. října v restauraci Ubytovny Kupa v Praze na Jižním městě. Vystoupí tam právě autor pořadu Vladimír 518, taky architekt a urbanista Zdeněk Helcel a rapper Onion. Více informací najdete na webu a sociálních sítích Vltavy a Dne architektury.

0: Španělská zpěvačka kombinující nejlepší tamní tradice s moderním popem. Pasión Vega, 39 minut po 14. hodině. Tradice a přitom svěží léta před sebou. Tak by šlo charakterizovat kariéru rozhlasových symfoniků. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstupuje do neuvěřitelné z té sezony. A jak jsme už zmínili tuto hodinu, na jubilejní rok se nejen dlouho připravoval, ale také bude slavnostně zahajovat právě dnes živým přenosem i na rozhlasových vlnách Vltavy. V našem vysílání vám chceme nabídnout také medailonky hudebníků a vůbec dalších členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes dostane slovo koncertní mistr, houslista Petr Zdvihal. Rozhovor s ním vedl František Šedivý a Naděžda Hávová a zjistili, že v dětství snil o kariéře profesionálního hokejisty nebo fotbalisty. Nejdřív je proto zajímalo, jaká tedy byla cesta Petra Zdvihala k současné profesi.
1: Tak já pocházím z hudební rodiny, takže mě nic jiného nemohlo potkat, než že si těma houslema projdu. Když to vám jenom stručně, tak můj dědeček, zasloužilý profesor hudební školy, spolu zakládal Pardubickou konzervatoř, spolu zakládal Východočeský komorní orchestr, Státní komorní orchestr Pardubice, dnešní komorní filharmonie Pardubice. Babička byla klaviristka, moje žena je varhanice, moje máma je houslistka a můj otec je houslista a moje dvě děti jsou houslisti, studenti. Vlastně syn už jde teďka do prvního ročníku na akademii a dcera bude maturovat na housle v Pardubicích.
2: Takže když se celá rodina sejdete...
1: Takže proto ne hokej, no.
2: Tomu rozumím. Když se celá rodina sejdete, tak je řeč výhradně o hudbě?
1: Ne, to vůbec.
2: O sportu. Vůbec.
1: No, já si to prosazuju sport, musím říct doma.
3: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působíte čtvrtstoletí téměř.
1: Ano.
3: Co vás přivedlo mezi rozhlasové symfoniky?
1: No, tak bylo to docela zajímavé. Já jsem přišel do Prahy v roce 94, jsem začal studovat akademii u profesora Snítěla. A tam vlastně začalo naše dlouholetý přátelství s koncertním mistrem Vlastou Kobrlem. Poprvé jsme se spolu viděli někde na Beethovenově Hradci na soutěži. No a vlastně já s ním dělám celý život, s ním procházím tu kariéru. Začali jsme spolu v Telichově komorním orchestru, pak jsme se přesunuli do Sukova komorního orchestru a pak mi Vlastík sdělil, že jde dělat koncertního mistra do Sočru. A jestli bych nechtěl jít taky do Sočru, protože začala být špatná finanční situace v Sukově komorním orchestru. Nebyla tam ta perspektiva, tak mě nabít, že by tady bylo možnost nastoupit na vedoucího sekundu do Sočru, takže já jsem vlastně tady ještě o půl roku dřív než kolega Vlastík Kobrle.
2: Pojďme se zastavit u dnešního večera. Ten dnešní program v Rudolfinu, ten bude stejný, jako byl přesně před 100 lety. Při prvním koncertu tehdejšího orchestru Radiožurnálu bude znít Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich. Jak náročné je hrát repertoár, který má zároveň tak silný historický význam?
1: Tak Smetana, to je taková vlastně, dá se říct, repertoárovka, ale nesmírně technicky náročný, krásná věc, krásná předehra. Jsou tam romance houslový od Beethovenovy, ty jsou v nejlepších rukách, mladý houslisty Mráčka, to je úžasný hraní, na to se těším moc. Pak nádherný legendy výběr, Dvořáka miluju, to je vlastně můj nejoblíbenější autor, na to se těším. A pak je tam velice náročná druhá symfonie Zdeňka Fibicha, ale já jsem ji vůbec do té doby neznal a jsem strašně překvapený a moc se mi to líbí a myslím si, že teda posluchači se mají na co těšit.
3: Sezónu začínáte s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim. Jaká je s ním teď v orchestru atmosféra, jak se spolupracuje?
1: Já s ním mám tu čest dělat teprve druhý projekt, takže jsme ve fázi vlastně takového oťukávání, seznamování, ale je to určitě skvělý dirigent, sympaťák, příjemný člověk. Mám z toho dobrý pocit a myslím si, že to bude šlapat.
2: Tak ať to vyjde. Už víme, co vás, Petře, přivedlo mezi rozhlasové symfoniky. Teď nám ještě objasněte vaši pozici koncertního mistra.
1: Co byste tak přesně chtělo vědět?
2: Co to je?
1: No, tak vaše povinnost je připravit party třeba, udělat smyky, občas rozhodnout o nějakým smyku, nebo... Ale myslím si zase, že by do toho koncertní mistr zase do zkoušky neměl zase úplně moc zasahovat. Tam je jasný šéf, dirigent, takže jenom když se láme chleba.
2: Jste mu partnerem v diskusi, případně.
1: Dejme tomu, no.
3: O housle Petra Zdvihla už jsou připraveny v bedně, ano. Na cestě na veřejnou generálku. Ale on je to vzácný italský nástroj. Jaká je jeho historie? Jak se dostal k vám do rodiny?
1: To dostal, když byla měna, tak to dostal od svého otce, můj dědeček. A postupně se to dědí, pak na to hrála moje maminka. Teď jsem to dostal já, nebo teď, teda už asi 30 let na to hraju já. A pak si asi rozlosují děti, kdo to bude mít po mně, si myslím.
4: Housle jsou jedny.
1: Housle jsou jedny, dědějí se a vlastně ani není úplná tutovka, jestli to je opravdu ta vyněta, jestli platí, jestli to je Andrea Danelutti. Ale každopádně jsou krásný a určitě vzácný a mám je moc rád, jsou strašně příjemný.
2: No tak doufejme, že platí Andrea Danelutti, ta nálepka, která je stará přibližně 250
1: asi
2: let.
1: Tak.
2: Je nějaká hudba, která takovému vzácnému nástroji může třeba uškodit? Která mu nesvědčí?
1: Třeba nějaká soudoba, dejme tomu, no. Taková, kde už se používají takové různé techniky, jakože...
3: Ale i tu hrajete se Sočerem často.
1: I to hrajeme, no.
2: A v tom případě, Petře, berete jiný nástroj do ruky, nebo ne?
1: Ne, ale je teda pravda, že zrovna se bavíte o tom nástroji, že jsme hráli... Teď si nemůžu vzpomenout, myslím, že to byl Miroslav Srnka skladbu nějakou a byl tam takový efekt, že jsme měli kráječ od vajíček a hráli jsme na to vlastně jako na harfičku a ten kráječ jsme dávali na vrchní stěnu houslí, aby to rezonovalo, tak se mně podařilo, že jsem si ty housle hned poškrábal.
2: Tak budou mít stopu na celý život už.
0: Taky vysoce inovativní prvek v podobě kuchyňského náčiní v rukou koncertního mistra. To byla malá ukázka z rozhovoru s Eliasem Grandim, respektive ne s Eliasem Grandim, protože Elias Grandi je ten, který bude řídit i koncertního mistra Symfonického orchestru Českého rozhlasu, houslistu Petra Zdvihala, kterého jste slyšeli. Ptali se ho Nadežda Hávová a František Šedivý. Dnešní večer, jak už jsme zmínili několikrát, bude patřit zahájení z té sezóny Sočru a já připomínám, že přímý přenos slavnostního koncertu s novým šéfdirigentem zmiňovaným Eliasem Grandim začíná na Vltavě ve 2015.

0: 4 skladby pro housle a klavír, přesně řečeno jedna z nich z pera Josefa Suka, právě dozněla 10 minut před 15. hodinou. Protože je čtvrtek, tak nezveme jen k poslechu mimořádného koncertu, zahajovacího nebo spíš jubilejního koncertu Sočru, ale také listujeme novými knihami. Literární mystifikace, groteska a hra s jazykem, nové knihy Bohuslava Vaňka Uvalského, Williama Goldmana a Eugena Brikciuse. Spojuje především humor a radost vyprávění. Z knižních novinek vybíral pro dnešek literární publicista Jan Nejedlý.
1: Podvržená romance, tak zní název prozaické novinky, pod níž je podepsán Bohuslav Vaněk Úvalský, byť na obálce najdeme i jméno jistého Andrého Kravala. Jde o součást groteskní stylizace celé knihy, která pojednává o nájemném spisovateli, co píše za jiné autory. V rekordním čase vytvoří existenciální drama i sérii šestákových sešitů z edice Nemysli a bodni. V jednom okamžiku se podle svých slov podílel na 95% veškeré domácí knižní produkce. Jestliže Milan Kundera chtěl svého času napsat prózu, kde by nebyla ani jedna věta míněna vážně, tak jeho novela Slavnost bez významnosti vzbudila spíše rozpaky, než aby naplnila zadání. Vaňkovi se to však podařilo. Na jednoduchém půdorysu příběhu prodejného autora a jeho nečekané lásky stvořil půvabnou klauniádu z gejzíry slovních gegů a hříček, jež nejsou upachtěné. Sám tvůrce říká, že chtěl napsat verbální podobu filmové grotesky. Věnování knihy klaunům z Westpocketky lecos napovídá o inspiraci. Podvržená romance spatřila světlo světa v roce 1996. Autor ji tehdy vydal jen pro přátele v pár exemplářích. Dnes, po 30 letech, kdy vychází znovu, se ukazuje, že šlo o šťastný nápad, odrážející tehdejší bezstarostnou dobu autorova mládí, aneb, jak říká sám tvůrce, bezúčelné tvoření je boží požehnání. Knihu vydalo krásné nakladatelství. Příchuť půvabné literární hry se vznáší také nad románem Princezna nevěsta. Americký spisovatel a scénárista William Goldman prezentuje svůj text z roku 1973, co by zkrácenou komentovanou verzi původní předlohy od jistého Morgensterna. Jde o zjevnou mystifikaci, která tvůrci umožňuje vstupovat do děje, rozbíjet jeho iluzivnost a především pohrávat si s tradiční strukturou pohádkového, dobrodružně romantického vyprávění. Obsazení je dané. Krásná princezna, krutý princ, obří silák, tajemný muž v černém. Dějové zvraty ve jménu lásky a pomsty jsou však nečekané a představy o klasické pohádce obracejí na ruby. Knihu, která si tropí legraci z romantických příběhů a zároveň dokáže čtenáře dojmout až k slzám, přeložila Jitka Fialová, vydalo nakladatelství Dobrovský. I poslednímu autorovi našeho přehledu knižních novinek je vlastní hravost, zvláště ta jazyková. Evžen Brikcius ve své nové várce Drobných črt, matoucně nazvané Nový román, nabízí aktuální komentáře, veršované glosy, filozofické úvahy i vzpomínky na přátele, spjaté nejen s pověstnou křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu. Brikcius také servíruje řadu jazykových reminiscencí, třeba na časy, kdy fotbal nebyl fotbal, nýbrž kopaná, a fotbalová liga přebor v kopané, nebo když ve zprávách o počasí zaznívalo obligátní v údolí přehánky na horách sněhové. A kdo jsou ti sněhové, ptal se prý básník Nikolaj Stankovič. Knihu vydalo nakladatelství Brikcius a Brikcius.
0: Podvržená romance, Princezna nevěsta a Nový román. To jsou názvy knižních novinek, které nám byly představeny publicistou Janem Nejedlým.

komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Po 20 letech navštíví Francii papež Lev XIV. Do papeže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho také vigilie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během čtyřdenní cesty zavítá i do Lourdes na jihu země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření. Na bezpečnost bude v Paříži dohlížet 14 tisíc policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Národní divadlo Praha uvádí v premiéře Sondheimův muzikál Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street, v hlavní roli s Adamem Plachetkou. Příběh o nespravedlnosti a pomstě zpracoval režisér Martin Čičvák. Slavný muzikál vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech vrací do města, aby našel svou rodinu a pomstil se za dávné křivdy. Jihlavský festival zaměřený na dokumenty uvede v premiéře snímek o 30-leté historii této filmové přehlídky. V dokumentu s pracovním názvem Jihlava 30, myslet filmem, vystoupí například režiséři Béla Tarr nebo Godfrey Reggio. V premiéře uvidí diváci také film Znovu vstáň režisérky Elišky Cílkové o životě elitní mladé krasobruz Rašky. 30. ročník Jihlavského festivalu začne 23. října. Počasí bude zataženo až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, v Čechách lokálně i bouřky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek, místy oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, maxima na horách kolem 8. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

Americká zpěvačka a kytaristka Paula Cole a její Bye Bye Blackbird doznívá 7 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Podzim je v plném proudu, kalendářně, astronomicky prožíváme druhý podzimní den, konkrétně 24. zářijový. Podzim je ovšem zajímavý také z divadelní perspektivy. Jednak se otevírá sezona a pak se také tradičně udílejí ceny tálie. Konkrétně tak letos bude v Národním divadle 3. října. My už ovšem vyhlížíme nominace a budeme také vědět konkrétní nominanty. Společně s prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou, který s námi promluví krátce po 15. hodině. Určitě vás taky pozorujeme.

Jdeme do Pražské ulice na Příkopech, kde se tradičně koná akce Cihla. Nejde sice o stavbu Národního divadla, ale jde o stavbu charitativního projektu, který pomáhá mnohým, a my vás prostřednictvím reportáže naší kolegyně zapojíme i do tohoto projektu, jakož budeme i promýšlet širší kontext dějin. To s Danielem Rausem a jeho úvahou. To všechno a mnohem více v odpolední Vltavě mezi 15. a 16. hodinou. Příjemný poslech vám mikrofonu přeje také David Hamr.

0: Francesco Geminiani zní odpoledním vysíláním Vltavy. 12 minut po 15. hodině. Podzimní odpoledne, věřím příjemné i pro vás, milí posluchači, kteří s námi trávíte čas. Podzim je však také důležitý a klíčový v českém divadelním světě. Je ve znamení počátku divadelní sezony, no a samozřejmě je taky spojen s očekáváním divadelních centrů. Tálie udílených nejen hereckou asociací, prostě konsenzuální nejprestižnější divadelní ceny roku. Letos se budou tálie udělovat po 33. a to v sobotu 3. října od 20 hodin opět v historické budově Národního divadla. V průběhu ceremoniálu bude vyhlášeno 20 laureátů. No a prezident herecké asociace Ondřej Kepka s námi ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak na zahřátí, jak náročné bylo z pohledu herecké asociace letos ten 33. ročník připravit?
1: Upřímně zní to jako fráze, ale je to rok od roku náročnější, protože se nám to divadlo nádherným způsobem rozšiřuje a vznikají takové mezižánrové projekty, které dokonce poroty si mezi sebou trochu přehazují jako horký brambor a těch je čím dál tím víc, jestli je to balet, jestli je to činohra, jestli je to vlastně alternativa, nebo je to vlastně muzikál. Kromě takových těch klasických chytáků, že třeba Jesus Christ Superstar by měla být rocková opera, ale operní komise na ní nikdy nepojede, pojede na ní muzikálová, tak vznikají hlavně v té alternativní scéně opravdu mezižánrové projekty. Takže to je jedna z věcí a potom čím větší ta prestiž a ta tradice je, já jsem velice rád a není to moje zásluha, to je zásluha těch, co tálie vymysleli v 90. letech, Tomáš Tepfr a další, Jaroušek Someš, tak získávají na prestiži a tím samozřejmě kolem toho daleko, čím dál tím větší napětí, taková nervozita, trošku stresu, ten přenos je dlouhý, tak samozřejmě se snažíme, aby byl zajímavý a tak dále.
0: Nominace pokrývají činohru, operu, balet, pohybové, alternativní loutkové divadlo. Ten vějíř je široký, široce rozklenutý, tedy skutku. Zeptám se tak jako řečnicky, daří se podle vás cenám tálie zcela zachytit ten, já bych řekl, trochu efemérní divadelní fenomén?
1: No je to, říkáte to úplně přesně. Na začátku se udělilo asi 9 tálií ve 3, tuším, že oborech. Pak se velice rychle musela oddělit opera od muzikálu a operety. Původně se zamýšlelo, že bude jako hudební divadlo jako jedna cena. No a dneska máme 6 oborů za takzvaně základní, ty 4 plus 2, to jsou ty loutky alternativa. Tak já si myslím, že no tak takhle, snažíme se, ale je to opravdu čím dál tím složitější a když si vemete, že jenom v činohře je kolem 400 premiér ročně, zní to neuvěřitelně, my jsme opravdu z divadelní země, tak jenom to všechno vidět, ty poroty, to je velký problém třeba oproti českým lvům, kde vážím si práci kolegu a jsem filmář, taky svoji druhou duší, že jo, ale tam přece jenom se sejdete v kině, pustíte si filmy nebo podíváte se na stream, ale tady musíte jezdit za těmi výkony a to je právě na té táli to nejsložitější.
0: Tak začněme tou činohrou, ano. Třeba je namátkou, kdybychom představili nominanty a třeba i řekli, co podle vás bylo překvapením letošní sezony.
1: No tak překvapením bez pochyby je 2 nominace z jednoho představení a to je z inscenace Hedy Gablerové, Henrika, autora tedy samozřejmě známý Henrik Ibsen, Pavla Beretova a Filip Kaňkovský v mužské a v ženské kategorii, protože já jsem kdysi byl členem činoherní komise asi 6 roků, ještě než jsem teda byl v tom vedení tálí a asociace a byla dost velká nechuť jako z jednoho představení vzít, když je tak málo těch nominací, že jo, tak vzít 2 výkony. Názor byl, no to bude vypadat, že jsme byli jenom na jednom tom a hned jsme, jo, a takové názory byly. No a tady, jak je vidět, tak teda musel ten zážitek být fascinující, protože takhle to vypadá. No a vůbec Ibsen je nějak strašně módní, protože ještě Markéta Holcmanová za Noru, že jo, to je Městské divadlo Zlín, takže zdravím na Moravu, Pavlu Beretovou a Filipa Kaňkovského jsem zmínil, no a Lucie Žáčková, činoherní klub, tak ta doplňuje tu ženskou trojici, no a mnohonásobný nominant a myslím, že nevím, kolik má tálí, Miloslav Koenig společně se Stanislavem Majerem, nebo ne společně, ale jsou samostatně nominovaní, doplňují tu mužskou trojku. Takže to jsou, myslím, to je takových 6 velmi známých jmen, i jako třeba z filmu a z televize a tak, takže to se málo kdy taky potkává tohleto. Jo? Taková ta mediální popularita s tím divadelním výkonem.
0: se vší úctou k alternativě, takovým druhým tradičním pilířem každého divadla je opera. Přibližme ještě tu operní kategorii.
1: Tak tam už nejsem takový odborník, takový znalec, takže velice opatrně mohu říct jenom z tiskovky, že zaujalo to, že tři dámy jsou nominované z Národního divadla v Brně a tři pánové z Národního divadla v Praze. Kateřina Kněžíková, Magdalena Kožená a Ester Pavlů z Brněnského Národního divadla. Brně nadšení, protože oni už vědí, že mají Itálii, jo? Tak to je taková, to je jako když jsme byli ve finále Wimbledonu, že jo, dvě české tenistky, tak jsme věděli, že budeme mít Wimbledon letos. No a u mužů Jiří Brückler, Joachim Golc, a Štefan Margita, jak sám řekl, poprvé nominován, byl nesmírně skromný a vyfotil se tam s kolegy a i když o něj byl samozřejmě velký zájem jako o hvězdné jméno, tak na tiskové konferenci myslím, tak způsobil velmi, velmi až submisivně. Takže to jsou zase tři pánové z Národního divadla v Praze. Takže Národní divadla vedou v opeře.
0: No a když ještě zmíníme tu třetí kanonickou disciplínu, ten balet tedy, vím, ano, že tam se to hemží zahraničními jmény. Je to podle vás nějaká výpověď třeba o otevřenosti českého divadla světu?
1: Je a zároveň pan Vašek, předseda baletní komise, konstatoval, že to je to obraz, prostě ano. Itálie dlouhá léta se uzavíraly zahraničním nominacím, takže dokonce i slovenští kolegové. Vím, že třeba paní Vašárová přišla tím o nominaci bez pochyby v jedném svém výkonu v Pražském divadle. Tam jde o to, že ten výkon musí být na českých a moravských jevištích, že jo? Ale dlouhou dobu to bylo zapovězeno zahraničním umělcům. No a ten balet by letos v podstatě teda byl na nule. Je to, asi to vypovídá o tom, že jsme v světové scény, že k nám jezdí zahraniční umělci. Zároveň je to trošku možná o tom, že tady až tak jako, no, ale přitom my máme vynikající tanečníky, si myslím. Takže Francesca Emi Amante, Aya Watanabe, Anna Jech, Artur Ebrem, Tom Belek a Giovanni Rotolo. To jsou ty tři nominovaní. Já ještě připomenu, že existují takzvané širší nominace, aby v tom posluchači měli jasno. To jsou ty, co se neucházejí o Itálii, ale na jejich výkony bylo upozorněno. Bude to v rámci přenosu zdůrazněno a bude to i na internetových stránkách, takže to si mohou ještě ty širší nominace přečíst taky.
0: A i ty kategorie jsou širší. Konec konců třeba Nový cirkus je téma pro letošní Itálii. A i o tom budeme mluvit s Ondřejem Kepkou, předsedou herecké asociace, který přichází představit letošní nominace na ceny Itálie.

0: Jordan Mekampa dospíval 22 minut po 15. hodině. Ondřej Kepka, prezident herecké asociace, s námi ve studiu Vltavy. Mluvíme o nominacích na letošní cenu Thálie, jejíž vyhlášení proběhne 3. října v Národním divadle. A už jsme řekli, že Thálie nejsou jen ty tradiční titánské žánry, ale různé, abych tak řekl, hezky český crossovery taky. Nejsou to jen ceny tradičních kategorií činohry, opery, baletu, loutkového divadla, ale obsáhnou třeba i kategorii alternativního divadla, ocenění divadelníků nebo dlouhodobý přínos českému divadlu. Začněme možná, pane Kepko, u toho alternativního divadla. To má letos 5 finalistů, pokud vím.
1: Ano, to je Alterna a Loutka mají takovou tu Oscarovou variantu, to znamená 5 nominací, ale tedy napříč genderem, jak se dneska říká, to znamená muži, ženy dohromady. Miřenka Čechová, Tereza Holubová a Kristina Štarhová, jako neboj si, tam bych ještě upozornil na to, že si obě kategorie ještě vymínili takovou výjimku, že výjimečně může být nominován kolektivní výkon, jo. Tady je vidět, jak to divadlo je složité, jo. Ale ono to je někdy u činohry názor třeba poroty, přijdou z Davidského divadla, no byli výborní všichni, a koho z toho vybrat, jo. Teď mluvím o klasické činohře, o tom. Takže tam to teda možné zatím není u té činohry, ale u té alternativy ano. Natália Tina Jelevá, Daniela Špinár a Alžběta Tichá. No a u Loutek, já to takhle jenom vyslovně heslovitě, jinak na internetových stránkách, myslím, že už to i na sociálních sítích je podrobně i s fotografiemi. Tam je také 5. Ondřej Běhan, Jiří Brnula, Diana Čičmanová, David Petrželka a Sára Vosobová jsou ti finalisté, z níž až ten večer v Národním divadle bude vybrán ten vítěz. Nikdo nám nevěří. Já opravdu, a tady přísahám, nevím, kdo je ten vítěz. Jo, nevím. Takže nemohu k tomu víc říct.
0: Daniela Špinár, tam mě zaujalo, že vlastně ten žánr je stand-upový v podstatě.
1: Ano,
0: to
1: ano.
0: Je jako v podstatě velmi tedy inovativní forma v prostoru divadla, ale asi je vidět, že Thálie taky reflektuje ty trendy.
1: No, to je na dlouhé povídání. Já nejsem moc odborník na tento žánr, jo, ale musím říct, že když třeba grafička dostala fotografie loni z té alternativy, tak opravdu upřímně bez ironie psala, že dostala nějaké špatné fotky, protože že tam jsou nějací lidé, kteří chodí na komíně a vypadali jak požárníci a tak hasiči. Já jsem říkal, no, ale to je tak, jo, to je divadlo, které se hraje všude možně i mimo klasický divadelní prostor a žánry všeho druhu, takže ta alternativa se nám velmi rozšířila.
0: Když budeme tedy nekonformní, třeba i z hlediska nějakých cen, které se udělují za zásluhy, a teď velké uvozovky dělám ve vzduchu, tak mimořádně získává cenu naopak pro mladou umělkyni Simona Levandovská.
1: Ano.
0: Čím si zasloužila mladá umělkyně toto ocenění?
1: Ta už tu cenu získala. To byla taky taková výjimka letošní, že jsme ji udělili už na té nominační tiskové konferenci. My příští rok chceme udělat opravdu nominační večer, protože ty ceny, jak se nám rozšířily, tak zjišťujeme, že na ně není taková kvalitní časová plocha, jo, takže chceme ty ceny rozdělit na A a B nebo B a A a některé udělit před tím večerem s tím, že ti lidé ocenění na tom nominačním večeru přijdou ten večer, budou předávat jiné ceny, budou mít klip, budou mít všechno, ale budou mít větší prostor. No a Simona Levandovská získala tu cenu, kterou zahájil kdysi před lety Honzíček Potměšil jako cenu do 33 let činohernímu umělci. Ta cena vznikla v době, kdy mladí lidé moc neměli šanci získat tu táli v tom hlavním oboru činoherním. To už dneska neplatí. Dneska naopak mám tu menší šanci ten zasloužilej herec. Jo. Dneska mládež. Někdy 35 let a není už mládež, samozřejmě. Vidíte, ty jsem promluvil jak stařec. Dneska prostě není vůbec problém, že jsou vedle sebe nominovaní lidé, mezi kterými je 50 let rozdílu věku a vyhraje to ten mladý. Takže Simona Levandovská, to je vždycky za mnoho výkonů. Jo? To není za jeden výkon, ale je to za několik výkonů a myslím si, že tuhle herečku ještě o ní hodně uslyšíme teda.
0: No a když už teda jsme u toho přívlastku, taky s takovou problematickou konotací, zasloužilí, tedy ti zasloužilí v dobrém slova smyslu. Těch tálí za celoživotní umělecké mistrovství je několik. Podvím.
1: Těch je několik. Budeme s tím asi pro příští léta trošku šetřit, protože, ale problém je, víte, paní Maciuchová, pan Brzobohatý, ti všichni odešli do hereckého nebe a ty tálie nedostali, protože nestihli dostat. Vladimír Brabec a další vynikající divadelní herci. Mě to strašně vždycky mrzelo, protože Thálie přišli a měli dluh, který nezavinili, jo, protože předtím se nic neudělovalo, že Rudolf Rušinský už Thálii nezískal, protože nebyly ty Thálie a on zemřel. Že jo. Takže doháníme resty, ale nechceme samozřejmě devalvovat, že jo. Tak já jenom letos řeknu jména Zdena Herfortova a Petr Nárožný jako dva giganti z Moravy a z Čech v kategorii činohra. Nelly Danko, velký taneční pojem, Luděk Vele, několikanásobný držitel Thálie, to je balet a opera. Jarka Krečmerová, muzikál, no a potom cena mě nesmírně blízká a to je cena pro zahraničního umělce. To se přiznám, že byl kdysi můj nápad, který se ujal. Mysleli jsme, že to bude jeden rok, ale mělo to tak obrovský úspěch, že v tom pokračujeme dál a může ji získat samozřejmě kdokoliv, ale získávají především mistři československého divadla většinou, naši slovenští kolegové, takže po Milce Vašáriové a Zdeně Studenkové a Milanu Kňažkovi ji získává Emil Horvát, velká legenda Slovenského národního divadla a československého filmu a divadla. No a potom je tady ještě Milan Hein, cena za šíření divadelního umění. Milan Hein a jeho divadlo Ungeld, jako především za to, že založil jedno z nejúspěšnějších a jedno z prvních vůbec soukromých divadel. No a na závěr jsem si nechal Miroslava Kořínka, to je cena České akademie divadelníků. To je cena, kterou udělují vlastně nositelé Thálie mezi sebou, ale ne ze svých řád, ale můžou si vybrat nějaké jméno, jednodušeně řečeno, které je mezižánrové. Jo. Neměl by to být třeba herec nebo zpěvák, ale někdo, kdo obsáhne více věcí. No a tady jsem mluvil před chvilkou s Jirkou Lábusem na chodbě, než jsem šel do studia, který bude předávat tu cenu. To prozrazuje něco, co ještě vlastně nikdo neví. Panu Kořínkovi, ten už mi říkal, co má připravené. To je velká legenda Ypsilonky, Mirek Kořínek jako herec, jako muzikant, skladatel a vlastně spolutvůrce toho génia divadla Ypsilon. Takže to je, mám z toho velkou radost. Učil mě na divadelní fakultě zpívat, ale kvůli tomu tu cenu nezískává samozřejmě.
0: Říká Ondřej Kepka, předseda Herecké asociace, který vás, milí posluchači a potenciální diváci a taky návštěvníci, zve k jakékoliv formě účasti 3.10. v Národním divadle.
1: A jestli dovolíte, jenom poslední minivěta 4., to znamená v neděli v 5 hodin, partnerská sesterská stanice Dvojka bude vysílat ohlasy Centály, je vlastně hodinový speciál, kde se ještě pozastavíme nad některými fenomény toho už proběhlého ročníku.
0: Těšíme se, díky.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.

0: Před chvílí Hector Berlioz, teď Václav Jan Křtitel Tomášek. To je hudba, kterou hrajeme v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Namalovat si cihlu a tím pomoct lidem s mentálním handicapem. Na Pražském Můstku pomalu končí 27. ročník akce Cihla. Letní benefiční událost, kde si lidé malují prázdné cihly. Ta už je prakticky tradicí. Zapojují se ale i výtvarníci, kteří svá díla tvoří přímo u stánku na ulici na Příkopech. Právě s posledním z nich, Jiřím Machtem, natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
2: Jiří, co tady malujete? Prozradíte mi, co to je za dílo?
3: Dělám takovou vesmírnou loď, kterou dělám na svůj obraz, na kterém se nachází taková historie. Je to malá návaznost na moji výstavu na zámku v Dobřechovicích, kde vlastně jde o paměť, což tady znázorňuje ta sfinga, člověk, což tady znázorňují různě ty ženy, a příroda, kde jsou ty fragmenty té přírody, ať je to ten nosorožec, bizon.
2: Vy tady teď máte takovou krásnou tyrkysu a děláte takové linie.
3: To jsou právě jaký vesmírné dráhy, které letí jako tyhle ty zvířata, letí vzhůru do nebe. Celkově to bude tvořit takový tvar vesmírné lodi. Zároveň jsou to ty hvězdní dráhy, které vedou někam vzhůru. Celkově je to jako trošku jako taková ta Noémova archa, kterou si každý někdo někam jako odnáší. No a jsou tady takový jako dějiny, jako třeba tady jsou dvojčata. Dvojčata, myslím, mrakodrapy v New Yorku, pro vysvětlení vlastně, protože když řeknu, tady jsou dvojčata.
2: Ano, já je vidím, tak, ale ano, pro posluchače ano, dobře ano. To vysvětlit.
3: Tady je vlastně obrovský takhle ta hlava tygra. Ty věci se z toho jako objevujou. Tady má, že oko, fousy.
2: A kdybyste měl říct, proč jste se vy osobně zapojil, jestli jste měl třeba radost z toho, že jste byl osloven, klidně se posaďte.
3: Jo, určitě jsem měl radost, že jsem byl osloven, a já jsem tady po několikátý, já jsem s Richardem Němcem, už tuším, že na první akci Cihla jsem byl oslovený, před 2 lety jsem tady byl taky, takže já jsem tady opakovaně a vážím si toho, že můžu jakýmkoliv způsobem takhle aspoň trošku pomoct, protože pro mě třeba by bylo finančně náročné podpořit akci Cihla financema, ale tímto způsobem mi to vždycky udělá radost takhle podporovat jakoukoliv nadaci, kterou znám osobně.
4: Říká výtvarník a fotograf Jiří Macht. Lidé mu tady v ulici na Příkopech nahlížejí pod ruce a sledují jeho tahy štětcem. S odcházejícím létem se pomalu loučí i akce Cihla, do které se kromě kolemjdoucích zapojili i další umělci.
5: To společné téma, který ti umělci měli, bylo Per Asperat ad Astra přes překážky k hvězdám, a ten cíl byl propojit tím uměleckým dílem nejen klienty Cihly, ale i samotné diváky, což jsou vlastně kolemjdoucí po ulici na Příkopech, a to jak těch turistů, tak i místních Pražanů, protože každý z nás něco někdy zažívá a potřebuje to nějakým způsobem překonat, takže to už bylo na těch umělcích, jak se s tím popasují, jestli z toho vytáhnou něco toho pozitivního nebo něco lehce negativního. Musím říct, že opravdu každý se s tím popasoval po svém, nemáme tam žádné téma, které se vyloženě opakuje, a mezi ten výčet těch umělců byl Marek Číhal, Jiří Macht, Maty, Eliáš Urban, Jakub Titikálo.
4: Dodává kurátorka projektu Barbora Markovská, která doplňuje, že v listopadové aukci se pak objeví právě jedno dílo od každého ze zmíněných výtvarníků.
5: Ta podmínka byla, že to dílo musí vzniknout na té ulici, protože jednak je to specifický prostor a také to má navábit i ty kupující, kteří kolem procházejí. Já musím říct, že to opravdu funguje, protože se nám zastavují ti diváci, vyfotí si, pak se zeptají, co se tady vlastně děje, a my je navedeme potom k tomu, aby si koupili tu cihličku.
4: Do akce Cihla se můžete zapojit, ale i mimo tuto letní událost, která trvá od června do září, pokračuje Petr Plevka z neziskové organizace Portus Praha, který je spolu s Richardem Němcem hlavní organizátor akce Cihla.
6: Máme i svůj sbírkový účet, který nám běží neustále, jo, kontinuálně. A já se ještě vrátím k tomu malování tady, že my jsme přišli vlastně takovým s konceptem, který má na rozdíl od jiných projektů, které jako jsou zakončeny nějakou aukcí v rámci nějakých charitativních jako důvodů, tak nám ti umělci vlastně, není to o tom, že jdou někam do skladu, tam vytáhnou nějaký obraz a věnují ho té nebo té charitě, tu nějakému projektu, ale oni vysloveně opravdu nám investují i ten čas a tu invenci, a vzniká to vysloveně pro ten náš projekt, pro tu akci Cihla, respektive pro Portus Praha.
2: ještě na závěr to nejdůležitější, kam ty peníze potom z té benefice vlastně putují?
6: No, Portus Praha provozuje vlastně pobytové a terénní služby pro lidi s mentálním znevýhodněním. Provozujeme na Slapech dům se službou 24/7, kde máme 16 klientů a prakticky je to obrovský barák, kde musíme vlastně zajistit základní bazální prostě fungování. To znamená energie, oprava střechy, oprava topení, má to velkou zahradu, je to neustále, se tam musí prostě něco opravovat, tak dále, jsou to velké náklady a vůbec péče o naše klienty je velice nákladná.
5: Ta díla, která se tady malují, tak se dají zakoupit potom v rámci dobročinné aukce v galerii European Arts. Ta aukce proběhne 21. listopadu a ta díla si můžou potom zájemci prohlédnout už od 2. listopadu.
0: O akci Cihla přímo v Pražské ulici na Příkopech natáčela naše kolegyně Zuzana Filipková.

0: Odpolední Vltavou zní hlas Zuzany Navorové a vzpomínka na ní a také na její album Barbie všecky z roku 2001. Je rok 2026, 10 minut do 16. hodiny. Ještě čas na odpolední úvahu publicisty Daniela Rause. Nese název Jedině Bůh.
1: Probudil jsem se a zrak mi padl na jméno Simon Wiesenthal. Je na knize, kterou máme doma spoustu let. Jmenuje se Spravedlnost, nikoli pomstu. Ohlédnutí autora za vlastním životem, bilancování s 8 křížky na krku a taky poslední velká věc, kterou napsal, i když potom žil ještě skoro 20 let. Simon Wiesenthal proslul jako neúnavný hledač nacistických zločinců, stopař temné minulosti, která měla být navždy zapomenuta. Nechtěl, aby se nad zločiny zavřela voda lhostejnosti. A věděl, že boj proti zlu nekončí ve chvíli, kdy se temná říše hroutí, protože zlo má 1000 životů a 1000 podob. Zrak mi padl na Simona Wiesenthala nejspíš proto, že jsem večer předtím dokoukal 5. sérii izraelského seriálu Fauda. Jsou to příběhy skupiny agentů tajné služby Shin Bet, která bojuje s teroristy. Zápletky jsou vymyšlené, ale inspirované skutečnými událostmi. Odehrávají se na západním břehu Jordánu, v Gaze, Sýrii nebo Libanonu, ale taky v Evropě a samozřejmě v Izraeli. 5. série reflektuje drastický masakr ze 7. října 2023. Hordy teroristů z Hamásu tehdy napadly jižní Izrael. Díky důslednému utajení celé akce a díky nepřipravenosti izraelské armády se jim povedlo překonat ploty a zátarasy, což otevřelo cestu k nelidskému vraždění nic netušících obyvatel kibuců a mladých účastníků hudebního festivalu. Od času holokaustu Izrael nic takového nezažil. Seriál Fauda se zabývá několika tématy. Jedním z nich je trauma, tedy stav duše, který Simon Wiesenthal dobře znal. A pozor, Fauda neřeší jenom trauma na straně Izraelců, ale i na straně Palestinců. Hlavní hrdinové mluví ostatně hebrejsky i arabsky a tvůrci seriálu si dali záležet, aby v něm byla arabština perfektní. Mimochodem, v řadě arabských zemí vyskočila Fauda okamžitě mezi nejsledovanější pořady. Jedním ze dvou autorů scénáře je izraelský herec Lior Raas. Po rodičích mluví hebrejsky i arabsky. Říká o sobě, že je sionista, ale velmi dobře zná perspektivu a příběhy Palestinců. Stvárnil hlavní roli agenta Dorona. A pokud je pravda, že herec může zahrát pouze emoce, které sám zažil, platí to u něj dvojnásob. Jeho první láska se jmenovala Iris Azulay. Chodil s ní 3 roky. Jednou ráno vyšla z domu na ulici, kde ji k smrti ubodal palestinský terorista z Betléma. Lior Raas se k tomu vrátil v rozhovoru pro kanadskou stanici CBC. Rána v jeho duši byla tak obrovská, že celých 20 let o tom nedokázal vůbec mluvit. Otevřel se až při psaní seriálu Fauda. Kromě traumatu řeší seriál taky otázku pomsty. Dokonale zobrazuje začarovaný kruh násilí, jež vede k dalšímu násilí. Na obou stranách se pak najdou lidé, kteří chápou odplatu jako povinnost nebo dokonce smysl života. Fauda je plná situací, kdy je mezi spravedlností a pomstou tenká hranice. Přesně tak, jak to naznačuje životní krédo Simona Wiesenthala. 5. Fauda obsahuje spoustu mimořádně silných scén. Autoři dokonce doporučují 2 díly vynechat, pokud jsou pro někoho události ze 7. října příliš drastické. Nejsilnější scéna přichází ale v samotném závěru. Všechno se nakonec vztahuje k nejvyššímu. U těch, kdo mají víru, i u světského Dorona, který je stělesněním hluboké skepse. Právě z jeho úst zazní modlitba za mír, který člověk není sto dosáhnout. Může ho dát snad jedině Bůh.
0: Jedině Bůh. Takové jméno, takový titul nesla právě zazněla úvaha publicisty Daniela Rause. V odpolední Vltavě 5 minut před 16. hodinou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Lidé nad 80 let by se mohli zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům také vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STAN by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Bílý dům znovu zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. Vpuštěni nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN, a to i přesto, že americký federální soud dnes rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Izraelští režiséři dokumentu NASA oznámili, že film bude celosvětově v kinodistribuci ve více než 50 zemích k dispozici zdarma na internetu. Informovala o tom izraelská média s odkazem na příspěvek spoluautora snímku Yuvala Abrahama na síti X. Společný snímek Abrahama a Rachel Shorové přináší svědectví o zabíjení civilistů v pásmu Gazy a na filmovém festivalu v Benátkách obdržel zvláštní cenu poroty. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, hlavně na severu a severovýchodě republiky očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. V Beskydech místy déšť. Během noci se budou ojediněle vytvářet mlhy a postupně se místy objeví i skoro jasno. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů Celsia při malé oblačnosti, zejména na západě a jihozápadě kolem 4 stupňů Celsia a ojediněle přízemní mrazíky na horách kolem 5. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18, na horách naměříme kolem 9. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: portugalský, respektive portugalský zpívající Brazilec Toninho Horta zpívá 7 minut po 16. hodině. My ovšem budeme pozornost, pokud vím, věnovat jiné oblasti umění. Jaké, tak to už přichází říct Saša Michailidis, který bude moderovat dnešní Akcent.
1: Dobré odpoledne, ahoj. A budou to krátké filmy, protože zase má český film jeden velký úspěch, a to, že experimentální video esej Folklore režisérky Viktorie Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Tím se kvalifikoval také do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Je to opravdu jeden z těch mnoha dalších úspěchů opakovaných, co se týká krátkých filmů. Jenže oni ty krátké filmy mají do určité míry trošku těžký život. Především u nás z hlediska nejenom jejich vzniku, ale potom následně jejich propagace. A to je právě téma, kterému se budeme chtít věnovat. To znamená, my tady máme úspěchy, ale za tím úspěchem stojí velké úsilí poměrně mála lidí, kteří dělají všechno pro to, aby tu kulturní diplomaci na této poli do určité míry nahrazovali svými zdroji.
0: Mnoho, na bedrech nemnoha. Tak kdo půjde pojednat právě toto téma?
1: Alexandra Hroncová, která je filmovou distributorkou a právě se soustředí na krátké filmy. A potom dále s námi bude filmařka Jamajka Kindlova.
0: Zve Saša Michailidis k poslechu odpoledního Akcentu po 16:30 na Vltavě. Díky.
1: Díky.

0: Johann Joachim Kvenc, jeho sonáta pro flétnu a basso continuo, tedy její třetí část, právě dozněla a my, protože je blížící se kulaté výročí nedožitých 90. let Václava Havla, nabízíme také seriál, tedy předposlední díl seriálu Lucie Němečkové Havel světový. Ten zamíří do Afriky, konkrétně do Nigérie. Právě tam působí známý divadelní soubor Jos Repertory Theatre. Jeho režisér Patrick Jude Otech nám prozradí, jak se dostal k Havlovým hrám a jeho myšlenkám.
1: We first met Václav Havel through Eliška Hebnarova, who was the cultural attaché at the Czech embassy in Abuja.
2: S Václavem Havlem jsme se poprvé setkali prostřednictvím Elišky Hebnarové, která působila jako kulturní ataše na českém velvyslanectví v Abuji. Díky Elišce jsme se pak seznámili s konzulem Lubomírem Pšenkou a stali se z nás přátelé. V té době jsme v Abuji hrávali pravidelně naše inscenace. Mezi našimi diváky byli i Eliška a Lubomír. Jednoho večera se Eliška zmínila o tom, že by česká ambasáda chtěla představit dílo Václava Havla nigerijskému publiku. Seznámila nás s hrou Audience a my jsme ji uvedli na našem divadelním festivalu v Josu. Eliška, Lubomír a několik dalších pracovníků českého velvyslanectví tehdy přijeli na premiéru, ze které se nakonec vyklubalo úplně první uvedení Havlovy Audience v Nigérii a subsaharské Africe vůbec. Naši čeští hosté však nebyli z představení nadšeni, a to ze zcela pochopitelných důvodů. Neporozuměli jsme totiž historickému významu a kulturním niancím této hry. Společně jsme všechno museli probrat. Pokud se Audience v podání Jos Repertory Theatre měla hrát, museli jsme ji pochopit správně. Byla to pro nás výzva. Začali jsme Václava Havla a jeho Audienci podrobně studovat. Také jsme hru přeobsadili a najali herce, kteří mohli zkoušet na plný úvazek. Díky Audienci jsme se seznámili s další Havlovou tvorbou. Ta nás nakonec zaujala natolik, že jsme uvedli ještě jednu jeho hru – Protest. Svůj zájem o českou kulturu jsme rozšířili i o další autory. Hráli jsme Čapkovo R.U.R., Erbenovu Kytici a taky hru divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu.
1: Václav Havel is very important to us. And the last Czech ambassador gave us a collection of his plays in English.
2: Osobnost Václava Havla je pro nás nesmírně důležitá. Poslední český velvyslanec v Abuji nám dokonce věnoval sbírku jeho her v angličtině. Vážíme si Havla především proto, že prostřednictvím svých vlastních zkušeností zachytil jedno období českých dějin. Později jsme také zjistili, že nigerijský dramatik Wole Soyinka byl Havlovým přítelem. Oba dva se dokonce setkali. Havel se přátelil i s naším bývalým prezidentem Olusegunem Obasanjem. Václav Havel je pro nás důležitý i tím, že nám připomněl, jakou úlohu ve věcech veřejných hrají básníci, spisovatelé a umělci. Psal o běžných otázkách člověka jednoduše, pronikavě a do hloubky. Díky němu jsme si uvědomili, že bez ohledu na to, kde se nacházíme, existuje souvislost mezi uměním, politikou, prací a každodenním životem. To nakonec vede k tomu, že se v lidské duši zrodí ušlechtilost a krása.
1: This leads to creating grace and beauty in the human spirit.
0: Havlovy hry rezonují i tisíce kilometrů od Prahy v Nigérii. Svou cestu k ním popsal režisér Patrick Jude Otech. Jeho svědectví zaznamenala Lucie Němečková. A zítra v témž čase nás čeká závěrečný díl pětidílného cyklu Havel světový. Jeho hostem bude legendární loutkař Dominik Udár, který do Francie propašoval vůbec první Havlovu hru uvedenou na tamní scéně.

0: co teď s tím? Ptá se Antonín Gondolán a jeho trio na vlnách Vltavy 20 minut po 16. hodině. Odpolední Vltava pomalu, ale jistě míří do svého finále. My však vyhlížíme další vltavský program a hezky česky řečeno, k jeho highlightům dnes bude patřit zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu z pražského Rudolfina. Ten dnes vzdá poctu historicky prvnímu koncertu orchestru Radiožurnálu před 100 lety. Zazní totiž stejný program, nejprve předehra z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, dále romance pro housle orchestr číslo 1 G dur a také číslo 2 F dur Ludvika van Beethovena a výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka. Na závěr pak symfonie číslo 2 S dur Zdeňka Fibicha. Připomínám opět, že zahajovací koncert Sočuru vám nabízíme také jako vltavský přímý přenos, a to od 20:15 dnes večer. No a budeme číst s hvězdičkou po 20. hodině z textu velmi kontroverzního, ale působivého. Když v roce 1926 vyšla v Americe knížka Nemáte šanci, stala se oprávněně literárním bestsellerem. Napsal ji tulák, zloděj a kriminálník známý pod jménem Jack Black. Čtenáře uvede velmi sugestivně do prostředí opiových doupad, hazardních heren, nevěstinců, levných penzionů, tuláckých džunglí, které právě autor dokonale poznal během 30 let na cestě po Spojených státech. Tady je ukázka.
1: Kdyby se dráha, kterou jsem absolvoval od klášterní školy až po místo knihovníka, načrtla na kus papíru, vypadala by jako klikatá čára, jakou statistici používají k označení vzestupu a poklesu teploty, dešťových srážek či kolísání ekonomiky. Každý nový obrat na mé cestě byl v ostrém úhlu a docházelo k němu náhle. Za celá ta léta si nevzpomínám ani na jednu obyčejnou, elegantní zaoblenou zatáčku. Často jsem se sám sebe tázal, o kolik lépe na tom je chlapec, který má vedle sebe matku do doby, než se postaví pevně na vlastní nohy, který má domov, pod jehož vlivem žije, dokud si nevštípí nějakou pracovní filozofii, díky níž je schopen čelit světu. Domov a matku nelze ničím nahradit. Netahám sem skutečnost, že jsem o matku přišel ve věku 10 let, abych se na to vymlouval. Přesto si myslím, že člověk má právo se sám sebe ptát, jestli se věci nemohly třeba odehrávat jinak.
0: Autentické vyprávění autorův věčný zápas s mocí, ale hlavně se sebou samým. V četbě s hvězdičkou z knihy Nemáte šanci. Účinkuje v ní Tomáš Drápela v režii Jakuba Doubravy. Osmou část uslyšíte dnes ve 23 hodin na Vltavě. A připomínám, že odvysílané díly najdete na našem webu a taky v aplikaci Můj rozhlas. Zítra, milí posluchači, můžete vstávat s ranní mozaikou, Františkem Šedivým a Naděždou Hávovou a také celou řadou informací ze světa kultury a umění. Třeba jaké jsou plány nové sezóny v drážďanské Semper Oper. Od mikrofonu přejedal příjemný poslech David Hamr, za techniku také mistr zvuku Jan Mikušek a editor Jan Zítka.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Experimentální video esej Folklor režisérky Viktorie Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků a zároveň se tak kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. A jak náročný je tvůrčí proces krátkého filmu, tedy od námětu přes natáčení až po propagaci a nakonec třeba i získání prestižního ocenění, ale především jak se s krátkým filmem probojovat na festivaly, jak pracovat jeho s distribucí. O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu je s námi filmová distributorka zaměřující se na krátké filmy Alexandra Haroncová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem.
0: A filmařka Jamajka Kindlová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Alexandro, nejdříve gratulace, protože ještě před pár dny spoustu fotek ze Spojených států právě z Oscarových ceremonií, takže gratulujeme.
1: No, my gratulujeme všem tady celé české kinematografii a máme z toho velkou radost samozřejmě. Teďka mluvím za režisérku Viktorii Štěpánovou, která je toho času ještě stále v Americe a užívá si zaslouženého dovolené a je to samozřejmě úplně historická věc pro Českou republiku.
0: Tak mimochodem, když se vrátíme zpátky, tak to byli Ropáci, Jana Svěráka, Kdo je kdo v mykologii. Prostě spoustu filmů, které získaly studentského Oscara nebo různé kategorie studentského Oscara, ale jak vlastně velká věc to skutečně z hlediska toho průmyslu na půdě Spojených států je?
1: Tak on si to člověk vlastně neuvědomuje, když jako najednou se to oznámí a tady je to ve článcích. Ale vy jste naprosto nepopiratelně, řekněme, součástí už filmové historie, protože vlastně zatím vším jsou takové věci jako odezdávání věcí do archivu, opravdu s vámi dělají materiály, chtějí vědět i jako různé věci ohledně scénáře, uchovávají se materiály, protože vlastně tam už se nějakým způsobem, řekněme, automaticky počítá, že ten mladý tvůrce, který dosáhl téhleté mety, tak samozřejmě bude pokračovat filmarsky nějak dál a už ten americký průmysl nebo prostě ta Oscarová celá mašinerie založená na tom, že už si vás vlastně jako archivují a všechno už o vás takhle jako skládají od toho, od těch prvních filmových tvůrčích počinů.
0: Jamajko, vy máte zkušenost z nejslavnějšího festivalu animovaných filmů FANSY, kde váš zatím poslední film přece získal jednu z cen a bylo to, řekněme, do určité míry podobné, prostě ta záře reflektorů, přestože se jedná o krátké filmy, ve vašem případě o absolventský bakalářský film na FAMU, tak je prostě nečekaně velká?
2: Už jenom to, že nás na ANSI vybrali, pro nás byl velký úspěch a úplně úžasný překvapení. A o to víc ta cena, kterou jsme získali. A pro mě to byla možnost potkat ty nejlepší z oboru. Potkat se a postavit se mezi ně jako tvůrce, být uznán jako tvůrce téhle úrovně. Takže pro mě to byl velký zážitek.
0: Alexandro, když se ale vrátíme úplně na začátek, má filmařka nebo filmař, jako třeba Jamajka, od začátku ve chvíli, kdy vyvíjí nějaký film, přemýšlet nad tím, co s tím filmem potom bude dál, nebo je to a zavolat si vás třeba na pomoc, anebo je to zbytečné?
1: No tak jsou na to, i já mám na to dvojí pohled. V první řadě já bych odlišila studentské filmy a ty, které vznikají na škole, což teda shodou okolností jak křehce, tak Folklore byly. A tady si musíme neustále uvědomovat jednu věc, že vlastně ty filmy se tvoří v rámci školního procesu, to znamená, že se ti studenti učí dělat, takzvaně dělat film. Takže vlastně přistupovat k tomu s premisou, že dělám film, aby byl někde v Cannes nebo prostě na nějakých velkých festivalech, je trošku a priori jakoby špatná idea, jo? Že člověk by se měl věnovat tomu tvůrčímu procesu a tak dále.
0: Zkoušet
1: to, experimentovat, prostě využít všechny ty možnosti, která mu ta škola dává. A potom ale jako samozřejmě už když vím, už třeba v rámci toho procesu, že vzniká něco, co je nad rámec, jako i mám nějaké porovnání ze spolužáky nad rámec těch jako cvičení, mám už nějakou odezvu od těch pedagogů, tak potom už samozřejmě jako zatím stojí, nehledě na to, že některé snímky třeba vznikají v různých koprodukcích, to znamená, že se do nich jako investuje mnohem víc peněz a v tom případě už jako opravdu stojí za to, pokud ten výsledek je takový, jak jako se teda očekává, nebo jako jak je s tím ten tvůrce, tvůrkyně spokojený, tak potom už určitě stojí za to zapřemýšlet, jak ten film prezentovat publiku a to je jedno, jestli domácímu nebo zahraničnímu.
0: Když jste spolu začali spolupracovat, Jamajko, s Alexandrou, ještě když byla Alexandra na FAMU?
2: Se Sašou jsme začali spolupracovat s mým druháckým filmem, který byl pod distribucí FAMU, a s mým bakalářským jsme se pak obrátili taky na Sašu.
1: No a už vlastně to bylo, ale řekněme, v rámci vývoje toho filmu, že ten film jako ještě nebyl hotový, ale už jsme se o něm začali bavit už během toho vzniku filmu, kdy jako já si to dovolím říct, protože prostě můžu říct, že mám nějakou jakoby zkušenost z toho festivalového prostředí a věděla jsem, že to, co dělá Jamajka, je trošku teda insane, ale jako je to zároveň jako naprosto skvělý a řekla jsem, že jednoznačně jako moc ráda jim s tím pomůžu.
0: No a teď, když se bavíme právě třeba konkrétně o tom vývoji, neříkám, že Alexandra tak funguje, ale může se stát, že by někdo, kdo rozumí potom distribuci filmu, anebo jejich, řekněme, uchycení na různých festivalových přehlídkách nebo soutěžích, že řekne, no možná radši nedělej pískovou animaci, ale udělej radši třeba ploškovou, protože ty pískový na to nikdo moc není zvyklý, nebo má to být barevné, nesmí to být černobílé.
2: Myslím, že v tomhle je právě ten rozdíl, že je to film, který vznikal na škole, takže pro mě to byla možnost zaexperimentovat si s těma technikama a nemuset se tolik ohlížet na tuhle produkční stránku, ale třeba se Sašou jsme i řešili to, že film není vlastně vůbec veselý a v téhle době může mít vlastně menší dopad na těch festivalech, že by chtěli třeba něco veselějšího, a to je něco, čeho jsme si byli vědomí, ale bylo pro nás důležitý to téma vyjádřit, mluvit o něm, ale je to něco, aspoň o čem jsme předem věděli. Ale tím, že ten film už byl z části právě v koprodukci a procházel různýma výběrovými řízeníma, třeba na fondy, tak jsme dostávali nějakou zpětnou vazbu v průběhu. Ale náš cíl byl hlavně udělat co nejlepší film.
0: A teď se bavíme o bakalářském filmu Křehce?
2: Bavíme se o bakalářském filmu Křehce.
0: A to bychom jenom v rychlosti, když byste ho měla představit, aby na rozhlasových vlnách si někdo dokázal představit tento krátký film?
2: Film Křehce je krátký 9-minutový film a celý ten film je kreslený uhlovou animací a je kreslený v subjektivním pohledu malého kluka, který se doma bojí. A je to založený na příbězích, které se lidem staly a zpětně nám je vyprávěli, a my jsme z toho vytvořili tenhle příběh tohoto fiktivního chlapce, který se nemá dobře.
1: Já jenom, jestli můžu, ještě dodám, aby rozhlasoví posluchači pochopili, proč jsem tady jako řekla, že ten film je výjimečný. Ten film je samozřejmě vytvořený úhlovou kresbou, ale v praxi to znamená, že Jamajka udělala přes 2000 kreseb, které vedle sebe poskládala a formou stop motion z nich udělala ten film. A to teda jako v kontextu animovaných filmů je dneska už jako něco, co prostě je za hranicemi normální 2D kresby a digitální kresby a tak dále. Tak jako proto chci říct, proč ten film je tak výjimečný.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: V Akcentu se dnes bavíme o životě, především tom životě na festivalech nebo vůbec na projekcích krátkých filmů společně s filmovou distributorkou Alexandrou Hroncovou a s filmařkou Jamajkou Kindlovou. A hodně zajímavé je to, co jste zmínila, Jamajko, že vám Alexandra Hroncová řekla, že ten film není veselý a že to potom může mít nějaký vliv. Alexandro, jak ale vybalancovat s mladými začínajícími tvůrci a tvůrkyněmi tu debatu tak, aby se necítili ohroženi vlastně podobnými poznámkami, které teoreticky můžou ovlivnit v tom, jak bude to výsledné dílo vypadat?
1: No, já nikoho vlastně nechci ovlivňovat těmihle poznámkami do okamžiku, teda když se bavíme o filmu teda ve stádiu, řekněme, vývoje nebo výroby. A zase si myslím, že mojí úlohou jako distributora je, když to řeknu, nemazat lidem med kolem pusy, takzvaně, ale upozornit je, že sice jako tady máme nějakou věc, která je naprosto fantastická, ale že má různá úskalí. A teďka není to jenom třeba o tom, že ten film není úplně nejveselejší a tak dále, ale třeba, a teďka když se vrátím úplně k filmu Folklore, že ten je třeba založený, jako jeho účinek je třeba založený na, řekněme si, hraní s jazykem, který funguje tady v Čechách bezvadně, ale v zahraničí samozřejmě pro nečesky mluvícího diváka se najednou jako to, co je pro nás tak jako na tom zajímavý a atraktivní, tak jako se tam přineslo úplně do jiný, jako roviny porozumění a vnímání toho filmu.
0: Nehledě na to, že jestli se nemýlím, Alexandru, jsou tam četové komunikace, což...
1: No, to je tak jako tak frenetický ADHD film, že tam je toho strašně moc. A teďka ještě vlastně, jak jsme tady mluvili o tom s Jamajkou, tak my jsme vlastně probírali všechny možné aspekty toho filmu a myslím si, že prostě mojí úlohou vždycky je upozornit na pozitiva, nebo ne na pozitiva, na příležitosti, ale zároveň na ty hrozby a zároveň ale mojí úlohou jako někoho, kdo se toho filmu ujme a jeho cílem je dostat ho co nejdál, najít cesty, jak tohle to překlenout a vlastně třeba, když teďka se vrátím k předchozímu filmu Jamajky, na kterém jsme spolupracovali ještě v době vlastně jejich studií na FAMU.
0: Dotknout se tmy.
1: Dotknout se tmy, což teda jenom velice krátce opět pro posluchačové diváky uvedu, že to je film takzvaná písková animace. To znamená, že prostě ten film je udělaný Jamajko, pomoz mi, no, pískovou technikou na sklo.
2: Je to písek, který je na skleněné desce, je podsvícený ze spoda a prostě se hejbou zrníčka písku, vyfotí se to, pohnou se o další kousek a právě třeba v průběhu jsem zjistila, že ten film má dost působí na český diváky, na český děti, ale tím, že tam vzniká jemný humor v tom, co vypráví hlavní hrdina, Vítek, to byl reálný kluk, je to dokumentární film, tak třeba v zahraničí to tolik nerezonovalo, i když taky to mělo ty úspěchy, ale našli si tam třeba to kouzlo v té animaci spíš než v tom vyprávění.
1: A já se jenom teďka velice krátce jako vrátím k tomu, že my jsme tadyhle u toho filmu, kde teda jako by mě přišlo naprosto, kromě toho, že jako hrozně dojemný, je sice takový jako bolno veselý, bych řekla, ale vlastně ten film je tou pískovou technikou a oceňuju to, že jak Jamajka jako říkala, že si tu pískovou techniku zvolila proto, aby nějakým způsobem i do toho filmu dostala to znevýhodnění toho chlapce, to znamená nevidomost, takže jakoby tu taktilnost, takže i ten film je vlastně udělaný naprosto jako taktilní animační technikou nebo haptickou, tak. A tam jsem narazila na problém, že ten film byl, jako kromě toho, že je to samozřejmě další sisyfovská animační technika a jako jak jste asi pochopili, tak Jamajka je takový jako sadomasochista animátor, ale jako vycházejí z ní naprosto skvělý věci, ale ten film byl tak dokonale udělaný tím pískem, protože ten písek samozřejmě, vy tam vidíte to ruční zrnění, jo, jako na té obrazovce je to vidět, jako na tom obraze, ale ona to udělala tak dokonale, že jsme začali narážet na problém, že vlastně i velmi zkušení programáři animovaných festivalů nepoznali, že je to písek. Takže já jsem vlastně musela změnit tu, řekněme, distribuční a promotechniku a vlastně změnili jsme synopse a přistupovali jsme k tomu jinak. A rázem se to prokoplo a šlo to.
0: Ano.
2: No, tohle je třeba věc, kterou jsem se trošičku v průběhu naučila, že jak jsem říkala, chci udělat film co nejlepší, ale občas to chce se zastavit a třeba u toho úhlu jsem si říkala, že musí to být špinavý úhel, nemůže to být dokonalý, aby to vyznělo ta technika, protože v tom písku vlastně mi to zpětně bylo trošku líto, že tam ta haptičnost možná tolik
1: nebyla vidět, ale ten film jako potom hodně, hodně jako rezonoval, takže všechno je dobře.
0: Tak řekněme, že teďko, Jamajko, jste si prošla tou dvojí zkušeností se svými filmy, které cestovaly na festivalech i za pomocí Alexandry, ale řekněme, že pro vaši další práci, byť teda teď jste skončila bakalářské studium na FAMU a nastupujete na bakalářské studium na Loutku na Damu, Tak řekněme, že se budete věnovat třeba dalším krátkým filmům. A budete mu už mít v hlavě podobné, řekněme, distribuční strategie. Nemůže vás to do určité míry ovlivnit v tom, jak kreativní budete, že budete přemýšlet, aby se to někam dostalo?
2: Snažím se to nedělat, protože mi připadá, že když filmy jsou zas moc vypočítavý, že to jde poznat a není tam ta osobní rovina, nějaký to osobní vnitřní pnutí, co tam ten autor dává a je to vlastně často prvoplánový. Takže snažím se nad tím nepřemýšlet, ačkoliv tím, že už taky pár let v tom filmovém průmyslu čas trávím, tak to tam přichází do té hlavy. Ale třeba tohle je věc, co mi hodně pomáhá z těch festivalů, že tím, že film je úspěšný na festivalech, tak to pomáhá vytvářet další filmy, pomáhá to mít příležitosti, jak jsem říkala, potkávat lidi. Takže spíš si z toho odnáším tohle, než ten perfekcionismus v distribučním přemýšlení.
0: Alexandro, dá se říct, že skutečně cena na ať už menším nebo větším festivalu pro krátký film znamená jeho další život, anebo je to pořád, protože se stále bavíme o tom, jak složité je dostávat krátké filmy k publiku, tak je to jenom taková krátká slavná chvilka.
1: Ne, není to krátká slavná chvilka, je to hrozně významná věc, protože představte si, když teda teďka mluvíme o studentských filmech nebo o filmech obecně mladých autorů, kteří z nejrůznějších důvodů a nejčastěji jsou to finanční důvody, si nemůžou ještě dovolit ten svůj jako hraný film a vlastně zkoušejí, experimentují, tak to je důležitý, protože vlastně pořád v té umělecké rovině se tady bavíme o, nebo je tady prostě řada neobjevených věcí. A teďka to není jenom u filmu, ale může to být v malířství, může to být ve literární činnosti, může to být i ve sportu, prostě je tady vždycky je tady někdo jako neobjevený. Tak jako v okamžiku, kdy ten film je někde vidět a navíc je ještě nějakým způsobem oceněný, tak samozřejmě to znamená hodně, jednak, že ten film získává další publikum, je prostě o tom tématu, primárně o tom tématu se ví a ten režisér se dostává, nebo režisérka se dostává do povědomí té veřejnosti.
0: Ale otázka zní, jestli to skutečně otevírá nějaké dveře, nebo ty dveře jsou sami o sobě dost omezené.
1: No ne, protože teďka právě, že pokud se takhle o tom režisérovi ví a dokáže už vlastně i třeba když si potom bude žádat finance nebo prostě skánět prostředky na svůj další film a ideálně na ten celovečerní, tak jako říct, mám už za sebou tyhle ty úspěchy, tak je, to je strašně neocenitelná velká pomoc.
0: No, na druhou stranu, já, Majko, asi pamatuju před pár lety velkou debatu na FAMU, kde se řešilo, jestli by třeba FAMUFest měl být soutěžní, jestli vůbec je potřeba, aby studentské filmy soutěžily. Teď mě Alexandra možná opraví, ale jestli se nemýlím, tak dánská filmová škola dokonce zakazovala svým studentům, aby jejich filmy někde soutěžily, protože právě chtěla vytvořit ten bezpečný prostor pro experiment. Jak vy to vlastně máte s tím, aby vaše filmy někam šly soutěžit?
2: Myslím si, že tady je i ta rovna, že se opravdu ten studentský film prolíná už s tím profesionálním filmem. A často v porotách na festivalech jsou velký tvůrci, jsou významné osobnosti. A myslím, že pro nás filmaře to znamená i nějaký uznání od těch autorit, takže víme, že to, co děláme, jde dobrou cestou.
1: Já to jenom potvrdím a vlastně i na těch filmových školách jsou samozřejmě k tomu různé přístupy, protože ano, já teďka vlastně, jak jsem trošku už mimo, řekněme, to školní prostředí, tak nejsem si jistá, jak je to tenhle ten okamžik na Dánsku. Ale jsou tady třeba jako školy, hodně jich je ve Francii, které naopak pochopily, jak moc jim může, řekněme, profesionalizace téhleté distribuční stránky věci, jak jim může pomoci. A naopak si najímají profesionály a dají jim filmy a říkejte, starejte se o nás a udělejte jméno naší škole a ideálně nám pochopitelně ty naše díla ještě monetizujte.
0: Akcent. V dnešním akcentu se bavíme o životě krátkých filmů společně s filmařkou Jamajkou Kindlovou a s filmovou distributorkou Alexandrou Hroncovou. Řekněme, že Jamajka bude mít dokončený za 2 roky nový film. Zase bude mít ten svůj masochistický přístup, bude to trvat strašně dlouho, bude to hrozně náročná technika a ten film vypadá, že by mohl být vybrán na nějaké festivaly. Co vlastně proto vy všechno musíte dalšího udělat? Protože předpokládám, že Alexandra vám dá takový dlouhý seznam věcí, které k tomu filmu máte ještě dodat. Od fotek, tedy nějakých stylsů, nějaké věci, budou s vámi muset udělat nějakou tiskovou zprávu, rozhovor a tak dále, tak dále.
2: Myslím si, kdyby to byl už film mimo školu, tak bych víc ty festivaly a nějaký ty fóra řešila už v průběhu toho, ty výroby filmu. Ale potom, co film dodělám, tak zásadní je ho dokončit, udělat mixy zvuku, což je často na zvukaři, ne na mě. Udělá se teaser nebo trailer, aby se mohlo lidem ukázat, jak ten film vypadá, jako má přibližně atmosféru, no, dodat obrázky z filmu.
0: No a mimochodem, mluvíte potom, Alexandr, třeba do toho teaseru nebo traileru, protože to je třeba úplně samostatná kapitola. Ne každý, kdo je skvělý filmař nebo filmařka, umí udělat skvělý trailer.
1: No, třeba co se týče tady filmu Křehce s Jamajkou, tak my jsme samozřejmě ten trailer, my jsme ho měnili. Já jsem měla k tomu...
0: Vy jste byla přísná.
1: Byla jsem přísná.
2: Já myslím, že ne, akorát jsme ho zkracovali.
1: No, já jsem prostě řekla, že by se měl zkrátit, že vlastně jako by třeba příliš moc odhaluje, anebo že je jako rozvláčný a tak dále. Ale teďka... Když teďka velká zkušenost, co mám za sebou a zase odskočím k tomu folklore, který jsme prostě během 3 týdnů museli udělat takové množství jako promo materiálů, které byly na úplně jako jiným levelu, řekněme marketingové komunikace, a což se strašně vyplatilo, takže ono je potřeba v té distribuci potom tadyhle ty materiály, a to nejenom jako fotky a trail, ale potom jako co hrozně pomáhá k prezentaci tomu filmu, tak dneska na sociálních sítích různý making of, jak se ten film dělal, různý jako materiály jako z výroby. Jo.
0: Takže making of, který je delší než ten samotný krátký film.
1: No, tak oni making of většinou bývají delší než ten samotný krátký film, ale samozřejmě pokud je to nějaká věc, která je formálně velice zajímavá, tak ty lidi vždycky zajímá, jak to vznikalo, co je zatím, protože si to často ani nedokážou představit. Pro mě, já taky strašně ráda jako sleduju, když vypráví Hans Zimmer o tom, jak vyvíjel zvuky vyloženě pro filmy, které nám připadají úplně jako z jiný galaxie. A stejně tak to je vlastně u jakýhokoliv filmu.
0: Ano, je Majko.
2: Já bych ještě zmínila to, co Saša už zmiňovala, že vlastně jsou hodně důležitý i ty texty. Ono se to nezdá a pro mě by bylo ideální udělat film a všichni by ho chtěli, ale je důležitý v těch textech zmínit to zásadní v tom filmu, vybrat si to, na co by ty festivaly mohly slyšet, a pak přesně ty tiskové materiály, sociální sítě, taky je to nějaká nadstavba, kterou se člověk...
1: A nelze to nějak podceňovat, protože samozřejmě dobrý programér festivalový to dělá většinou tak, že si přečte takzvanou logline, což ideálně je jedna shrnující věta, o čem ten film je, a nemusíte vůbec jako říkat, prozrazovat nic o tématu, jo, to jako, nebo o ději. To já jako velice často diskutuji s tvůrci, že prostě logline není zkrácený děj do jednoho souvětí. Logline je jedna věta krátká. Je to, a často jako dobrý programér pochopitelně se podívá tady na to a potom jenom jako on si prokliká, jako jak vidí, jak ten film vypadá, a potom teprve si ho pustí a pustí si první minutu, 3 minuty, nebo prostě jako ideálně celý.
0: Ideálně dokouká. Když byste, Jamajko, měla sama sobě, ale i vlastně kolegyním a kolegům, kteří dělají krátké filmy, a nejenom animované, ale krátké i hrané dokumentární, tak jednu věc, která se týká vlastně přípravy těch filmů na to, na ten festivalový nebo soutěžní život, tak co by to bylo? Co nepodcenit? A nebo naopak, co nepřecenit?
2: Já bych poradila, aby na to lidi vlastně tolik nemysleli při dělání toho filmu, a pak, aby si věřili a aby tomu filmu věřili.
0: Jakože ve chvíli, kdy je na vás vidět, že víte, proč jste ho dělala a že mu věříte, tak potom budete i úspěšnější při té samotné prezentaci, byť ten programer vás nevidí a vybírá to opravdu jenom na základě webové stránky?
2: Myslím si, že to je tím, že když člověk tomu filmu nevěří nebo nevěří sobě jako tvůrci, tak se třeba bojí prezentovat ho právě na sociálních sítích, připadá mu to možná trošku nemístný a tohle pak jde cítit.
0: Alexandro, jsme už v tom i díky vaší práci lepší, anebo tato forma profesionální kulturní diplomacie ještě by potřebovala tady v případě krátkých filmů výrazně podpořit?
1: Krátké filmy jako takové by potřebovaly u nás hodně jako výrazně podpořit, abych tak jako pravdu řekla, protože pořád je to výsada filmových škol, čemuž se nelze divit. Krátký film vznikne většinou kvůli omezeným finančním prostředkům, i když samozřejmě jsou tady výjimky ve světě, kdy i režiséři Yorgos Lanthimos dělají krátký filmy, protože si na tom chtějí procvičit, zda umějí natočit film na krátkém formátu. A já jsem ráda, že třeba Státní fond audiovize, že má hodně pobídek na podporu krátkých filmů a že vlastně pochopili, naprosto chápou významnost toho, jak je to důležitý i prezentovat tu mladou filmařskou generaci a jak je důležitý jim pomoci. Takže jako tohle to se lepší a je to skvělý.
0: A krátce je, Majko?
2: Já bych jenom na závěr ještě zmínila, že podle mě je důležitý u těch krátkých filmů se nebát experimentovat, protože je to jedinečná příležitost a myslím si, že i na těch festivalech to můžou ocenit.
0: Takže nekalkulovat, být opravdu dětská a neexperimentovat.
2: Je to tak.
0: Dobře shrnuto, krátce, tak jak to u krátkých filmů má být. V dnešním Akcentu jsme se věnovali právě životě krátkých filmů a ve studiu s námi byly filmová distributorka Alexandra Hroncová. Alexandro, moc děkujeme.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: A filmařka Jamajka Kindlová, díky moc, hodně štěstí na nové škole.
2: Také moc děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump asi měli také o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a Spojených států setkali v květnu v Pekingu. Krasnodarský kraj na jihu Ruska vyhlásil stav nouze. Kvůli odvetným ukrajinským úderům na přístavy a lodní infrastrukturu jsou tamní farmy zahlcené neprodaným obilím. To zároveň vede k materiálním ztrátám. Gubernátor ruské oblasti Benjamin Kondratěv podepsal mimořádný dekret včera s tím, že jeho platnost zpětně stanovil už na 12. srpna. Díky tomu budou moci poškození zemědělci získat kompenzace. Krasnodarský kraj je jedním z nejvýznamnějších zemědělských center v Rusku. Výklad o stavebním vývoji středověkých hradů, prohlídku jejich běžně nepřístupných prostor i možnost vyzkoušet si některé postupy středověkých stavitelů nabídnou dny šumavského trojhradí. V sobotu budou na státních hradech Rabí a Velhartice a také na Kašperku, kde bude probíhat program i v neděli a v pondělí. ČTK to dnes řekl historik a památkář za Sdružení hrad Zdeněk Svoboda. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café. Dnešní téma bude zcela aktuální. Bydlení a jeho dostupnost. Bydlím tedy jsem je totiž podtitul 16. ročníku festivalu Den architektury, který se na celém našem území a také na Slovensku bude konat od 1. do 6. října. U poslechu Art Café vás vítá Hana Slívová. Den architektury nabídne debaty, přednášky anebo komentované procházky a dokonce i běhy po zajímavých koutech měst. Debatovat se bude o krizi dostupnosti bydlení, o spekulaci s nemovitostmi, ale řada dojde i na inspirativní příklady komunitního bydlení či mobilní architektury. Detailněji o tom všem dnes budu mluvit s Marcelou Steinbachovou, což je architektka a předsedkyně spolku Kruh, který Den architektury pořádá, a také s historikem architektury a pedagogem Miroslavem Pavlem. Dobrý den vám oběma.
1: Dobrý den.
2: Hezký den a díky za pozvání.
0: Nejprve ale dostane prostor hudba. Pro dnešní vydání Art Café jsem připravila výběr ze zajímavých novinek od veskrze ženských autorek. Zazní hlasy a texty Ateny Chlebové, Marie Kyšlovský a kapel Meluzína.

0: Dnešní Art Café věnované festivalu Den architektury bych začala tím podtitulem Bydlím, tady jsem. A jak jsem řekla v úvodu, aktuálnější to téma asi být nemůže, protože v dnešní době důstojně bydlet, tedy minimálně pro studenty, pro seniory, singles nebo mladé rodiny, kterým příbuzní nemohou nijak finančně pomoci, není nic jednoduchého. Můžete, Marcelo, jmenovat nějaký do festivalu zařazený příklad dobré praxe, nějakou obec nebo město, kde se aktuálně opravdu aktivně snaží tu situaci řešit a staví byty tak, aby si je mohli dovolit pronajmout i ty rodiny s úplně průměrnými platy?
1: Tak já bych řekla, že jsou to spíš jednotky příkladů dobré v praxe. V programu máme například rezidenci Drdla ve Žďáru nad Sázavou, což je vlastně kvalitní architektura, která byla vyprojektovaná obcí právě jako dostupné bydlení. A pak máme na festivalu další příklady, ale to jsou většinou projekty nebo projekty ve výstavbě a ty se řeší převážně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci.
0: Vy jste říkala, že jsou to jenom jednotky, taky jste tady zmiňovala tři ukázky. Proč to podle vás nejde častěji a nejde to hlavně v těch velkých městech, jako je Praha nebo Brno, které v tomhletom směru vlastně bylo díky svému projektu Housing First zhruba před 10 lety na dobré cestě?
2: Ona ta situace se postupně zlepšuje. On je to ještě takový i dozvuk těch raných 90. let, kdy tady docházelo na privatizaci toho fondu, který tady byl, a poslední dobou ty reprezentace mě se snaží toto změnit. V Brně například, tam bych ještě vyzdvihl třeba výstavbu těch sociálních bytů, což je malinko něco odlišného než ty dostupné byty. To znamená, že tam je ta starost o tu nejkličtější sociální skupinu a Brno v tomto ohledu udělalo jako velké pokroky, respektive mělo i řadu projektů, kdy rekonstruovali objekty v centru města a následně je dali na pronájem právě těm ohroženým skupinám. Velmi zajímavé si myslím, že bude v rámci Dne architektury. My tam máme prohlídku od Architektů RO, bytový dům na Příčné 13 a hned naproti tam je právě na Příčné 14 dům, který byl opravený v rámci tohodle sociálního programu, o kterém jste mluvila. Takže myslím, že by to bylo pro návštěvnictvo, určitě bude zajímavé porovnat tady ty dvě stavby.
1: Já bych jenom k tomu Brnu ještě řekla, že téma, které tady otvíráme, je politické téma, takže vlastně záleží i na reprezentaci a jejich volebních prioritách. A v Brně tato situace, co popisuje Mirek, vlastně byla úspěšná zhruba před 10 lety.

0: lety. V současnosti, pokud vím, tak se dál tento program nerozvíjí. A v Praze je hlavní problém v tom, že vlastně metropole se většiny obecních pozemků i některých vlastně staveb zbavila, prodávala v privatizaci byty, ale prodávala i obrovské vlastně pozemky a to vlastně víceméně je ten důsledek toho, že těch bytů je málo teďkom.
1: My se tady bavíme o současné situaci, ale vy jste, paní Steinbachová, v jednom rozhovoru říkala, že letošním ročníkem chcete ukázat, co se můžeme naučit z minulosti a vlastně jaké možnosti nabízí ta architektura i pro budoucnost. Čili kdybychom se podívali do té minulosti, co z ní si můžeme vzít a použít to dnes právě třeba i proto, aby tady v blízké budoucnosti bylo víc dostupných bytů.
0: Tak pokud bychom se bavili o kvalitním bydlení ve městech, tak já bych řekla, že zásadní je, jakým způsobem ta výstavba ovlivňuje město. A myslím si, že vlastně v historii se dopracovalo vlastně s uličním čárou a s kontextem místa, kdy vlastně stavby nějakým způsobem reagovaly na danou situaci a zároveň tvořily dohromady město nebo obec. Když to nyní vidíme spíš vlastně výstavbu jakýchsi solitérů se špatnou dostupností třeba ke službám, to znamená, že se vlastně ztrácí jakási životní kvalita, kdy vlastně člověk cestou na nákup potká sousedy a tak podobně. Takže ty příklady z minulosti nám mají ukázat, jakým způsobem se situace řešila, řekněme, od 19. století do současnosti. Ale tím nechci říct, že poválečná architektura je v tomto milná. Jsou i kvalitní příklady vybraných sídlišť nebo bydlení pro dělníky nebo nouzová bydlení, která právě taky na festivalu zmiňujeme.
1: Kdyby jsme se ještě vrátili k té uliční čáře, o které jste tady mluvila, mohla byste to zkusit ještě nějak rozvést pro ten dnešek? To znamená tedy, že bychom se měli snažit vyhledávat nepoužívané nebo vybydlené byty už v té zástavě a nějak s nimi pracovat tak, aby byly funkční a aby bylo možné nabídnout je, nebo?
0: Buď to tak, anebo doplňovat právě tu uliční čáru lépe než stavět vlastně na zelené louce za městem, protože v budoucnu budeme řešit problém toho, že vlastně klimatické krize, kdy každá zeleň bude vlastně cenná. Takže vlastně zahusťování je, myslím si, vlastně tím tématem, jakým způsobem i bydlení řešit, ale například v případě Prahy to není téma, protože ty pozemky vlastně město nevlastní.
1: Když ještě se pokusím být konkrétní, mohli bychom si třeba v něčem vzít inspiraci z takzvaných baťovských domků, ve kterých se navzdory přesvědčení Tomáše Bati, že je to jenom dočasná záležitost, vlastně bydlí dodnes. Nebo ty domky už jsou z nějakého důvodu nevyhovující, nebo vůbec ten koncept té nějaké jako čtvrti, ve které se bydlí, když jste zaměstnanec nějakého podniku, už je pase?
2: Já si myslím, že pase úplně to není, nicméně my se pořád na tu dobu mezi válkami díváme velmi romanticky, jak to bylo krásné a první republika a Masaryk, ale ta doba byla vlastně velmi náročná, ono stále tady byly i lísky na potraviny a tak dále. Nicméně, co se týká Zlína, tak samozřejmě obdivujeme ho, je to krásná věc, ale zároveň ty zaměstnaní tam museli dodržovat velmi striktní program, takže oni měli jasně i dáno, kde bydlí, kde tráví volný čas, kdy mají i do práce a tak dále. To znamená, že oni byli velmi jako segmentováni. Zároveň ty domy oni sice dostávali, respektive tam byli v tom nájmu, protože byli zaměstnaní, nicméně oni k ním moc neměli i velká práva. To znamená, tam byl zákaz jakoliv ty domy si individualizovat anebo cokoliv si stavět i na zahradách.
0: Co je z dnešního pohledu může být i výhoda, protože se nám zachovalo vlastně to dědictví v zásadě v neměném stavu. A nutno říct, že ty baťovské domky doposud fungují. Někteří majitelé si třeba přikupují vedlejší domek, aby si mohli rozšířit ten svůj stávající, ale myslím si, že většina obyvatel je v těch domech vlastně spokojená, takže si myslím, že sice možná to byla jakoby romantická nějaká idea, ale myslím si, že vlastně fungují dobře.
1: Byla vlastně ještě druhá část té otázky, jaké možnosti nabízí architektura pro budoucnost, čili jaká je odpověď na tuhle tu otázku, respektive co byste rádi v rámci festivalu Den architektury v tomto směru ukázali?
0: Tak například budoucí směry v architektuře je například 3D výstavba, vlastně výstavba tištěná stroji, kdy bude moc už v tom vlastně projektování začlenit různé atypické požadavky, které vlastně už ten stroj jenom vytiskne. Zároveň je to robotická architektura, kdy právě část práce je nahrazena roboty. Hodně se mluví o projektování vlastně v 3D, ale já bych chtěla hlavně zmínit to, že v případě vlastně toho, že budeme všechno projektovat digitálně, můžeme sledovat i vlastně stopu vybraných materiálů. To znamená, že víme, co v tom domě konkrétně je, co se dá recyklovat, co se naopak jako musí dát do škodlivého odpadu a dá se to pak použít do budoucna. To znamená, že může vzniknout jakási databáze všech materiálů, o kterých víme v případě toho, když se ta stavba bude třeba renovovat nebo bourat, jakým způsobem je můžeme v budoucnu použít. Takže ten směr je spíš takový, jakoby vážit si těch zdrojů, co máme a vnímat vlastně architekturu a město jako databanku nějakých materiálů, které lze v budoucnu zrecyklovat a použít.
1: Vím, že o tom 3D tisku domu se tady před několika lety mluvilo i v rámci České republiky, ale víte o nějaké zemi, kde se tohleto už zkouší nějak aktivněji, ten 3D tisk?
0: Tak oni jsou vybrané příklady, ale je to spíš teoretické téma, které ale myslím, že stejně jako rozvoj AI může nabrat velmi rychlého směru a že zatím se to testuje.
1: O tématech spojených s letošním dnem architektury budu s Marcelou Steinbachovou a Miroslavem Pavlem mluvit zase za chvíli. Teď je tu písničkářka Marie Kyšlovský a její první single z desky chystané pro letošní podzim. Jmenuje se Jsou dny a Marie na něm stejně jako na celé desce pracovala s producentem Martinem Přikrylem, známým z kapely The Prostitutes.

0: To byla Marie Kyšlovský a píseň Jsou dny a nyní zpátky do rozhovoru s Marcelou Steinbachovou a Miroslavem Pavlem o festivalu Den architektury. Letos se koná už po 16. My jsme se, pane Pavle, během písničky ještě bavili o těch novinkách, které architekturu čekají. Mohl byste prosím říct něco o tom robotickém rameni, o kterém jste mi tady vykládal?
1: Ono to není přímo to robotické rameno, spíše to je to robot na pokládku cihel. Mně se právě to líbí, to je projekt, který vznikl na ETH Zurich, což je u nás přední instituce v rámci výzkumu teorie a dějin architektury v Evropě. Oni právě vytvořili robota, který dokáže poskládat zeď cihel. Ono se to nezdá jako nic moc, ale právě ta lidská práce je na tom to nejtěžší. Ale on tu zeď pouze, ne že by ji skládal, ale on ještě navíc dokáže i vytvářet ornamenty. Takže to je jenom k tomu, že to je ten kompromis mezi tím i 3D tiskem, který asi těžko bude prosaditelný v průběhu 10 let, protože pořád ještě ta architektura z něho není taková, jakou bychom se asi představovali. A takže využívá ten materiál, který u nás je v celku zavedený. K tomu se i váže právě to i celné zdivo. Myslím, že nás ještě může v tomhletom inspirovat právě ten Zlín a Baťa v rámci těch měst, že ta architektura, která tam byla, tak byla velmi minimalistická, zároveň praktická, ale i estetická, co si myslím, že v rámci dnešních developerských projektů, kdy často vznikají projekty, které mají tam okrasu pouze pro tu okrasu, tak tohle je něco, co nám možná malinko schází v současnosti. To znamená čistá materialita a tektonika.
0: Před chviličkou jsme mluvili o zaměstnaneckém bydlení a mě v kontextu právě toho zaměstnaneckého bydlení zaujala v programu přednáška a komentovaná procházka, kterou povede v Praze 3 architektka a památkářka Helena Řepková. A taky koncepci moderního hromadného bydlení bude kromě Baťova přínosu zmiňovat i přínos Mise van der Rohe. Jehož jedinou stavbou v České republice je brněnská vila Tugendhat. Čili jaký ten jeho přínos k bydlení v České republice byl? Marcelo Steinbachová.
2: Těžko říct, jaké to bylo v době výstavby vily, protože Mies van der Rohe a vlastně investor stavby byly kritizovány za velký vlastně rozpočet stavby, který v té době byl, a já jsem si to zjistila, 5 milionů republikových korun, což odpovídalo výstavbě x domů, vlastně mohlo vytvořit celou ulici domů nebo čtvrť městských domů, protože roční plat byl 780 korun prvorepublikových. Tehdejší architektura, v které vlastně vznikala vila Tugendhat, byla dost levicová a vlastně mluvilo se hodně o ekonomice, o úsporách a v tomto směru vlastně Mies van der Rohe z toho vyčuhoval jako velký klenot, do kterého jsou narvané nepřiměřené prostředky. Ale samozřejmě dlouhodobě vila Tugendhat inspiruje všechny architekty nejen v České republice, ale po celém světě a určitě je to zážitek vidět tu stavbu naživo, i její technologie, jak to bylo celé vymyšlené.
1: Já bych ještě k tomu to doplnil, že on byl určitě velkým architektem a většinou ty dějiny architektury jsou psány těmi vrcholy, které to jsou, ale zapomínáme často i na průměr. Takže on kromě téhleté vily, tak byl velmi aktivní v německém Werkbundu a to byla právě organizace, která se snažila o výstavbu dostupného bydlení. To byly takové ty kolonie, které vznikaly v Německu a potom právě i v Brně, kolonie nové bydlení a potom v Praze na Babě. Takže to je ten vliv, který tu měl, protože on byl hlavní osobností, ale zároveň je vlastně vtipné, že na jednu stranu chtěli vytvářet tady tu sociálně dostupnou a odpovědnou architekturu, na druhou stranu ale vytvářeli tady ty velmi drahé klenoty architektury.
0: Když se bavíme o té historii, kterou akcentujete v programu letošního dne architektury, tak co bychom si, pane Pavle, mohli odnést z Kladna, respektive z tamních 6 věžáků ze čtvrti Rozdělov, které vznikly v 50. letech, stojí dodnes a z jednoho je dokonce takové vzorové muzeum věžáků?
1: Oni jsou krásné, ale nejen to a nejde pouze o ně. Ono jde o to, že vznikaly v rámci nového přemýšlení o městě, to znamená socialistické město, které právě malinko kritizovalo ten urbanismus a architekturu před válkou. Tam vznikl urbanistický celek, který najednou už nebyl o tom zónování, to znamená dřív, a chtěli funkcionalisté, že rozdělíme město na dopravu, bydlení, práci a odpočinek, tak najednou právě po té i druhé světové válce dochází k nějaké humanizaci, to znamená, že u rozdělova se nám spojí funkce bydlení, nakupování, nemocnice, školy a tak dále. A u těch šesti mrakodrapů, tak to můžeme vnímat i nějaký vrchol té socialistické společnosti, kdy najednou ta výšková zástavba už nebyla pouze pro ty nejmovitější, ale naopak i pro to dělnictvo.
0: No a když se podíváme na to, jak ty byty vypadaly, jak byly jako postavené, konstruované, co nabízely, tak je i v tomhletom něco, co bychom si mohli vzít jako pro dnešek, jako inspiraci, ať už jde třeba o kvalitu zpracování nebo o velikost, o rozlohu toho bytu?
1: Určitě ano, ono to byly vlastně velké teorie už už před válkou o tom, jak ten byt by měl být velký a rozčlenění a tak dále. A de facto my v tom stále ještě žijeme, protože tady ten teorém, anebo vůbec to uvažování o i dispozicích a tak dále, se táhlo celou dobou a během socialismu a stále myslím, že neutichlo. To znamená, jsou to o tom, aby ta dispozice toho bytu byla racionální nějakým způsobem a funkční, ale to si myslím, že jsme ani v dnešní době neopustili a stále to bylo kontra tomu i 19. století, kdy ty bytové domy v Praze tak byly celkem velkoryse, ale právě tu bytovou krizi, která už tady byla, tak nedokázali saturovat.
2: I dispozice vlastně v průběhu těch století doznává určitého vývoje, protože nyní se třeba na západě a těch realizací v Čechách je málo. Hodně hovoří o tom, že se už netvoří zádveří, protože už máme vlastně dveře, které dostatečně izolují od chladu. Tou typickou dispozicí je chodba a z ní jsou vlastně vedené vchody do jednotlivých místností, ale od toho se teď ustupuje, dělá se víc jakoby hala, která se dá využívat i jiným způsobem, jako například místo setkávání, z kterého se pak následně jde vlastně do dalších místností. To, že se spojuje kuchyň s obývákem, to známe všichni. A že i ta společnost vlastně má jiné požadavky a i technologie umožňují třeba zase i ty dispozice měnit.
1: Mně ještě napadá, že právě v době výstavby socialismu, tak ono, ta panelová výstavba jela i na moduly. To znamená, oni ty dispozice nešli udělat o moc menší, anebo i větší, než byl ten i modul u toho nejrozšířenějšího, což bylo 6 metrů, ale v současnosti, díky tomu, že už nejedeme i na moduly, tak ty dispozice mohou být ještě daleko menší a vlastně se tak vtipně vracíme do meziválečného období, kdy tady se diskutovalo o tom, jaké by měly být minimální rozměry architektury a bydlení.
2: A třeba právě příklady ze zahraničí ukazují, že možná je lepší používat nějakých větších rozponů, které pak v budoucnu umožňují ty dispozice měnit. To znamená, že ty zdi nejsou fixované, nejsou nosné a můžete pak v budoucnu si i předělat tu svoji bytovou jednotku podle jiných představ nebo jiných situací, které zrovna zažíváte.
0: Ještě se znovu vrátím k programu Dne architektury. Je tam další zajímavost a to je kolektivní dům Litvínov. Já bych ocitovala kousíček textu z knížky od novináře Jana Beneše, který právě napsal knihu Koldům Litvínov. On tam píše: po válce v Litvínově zaměstnanci chyběli a chemické závody potřebovaly najít nové. Poválečný průmysl přitom potřeboval doslova každou ruku, tedy i ženy. Úkolem Koldomu bylo oprostit je od domácích prací a všeho, co se servisem pro rodinu souvisí. Dům tak obyvatelům nabízel velké množství služeb, od obchodů přes jesle a školku, prádelny až po například holiče. V tom byl naprosto výjimečný. Tak mě zajímá, jak se dnešní optikou na tenhle ten typ bydlení díváte a mohlo by dneska něco podobného fungovat i u nás. Ptám se na to i proto, že vlastně dnes takové ty různé podoby cohousingu a komunitního bydlení jsou vlastně v určitých částech republiky na vzestupu.
2: Tak já bych řekla, že příklad kolodomů nebo i různých jiných experimentů, například Le Corbusiera v Marseille, byly jakési první vlaštovky pro společnost, která možná do tohodle stavu ještě nedospěla. A že v současnosti vidíme v západní Evropě na vzestupu právě bydlení kolektivní nebo společné, kdy vlastně určitá skupina lidí si pronajme třeba pozemek nebo si ho koupí, najme si architekta a vlastně budují společně nějaký dům, kde mají spoustu prostorů sdílených. Třeba ta bytová jednotka samotná je velmi malá, ale ty komunitní prostory jsou pak velké, ale můžou je užívat vlastně dohromady víc lidí.
0: Ještě bych se zeptala právě na další zase položku z programu. Je to plzeňská diskuze o možnostech družstevního, komunitního a sdíleného bydlení. Tady to, o čem jste před chviličkou mluvila. A ta diskuze bude navazovat na projekci filmu Living Together, The Story of De Waren o skupině holandských přátel, která právě touží po tom společném bydlení. Zajímá mě, jaké podmínky jsou potřeba tady u nás pro to, aby takovéhle jako podniky mohly vznikat častěji. Jestli se můžou stát jakoby řešením té bytové krize a co tomu tedy brání, když se prostě skupina přátel rozhodne, že chce bydlet společně, chce si na to třeba společně půjčit. Jak to tady funguje? Existují vůbec nějaké možnosti společné půjčky?
2: Tak já bych řekla jednak, že tento film bude promítaný v rámci festivalu Film a architektura a nejenom v Plzni. Bude mít premiéru vlastně v Praze a promítne se pak v několika dalších městech. A samozřejmě pro budování nějakého společného bydlení je potřeba mít zázemí, ať už od bankovnictví, což právě v tom filmu vidíme, že sice je to skupina z Holandska, ale nakonec si půjčí od banky, tuším, z Německa, protože právě v Holandsku nemají ten systém vybudovaný tak, aby jim vůbec bylo umožněno si ty peníze jako skupině půjčit, protože v Německu, například v Berlíně, je velmi vlastně zavedený nějaký systém Baugruppe, kde je skupina lidí, která si právě veme úvěr pro bydlení, takže s tím mají větší zkušenost. A já bych řekla, že v České republice žádnou zkušenost reálnou nemáme. A že sice jsou skupiny lidí, kteří by chtěli jít podle tohoto vzoru, ale ty překážky jsou tak obrovské v tom systému, že se jim to nedaří. A ať už jsou to ty půjčky, všechno trvá strašně dlouho, takže ta skupina se mezi tím rozpadne, nebo naopak se změní ta situace těch jednotlivců, že mají děti a tak podobně, začnou mít jiné zájmy, takže to, že je to vlastně dlouhotrvající projekt, může ovlivnit pak tu skupinu, což je vidět i v tom filmu, protože tam dochází k různým změnám, oni zároveň to budují během covidu, takže i to vlastně ovlivní tu výstavbu. Ale nutno říct, že ten výsledek je, že se jim to podaří, vybudujou vlastně dřevostavbu, ta dřevostavba následně získává spoustu ocenění, takže je to úspěšný projekt, ale ten film zároveň ukazuje, že to je náročný a i v Holandsku je to náročný.
1: Mě to právě to asociovalo, že za první republiky tady právě byla velmi podporovaná tady ta soukromá výstavba, respektive ta výstavba, kde se lidé spojovali do družstev a fungovalo to tak, že tady byly i bytové zákony a vždycky na základě toho zákona stát se zaručil až i 20% na hypotéku, s tím, že ale ta stavba musela být i dokončena během jednoho roku. A to jsou vlastně veškeré ty kolonie, které tady vznikaly za první republiky, které jsou taky v rámci dne architektury zpřístupněny, respektive dá se tam jít i na procházky. Takže vlastně možná ta odpověď je, proč to nejde teďkon, anebo hůře je, že vlastně možná by to chtělo větší zapojení státu, aby podporoval tady ty skupiny a nějakým způsobem jim i finančně pomohl. Protože dřív to šlo.
0: Chci říct, že kdyby měla být stavba dokončena do jednoho roku, tak to by úřady měly pracovat o trošku rychleji, než pracují teď.
1: No comment.
0: A já ještě dodám, že o festivalu Film a architektura budeme točit jedno z nadcházejících Art Café. A v rozhovoru s Marcelou Štenbachovou a s Miroslavem Pavlem budeme pokračovat zase za chvíli. Teď je tu jeden z velmi sympatických hlasů nové generace, Athena Chlebová se skladbou Koníci. Píseň vyšla na jejím zbrusu novém albu Atentát.

tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měněj, to tak bejvá, cítím to jiný.

0: Café. Součástí Dne architektury je i putovní výstava fotografií staveb, které letos byly nominované na Českou cenu za architekturu. Těch nominovaných realizací je mnoho a jsou opravdu různého typu, od rozšíření hřbitova po výstavbu nové obří multifunkční haly v centru města. Přesto dá se podle vás nějak zobecnit, čeho si porota na těch stavbách nejvíc cení, co je zkrátka pro tu architekturu dneška nejdůležitější? Marcelo.
1: Tak já bych možná na začátku zmínila, že tu výstavu připravuje Česká komora architektů a ve spolupráci právě s naším festivalem Den architektury se dostává do regionů a ve velké míře záleží, kdo se dostane do toho nominovaného kola i podle komise, kdo vlastně ty nominace sestavuje. A vlastně současná architektura České republiky je právě i o malých stavbách, protože je třeba nedostatek financí, ale pak vznikají i kvalitní velké stavby, jako jste právě zmiňovala sportovní halu v Jihlavě. A tam bych třeba zmínila její vlastně vliv pro město. Vlastně bylo dost kritizováno, že takto velká hala vlastně vzniká v centru města a nevzniká někde vlastně za městem. A architektům chybí Krištof, se právě podařilo jí zapojit do toho městského kontextu a takto v obrovskou stavbu vlastně nevnímáte jako obrovskou. Zároveň mě třeba fascinuje, že jako normální kolem jdoucí můžete vidět až do centra dění na hokej vlastně skrze nějakou proskojenou část té stavby. Podle mě je to podařená stavba, kdy člověk může zažít, co se děje uvnitř, aniž by si koupil vstupenku.
0: Pane Pavle, když se zeptám na to, co je pro architekturu dneška důležité, dokázal byste to podle těch staveb nominovaných na Českou cenu za architekturu nějakým způsobem zobecnit nebo vypíchnout zajímavost pro vás?
2: Pro mě tam je společným znakem možná skromnost a i navážu na Marcelu, právě je to i o velikosti, že najednou jsou oceňovány i ty architektury, které jsou skoro i nenápadné. To si myslím, že a když se bavím se studujícími, tak oni vlastně už neříkají, že chtějí být nějakým způsobem architekty, architektkami, ale spíše aktivistami. To znamená, oni se stylizují postupně do role, že budou mezi městem a obyvatelstvem a právě budou navrhovat nějaké úpravy, intervence. Co si myslím možná, že tam je taky malinko na tom patrné, že už to není pouze ta stavba, ale už se bavíme o tom okolí, návaznosti a o tom, jak ta stavba tam bude fungovat ne nyní, ale třeba i za 20 let. A samozřejmě potom tam už jsou taky i vyzdvihovány to, jestli ta stavba má nějakým způsobem osobnost. To znamená, pokud je tam nějaká návaznost na zahraničí, anebo naopak silná osobnost toho tvůrce, tvůrkyně.
0: Vy jste zmiňoval zahraničí, ostatně několikrát to tady už padlo jako nějaký vzor Holandsko nebo Německo třeba. 1. října se v pražském kině Světozor uskuteční debata se zástupci finského ateliéru Tali, který funguje už 30 let. Proč jste ho pozvali?
1: Tak my vlastně kromě festivalu Den architektury a festivalu Film a architektura pořádáme ještě každoroční cyklus přednášek, už 26 let, ale to se věnujeme tématu dostupné bydlení a ten koncept je takový, že zveme z vybraných metropolí právě zástupce, aby nám řekl, jakým způsobem je možné budovat dostupné bydlení jako inspiraci pro naše města. A v říjnu bude právě přednáška tohoto finského studia, které navrhlo kolektivní dům, kde právě jsou jak bytové jednotky, tak spoustu vlastně společných prostorů, kde se obyvatelstvo může scházet a sdílet nějaké části domů. V rámci tohoto podzimního programu bude ještě Vídeň a Amsterdam. A třeba ve Vídni jsou vzorové dva projekty, které vznikly na začátku tisíciletí. Bývalá továrna se předělala na komunitní bydlení, kde součástí jsou právě to, co jste zmiňovala v Litvínově. Jesle, je tam společný bazén, je tam zelená střecha, která patří vlastně všem a můžou ji všichni sdílet. A je tam například bydlení, kdy každý obyvatel má vlastně jednu malou místnost, v které bydlí. Řekněme, bavíme se o místnosti třeba 20 metrů čtverečních, ale mají společný obývací prostor s kuchyní, který je třeba 150 metrů čtverečních. A tento prostor vlastně společně užívají a mají třeba rozdělený, kdy kdo vaří, že mají společný vlastně večeře. To znamená, že třeba jednou týdně na každýho vyjde řada a vaří večeři pro ty ostatní. Takže oni se vlastně scházejí u těchto společných vlastně setkání a mně to přijde neuvěřitelný. Samozřejmě není to bydlení pro každého, musíte na to být vlastně nastavený, že ty věci chcete sdílet, ale tam to funguje prostě 30 let a ten projekt je nesmírně úspěšný. Vlastně vznikl pak druhý vlastně projekt, zase přestavba další továrny. Není to úplně v centru Vídně, je to, nevím, 4 hodiny na kole od centra, ale jezdí se tam dívat vlastně zástupci z celého světa, protože to funguje dlouhodobě a ten projekt je velmi úspěšný.
0: Mluvíte o Vídně, také o Finsku. Znamená to tedy, že minimálně na té lokální politické úrovni máte pocit, že tam ti politici jsou jako daleko otevřenější, nebo jak to říct, jako spíš hledají způsob, jak to udělat, než aby hledali překážky?
1: Já bych řekla, že ta společnost je možná vyspělejší obecně, že my tím, že vlastně jsme po revoluci obecně jako společnost potřebovali dohnat to, co na západě se třeba dohánělo před 20 let naspátek, to znamená bydlení v satelitech, v soukromí, vlastně každý chtěl mít individuálně vyčleněný ten prostor, tak tam bych řekla, že už je to překonané a nějaká část společnosti jde právě směrem toho sdílení a komunity.
2: Já mám taky to dojem, že stále to je taková ta obava ze vzpomínek právě na ten socialismus, znárodňování, kdy vlastně máme strach něco sdílet, anebo vůbec někomu říct, že by měl i sdílet i s někým jiným. Takže u nás je stále to, že chceme vlastnit i něco a chceme i to mít my. Zároveň tedy jsme si i zvykli po těch 90. letech, že my ty byty vlastníme. Ale na západě tak to není. U nás to je velká i výjimka v tom, co tady vzniklo v rámci těch restitucí a tak dále. A zároveň za to mohla i jeden čas média, kdy vlastně velmi propagovala to, že máte si vzít hypotéku a že si máte i koupit byt a pokud ho i nevlastníte, tak je něco s vámi špatně.
1: Mě by třeba zajímalo, kdyby se udělal výzkum, jakým způsobem ovlivnilo vlastně dostupnost bydlení, krátkodobé pronájmy, ať už je to Booking nebo Airbnb, že možná tohle je ten zakopaný pes. Že kdyby vlastně bylo víc možností si pronajmout byty za nižší částku, tak by vlastně jsme nemuseli řešit dostupné bydlení.
0: Myslím, že se to začíná řešit teprve teď a už je, zdá se, docela pozdě. Nicméně ještě se zeptám na jednu věc spojenou s tím kolektivním bydlením. Když jste tady paní Steinbachová jmenovala finský i rakouský příklad těch nových, předpokládám, že i krásných budov, jakého množství potenciálních zájemců podle vás se tenhle ten typ bydlení, o kterém tady během dnešního Art Café opakovaně mluvíme, může týkat? Já vím, že nejste politici ani statistici, také jste zmiňovala, že ta situace těch lidí se mění, že třeba to, co chtějí v 25, je jiné než to, co chtějí v 35, když mají rodinu. Nicméně, myslíte si, že jsou to třeba tisícovky? Nebo pane Pavle, jak vy to vidíte, když vlastně učíte mladé lidi, mladé architekty, jako mají třeba mladí lidé o tenhle ten typ bydlení zájem?
2: Já myslím, že by byli šťastní za cokoliv, protože například teď, co jsem se s nimi i bavil, tak v Davicích, pokud sdílíte jeden pokoj, tak platíte i 15 000 za průchozí pokoj za měsíc. Mně to přijde neuvěřitelné, mně to přijde strašné úplně. Takže potom ještě musí to samozřejmě dochodit i do práce, k tomu ještě být i na škole. Takže myslím, že by bylo o to i velký zájem, ale mě tady všeobecně u nás schází takový ten model, který je na západě, to znamená, že i developer postaví projekt a část těchto bytů má normálně na prodej a tu druhou část vlastně společně s městem určí jako byty, které mají být dostupné a potom ty zájemci, pokud chtějí, tak si je můžou odkoupit, což je naprosto ideální model. Otázka je, jestli tohle ti mladí by chtěli už.
0: Na závěr se zeptám Marcely Steinbachové, kdybyste měla z programu festivalu Den architektury vybrat jednu, dvě nebo tři maximálně položky, co by to bylo a proč?
1: Tak já bych se zašla podívat asi na bydlení, jak vznikalo na přelomu století a to na procházku s Vendulou Hnídkovou na Ořechovku, vlastně bydlení v zeleni.
0: To je Praha?
1: Do Prahy, ano. A nebo právě s Vendulou Hnídkovou na Babu, kde vlastně vzniklo bydlení funkcionalistického vzoru, o kterém právě mluvil Mirek v průběhu rozhovoru. Nebo další typ je například novostavba studentského bydlení v pražských Holešovicích, kde právě bude možné se podívat i do interiéru budovy.
0: To studentské bydlení, čím je specifické? Je to tady nějak jako uspůsobené velikostně nebo cenou?
1: Já na toho nedokážu úplně odpovědět, protože jsem tam ještě nebyla, ale je to novostavba vlastně kvalitních architektů, takže je to příklad i dobré praxe, jakým způsobem mají vznikat kvalitní stavby v centru.
2: To si myslím, že to je i hlavně o tom, že to je prostudující, tak neznamená, že ta architektura má být, nechci říkat špatná, ale anebo i nekvalitní. Naopak je to krásný i příklad, že se dá stavět ekonomicky, esteticky a že to jde i v dnešní době.
0: Miroslav Pavel a Marcela Steinbachová byli hosty dnešního Art Café. Bavili jsme se o festivalu Den architektury, který se na začátku října bude konat jak v České republice, tak na Slovensku. Určitě více rotypů najdete na webu festivalu Den architektury. Díky moc, že jste přišli, ať se festival podaří.
1: Děkujeme za pozvání, naschranou.
2: Díky a krásný den.
0: A na závěr si pustíme hudbu severočeské dívčí kapely Milozína. Skladba se jmenuje Paprsky a je to píseň z chystaného alba Až za mraky. Příjemný poslech dalších vltavských pořadů vám přeje Hana Slívová.

0: Čtvrteční Art Café zakončila novinka od písničkářky Květach s názvem Sydney. Dnes se Hana Slívová zaměřila na 16. ročník festivalu Den architektury, který od 1. do 7. října nabídne na 450 akcí ve 136 městech a obcích v Česku i na Slovensku. Letos to bude s motem Bydlím, tedy jsem. O roli architektury v řešení bytové krize mluvili ředitelka festivalu Marcela Steinbachová a historik architektury Miroslav Pavel. Dobrý podvečer vám přejí ze studia Lenka Novotná a také mistr zvuku Jan Mikušek. Že dnes slaví rozhlasoví symfonikové svoji stou sezónu, kterou budou zahajovat v přímém rozhlasovém přenosu z Rudolfína na těchto vlnách už za 2 hodiny. To jste už nejspíš na stanici Český rozhlas Vltava slyšeli. Případně jste v blízkosti Alšova nábřeží zaznamenali zvýšený pohyb přenosové techniky. Do 20. hodiny bychom ale měli stihnout ještě další kapitolu z Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále s Ladislavem Mrkvičkou v 18.30, Sedmé nebe s Pavlem Klusákem a ze všeho nejdřív také jazzovou půlhodinu s Václavem Vraným.
1: Jazzový podvečer. Současný Los Angeleský ambient, částečně napojený na jazz. Pojďme navázat na jeden z minulých dílů, kdy hlavními tvářemi pořadu byla dvojice muzikantů Cory Gordon a Nathaniel Young s jejich albem Loam, což je hudba někde mezi ambientem, jazzem, folkem, analogovým pásem a volnou improvizací. Dnes u této dvojice zůstaneme, jenom role šéfa kapely se otočí. Tentokrát bude stát v čele saxofonista Nathaniel Young. Pouhé 2 měsíce před Loam totiž vydal album Powder a místo syntezátorových ploch, páskových smyček a flétny to najdeme bariton saxofon, jazzovou kytaru, kontrabas a bicí. 9 pomalých jazzových balad, mezi nimi klasické standardy i nové skladby členů kvarteta. Jestli Loam ukazuje, jak až mohou tito dva muzikanti jazz rozpustit v ambientu, Powder naopak odhaluje, jak pevné mají jejich experimenty jazzové základy. Začneme skladbou Billyho Strayhorna spojenou především s orchestrem Duke Ellingtona a altsaxofonem Johnnyho Hodgese. Skladba Is

Dnes nám hrají Nathaniel Young na bariton saxofon, Roger Holloway na elektrickou kytaru, Jesse Katz na kontrabas a Corey Gordon na bicí. Album Powder vyšlo 16. dubna 2026 na značce Arden Records, což je samo o sobě docela zajímavé. Arden se profiluje hlavně jako lo-fi label, vydavatelství pohybující se mezi lo-fi beaty, ambientem a klidnější elektronickou hudbou. Tady ale vydává prakticky akustické jazzové kvarteto, že by příznak doby, kdy se hranice mezi jazzem a ambientem a lo-fi v některých odlehlých místech začala pozvolna rozpouštět?

Nathaniel Young rozhodně není ambientní hudebník, který by se teprve dodatečně objevil u jazzu. Jeho cesta vede opačným směrem. Jazz studoval od mládí, prošel Colburn Jazz Workshopem v Los Angeles a později také New School v New Yorku. Mezi hudebníky, které zmiňuje jako důležité, patří Jackie McLean, Ornette Coleman nebo Mark Turner a s Corym Gordonem hrál jazz už jako student. Druhá skladba alba připomene cestu, kterou se do jazzového repertoáru dostávaly melodie zvenčí. Alex North ji napsal pro Kubrickův film Spartacus a tady může působit

A jaké jsou možné spojnice s ambientem? Ne v tom, že by Powder byla ambientní deska, je to jednoznačně jazzové album sestavené z balad. Ale stejnou důležitost jako třeba melodie tu začíná mít například ticho a barva jednotlivých nástrojů. To je také svět, do kterého se Nathaniel Young během posledních let stále víc přesouvá při živém hraní. Koncertuje v parkovacích garážích, tunelech, podchodech a dalších místech, kde architektura sama vytváří přirozený dozvuk. Hudbu často nabízí zdarma mimo klasické jazzové kluby. V jednom rozhovoru popisoval parkovací garáž jednoduše jako velkou dozvukovou komoru. Takže na desce Powder rozhodně nemusíme hledat jen tradici. Z 9 skladeb jsou 4 původní kompozice členů kvarteta a titulní Powder napsali společně Nathaniel Young s Rogerem Hallowayem. Thank you.

Album Powder bylo nahrané v domácím studiu Nathaniela Younga a zvlášť důležitý je v tomto kontextu Corey Gordon. Na Powder hraje na bicí, album spoluprodukuje, nahrává, mixuje a masteruje. O dva měsíce později na Loam sedí za klavírem a Fender Rhodes používá syntezátor, pracuje s páskem a znovu hraje na bicí. Nathaniel Young tam bariton saxofon odkládá a střídá tenor, soprán, flétnu a akustickou kytaru. Nejde proto o dva oddělené světy. Tradiční jazz na jedné straně a ambient na druhé. Spíš o dva různé způsoby práce s něčím jako hudební zkušenost. A teď ještě výrazněji zpátky do historie. Jimmy McHugh napsal skladbu Say It a to už na začátku 40. let minulého století. Pro jazzovou historii je ale důležitá taky tím, že ji John Coltrane zařadil na své slavné album Ballads. A Nathaniel Young se k ní vrací na desce Powder, která je celá vystavěná z balad. A jeho bariton saxofon, když zní, tak nějak evokuje představu, jako by se sypal pudr z dámské pudřenky.

souvislost s Coltraneovým albem Ballads je ještě nápadnější, protože dnešní deska Powder obsahuje hned dvě skladby z jeho repertoáru. Tou druhou je Easy to Remember Richarda Rodgersa. Zároveň nemáme žádné Youngovo veřejné vyjádření, že by chtěl Coltraneovu desku vědomě citovat nebo jí vzdát poctu. Mnohem jistější je jiná věc. Young zjevně necítí potřebu hlídat hranice jazzu a i tak je udrží. Jeho vlastní nahrávky vznikají v chodbách pod železniční tratí nebo v betonové drenážní rouře. Hraje free improvizaci, pracuje s přirozeným dozvukem města, používá obraznost ambientu a lo-fi kultury a potom nahraje album se Strayhornovými a Carmichaelovými skladbami. Takže otázka dneska už nezní, zdali je něco ještě jazz nebo ne. Ale co si z jazzu bere mladá generace? Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a mějte se hezky.

0: Jazzový podvečer Václava Vraného skončil. K poslechu další kapitoly z románu Bohumila Hrabala schází už jen krok.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
2: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie?

0: magie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba na pokračování.
2: Původně samizdatový román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále připravil pro rozhlas Jiří Červenka. V režii Markety Jahodové účinkuje také v 9. části Ladislav Mrkvička.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když jsme se vrátili ze svatební cesty do toho městečka nad Děčínem, tam, kde jsem byl číšníkem, Líza si přála, abychom měli dítě. Ale to všechno nebylo pro mne. Já jsem podléhal jako pravý Slovan náladám. Ale když mi řekla, abych se připravil, že tenhle večer je v situaci, kdyby mohla počít toho nového člověka, toho budoucího zakladatele nové Evropy, protože už týden si hrála na gramofonové desky Wagnera, Lohengrina a Siegfrieda a celý ten týden se chodila dívat na všechny ty výjevy na reliefech v loubích a sloupořadích, zatímco já jsem myslel na to, že jí zase obložím celé břicho květinami. Líza ten večer přišla v dlouhé říze s očima bez lásky, ale plnýma povinnosti a té jejich krve a cti, podala mi ruku, na něco blábolila a dívala se k nebi, jako by z toho stropu a skrz ten strop se na nás dívali všichni ti z germánského nebe, všichni Nibelungové a dokonce i sám Wagner, kterého Líza vzývala, aby jí dopomohl, aby otěhotnila tak, jak si přeje podle germánské nové cti. Tak jsem cítil, jak ode mne odchází všechno to, co dělá mužského mužským. A tak jsem jen ležel a díval se do stropu a snil jsem o ztraceném ráji, o tom, jak to všechno bylo krásné před manželstvím, o tom, jak jsem se všemi ženami žil jako nějaký psí bastard, zatímco teď jsem postaven před úkol jako nějaký ušlechtilý pes s ušlechtilou fenou. A to jsem věděl a viděl, jaké s tím bývá trápení, jak pěstitelé celé dny musí čekat na pravou chvíli, jak u nás přijel jeden pěstitel až z druhého konce republiky s čubou a zase museli odjet, protože cenou poctěný foxteriér ji nechtěl. Nakonec, když přijeli po druhé, tak museli dát čubu přes putínku v maštali a rukavičkou musela dáma zavíst psí přirození a s bičíkem nad hlavou musel obtěžkat tu fenu. A já jsem byl na tom zrovna tak. A tak neuvěřitelné se stalo skutkem, že jsem za měsíc musel chodit nechat si píchat injekce, posilující injekce, vždycky celou sadu jehel, tupých jak hřebíky, do zadku, abych si posílil psychiku. A když jsem absolvoval takovou sadu 10krát, podařilo se nám, že jedné noci jsem obtěžkal Lízu podle předpisů. A tak ona počala, avšak teď zase ona musela chodit na posilující injekce, protože měli doktoři obavu, že toho nového člověka nedonosí nebo potratí. Tak z celé naší lásky nezbylo nic a z toho nacionálně socialistického souložení zbyl jen jakýsi akt v říze. Dokonce Líza se mi nedotkla ani přirození. A já jsem byl připouštěn podle předpisu a řádu nového Evropana, abych mohl splodit krásné nové dítě. A ten čas se mi stala nepříjemná věc. To jsem si všiml už kolikrát, že z učebny, kde se přednášelo o slavné minulosti starých Germánů, se teď ozývaly hodiny ruštiny. Vojáci i tady, když plnili plemenné povinnosti, aby otěhotněli krásné plavé dívky, tak se navíc učili ruskému jazyku takové základní věty. Že jednou se mne ptal hejtman, co tomu říkám, když jsem poslouchal pod okny ruskému kurzu. A já jsem řekl, že podle všeho asi bude válka s Ruskem. A on začal křičet, že pobuřuji veřejnost, že máme pakt s Ruskem a to je pobuřování a rozšiřování falešných zpráv. A já jsem si teprve teď všiml, že to byl ten hejtman, který byl Líze svědkem u svatby a že to byl on, který mi nejen nepodal ruku, ani mi nepogratuloval, ale on se ucházel o Lízu přede mnou a já jsem mu vypálil rybník. A teď nadešel čas, jak si na mě schladit žáhu. A žaloval mě. A já jsem stál před velitelem toho městečka, ve kterém se pěstovala nová Evropa,
A když se na mne vykřičel, že to je blbost, tak byl poplach v táboře a velitel, když zvedl telefon, tak zbledl a bylo to. Tak to je válka, jak jsem to předvídal. A velitel mi jen na chodbě řekl, jak jste to uhádl, a já jsem řekl skromně, že jsem obsluhoval habsburského císaře.

A den na to se mi narodil syn a Líza jej dala pokřtít a pojmenovat Siegfried, tak jak to viděla na stěnách loubí a jak to slyšela v hudbě podle Wagnera, kterým se inspirovala k tomu synáčkovi. Ale já jsem přesto dostal výpověď a bylo mi určeno, že po dovolené nastoupím nové místo v restauraci Košíčku v Českém ráji. Na samém dně skal, jako v Košíčku, byla ta restaurace a hotel ponořený v ranních mlhách a poledním průzračném vzduchu. Hotýlek také určený pro zamilované lidi, dvojice, které se zasněně procházely skalami a vyhlídkami, aby se vraceli ruku v ruce nebo zavěšeni naspátek k obědu a večeřím. Všechny pohyby našich hostů byly uvolněné a klidné, protože ten Košíček byl sice určen taky pro Heereswaffe a SS-Waffe, pro ty důstojníky, kteří než odjeli na východní frontu, tak se tady naposledy setkávali se svými ženami, milenkami. Docela všechno tady bylo obráceně než v tom městečku, kde se pěstovala nová rasa, kde vojáci jen přijížděli jako plemení hřebci nebo ušlechtilí kanci, aby ten večer nebo do dvou dnů oplodnili vědecky německé samice germánským semenem. Avšak v Košíčku to bylo všechno docela jiné, tak podle mýho gusta. A proto tady taky nebylo veselý, ale melancholický smutek. Taková zasněnost, kterou nikdy jsem nečekal u vojáků. Skoro všichni naši hosté byli jako básníci, než začnou psát báseň. Ale to nebylo tím, že by takoví byli. Byli jistě zrovna takoví hulváti a drzí a arrogantní jako ostatní Němci, pořád opilí tím, že porazili Francii, i když 1/3 důstojníků od divizí Grossdeutschland padla v tomhle galském tažení. Tady tihle důstojníci byli před jinačí cestou, před jinačím posláním, před jinačími boji. Protože to bylo jinačí kafe jít na ruskou frontu, která klínem se už dostala v listopadu před samou Moskvu, ale ne už dál. Tak armády se rozlévaly dál a dál až k Voroněži a dál na Kavkaz. A ta dálka a pak ty zprávy z fronty, hlavně zprávy za frontou, kde partizáni znepříjemňovali cestu na frontu tak a natolik, že fronta vlastně byla už v týlu, jak mi řekla Líza, která z fronty přijela a neměla z toho ruského bojování žádnou radost. Taky mi přivezla malinký kufřík a já jsem z kraje nevěděl, jakou ten obsah má cenu. Ale byl to kufříček plný poštovních známek, tak jak to našla, jsem si myslel. Ale Líza slídila už v Polsku a ve Francii jen po známkách v židovských bytech a v samé Varšavě při prohlídkách deportovaných židů ukořistila tyhle poštovní známky, o kterých řekla, že po válce budou mít takovou cenu, že si za ně můžeme koupit kdekoliv jakýkoliv hotel. Ale ten můj synek, který byl se mnou tady, byl divné dítě. Nemohl jsem v něm poznat ani jeden rys svůj, jediný znak ani po mně, ani po Líze. Dokonce ani to, co slibovalo to prostředí s Valhalou, dokonce v tom dítěti nebylo ani stopy té hudby od Wagnera, ale naopak, bylo to ustrašené dítě, které už ve 3. měsíci dostávalo psotníček. A já jsem obsluhoval hosty ze všech německých krajů, poznával jsem a pak už s naprostou přesností odhadoval a uhadoval, zda německý voják je z Pomořan, zda je to Bavorák, zda to je voják z Poríní. Přesně jsem rozeznal vojáka od moře a z vnitrozemí, zda je to dělník nebo sedlák. To byla jediná moje zábava, od rána do večera a do noci sloužit bez odpočinku, bez volna, protože já už jsem se nedovedl jináč bavit než tím, že jsem odhadoval, co si kdo dá a odkud pochází. A nejen mužské, ale i ženy, které přijížděly taky s tajným posláním.
Ale to poslání byl smutek a strach a taková slavnostní tesknota. Nikdy jsem pak v celém životě neviděl manželské a milenecké páry, aby na sebe byly tak něžné a ohleduplné a aby v očích bylo tolik tesklivosti a něhy. A já, který jsem obsluhoval habsburského císaře, jsem tohle nikdy nepoznal a nemohl jsem to uhádnout. Až teď jsem tomu přišel na zákonitý kloub, že možnost, že se tihle dva už nikdy neuvidí, tak ta možnost dělala z těch lidí krásné lidi. To byl ten nový člověk, ne ten vítězný a uřvaný a pyšný, ale naopak člověk pokorný a zádumčivý, s krásnýma očima vyplašeného zvířátka. A taky jsem poznal, že nejličtější vztah člověka k člověku je ticho. Taková tichá hodina, pak čtvrt hodinka a pak těch posledních pár minut, kdy předjížděl kočár, někdy vojenská brička, jindy auto, a dva tiší lidé se zvedli, podívali se dlouze na sebe, vzdechli a pak poslední políbení a postava důstojníka se vstyčila v bričce, pak posadila a vozidlo odjíždělo do kopečku. Poslední otočení, zamávání šátečkem a pak, když kočár nebo auto se zvolna zasouvalo jako slunce za kopce a nebylo už nic, zůstala před vchodem do košíčku stát žena. Němka, člověk v slzách a pořád mávala, kývala prstíky, ze kterých vypadl kapesníček, aby se pak obrátila a v záchvatu pláče si to hnala po schodech do pokojíku a tam rovnou, jak Barnabitka, která by spatřila mužského v klášteře, padla obličejem do peřin a ponořila se do postele v dlouhém posilujícím pláči. Pak druhý den s červenýma očima odjížděly ty milenky na dráhu a ten samý kočár nebo brička nebo auto přivezlo další milence ze všech stran světových, ze všech posádek, ze všech měst a vesnic, aby si tady dali poslední rande před odjezdem na frontu. Protože zprávy z fronty byly tak špatné přes tak rychlý postup armád, že Líza z toho blitzkriegu byla ustaranější a ustaranější, že to už tady nevydrží, že odveze Siegfrieda do Chebu, do restaurace u města Amsterdamu a že pojede na frontu, že jí tam bude líp.

A tak se stalo neuvěřitelné zase jednou skutkem. To už jsem nebyl v Košíčku, před rokem jsem tam byl naposledy. Taky jsem se tak loučil, taky jsem tak mával, než se kočár přesunul přes kopečky, taky jsem si zaplakal a dráhou jsem pak jel do nového působiště. Ty vzácné známky jsem měl v docela obyčejném kufříku s jídlem, v takovém vulkánovém kufru, který jsem našel pohozený, protože jen jsem porovnal z katalogu z Zumsteina hodnotu některých známek, hned jsem věděl, že už nebudu potřebovat pokládat svůj pokoj 100 korunami, že i kdybych si ze 100 korun udělal tapety, i kdybych si je nalípal na strop a v předsíni a na záchodě i v kuchyni, celý byt vylepený zelenými kachlíčky 100 korun, tak nic se nemohlo rovnat sumě, kterou jednou stržím za tyhle známky. Jen za ty 4 známky podle Zumsteinu bych dostal tolik, že bych byl milionářem. A tak jsem v duchu počítal, jak se jednou vrátím. Němci už mají prohranou válku, tedy konec bude co nevidět, protože jak každý vysoký důstojník kamkoliv vstoupil, přečetl jsem z jeho tváře celou situaci. Moje noviny a zprávy z bojišť jsem četl v těch obličejích. I kdyby si dali na oči blýskající monokly, přesto bych to poznal. I kdyby si vzali černé brýle, viděl jsem jasně, jak to dopadne. I kdyby si natáhli přes obličej kuklu jako černé masky, podle chůze bych uhádl z toho generálského držení a chování, jaká je situace na bojišti. A tak jsem chodil po peronu a přišlo mi podívat se na sebe do zrcadla. A jak jsem se na sebe podíval, tak jsem najednou viděl sebe sama jako cizího člověka. A úhlem toho pronikavého pohledu jsem viděl sám sebe přesně tak, jak jsem sebe neviděl. Jako sokola, který, když popravovali české vlastence, tak se dával prohlížet nacistickými doktory, zda bude schopen obcovat s německou učitelkou tělocviku. A zatímco Němci vyvolali válku s Ruskem, já jsem měl svatbu a zpíval jsem Die Reihen dicht geschlossen. A zatímco doma lidé trpěli, tak já se mám dobře v německých hotelích a hotýlcích, kde posluhují německé armádě a SS Waffe. A jak válka skončí, tak jako tak nemohu už nikdy naspátek do Prahy. Viděl jsem, jak mne někde nevěší, ale jak já sám sebe věším na první lucernu. Jak sám sobě v nejlepším případě dávám 10 let. I více. A za mnou tiše přijížděla vlaková rychlíková souprava, vojenský lazaret z fronty. A když zastavil, viděl jsem v zrcadle zatažené rolety a teď se jedna roleta zvedla, ruka držící šňůrku ji pustila a na posteli ležela žena v ženském nočním prádle. Zívala, až si vyvracela sanici a protírala si oči, a když je protřela, dívala se ospalýma očima, kde to zastavil ten vlak. A já jsem se díval a ona se dívala na mne a byla to Líza, moje žena. Viděl jsem, jak vyskočila a míhala se plotem oddělení a vyběhla tak, jak byla, a než jsem se nadál, tak mi visela na krku a líbala mne jako za svobodná. A já, který jsem obsluhoval habešského císaře, jsem viděl, že se změnila, tak jako se změnili všichni ti důstojníci, kteří přijeli z fronty a v Košíčku strávili příjemný týden s manželkou nebo s milenkou. A Líza zrovna tak musela vidět a zažít neuvěřitelné věci, které se staly skutkem. A byla to zase ta učitelka tělocviku. Vezla vojenský transport mrzáků tam, kam jsem jel i já, do Chomutova, do vojenského lazaretu u jezera. A já jsem jen nastoupil s tím kufříčkem a pak se vlak rozejel a já jsem vešel do kupé k Líze a když jsem jí vysvlékal košily za zataženými záclonkami a zamčenými dveřmi,
chvěla se tak jako za svobodná. Protože ta válka ji asi učinila svobodnou, pokornou. Na oplátku zase vysplékla ona mne a nazí jsme si leželi v náručí a nechala se ode mne líbat na břicho a vůbec všechno v rytmu jízdy pohybujících se a dotýkajících se a na kupluncích pérujících náraznících.

A na nádraží v Chomutově už čekaly sanitky a vozy a celé autobusy, takové pojízdné nemocnice na 6 pneumatikách. A já jsem neposlechl Lízu a stál jsem na konci vyklizeného peronu. Nechali mě tady jen proto, že jsem vystoupil s Lízou, která se hlásila veliteli nádraží, a pak vykládali to, co přivezl tenhle vlak z fronty. Čerstvé a transportu schopné mrzáky. Všechny ty, kteří nemohli chodit s amputovanýma nohama, jednou nebo oběma, a všechny ty vojáky naskládali do těch aut a transportů. Plný peron mrzáků. A když jsem se na ně díval, tak jsem nepoznal, ale věděl jsem, že to jsou všichni ti, kteří jakoby byli připouštěni v tom městečku nad Děčínem, všichni ti, kteří se jakoby loučili v Košíčku. A tohle, to je ten poslední obraz jejich komedie, divadla, biografu. A já jsem s prvním transportem odejel tam, kam jsem byl určen. Do kantýny vojenské nemocnice. S kufříčkem na klíně, zatímco kožený kufr jsem hodil na střechu do zahrádky mezi vojenské tlumoky a rance. Jednou týdně jsme s Lízou jezdili za synáčkem do Chebu, do hotelu u města Amsterdamu. Líza se teď zase vrátila k svému plavání, a to bylo její. Pořád se ráchala v tom jezeře a od plavání byla tak tuhá a krásná jako bronzová socha, že jsem se nemohl dočkat, až budeme spolu a Líza bude chodit stavením nahá. Stáhli jsme záclony a ostatně Líza se vůbec změnila. Koupila si knihu od nějakého říšského sportovce Furé nebo Fuké a tam byl kult nahého těla. A protože Líza měla krásné tělo, tak se dala k nudistům, aniž by u nich byla. Ráno mi podávala kávu jen tak v sukni, někdy přišla i nahá, a když se na mne podívala, spokojeně kývla a usmála se, protože v mých očích viděla, že se mi líbí a že je tedy krásná. Ale s tím Siegfriedem synáčkem bylo trápení. První věc, kterou dostal do ruky, každou zahodil. Až jednou, když lezl po podlaze města Amsterdamu, tak vzal kladívko a dědoušek mu podal z legrace hřebík a ten chlapec nasadil hřebík a jednou ranou zarazil jej do podlahy. A pak ten chlapeček, zatímco ostatní si hráli se štěrchátky a medvídky, tak Siegfried lezl po podlaze a tak dlouho žval, až dostal kladívko a hřebíky a sázel je do podlahy jedna radost. A zatímco ostatní děti už začínali žvatlat, tak náš synáček nejenže nechodil, ale neřekl ani mama. Jen se třásl na kladivo a hřebíky a dokud byl vzhůru, tak se město Amsterdam otřásalo ranami kladiva a podlaha byla plná zaražených hřebíků a z toho měl tak vyspělou pravačku, že už z dálky bylo vidět tu silnou paži. A když jsme byli na návštěvě, tak pokaždé jsem to nevydržel. Ostatně synáček mne ani svoji matku nepoznal, po ničem nevolal, než potom, aby mu zase dali kladívko a hřebíky. A hřebíky byly na poukaz a na lístky nebo na černo. Musel jsem potom schánět hřebíky, kde se dalo, a synáček ranami zabíjel 6-centimetrové hřebíky do podlahy a po každé té ráně jsem se chytil za hlavu, protože jsem hned poprvně na tom svém dítěti poznal, na tom hostovi, který je mým synkem, že to je a bude kretén. A že zatímco ostatní děti jeho věku půjdou do školy, tak Siegfried začne chodit. A zatímco ostatní vyjdou školu, tak se Siegfried naučí jakž takž číst. A zatímco ostatní se už ožení, tak Siegfried bude se učit znát hodiny a přinese noviny a bude doma, protože bude k nepotřebě, jedině, že by přibíjel hřebíky. Tak jsem se díval na svého synka a při každé návštěvě jsem viděl podlahu dalšího pokuje naskrz probitou hřebíky. Usuzoval jsem správně i dál.
protože jsem se na našeho chlapce nedíval jako na svého syna, ale jako na hosta. Avšak ten posedlý chlapec s těmi hřebíky vbíjenými do podlahy, to nebylo jen tak. Ono to dostávalo jinačí smysl, ty jeho hřebíky vháněné do prken podlahy kladivem. Zatímco všichni, když houkal nálet a utíkali do krytů, tak Siegfried se z toho radoval a zářil. Zatímco ostatní děti měli v kalhotkách, tak Siegfried tleskal ručkama a smál se a najednou byl tak krásný, jako by od něj odešel ten psotníček a ta mázdra z mozkové kůry. A zatímco padaly bomby, Siegfried vbíjel hřebík za hřebíkem do prkna, kterému sebou brali do sklepa a řičel smíchem. A já, který jsem obsluhoval habežského císaře, jsem se radoval z toho, že můj synáček je sice blbý, ale zase ne tak, aby byl schopen věštit budoucnost všech německých měst, o kterých jsem věděl, že všechna přesně skončí tak, jako podlahy pokojů hotelu. Koupil jsem 3 kila hřebíků a Siegfried je dopoledne vbíjel do podlahy kuchyně a odpoledne, když vbíjel hřeby do pokojové podlahy, já jsem pracně vytahoval hřebíky z kuchyně a radoval jsem se v duchu, jak letecké koberce maršálka Tědera zrovna tak vbíjí do země pumy přesně podle plánu, protože můj chlapec vbíjel hřeby přesně podle přímek a do pravého úhlu. Slovanská krev zase zvítězila. A já jsem byl na chlapce pyšný, protože sice ještě nemluvil, ale už začal chodit, ale pořád jako bivoj s kladívkem v pevné ruce. Stačí vám to? Tím dneska končím.

Životní dráhu číšníka Jana Dítěte, později hoteliéra a nakonec cestáře sledujeme ve 14-dílné četbě na pokračování z románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Pro rozhlas připravil Jiří Červenka, hudebně spolupracoval Jiří Litoš a režii měla v roce 2004 Markéta Jahodová. Pokračování příště. Zítra v 18.30 si poslechněte 10. část. Odvysílané kapitoly najdete na webu vltava.rozhlas.cz a v sekci Hry a četba je možné objevit například radioseriál s Balzakovým otcem Goriotem v režii Jiřího Horčičky. Účinkují Martin Růžek, Alena Vránová a další neviditelní herci. Na webu Českého rozhlasu Vltava a také na webu irozhlas.cz v kulturní rubrice se ale tento týden píše především o chystaném přímém přenosu jubilejního koncertu z Rudolfína, v rámci kterého začne přesně ve 20.15 slavnostní zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se ozval svým posluchačům z původního vysílání Radiožurnálu právě před 100 lety. Solistou večera bude koncertní mistr České filharmonie, houslista Jan Mráček, s nímž uslyšíte rozhovor během koncertní přestávky a ještě před zahájením přenosu jste zváni k poslechu krátkého rozhovoru s novým šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kterým je Elias Grandi. Moderovat bude Jana Trojanová a všechno to začne ve 20 hodin u nás tady na stanici Český rozhlas Vltava dnes.

Sedmé nebe. Srdečně vás zdravím u druhé části dvoudílného portrétu americké autorky, klavíristky, hráčky na harfu i syntezátory, zpěvačky a duchovní vůdkyně Alice Coltrane. Její příběh byl dlouho vnímaný v nevždy příznivém světle skrz nepřiléhavá měřítka. Až 21. století a poslední roky nám pomáhají doplnit si informace a porozumět tak osudu a záměrům Alice Coltrane hlouběji. V minulém díle, v té první hodině, jsme sledovali její postupnou proměnu z jazz woman 60. let k velmi specifické osobnosti, která nemůže zapřít duchovní, spirituální důvody svého hudebního počínání. Dnešní část nás dovede až k dnešku, až do 21. století, ale odrazíme se zas od toho jazzu, kdy koncem 60. let Alice ovdověla a na sólovou dráhu ji vyprovodili vynikající spoluhráči jejího bývšího muže, Johna Coltrane'a. Klavír McCoy Tyner, bicí Elvin Jones, snímek je z alba McCoy Tynera Extensions. Sama Alice se v hudebním pozdravu velké egyptské minulosti Message from the Nile představuje především jako hráčka na harfu, kterou unesla z dosavadních orchestrálních funkcí a přeměnila ji v nástroj, kterým se ladila na vibrace vesmíru.

Tohle období popisuje jako transformaci struchlící vdovy v samostatnou silnou hudebnici, která čím dál zřetelněji nabírala i aspekty duchovní vůdkyně. Nejprve ale opravdu klesala na fyzické a psychické dno. Po náhlé smrti Johna Coltrane'a v roce 67 zůstala Alice sama na předměstí New Yorku se 4 malými dětmi. Podle svých vlastních slov procházela těžkým obdobím nespavosti. Někdy spala jen 2 hodiny týdně. Její váha klesla na 43 kilogramů. Trpěla halucinacemi, slyšela zvuky z jiných planet, jak sama uváděla, a musela být hospitalizovaná. Pokud jí něco drželo nad hladinou, potom to byla její vůle tyhle stavy nevnímat jako duševní nemoc, ale jako spirituální krizi a očištění. Zlom přišel na konci roku 1970, kdy Alice odcestovala do Indie. Navštívila posvátná místa a setkala se s guruem jménem Satya Sai Baba. Během této cesty prošla vnitřní proměnou, silnou proměnou a přijala duchovní jméno Turiya, což v sanskrtu znamená stav nejvyššího vědomí. Není to úplně skromné jméno. Do Spojených států se vrátila s novou motivací, energií a jasným životním posláním. Mezi lety 1970 a 72 nahrála svá vůbec nejznámější a nejvlivnější alba pro vydavatelství Impulse, na kterých propojila jazzovou avantgardu s indickými meditačními nástroji, jako jsou tambura a harmonium. Patří k samotnému jádru spirituálního jazzu a tehdejšího utváření tohohle stylu. Několik týdnů po vydání výrazného alba Journey in Sachidananda vstoupila Turiya na pódium New Yorkské Carnegie Hall. Šla ke klavíru bosa a než se dotkla nástroje, zapálila vonou tyčinku. Už tyhle momenty více či méně dráždily pravověrné jazzové publikum. Alice přivedla do Carnegie Hall silný dvojitý kvartet se saxofonisty Pharoah Sandersem a Archiem Sheppem, ale taky kontrabasistou Jimmym Garrisonem a bubeníkem Edem Blackwellem. Předvedla s nimi spontánní divoký hudební oblouk, který se klenul od free jazzu až k hledání uzdravujícího zvuku healing sound v meditativním vlastním soundu. Nahrávka dlouho kolovala jako bootleg, až v roce 2024 v době nového uznání Alice vyšla na domovském labelu Impulse. My si v ukázce ze skladby Leo pustíme k tělu ten free jazzový pól, který vyústí v ukázku specifické klavírní hry Alice Coltrane.

roce 1972 Ellis Coltrane podnikla krok, který vyvolal mnoho bouřlivých reakcí a který tehdejší jazzovou komunitu docela rozdělil. Ellis vzala nevydané studiové nahrávky svého zesnulého manžela, Johna Coltranea, smazala z nich některé původní stopy a přenahrála to všechno vlastní harfou, varhanami, dalšími nástroji a orchestrálními smyčci. Výsledek vyšel jako album Infinity, Nekonečno. Část komentátorů obviňovala Ellis ze znesvěcení Johnova odkazu. Pro ní to byl ale akt nejvyššího spirituálního dialogu a dovršení, dokončení společné vize. Pro Ellis nebylo úmrtí Johna koncem jejich komunikace. Ona tvrdila, že s ním zůstala v neustálém kontaktu, telepatickém a spirituálním. Zásahy do nahrávek nevnímala jako svůj jednostranný akt, ale jako dialog. Věřila, že jí Johnův duch k těmto úpravám přímo navedl, že na desce pracují společně. Ellis argumentovala tím, že John se ke konci svého života posouval k čím dál univerzálnější kosmické hudbě. Konec konců už album A Love Supreme to ozřejmilo. Byla přesvědčená, že kdyby John žil déle, přirozeně by do své hudby zapojil nástroje jako harfa, varhany nebo orchestrální smyčce, které ona sama v té době studovala a nahrávala. Její obhajoba měla často velmi mystický charakter, což tehdejší racionální jazzovou kritiku dráždilo. V textu na obalu jiné desky z téže éry například popsala, že jí navštívil duch klasického skladatele Igora Stravinského, který ji symbolicky předal pomyslný hlas a požehnání k orchestrální práci. Zásahy do nahrávek byly pro ní prostě víc posvátnou ceremonií než technickým remixem. Dobová kritika byla mnohdy nelítostná a dávala najevo svoje přesvědčení, že takováhle hudba má být mužská, elitní záležitost a že afroamerické ženy se silným názorem, ale slabým místem v dosavadním třídním systému jí leda spackají. Ellis dostala od jednoho novináře přízvisko Yoko Ono Jazzu, jak nápadité, že? A po nějakou dobu se tak o ní psalo. Ty časy už jsou naštěstí dlouho pryč a zbývá třeba radost, joy, snímek z desky, kolem které se nadělalo tolik povyku. Tady je prosím pár tipů, co přesně poslouchat. Ellis v téhle skladbě udělala krok, který puristé nesli obzvlášť špatně. Vzala původní kontrabasovou linku Jimmyho Garrisona, kterou nahrál s Johnem v roce 65, a nechala ji přenahrát a zdvojit Charliem Haydenem. Ellis do nahrávky donatočila vlastní party na harfu a vibrafon, které se proplétají kolem Johnova saxofonového sóla. Skladbu zahalila do masivního smyčcového aranžma, které sama napsala a oddirigovala. Výsledkem je napětí mezi agresivním, dravým free jazzem původního kvartetu a snovým, mystickým pozadím, které dodala Ellis Coltrane.

Rok 1972 znamenal definitivní konec newyorské kapitoly v životě Alice Coltrane. Aby byla blíž svým duchovním učitelům a asijským komunitám, zbalila děti a přestěhovala celou rodinu do Los Angeles v Kalifornii. Tento krok předznamenal její pozdější úplný odchod z komerčního hudebního světa. V Kalifornii o několik let později založila vlastní ašrám. Změnila si jméno na Swamini Turiya Sangitananda a stala se regulérní mnížkou a náboženskou vůdkyní. To nové jméno jí zároveň pomohlo získat odstup od hudebních kruhů, pro které byla jakoby pořád hlavně ženou slavného a úspěšného muže. Našla svůj vlastní hlas a dokázala osobní nesnadné životní peripetie přetavit v hudbu, která dodnes inspiruje generace muzikantů. Cecil McBee, jazzový kontrabasista, který s Alice hrál na přelomu desetiletí, o jejím postoji a přístupu říká: zatímco my, hudebníci z free jazzu, jsme se snažili vyjádřit prostřednictvím hlasitosti a naprosté bombastičnosti všeho v naší hudbě, ona svá sdělení předávala jemněji, elegantněji, výmluvněji a soudržněji. Ona opravdu záměrně vytvářela něco jemnějšího než protestní hudbu. Na pódiu nedemonstrovala. V době, kdy byla národní, rasová, afroamerická a genderová identita velmi kontroverzním tématem, výbušným, usilovala Alice Coltrane o transcendenci.

Po koncertním albu Transfiguration, tedy Převtělení, z roku 1978, zmizela Alice Coltrane ze scény. Zmizela za bránu svého kalifornského kláštera, který vedla. Zmizela opravdu na řadu let. Ovšem zasvěcení věděli, že s hudbou nepřestala. Vytvářela jí však pro své společenství, neměla nic společného s ambicemi na úspěch, nemedializovala se. Nahrávky, kterým se časem začalo souhrně říkat Ashram Tapes, představují podivuhodnou a po dlouhou dobu zcela izolovanou, vlastně utajenou kapitolu v tvorbě Alice Coltrane. Vznikaly v průběhu dvou dekád ve zmíněném kalifornském ashramu Sai Anantam Ashram a nesly hlubokou spirituální pečeť. Měli bychom aspoň krátce přiblížit způsob, poměrně výjimečný způsob, jakým tahle hudba vznikala a fungovala. Alice postupně nahrála a vlastním nákladem vydala celkem čtyři zásadní duchovní alba. První v roce 82, poslední o 13 let později. Zmíněný rok 1982 byl pro rodinu Alice Coltrane zlomový. Její nejstarší syn John, tedy John Coltrane junior, zahynul při autonehodě, bylo mu pouhých 17. Ta hluboká ztráta zasáhla celou rodinu i ashramovou komunitu. Alice v reakci na tuhle tragédii hledala útěchu v modlitbách, duchovním ponoru a právě v tomhle období truchlení a následného spirituálního odevzdání nahrála svoje první ashramové album, Turia Sings. Přistoupila přitom k něčemu novému. Poprvé v kariéře se rozespívala. Do té doby byla Alice Coltrane známá výhradně jako instrumentalistka, na žádném ze svých předchozích alb nespívala. Album Turia Sings bylo jejím vůbec prvním vokálním počinem. Vlastně ale nešlo primárně o to, že by se chtěla zapsat jako zpěvačka. Zpěv manter a bhajanů, tedy indických posvátných písniček, pro ní v té době nebyl uměleckým projektem, ale především formou léčby, uctívání a vyjádření bolesti ze ztráty syna. Její syn Ravi Coltrane později vzpomínal, že když v nahrávkách slyšel matčin unavený, nestylizovaný a nesmírně oddaný hlas, odhalovalo to naprosto otevřeně samotné jádro její tehdejší vnitřní transformace.

Sound klášterních nahrávek Alice Coltrane, tedy jejich Ashram Tapes, je velmi specifický. Liší se od její dřívější jazzové éry a zároveň je vyústěním toho, co pro ní bylo důležité i dřív. Elektronické nástroje jí dávaly víc samostatnosti. Ovšem jsou i výrazným kontrastem vůči duchovní povaze nahrávek z alb nazvaných Posvátné písně nebo Nekonečné zpěvy. Alice se tu vlastně projevila jako průkopnice projevování starověkých tradic s tehdejší moderní technologií. Její primární doprovodný nástroj jsou varhany Wurlitzer, ze kterého dokázala vyloudit táhlé, meditační, bluesově gospelové tóny. Jsou tu i další syntezátory. Alice fascinovaly možnosti elektronických kláves, pomocí kterých vytvářela masivní, dramatické plochy, které vlastně imitovaly místy smyčcové orchestry, ale zároveň vytvářela efekty, které mají evokovat vesmír, iracionální síly a tajemství. Občas tu zní harfa, nástroj, kterým se proslavila už dřív. Doprovodné rytmy obstarávaly indické bubny, tabla či mridanga a drobné ruční perkuse čineli karatalas. To všechno udržovalo rytmus bhajanů, tedy indických náboženských písní. Na nahrávkách nehostovaly žádné slavné jazzové hvězdy, pryč byla tahle éra. Hlavním vokálním a komunitním partnerem byl pro Alice ašrámový sbor. Tvořili ho její studenti, rodinní příslušníci a návštěvníci chrámu. Hudba funguje na principu kirtanu, tedy formou zvolání a odpovědi, call and response, kdy Alice zpívá hlavní motiv v sanskrtu a sbor, složený z desítek dospělých i dětí, jí odpovídá. V písních, jak uslyšíte, se mísily vysoké dětské hlasy s hlubokými mužskými vokály, což nahrávkám dodává zvláštní syrovost a energii gospelového kostela, přeneseného ovšem do indického ašramu. Kazety, protože tahle hudba vycházela především na kazetách, nebyly určené pro běžný hudební trh. Distribuovaly se téměř výhradně uvnitř duchovní komunity přímo v ašramu. Dostali se k ním pouze členové ašrámu, lidé, kteří se účastnili nedělních modliteb, případně ti, kteří vykonali na toto spirituální místo osobní pouť. Po celá desetiletí tak měly tyhle kazety status mýtického podpultového pokladu, který koloval v undergroundových kruzích mezi nejvěrnějšími fanoušky avantgardního jazzu a hledači rarit.

Jak už víme, od konce 70. let se Ellis Coltrane stranila koncertních pódií. Ovšem v roce 2002 se vrátila k občasnému veřejnému hraní. Impulsem bylo mimo jiné vydání knihy historika jazzu, poměrně věhlasného Ashleyho Kahna, o albu jejího zesnulého muže Johna Coltranea, Love Supreme. Na doprovodných akcích vystoupila v New Yorku po boku svého syna, saxofonisty Raviho Coltranea, toho, který je pojmenovaný po Ravim Shankarovi. Právě Ravi maminku přesvědčil, aby ještě jednou vydala desku pro veřejnost. Pokud nebudeme počítat neveřejné klášterní kazety, titul Translinear Light, opět na labelu Impulse, vyšel po 26-leté odmlce. Na desce s ní hrály významné osoby, Charlie Hayden nebo bubeník Jack the Janet. Ještě stihla vystoupit u příležitosti nedožitých 80. narození Johna Coltranea a začátkem roku 2007, jak píší oficiální materiály, opustila svoje fyzické tělo. 10 let po jejím úmrtí se stala podstatná věc. Jakkoliv satisfakce pro Ellis Coltrane přicházela průběžně už po nějaký čas, co si chybělo? Svět neznal její 4 klášterní neveřejná alba a ona jsou vlastně určitým způsobem poentou, dovršením jejího tvůrčího příběhu, který se i hudebně přizpůsobil prioritě duchovní cesty. No a širší veřejnost mohla část této hudby legálně slyšet poprvé až v roce 2017 díky kompilaci od labelu Luaka Bob. Vyšly tu nejen dobře vybrané skladby, ale i biografická fakta a svědectví řady těch, kdo znali ašrám zevnitř a měli vztah k duchovní i hudební praxi ženy, které se už dávno neříkalo Ellis, ale Turiya, podle duchovního jména Turiya Sangitananda. Její vliv byl zřejmý, silný a měl málo co společné se světem hudebních celebrit. Šlo právě o onu malou komunitu. Svědčil o tom její prasynovec, ze kterého se stal hudební producent Electronic s nickem Flying Lotus. Do ašramu chodil i slavný songwriter Bonnie Prince Billy. Svoje odvyprávěli Michelle Coltrane, ze které se stala hlavní správkyně tvůrčího dědictví, i její mladší bratři, hudebníci Ravi a Oran Coltraneovi. Tady je track z onoho posledního alba z roku 2004, tenhle vlak, This Train.

V roce 2026, kdy vzniká tenhle pořad, jakoby osobnost Alice Coltrane přímo pršela z nebe. Vyšla podrobná knižní autobiografie Cosmic Music od hudebního kritika jménem Andy Betta. A v oběhu je krásná publikace k nedávné výstavě Monument Eternal. Label Matador Records v červenci letošního roku oficiálně oznámil, že vůbec poprvé v historii vydá všechny čtyři ašramové desky v jejich kompletní restaurované podobě, včetně původních syntezátorových mixů a obalů. A dokonce na Blu-ray discích vyšly televizní pořady s hudbou a meditacemi Eternity's Pillar, které Alice Coltrane vytvářela a vysílala ve velmi zvláštním New Ageovém formátu pro noční vysílání televize v Los Angeles během 80. let. Nikdy jsme neměli k dispozici tolik zdrojů, abychom její příběh a dílo promeditovali, procítili a proposlouchali sami. Pokud vás dvoudílný portrét Alice Coltrane zaujal, pak máte naše vřelé povzbuzení. Hudba, kterou jste slyšeli, je jenom začátek a vy můžete pokračovat jejím dalším hledáním online i na pevných discích. Děkuju, že posloucháte se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

0: Sedmé nebe s Pavlem Klusákem skončilo, ale hlavní bod čtvrtečního vltavského večera s datem 24. září je teprve před námi.
1: Český rozhlas Vltava.

0: Dobrý večer, přejí Lenka Novotná ze studia a mistr zvuku Jan Mikušek vám všem, kteří jste se rozhodli slavit stovku Sočru v blízkosti rozhlasového přijímače nebo chytrého telefonu. Možná, že už hledáte aplikaci Můj rozhlas. Technické možnosti poslechu zvuku udělali za 100 let obrovský pokrok. Můj orchestr si možná říkají posluchači, kteří nad náplní dnešního večera neváhali ani sekundu. Rozhlasový přenos z Rudolfína začne za 15 minut, ale ještě než přepojí rozhlasové linky do Dvořákovy síně Rudolfína, nabízíme záznam rozhovoru s nastupujícím šéfdirigentem Eliasem Grandim. Jak se podle něj liší vnímání hudby z pozice orchestrálního hráče, v jeho případě violončelisty, a jak dirigenta? Jak se Elias Grandi těší na spolupráci se Sočrem? Nejen to se dozvíte z rozhovoru, na němž spolupracovali i Anna Marie Šorm a Zdeněk Havlíček.
1: Elias, herzlich willkommen im Prager Studio des
2: Eliasi, vítej v pražském studiu Českého rozhlasu. S nadcházející sezónou tu začínáš novou hudební etapu a hned velmi výjimečnou, protože orchestr slaví svou 100. sezónu. Než se ale dostaneme k tomuto zvláštnímu večeru, chtěla bych ještě chvíli zůstat u tebe jako hudebníka. Řadu let si sám hrál jako violončelista v orchestrech v Mnichově a v Berlíně. Co si z té doby neseš dodnes, když teď stojíš před orchestrem?
3: Ano, v první řadě moc děkuji. Mám velkou radost, že tu mohu být. Myslím, že to hlavní, co jsem si z té doby odnesl, je vnímání odpovědnosti, kterou člověk jako dirigent má. Způsoby, jakými lze orchestr vést, utvářet a tvořit společně s ním, a především to, jaká je to odpovědnost. Nejde totiž jen o to, že dirigent je tím, kdo stojí vpředu a říká, jak se má hrát, ale že do toho člověk vkládá opravdu velmi, velmi mnoho. Že si to člověk také musí v jistém smyslu zasloužit, aby tam mohl stát. A ano, pak jsem se nějak vydal na svou dirigentskou dráhu a doteď mám vždycky velkou radost, když stojím před orchestrem.
4: Jetzt immer sehr froh, wenn ich vor dem Orchester stehe.
2: Už velmi brzy si cítil, že tě dirigování fascinuje. Vzpomeneš si na okamžik, kdy se z toho stalo opravdové rozhodnutí?
4: Dass ich es professionell betreibe und dass es nicht einfach nur ein Wunschtraum von
3: To, že se tomu věnuji profesionálně a že to není jen mé vysněné přání, mi došlo poměrně pozdě. Stalo se to v době, kdy jsem už hrál v orchestru. Ten proces, během kterého jsem si to pro sebe přál a měl pocit, aha, tohle je něco, co mě velmi, velmi zajímá a v čem bych možná mohl být i velmi dobrý, trval mnoho, mnoho let. Začalo to už v mém mládí a pokračovalo i během prvních let studia, kdy jsem si prostě vždycky uvědomoval, že mě zajímá mnohem víc než jen samotné studium tohoto nástroje. Od mnoha čistě hudebně teoretických otázek přes hlubší znalosti o hudbě až po intenzivní práci v oblasti komorní hudby, kde jde především o to, jak můžeme určité věci nacvičit tak, aby zněly konkrétním způsobem. Pozornost a absolutní soustředění na každý detail a zároveň na to, jak každý detail zapadá do celku. To byly věci, které mě vždycky zajímaly. Pak jsem nejprve nějakou dobu pracoval, abych se tím mohl trochu živit. To se mi také podařilo, nicméně měl jsem velké štěstí, že jsem si vedle své práce v Berlíně mohl dovolit studovat dirigování.
4: Und Kant hatte dann aber das große Glück, dass ich mir das leisten konnte, neben meiner Stelle in Berlin dann dirigieren auch tatsächlich zu studieren nochmal. Ja.
2: Also vom Cellopult,
1: když ses přesunul od violončelového pultu k dirigentskému, co ses musel o muzicírování naučit úplně nově? A co jsi možná právě díky zkušenosti violončelisty už dávno chápal?
4: A das ist eine sehr interessante Frage.
3: Ach, to je velmi zajímavá otázka. Myslím, že největší rozdíl, který se člověk musí naučit, spočívá v tom, že už jen dává podněty, ale sám už zvuk nevytváří. A proto jde o tu pravou rovnováhu. Dávat správné podněty, být skutečně přítomen, ale pak také pustit a nechat je hrát. Najít tu správnou rovnováhu, která se navíc liší podle orchestru, protože každý orchestr reaguje jinak. To je, myslím, největší rozdíl mezi hraním a dirigováním.
4: Das, glaube ich, ist der größte Unterschied zum selber spielen oder zum dirigieren.
1: Když myslíš na učitele a hudebníky, kteří tě ovlivnili, co ti dali, co se z žádné partitury naučit nedá?
4: Auch eine schöne Frage. Ich habe sehr viele großartige Lehrer gehabt.
3: To je také krásná otázka. Měl jsem spoustu skvělých učitelů a měl jsem také obrovské štěstí, že jsem mohl studovat nebo pracovat v místech, kde působili prostě neuvěřitelně fantastičtí hudebníci, kteří s velkou radostí předávali dál své znalosti a hudební cit. Je to opravdu mnoho, mnoho nejrůznějších věcí. Myslím, že to, co se člověk postupem času naučí a co se naučí i od velkých hudebníků, je schopnost skutečně utvářet daný okamžik. Tedy v daném okamžiku nejen hudbu slyšet, ale také ji naslouchat a být schopen ji následovat. A tím ji v daném okamžiku také utvářet. Stejně tak v té konkrétní vteřině, minutě nebo hodině, jakou cestou se hudba v daném okamžiku ubírá s těmi, kdo ji hrají i s těmi, kdo ji poslouchají. To je ale něco, co vyžaduje ohromnou přípravu, a to jak nad partiturou, tak i vnitřní dozrávání. A to i ve vztahu k sobě samému, protože člověk musí neustále lépe poznávat sám sebe i lidi, s nimiž hudbu tvoří, aby věděl, aha, teď jsme všichni společně v tom bodě, že se do toho můžeme plně ponořit, protože jsme už odvedli práci, která k tomu patří.
4: Dass wir uns ganz darauf einlassen können, weil wir eben die Arbeit, die dazugehört, schon gemacht haben.
1: Gibt es Musik, zu der du nach vielen Existuje hudba, ke které se po mnoha letech stále vracíš a po každé v ní objevíš něco nového, etwas Neues entdeckt?
4: Ja, natürlich. Ich glaube, fast jedes Stück, zu dem man zurückkehrt oder

0: auch Tchaikovsky. Ja, es gibt viele.
1: Od své první spolupráce se Sočrem se intenzivněji zabýváš také českou hudbou. Změnilo se tím nějak tvoje naslouchání této hudbě? Jaké zvláštní kvality v sobě pro tebe česká hudba nese?
2: Tschechische Musik für dich?
0: Ob sich das Hören unbedingt verändert hat, das weiß ich nicht, aber es ist mehr eine.
3: Jestli se nutně změnilo moje naslouchání, to nevím. Spíše je to nádherná objevitelská cesta, protože se tím pádem nevyhnutelně intenzivněji zabývám tím, jací čeští skladatelé existují, kromě těch, kteří jsou samozřejmě mezinárodně známí a přítomní po desetiletí či staletí. Zjišťuji, jací další tu vlastně jsou. A to je krásné objevování. Stejně jako sledování tradice, která, jak se mi zdá, v české hudbě velmi plynule prochází od Smetany přes Dvořáka a Janáčka až po Martinů, Vítězslavu Kaprálovou a pak Jindřicha Felda. Až po současnost. Dnes hrajeme skladbu Jana Kučery nebo třeba Miroslava Srnky, což je zase úplně jiná hudba. Ale je v tom velmi krásná tradice, kterou vidím a moc si jí vážím. Vždycky je tam úzké spojení s duší, s českou duší.
0: Immer eine enge Verbindung an die Seele, an die tschechische Seele.
1: Když přemýšlíš o společné budoucnosti se Sočrem, jakými hudebními cestami by ses chtěl s orchestrem vydat?
0: Ano,
3: tohle objevování cest je zajímavé, protože si myslím, že jde vždy o kombinaci více faktorů. Orchestr už má svou historii. Zažil skvělé období s Petrem Popelkou. Navázat tam, kde orchestr právě je, a vydat se společně na novou cestu. To považuji za vzrušující a napínavý úkol. Samozřejmě se budeme i nadále věnovat kmenovému repertoáru, který k Sočru patří a kterému by se dalo říkat klasická moderna. A dále budeme pěstovat zaměření na český repertoár, které je tu stále silně přítomné. A pak je tu několik skladatelů, jako je Mahler, Richard Strauss nebo také Zemlinsky, kteří mi jsou blízcí. Ostatně Mahler se alespoň narodil v Čechách a Zemlinsky působil dlouhou dobu v Praze. Existují tu tedy silné vazby na skladatele, jejichž díla v poslední době diriguji čím dál častěji. A myslím si, že právě v této kombinaci, s ohledem na to, kde Sočer stojí, kam směřuje a jaká je tradice tohoto orchestru, je naším záměrem tuto tradici rozvíjet a zároveň tu a tam vnášet i nové podněty. Případně u českých skladatelů, kteří v repertoáru nebyli až tak přítomni, jako je třeba Schulhoff, znovu na tyto tradice navázat.
0: Im repertoár da diese Fäden wieder aufzunehmen.
1: A teď zahájíš s tou sezónu, přesně tím programem, kterým orchestr před 100 lety začal. Co pro tebe osobně znamená tohle spojení prvního koncertu s dnešním okamžikem?
2: Zwischen dem ersten Konzert und dem heutigen Moment.
3: Myslím, že je to nádherný nápad. Bohužel nebyl můj, ale je skvělé zopakovat tento první program, protože to vypovídá mnohé o podstatě hudby, včetně té, kterou hrajeme. Hudba totiž neexistuje sama o sobě jen tím, že se jednou provede nebo nahraje. Existuje jen v momentě, kdy ji hrajeme. Provedením tohoto programu stavíme velký most k době před 100 lety. Ale zároveň platí, že hudba existuje jen v tom okamžiku, kdy ji hrajeme. Vlastně tedy nehraje roli, zda byla před 100 lety nějakým způsobem provedena nebo ne, ale přesto tu je ono vnitřní propojení. To považuji za velmi krásný okamžik a těším se na
0: něj. Freue mich darauf.
1: Když stejná hudba zazní o 100 let později znovu, co v ní dnes slyšíme, co tehdy možná ještě slyšet nebylo?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich habe es damals nicht gehört.
3: To nedokážu říct, protože jsem u toho tehdy nebyl. Myslím si však, že kdybychom to mohli sledovat v průběhu 100 let, viděli bychom úžasný vývoj tohoto orchestru. Z projektu rozhlasového tělesa se Sočr vyvinul v opravdový rozhlasový orchestr, který bez problémů obstojí na mezinárodní úrovni. Stala se z něj

0: instituce a nedílná součást kulturního života v Praze i v České republice. A díky tomu také vystupuje jako ambasador v zahraničí a tak říkajíc reprezentuje Českou republiku a vše české. Myslím si, že všechny tyto věci, jak tento organismus za těch 100 let vyrostl a co znamená vidět tento rozkvět orchestru, to je podle mě něco, co dnes můžeme naplno vnímat a cítit.
1: Was wir doch erspüren können und wahrnehmen können jetzt.
2: Jednou jsi řekl, že každý koncertní večer je pro tebe cestou, jakousi poutí. Co je třeba, aby se na téhle cestě mezi orchestrem a publikem odehrálo něco společného?
1: Ja, ich glaube genau das, dass wir es zulassen.
0: Ano, přesně to si myslím, že dovolíme, a to jak na pódiu, tak i v publiku, aby na nás v daném okamžiku hudba působila přesně tak, jak v dané chvíli žije. A pak se na tu chvíli vydáme na cestu do světů, které nám skladatelé otevírají, ale také do světů, které otevírají v nás samých právě díky poslechu, pokud to dovolíme. A vždy si přeji a doufám, že se to daří i nám na pódiu, abychom měli odvahu naslouchat. Je to tenký led, po kterém kráčíme a vyžaduje to hodně odvahy, protože se jedná o riziko nechat se unášet. A to zejména pro rozhlasový orchestr, kde se věci často nahrávají. Ale v tomhle ohledu mám v Socher velkou důvěru a na koncerty se už moc těším. A pak jde také o to, neočekávat od publika nic konkrétního, ale umožnit mu, aby se vydalo na tuto vnitřní cestu samo za sebe a nepřicházelo s nějakými poslechovými očekáváními nebo s pocitem, ach, tohle dílo znám, ale aby ho prožilo tak, jak na nás v daném okamžiku působí a jak žije.
2: Eliasi, děkuji za rozhovor a vítej u Socheru.
0: Moc děkuji, Lucie. Velmi, velmi se těším na čas, který spolu s orchestrem strávíme.
2: Ano, a do této nové společné hudební etapy ti přeji všechno dobré.
0: Moc děkuji.
1: Dankeschön.
3: Koncert Socher.
4: Krátce po rozhovoru s novým šéfdirigentem Socheru Eliasem Grandim, který vedla Lucie Hradilová, dramaturgyně orchestru i mezinárodní hudební výměny Eurorádia, přejeme z Českého rozhlasu Vltava dobrý večer vám všem, kteří napjatě očekáváte moment přepojení z vysílacího pracoviště v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12 až na Alšovo nábřeží v Praze. Tento okamžik nastává, bude 20.15 a přepojujeme do Dvořákovy síně Rudolfína.
5: Vydržte, chvíličku, za chvilku rozjedeme titulky a pak máme...

0: Hezký večer, vážení ústavní činitelé, vážení zástupci diplomatického sboru, Your Excellencies, dear ambassadors, vážení vzácní hosté, milí rozhlasoví posluchači, milí televizní diváci, milé dámy, milí pánové. Dovolte mi, abych vás i já z pozice generálního ředitele Českého rozhlasu přivítal a srdečně pozdravil a přivítal s vás na koncertu, kterým zahájíme jubilejní 100. sezónu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Myslím si, že je opravdu takových okamžiků velmi málo v životě lidském. Já jsem velmi rád, že jsem měl tu čest před 3 lety si užít z té výročí Českého rozhlasu a jsem o to radši, že se takto mohu v této pozici radovat i ze stovky našich rozhlasových symfoniků. Ta 100. sezona jubilejní je napěchovaná krásnými věcmi. My jsme připravili pro vás více koncertů, než je tomu běžné, bude jich 33, ať už ty symfonické, anebo i ty komorní v rámci našeho studia S1 na Pražských Vinohradech. Naše pozvání do sezony přijali vlastně všichni čeští mezinárodně uznávaní dirigenti, ať už je to Petr Popelka, ať je to Tomáš Netopil, Jakub Hruša, Václav Fuchs, Tomáš Hanus a řada dalších. Já bych vás rád upozornil na 3, myslím si, že skvosty v rámci celé sezóny a takto vás vlastně i, řekněme, nějakým způsobem přilákal na 3 takové hezké koncerty. Tím prvním bude 6. prosince 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii, kde pod taktovkou Eliase Grandio, šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu, také budete moci si poslechnout hlasy až 1000 zpěváků. Zároveň vás zvu 6. února příštího roku na koncert pro Světlušku, koncert Pod mě, věnovaný našemu nadačnímu fondu, kterým se snažíme pomáhat zrakově postiženým občanům. A tady pod taktovkou Roberta Kružíka v Obecním domě se také můžete oddat krásné hudbě. Totéž plánujeme a chci vás přivítat, respektive přilákat na koncert Pro mír, který budeme 8. května příští rok takto realizovat na Pražském hradě ve Španělském sále a pod taktovkou Petra Popelky zase budete moci oslavit, řekněme, i 8. květen a den tedy vítězství a konec druhé světové války. Symfonický orchestr je tedy více už, nebo respektive 100 let součástí, integrální součástí Českého rozhlasu a Český rozhlas je často vnímán pouze skrze zpravodajství, ale já bych velmi rád právě vypíchl jeho zcela unikátní roli na poli kultury. Český rozhlas v roce odbaví, respektive natočí více než 250 hudebních snímků, ať už jsou to koncerty, studové nahrávky. Více než 100 věnujeme a tak to vlastně dáváme k dispozici i evropským rozhlasům v rámci sítě Eurorádia. A Český rozhlas touto formou také samozřejmě dává obrovskou příležitost českým skladatelům, orchestrům, interpretům, autorům, sborům, kapelám a tak dále. Každopádně není jen tím, řekněme, tou institucí, která vysílá a která kulturu takto podporuje. My máme i svá vlastní další tělesa. Možná víte, že jsme oslavili v loňském roce výročí a kulatá výročí našeho dětského pěveckého sboru. Český rozhlas vedle úžasných rozhlasových symfoniků má svůj big band Gustava Broma. Máme brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a těch řada takových dalších projektů je opravdu součástí našeho běžného fungování, našeho běžného rozhlasového života. Podporujeme mladé umělce, mladé talenty, soutěží Concertino Praga a troufám si říct, že nebýt Českého rozhlasu řada kulturních, hudebních festivalů ani nevznikne a my jsme rádi, že můžeme takto mediálně tyto počiny vždycky podpořit. No a konec konců musím zmínit i to, že jsme vlastně tělesem, respektive orgánem institucí, která dává velkou příležitost i pracovní mnoha lidem a to napříč různými žánry. Milé dámy, milí pánové, já bych velmi rád chtěl využít tuto příležitost a poděkovat u příležitosti z tého výročí rozhlasových symfoniků všem bývalým dirigentům, současným dirigentům, bývalým současným hráčům, hráčkám, všem lidem, kteří mohou za to, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu je orchestrem s bohatou a obrovskou tradicí, je v té úžasné kvalitě, v jaké ho dneska nacházíme a je v té kondici, která opravdu umožňuje, aby plnil i ty nejnáročnější interpretační výzvy. Přeju orchestru, všem hráčkám, hráčům, k těmto 100. narozeninám, aby i nadále byl Symfonický orchestr etalonem české kultury a společnosti a aby byl i nadále hrdým ambasadorem Českého rozhlasu. Milé dámy a pánové, vám všem přeji krásný večer, krásný kulturní zážitek. Zachovejte přízeň rozhlasovým symfonikům, zachovejte přízeň silnému, nezávislému, veřejnoprávnímu českému rozhlasu. Krásný večer.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdravíme vás z Dvořákovy síně pražského Rudolfína, ve které svým proslovem otevřel mimořádný večer generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes vstupuje do své jubilejní sté sezóny a začíná nová kapitola jeho historie pod vedením nového šéfdirigenta a uměleckého ředitele Eliase Grandiho. Možná právě proto dostal úvod večera hudbu, která se za těch 100 let stala jedním ze symbolů české hudební tradice. Smetanova předehra k prodané nevěstě je hudba plná energie, radosti a pohybu. A takový bude i začátek dnešního slavnostního koncertu. Potlesku rudolfinského publika doprovodil Eliase Grandiho na pódium před rozhlasové symfoniky, tak si užijeme předehru k opeře Bedřicha Smetany, prodaná nevěsta. Krásný poslech.

Z Rudolfína ke stoletému výročí Symfonický orchestr Českého rozhlasu zařízení šéf dirigenta Eliase Grandiho zahrál předehru k Prodané nevěstě od Bedřicha Smetany. Dozněla tak skladba, která zahajovala vůbec první koncert tehdejšího orchestru Radiožurnálu, a to 2. října 1926. Tehdy sotva kdo mohl tušit, jak dlouhý příběh se právě začíná psát. Orchestr měl ve svých řadách 20 kmenových hráčů a při náročnějších programech mu pomáhalo 14 členů České filharmonie. Jeho vedení převzal tehdy dirigent a skladatel Jožka Charvát, někdejší žák Leoše Janáčka. Přestože šlo o úplný začátek, dramaturgie prvního večera nebyla nějak opatrná. Už tehdy se v ní potkávala evropská hudba s domácí tradicí. A přesně k této myšlence se dnešní koncert vrací. Posloucháte přímý přenos na stanici Český rozhlas Vltava a Český rozhlas D dur. Tato hudební událost je rovněž součástí prestižní koncertní série Prémiové koncerty Eurorádia, tedy zdravíme do zahraničí všechny milé posluchače. Od české opery se teď program obrací k Beethovenovi, zazní totiž jeho dvě romance pro housle a orchestr. První z nich v tónině G-dur, druhá pak v F-dur. Když tyto dvě romance zazněly před 100 lety na prvním koncertě orchestru Radiožurnálu tehdejšího, hrál je František Daniel, tehdejší koncertní mistr České filharmonie. O 100 let později se solového partu ujme opět koncertní mistr České filharmonie, tentokrát Jan Mráček. Jan Mráček je houslistou, kterého na tento post pozval Jiří Bělohlávek. Stal se mimo jiné nejmladším laureátem v historii mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, zvítězil v mnoha dalších světových soutěžích a teď společně ve Dvořákově síni s rozhlasovými symfoniky otevírá 100. koncertní sezónu. Ludwig van Beethoven, dvě romance pro housle a orchestr, solistou je Jan Mráček, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Elias Grandi.

Dvě kratší setkání sólových houslí s orchestrem, dvě lyrické tváře Ludwiga van Beethovena, dozněly jeho romance G-dur a F-dur v podání Jana Mráčka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu v provedení řídil Elias Grandi. A jak je slyšet, publikum ve Dvořákově síni děkuje Janu Mráčkovi i všem rozhlasovým symfoniku potleskem. Hudba je jazyk, kterému rozumí celý svět. Výrok připisovaný Antonínu Dvořákovi zní v případě rozhlasových symfoniků téměř jako součást jejich vlastního příběhu. Dvořákovou hudbu po desetiletí hráli doma i na zahraničních pódiích a její řeči bylo všude rozumět, aniž by zaznělo jediné slovo. A hudba Antonína Dvořáka bude znít i v rámci zahajovacího koncertu, během kterého vstupuje Sočr do té sezóny. Vybíráme z jeho orchestrálního cyklu Legendy. Už samotný název Legendy v nás podněcuje zvědavost, jaký příběh se za jednotlivými skladbami skrývá. Každá z částí má vlastní náladu, vlastní obraznost, jako by před námi otevírala jiný příběh, jehož obsah si musí dopovědět sám posluchač. Není přitom bez zajímavosti, že jedním z inspiračních zdrojů mohla být poezie Karla Jaromíra Erbena. Z 10 legend dnes zazní 4 čísla 6, 2, 10 a 3. 4 krátká hudební vyprávění od baladické a lyrické polohy až po taneční energii. Výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Eliase Grandiho. Německo-japonský dirigent Elias Grandi vstupuje v letošní sezóně do čela Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako jeho nový šéf dirigent, zároveň umělecký ředitel. Narodil se v Mnichově, původně studoval violončelo, hudební teorii a komorní hru. Později také dirigování na berlínské Hochschule für Musik Hans Eisler. 8 sezon působil jako hudební ředitel Theater und Orchester Heidelberg. Dnes stojí také v čele Sapporo Symphony Orchestra a pravidelně hostuje u významných evropských i asijských orchestrů. A právě s Eliasem Grandim teď Sočr vstupuje do svého druhého století. Výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka tedy za okamžik zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou právě přicházejícího Eliase Grandiho. Tak si užijte ještě tuto část první poloviny zahajovacího koncertu z té sezóny Sočru.

0: Dozněla poslední ze čtyř vybraných legend Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil jeho nový šéfdirigent a také umělecký ředitel Elias Grandi. Tím se uzavírá první polovina zahajovacího koncertu z té sezóny rozhlasových symfoniků. Smetana, Beethoven a Dvořák, tři jména, která stála také na programu prvního koncertu orchestru Radiožurnálu v roce 1926. 100 let existence rozhlasového orchestru ovšem neznamená jen historii zaznamenanou v koncertních programech. Je to také 100 let hudby před mikrofonem. Hudby, která od začátku nebyla pouze určena publiku v sále, ale také lidem u rozhlasových přijímačů. A právě to dalo tomuto orchestru zvláštní postavení. Koncertoval, natáčel, pořizoval snímky pro rozhlasový archiv a prostřednictvím vysílání přinášel symfonický repertoár posluchačům, kteří mohli být desítky nebo stovky kilometrů od koncertního sálu. Měnili se dirigenti, solisté i generace hráčů, proměnila se technika a způsob, jakým hudbu posloucháme. Mikrofon ale zůstal jedním z nejbližších partnerů tohoto orchestru a platí to dodnes. Ve Dvořákově síni Rudolfína, jak slyšíte, začala právě přestávka. Na Vltavě ovšem pokračujeme programem, který připravil Petr Weber. K mikrofonu si pozval Jana Mráčka, solistu dnešního večera, který má navíc k rozhlasovým symfonikům vztah sahající až do dětských let. Řeč přijde samozřejmě na Beethovenově romance, které jsme před chvílí slyšeli, a také na takzvaný velký a malý repertoár, ale nejen na něj. Jan Mráček je už 10 let koncertním mistrem České filharmonie a druhé desetiletí trvá také jeho solová dráha. A tak bude řeč o životě špičkového hudebníka, o České filharmonii i o tom, jak se po letech dívá na vlastní cestu. Nicméně, první otázka patří rozhlasovým symfonikům. Má k ním ještě stále jedinečný vztah, když je zná doslova od svých dětských let?
1: Každá návštěva Sočeru je pro mě jedinečný zážitek, protože já jsem sice doma v dnešních dnech nebo letech v České filharmonii, ale to považuji za takovou tu domácnost dospělého člověka, už umělce, je to moje zaměstnání a hudební rodina, nicméně Sočer je pro mě rodina od dětství. Moje maminka, mnozí z vás vědí, že 35 let sloužila jako primistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a pro mě vlastně v podstatě téměř všichni

0: Až na ty kamarády mojí generace, kteří tedy se konkurzním řízením probojovali do řad orchestrálních hráčů tohoto orchestru, tak pro mě ostatní všichni členové byly takové ty tety a strejdové, protože mamka mě samozřejmě velmi často brala na zkoušky i koncerty, když třeba nebylo hlídání a tak dále. Z tohohle důvodu je to pro mě opravdu velkou srdeční záležitostí a samozřejmě bylo to korunováno před, za chvíli už to bude téměř 20 let, kdy jsem se stal statutárním solistou Českého rozhlasu a odehráli jsme společně opravdu nespočet krásných koncertů, na které strašně rád vzpomínám, takže pokaždé, když mám šanci se vrátit k tomuto orchestru, tak si to nesmírně užívám a těším se na to vždycky.
1: Mluvil jste o mamince, která byla primistka, tedy seděla v prvních houslích, abychom to řekli trošku srozumitelněji. A váš tatínek taky seděl. Kde seděl přesně? Ten seděl zase v orchestru FOK, pokud se nepletu?
0: Ano, samozřejmě tam byl většinu svého působení v nějakých tělesech, nicméně v rozhlase působil taky řadu let jako zástupce koncertního mistra a tam odsaď právě přešel do symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK jakožto koncertní mistr, kde působil, myslím si, že 10 nebo 11 let na této pozici.
1: To bylo za kterého šéf dirigenta mimochodem?
0: To jste mě dal brouka do hlavy, to musím zjistit, protože to samozřejmě byla doba, kdy mě zajímalo tahat za sebou kačera a stavět na hřišti bábovky a takovéto věci šly úplně mimo mě a vidíte, že vlastně do dnešní chvíle mě vůbec nenapadlo se po takových věcech pídit.
1: Když tady teď odbočím jenom na vteřinku od toho rozhlasového orchestru a zeptám se na FOK, tam jste také byl hodně doma nebo přece vás brala do těch zkoušek víc sama máma?
0: Byl jsem tam určitě taky svým způsobem doma, ale rozhodně značně méně než v tom Sočru. S Fokem jsme taky nahráli ledaco, spousta krásných koncertů, ale ta frekvence byla o hodně menší. Ačkoliv v této sezóně se objevíme s Fokem i na nově vzniklém festivalu na Vysočině, takže na to se těším taky, ale ta užší spolupráce nebo ta frekventovanější spolupráce, ta probíhala vždycky se Sočrem a přeci jenom jak to bývá, to dítě víc tíhne k mamince. Od toho se potom odvíjí vlastně i ta má nějaká blízkost těm daným orchestrům.
1: Už jsme na to tedy trošku ťukli. Mohl byste, chtěl byste, dokázal byste nějakým způsobem tu svoji dosavadní kariéru, dráhu nebo cestu popsat? Jak vlastně už tedy trvá dlouho to, že jste opravdu, už ne teda, že taháte kačera, ale že už jste opravdu, a ne kluk malej, který se učí na housle, ale že jste tedy profik.
0: Nerad bych o sobě mluvil v tomhletom rázu, přeci jen od toho by měli být jiní, ale já se považuji za koncertního umělce od nějakých možná 15 let. Řekněme, že po vítězství na soutěži Beethovenu v Hradec začaly přicházet nějaké zajímavé koncertní a zejména tedy samozřejmě solové nabídky. A takže já bych zarámoval, teď jsem oslavil 35. narozeniny, od 15 let se tím více méně, by se dalo říct, živím. Takže krásných 20 let kariéry.
1: Z toho koncertní mistr Filharmonie jste už kolikátým, pátým?
0: Desátým. Sezónu, to utíká to jako voda, ano, desátou sezónu.
1: A předtím to bylo, to jste byl v tom Sočru, tím statutárním solistou a tak dále a trošku jste ještě povlával jako spíš nezávisle a hledal jste?
0: Přesně tak, do té doby, vlastně, než jsem nastoupil na pozici koncertního mistra zde v České filharmonii, jsem působil výhradně vlastně jako solista a maximálně komorní hráč se svým milovaným Lobkovic triem s kolegou Ivanem Vokáčem a Lukášem Klánským. Takže paradoxně zrovna nedávno v rozhovoru se mě ptali na nějaké orchestrální zkušenosti a já jsem do nástupu do České filharmonie v podstatě žádné neměl, protože i za dob studií, kde samozřejmě je povinnost hrát ať už v komorním nebo v symfonických orchestrech, tak já jsem bohužel tím, že už od 15 jsem měl hezké solové příležitosti, tak jsem většinou nemohl, protože jsem měl své vlastní koncerty. Naštěstí tam vždycky byla velká benevolence od vedení a samozřejmě asi doufám tedy chápali, že když tyhle příležitosti mám, tak je zbytečné je překazit nějakým klasifikací orchestrální hry ve škole a vždycky mě umožňovali se zhostit těch svých takzvaně řeknu kšeftů a jsem za to moc rád. Takže první v podstatě nějaký opravdu profesionální střet s orchestrální hrou jako takovou byl až samotný nástup do České filharmonie.
1: Ale dohnal jste to brzo, ne?
0: Věřím, že jo.
1: Ne, bylo to těžké, jako přece jenom mentálně řekněme, nemyslím technicky. Ale
0: já si do dneška pamatuju, když jsem přišel na úplně první zkoušku s Jiřím Bělohlávkem, tak jak jsem zrudl jako rajče a ten tlak mi vylít nahoru, protože samozřejmě je to úplně nová, jiná disciplína, ale tenhle pocit opadl velmi, velmi záhy, protože já jsem, teď bych nerad, aby to vyznělo nějak divně, ale v té době zejména, tedy samozřejmě bylo to něco úplně nového, tak jsem se opravdu připravoval na milion procent a takzvaně neprůstřelně, což dneska už se úplně tak říct nedá, přeci jenom ten firmol už je jiný, ten záběr už je mnohem širší, počet koncertů v sezóně taky mnohem větší.
1: Ale neprůstřelnost už je získaná samozřejmě.
0: Samozřejmě ten repertoár za těch 10 let už se začal opakovat, takže to je to snažší. Nicméně vždycky v sezóně přijde nějaký program, který je nový, to je samozřejmost. Ten nástup byl strašně příjemný v tom smyslu, že já jsem nenastupoval jako na rozdíl od mých kolegů na plný úvazek, já jsem měl pouze 0,2 úvazku, což pro koncertního mistra je téměř nic, protože samotný koncertní mistr má ještě něco lehce přes polovinu služeb, než má tutý hráč. Takže s tímhle 5 úvazkem, jak bych řekl, bylo vždycky dostatek času na všechno, na tu přípravu a vůbec seznámení se vším za prvé a za druhé. Drtivou většinu koncertů jsem prováděl s Jiřím Bělohlávkem, který měl obrovský krásně čitelné ruce a gesta a to byla velká úleva pro moje oči a i duši. A také se hrával dřív mnohem více ten náš domácí český program na rozdíl od dnešních časů, kdy opravdu ten záběr je obrovsky široký, tak dřív jsme i na ty zájezdy vyváželi výhradně dvořákovské symfonie. Jo, takže ten repertoár ze začátku mého nástupu byl, řekl bych, omezený i časově, protože jsem nemusel tak často hrát a z toho hlediska to bylo jednodušší a o to více jsem si to užíval.
1: Jsme v Dolfínu, tak tady se cítíte doma, nejen proto, že jste tady tedy v té filharmonii často a pořád a předpokládám, ale i proto, že i ta maminka vás vodila i sem, jak si do toho zákulisí a možná jste pak taky třeba někdy začal chodit na koncerty?
0: Je to přesně, jak říkáte. Ze všech těchto aspektů a pohledů jsem se tady nějakým způsobem ocitl. Spousta koncertů jsem samozřejmě navštívil jako konzervatorista zde přes ulici, kdy jsme do dneška si pamatuju, měli možnost si koupit lístek za 10 korun, jakožto konzervatorista. Nevím, jak je to dneska, věřím, že podobně. A vyposlech jsem opravdu nespočet úžasných interpretací. I jako malý kluk jsem se tady proháněl na koloběžce po chodbách. Dneska to dělám taky akorát na té elektrické, když jezdím do práce. A opravdu se tady cítím jako doma a mám do dneška chovám velkou vzpomínku k mému v podstatě prvnímu velkému nějakému koncertu, kdy jsem se zde ve 13 letech zhostil první věty Sibeliova houslového koncertu ještě jakožto student gymnázia, tenkrát Jana Nerudy na Žižkově s hudebním zaměřením, kde v rámci cyklu Josef Suk uvádí mladé talenty jsem právě jeden byl já s touto první větou a byl to pro mě ve 13 letech takový první střet s tím velkým pódiem a do dneška chovám krásné vzpomínky, dokonce mám z toho nahrávku doma. Je to až legrační koukat se takhle sám na sebe opravdu těch 25 let zpátky a vybavit si ty pocity, které mě v tu chvíli probíhaly hlavou. Přitom tam stojí úplně jiný tvor, úplně děťátko s oplácaným kulatým obličejem a v podstatě bezstarostný tvor, že jo, tenkrát člověka nic moc netrápilo. To opravdu jsem s tímto místem nesmírně spojen a všude i kde můžu, i do světa, když jezdím, tak spousta, ať už jako solista, nebo často se dostanu i jakožto hostující koncertní mistr k nějakým kapelám, tak drtivá většina muzikantů nebo kolegů ze zahraničí, kteří v Rudolfínu hráli, tak jim to utkví v paměti, protože opravdu je to jako světový unikát po akustické stránce a já mám to štěstí, že můžu říct, že jsem tady doma dneska.
1: Mimochodem v roce 2033 by měla být otevřena Vltavská filharmonie. Umíte si představit, že se stejnými pocity tam budete hrát v sále moderním, který prostě toho Genia Loci bude mít určitě taky, ale jiného charakteru samozřejmě.
0: Tak v první řadě je nutno říci, že ten sál je nevyhnutelně potřebný. Samozřejmě kapacita Dvořákovy síně je velmi omezená. My samozřejmě chceme, aby ta kultura po všech směrech se rozvíjela. Jeden z důvodů, proč vlastně Česká filharmonie v minulosti zařadila 3. abonentní koncert do toho abonentního týdne je kvůli zájmu o vstupenky posluchačů a zkrátka ta kapacita nemůže nabídnout víc místa. Stejně tak je tady, tuším, 6 nebo 7 symfonických orchestrů v hlavním městě, takže a nemáme kde hrát všichni přeci jen. Takže ten sál je nevyhnutelný. Nicméně k podstatě otázky, já jsem takovej tradicionalista, až jako zpátečnicky přemýšlející i v té hudbě, i v samotné interpretaci. Já jsem nejšťastnější, když si pustím Oistracha nebo Scheringa, protože to je pro mě interpretační vrchol a to nejpokornější přistupování k hudbě jako takové, přitom plnokrevné. A tato místa, jako je právě Rudolfinum, mají podobný smysl pro mě, je tam ta historie, je to člověk stojí na těch prknech, na tom pódiu, podívá se pod nohy a říká si, tyjo, tady to všechno vzniklo a kdo všechno už tady stál a co se tady všechno hrálo, čímž nechci říct, že samozřejmě ty nové sály jsou úžasné. Podívejme se do Katovic, jo, v podstatě do celého Polska, tam mají úžasné sály. Teď jsme byli třeba v Helsinkách, kde je taky vlastně krásný sál, ale ty akustiky jsou dělané úplně jiným způsobem, než to bylo dřív, hodně pro výslovnost a pregnanci toho zvuku jako takového. A já jsem spíš takovej ten akusticky do té koupelny, aby ten zvuk nás jako obalil a pomohl nám a inspiroval nás. Takže se všemi těmito aspekty dohromady budu šťastný za nový sál, ale těžko by se mi loučilo s Rudolfinem, velmi, velmi těžko.
1: Tak ale zpět k dnešnímu koncertu. Váš úkol 2 Beethovenovy romance. Řekl byste, že to je malý repertoár, jsou to přece věci kratší a méně závažné než houslové koncerty, nebo je to přesto něčím repertoár ve velkých úvozovkách, tedy velký, respektive ještě jinak, existuje vůbec nějaký malý a nějaký velký repertoár?
0: Těžko říct, jak se taková otázka jak si uchopí. Já si osobně myslím, že malý nebo velký repertoár rozhodně neurčuje duráta daného díla, ale kvalita kompozice jako taková. Mohlo by se třeba říci, malý repertoár bych použil ve srovnání třeba s tím, když noví, mladí, nadějní umělci kolem roku 12-13 let hrajou spíše Mendelssohnův houslový koncert nebo Saint-Saënův houslový koncert, protože třeba technicky ještě nedosáhnou na ty velké Čajkovský, Sibely a tak dále. Pak bych možná mohl použít malý repertoár, velký repertoár. Nicméně z dnešní dospělé optiky, už tedy člověka, co je 20 let v branži, aktivně, zahrát dobře tento takzvaně malý repertoár je mnohdy mnohem těžší než ten velký toho Brahmse, kde se člověk může takzvaně vyválet a opravdu se do toho ponořit naplno, než ten vylehčený Mendelssohn nebo Mozart, který třeba technicky neskýtá takové úskalí jako ten Brahms, ale zahrát ho hezky stylově je opravdu velmi, velmi těžká úloha. A co se týče Beethovenových romancí, tak tam bych rozhodně nechtěl použít malý repertoár, protože to je dílo, které liricky tak krásně vypráví a je tak plnohodnotné a opravdu plnokrevný Beethoven, že si myslím, že leckterý mistr s tím může mít velké problémy.
1: Máte před sebou studium nějakého kusu, nějakého skladby, koncertu, ať už starší nebo moderní, to je jedno, kterou jste zatím neovládl a čeká vás to?
0: Tak zrovna se tak stalo, protože jste právě doposlouchali první romanci Ludwiga van Beethovena, kterou jsem se učil výhradně, zatím tedy doufám, že zatím pro tento koncert. Tu druhou romanci F-dur už jsem hrál s Českou filharmonií na novoročním koncertě, tuším tak 6 let zpátky. Ale nikde jinde také ne, takže bych řekl, že to je velmi exkluzivní repertoár, alespoň z mé strany.
1: A do budoucna tedy třeba, já nevím, uvažujete, nebo jste oslovil nějakého skladatele, což někdy interpreti dělají, aby vám něco napsal třeba i velkého, nebo zatím takhle neuvažujete?
0: Neuvažuji, protože ten repertoár, zejména pro housle, je až téměř nevyčerpatelný. Občas závidím kolegům, kteří hrají na jiné nástroje, kde ten repertoár není tak obsáhlý, ale většinou se v sezóně stane, že vždycky jeden nebo dva programy člověk musí nastudovat. Já jsem třeba tuhle sezónu začínal s Lukášem Klánským na Mendelssohnově festivalu ve švýcarském Wengenu, kde jsme výhradně pro tento zahajovací koncert tohoto festivalu nastudovali třetí Huslovu sonátu Mendelssohnovu. Vždycky se najde něco, co člověk musí nastudovat nového. K otázce, jestli bych oslovil někoho, aby mi něco napsal, já se zase vrátím zpátky, jsem zpátečnický, já jsem v té době toho Oistracha a zejména v tom romantismu jako takovým, takže pokud bych chtěl něco napsat, tak spíše v takovémhle romantickém duchu, než v té tendenci soudobé hudby. Já jsem v minulosti třeba takhle před 2 roky se učil Stravinskýho slový koncert, který je teda famózní. Ač je durátou krátký, má něco lehonce přes 20 minut, tak je technicky velmi náročný, ale nádherný. A Stravinský má úžasný hudební jazyk a prováděli jsme ho s Jakubem Hrušou v Bamberku. To byl krásný koncert, ale jinak teď, když se podívám dopředu, tak možná mě čeká, ale to je takové oprašování, protože na novoročním koncertě letos budu hrát solově také s Českou filharmonií, kde bude Kreisler Preludium a Allegro a Thais Meditace. Masneta, což jsou ty skladby, které už jsem v minulosti hrál, ale za dob studií na konzervatoři, takže to už je přeci jenom 20 let, takže spíše takové oprašování, ale jinak se držím v této sezóně ověřeného repertoáru v podobě Čajkovského slové koncertu, Sibelia, Dvořáka a další.
1: Hovořili jsme spolu o vašem vztahu k České filharmonii, o vašem vztahu k rozhlasovým symfonikům, tak možná ještě otázka, která směřuje k vašemu vztahu k rozhlasu jako médiu, jako instituci, ale hlavně jako médiu. Předpokládám, že vám nevadí, když tady jsou mikrofony v Rudolfinu, předpokládám, že si to užíváte. Tři tečky.
0: Zrovna teď nedávno jsme s kolegou Jiřím Vodičkou natáčeli podcast, kde jsem tohle téma jaksi přivedl. Není mi to vůbec příjemný, abych řekl pravdu. Já jsem koncertní umělec. Já si užívám to, ten okamžik toho samotného momentu, tu efemérnost té muziky jako takový.
1: Což záznam jaksi trošku je proti tomuto.
0: Přesně. Ale je to takhle. Samozřejmě, když se ta interpretace nebo ten výkon můj jako, nebo kohokoliv povede, tak je to úžasný, že je to zaznamenaný. Ale já jsem na sebe velmi, velmi přísný a málo kdy jsem s něčím spokojen. A přeci jen ty mikrofony, když tam vidíte to červené světýlko, rozsvítit se, tak vám to do toho mozku střelí nevymazatelnou informaci teď nebo nikdy. Což samozřejmě na koncertě jako takovým je taky samozřejmě. Ale přeci jenom je tam furt takový, to jsme jenom lidé, když se něco stane, spíš to ukáže tu lidskost. A já jsem třeba takový, že rozhodně nejsem neprůstřelný. Jo. Vždycky tam něco je. Ale mě to uklidní. Já v tu chvíli, většina lidí to má tak, že ho je to jako vyhodí a říkají si, ježiš, a teď si něco... Já to mám přesně naopak. Já si vždycky řeknu, tak teď už jsem si to odbil, už jsem si tam zahrál ty tři falešní noty a teď už si to budu jako užívat. Jo. Což na ten mikrofon se vylučuje, tam je to přesně opačně. Tam člověk samozřejmě chce, protože tu hudbu tady po sobě nesmazatelně zanechá na té nahrávce, tak chce, aby byla samozřejmě co nejlepší. A mě vždycky máma říkala, nehraj líp, než umíš. A je to hrozně těžký udělat v praxi.

Jako hudební doplněk k přestávce, v níž Petr Weber vedl rozhovor se solistou dnešního večera Janem Mráčkem, jsme se vrátili do roku 2005 a vyslechli kantábile D dur opus 17 pro housle a klavír Nicola Paganiniho. Jak je Jan Mráček tehdy v necelých 15 letech zahrál na závěrečném koncertu vítězů 47. ročníku Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Paganiniho hudba nás zároveň přenesla zpátky do Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Tady už se publikum znovu usazuje, rozhlasoví symfonikové se vrací na pódium, budou ladit a za několik okamžiků začne druhá část zahajovacího koncertu z té sezóny Sočru. Dnešní večer otevřel jubilejní sezónu návratem k úplným začátkům orchestru. Oslavy jeho století ale dneškem zdaleka nekončí. Budou se vlastně vinout celou nadcházející sezónou. Sočr bude tradičně doma v Rudolfinu, obecním domě i betlémské kapli. Koncertovat bude ale třeba i ve Fóru Karlín nebo španělském sále Pražského hradu. A jubilejní program nabídne několik skutečně mimořádných setkání. Vedle nového šéfdirigenta Eliase Grandiho před orchestrem stane Jakub Hruša, Václav Lux, Tomáš Netopil, Anna Maria Patino Osorio nebo bývalý šéfdirigent Petr Popelka. Ze solistů přijedou například violončelista Gauthier Capuçon nebo klavírista Lukáš Vondráček, mezzosopranistka Paula Marihy. Znovu se setkáme také s houslistou Janem Mráčkem či hornistou Radkem Baborákem. A přestože 100 let rozhlasových symfoniků nelze oslavit pouze jedním druhém koncertu, tak bude mít sezóna i docela jiné podoby. Čeká nás novoroční koncert, dva večery připomínající 200 let od úmrtí Ludwiga van Beethovena, společný koncert s kapelou Monkey Business, projekt 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii nebo koncert Potně pro světlušku. Součástí programu budou také světové premiéry českých skladeb. Teď už ovšem zpátky k dnešnímu programu. Celá druhá polovina patří Zdeňku Fibichovi a jeho symfonii číslo 2 Esdur opus 38. Fibich ji psal v letech 1892-93 v mimořádně osobním období svého života, kdy se prohluboval jeho vztah k Žačce, pozdější divadelní kritičce, libretistce Anežce Šulcové. Skladba měla po svém uvedení úspěch nejenom doma, ale i za českými hranicemi. Za několik měsíců po pražské premiéře ji ve Vídni uvedli třeba vídeňští filharmonikové. Teď ovšem Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením právě příchozího nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Zdeněk Fibich, symfonie číslo 2.

0: Právě jsme vyslechli poslední tóny druhé symfonie Zdeňka Fibicha. Tím zakončuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu svůj první večer z tého roku. Před 100 lety začínal jako orchestr Radiožurnálu. Za 100 let se změnila města, koncertní sály, technologie i způsob, jakým hudbu posloucháme. Něco ale zůstává stejné. Hudba vzniká z okamžiku, kdy se lidé společně nadechnou a začnou hrát. Dvořákova síň teď děkuje Eliasi Grandimu a rozhlasovým symfonikům. A jedná se o potlesk na konci koncertu, který měl přece jen trochu jinou váhu než obvykle. Dnešním večerem SOČR nejen zahájil novou koncertní sezónu, ale otevřel své druhé století. V předchozích chvílích jsme se vydali po stopách programu, kterým se tento orchestr před 100 lety poprvé představil veřejnosti. Teď už se ale můžeme dívat opačným směrem dopředu. V sezóně, která přinese nová setkání, nové skladby a nové interprety a především k první společné sezóně orchestru s jeho šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Eliasem Grandim. Jemu teď a všem rozhlasovým symfonikům bouřlivě tleskají posluchači tady ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Tak ať už bude další století rozhlasových symfoniků znít jakkoliv, jeho první tóny zazněly 24. září roku 2026 tady ve Dvořákově síni Rudolfína. Děkujeme, že jste tento okamžik sdíleli s námi. Poslouchali jste přímý přenos zahajovacího koncertu jubilejní z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dvořákovy síně Rudolfína ho vysílali stanice Český rozhlas Vltava a Český rozhlas D-dur. Dnešní koncert byl zároveň součástí prestižní koncertní série Prémiové koncerty Eurorádia. Vážení a milí, za zvuku krásného plného potlesku se loučíme s vámi, a to z Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Děkujeme za pozornost, přejeme vám příjemný zbytek večera a naslyšenou u dalších koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Rozhlasoví symfonikové slaví svoji 100. sezónu. Už je to tak a právě dnes přímo na zahajovacím koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu jste díky našemu vysílání mohli být přítomni také vy, vltavští posluchači. Dodám, že koncert uváděla Jana Trojanová, odpovědnou redaktorkou byla Anna Marie Šorm, zvukoví mistři byli tři, Iva Podzimková, Pavel Dejmek a Adam Cejnar. Produkci měla na starost Iva Štanglová a hudební režisérkou je Markéta Tomková Janáčková. Mistrem zvuku tady na rozhlasovém vysílacím pracovišti byl Jan Mikušek a od mikrofonu vám za nás všechny přeje i nadále krásný čtvrteční večer Lenka Novotná. S hudbou dnes zdaleka ještě nekončíme. Do 10:30 budeme poslouchat ještě výběr z Barkarol pro klavír Vítězslava Nováka. Hraje Martin Vojtíšek.

Z Barkarol pro klavír cyklu pěti skladeb v roce 1896 26-letého Vítězslava Nováka jste v interpretaci Martina Vojtíška vyslechli tři. Za tři minuty bude půl jedenácté večer a kdo se chce zaposlouchat do napínavé autobiografie Tuláka a Lupiče Jacka Blacka, musí si počkat až na jedenáctou večerní na Četbu s hvězdičkou. Předtím pro vás ale na stanici Český rozhlas Vltava máme ještě tři klavírní kusy Vítězslavy Kaprálové, to bude za pár minut, a předtím serenádu pro housle, violu, dva klarinety a violončelo číslo 4 od Bohuslava Martinů. Hraje ansámbl Vila Muzika.

Americké mecenášce hudby Rosalie Leventritové věnoval Bohuslav Martinů v roce 1951 svoji serenádu pro housle, violu, dva klarinety a violončelo, serenádu číslo 4. Dnes jsme tuto kompozici vyslechli v nastudování souboru Villa Musica. A dny Bohuslava Martinů, to je čerstvá informace, ty už se blíží. Tato hudební přehlídka začne 11. listopadu a blížící se program už je možné procházet na webu festivalu, který překračuje hranice koncertního umění směrem ke scénické tvorbě. Letos je v plánu 5 festivalových večerů a jedním z nich bude violončelový duel. Bude to přímo zahajovací večer v podání Sočru a Roberta Kružíka a nabídne strhující hudební dialog, ve kterém Petr Nouzovský a Vilém Vlček představí dvě různé verze Martinů violončelového koncertu číslo 1. Sledujte také dny Bohuslava Martinů. Teď posloucháte Český rozhlas Vltava a my máme na programu 3 klavírní kusy opus 9 Vítězslavy Kaprálové. Hraje Alice Rajnohová.

0: Tři klavírní kusy opus 9 Vítězslavy Kaprálové s částmi Preludium, Račí kánon a Skercová pasakália přednesla Alice Rajnohová. 11. večerní odbyla, stále je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
3: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
2: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
3: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
2: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Třicet let na cestě americkým podsvětím počátku 20. století zaznamenával tulák a lupič Jack Black své zážitky, které se psal do knihy Nemáte šanci. Připravila Petra Hinčíková, překlad Tomáš Míka a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Tomáš Drápela. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad i expresivní výrazy. Osmá část.

Pustil jsem se do několika pečlivě provedených hotelových vloupaček, dal jsem znovu dohromady menší hotovost, koupil si ucházející šaty a dál se rozhlížel po nějaké slušné sumičce peněz. Prosperující hornické město v jedné provincii ve středozápadní Kanadě mělo své procento gamblerů, pouličních holek, zlodějů a lidí závislých na opiu. Téměř všechno to byli renegáti nebo psanci, kteří sem přišli z americké strany hranice. Svůj volný čas trávili pitím nebo kouřením opia. Osobně jsem v tu dobu hazardním hrám již odvykl. Nebyl jsem od přírody velký piják. Tak se stalo, že v tomto městě, kde pro mě nebyla žádná zábava, mě uchvátilo do svých spárů opiové doupě. Jednou odpoledne, když jsem ležel a kouřil svou denní dávku, pronikl ke mně z vedlejší místnosti přes tenkou přepážku hlas, ženský hlas, jenž mi byl zvláštně povědomý. Když žena přestala mluvit s mladým Číňanem, který měl na starosti opiové nádobíčko, začalo mi v hlavě vrtat, kdo to jen může být. Mé kontakty s ženami byly velmi omezené a netrvalo dlouho a vylučovací metodou jsem si hlas zařadil a určil, že patří šlapce z Chicaga. Dívce, z jejíhož privátu jsem kdysi odnesl mrtvolu muže. Dívce, které jsem se vyhýbal, neboť jsem měl za to, že ho z neopatrnosti předávkovala nějakou drogou a tím ho zabila. Čistě, abych se ujistil, že jsem se trefil, z žádného jiného důvodu jsem vstál a vstoupil do jejího pokoje. Nemýlil jsem se. Byla to ona. Okamžitě mě poznala a nemusel jsem říkat žádnou úvodní řeč, ani mě nikdo nemusel představovat.

Irish Annie se změnila. Byla z ní teď sebejistá žena v dobré duševní rovnováze. Svět s ní zacházel lépe, než bývá v případech, jako byl ten její obvyklé, a přesto nebyla rozmazlená. Okamžitě si vzpomněla na tu strašnou noc a upřímně ocenila službu, kterou jsem pro ní vykonal. Letem světem jsme si sdělili, co jsme od posledního setkání zažili. Odjela z Chicaga, aby se vyhnula vězení za krádež, a po mnoha útrapách a dobrodružstvích se ocitla v tomto hornickém táboře v Britské Kolumbii. Zlatokop, na kterého se usmálo štěstí a přes noc zbohatl, jí koupil podnik a ona prosperovala. Aby mi projevila svou vděčnost, uspořádala ve svém podniku oslavu, představila mě svým děvčatům jako starého kamaráda ze států, vyčlenila pro mě pokoj a trvala na tom, abych se u ní ubytoval. Dostal jsem opiové nádobíčko, abych mohl kouřit v klidu a bezpečí. Můj pokoj byl pohodlnější než v leckterém hotelu, jídlo bylo lepší než v restauracích, všichni v domě se mnou jednali s úctou, takže jsem tam zůstal. V určený den jsem platil nájemné, objednával si alkohol a proviant a šoupal městskému šéfovi policie jeho týdenní všimné. Vykřičená čtvrť, šéf policie a jeho náměstci mě přijali jako ochránce Annie a pána domu. Tím jsem nebyl a ani se nesnažil být. Tento pohodlný život, který se přede mnou rýsoval u Irish Annie, mě lákal asi tak stejně jako mytí nádobí. Aniž bych se jí s čímkoliv svěřoval, pokračoval jsem ve svých vloupačkách. Bylo to moje řemeslo a nevyměnil bych je za práci v restauraci, práci v podniku Annie ani za místo v bance.

a prodejnu v místnosti vzadu za skladem. Pozoroval jsem ho bedlivě celou jeho pracovní dobu. Zjistil jsem, že nechává krám ve tmě, aby ušetřil za elektřinu, a k svému úžasu jsem také zjistil, že místo, aby trezor pečlivě a důkladně na noc zamykal, otáčel kolečkem na nastavování číselných kombinací jen o čtvrtinu otáčky, takže ho nechával jen částečně zamčený a vydaný na milost a nemilost komukoli, kdo měl nějakou zkušenost s kódovými zámky. Když jsem shromáždil veškeré detailní informace, které byly k dispozici, byl jsem si jistý, že obchod zmáknu. Kameny budu muset dostat na americkou stranu, aby bylo možné je prodat v nějakém velkém městě. Rozhodl jsem se pro San Francisco a naplánoval si, jak se tam dostanu. Irish Annie nepředstavovala nikterak malý problém. Neměl jsem v úmyslu se jí svěřovat nebo jí dávat nějaký podíl z uloupených šperků, pokud bych se jich zmocnil. Naše vztahy byly jen vztahy dvou vyděděnců společnosti, které svedla dohromady náhoda, a naše rozloučení nemohlo pro žádného z nás nic znamenat. Abych rozptýlil veškerá podezření, která by se jí mohla později v hlavě vylíhnout, jsem jí oznámil, že plánují odjet do Carson City v Nevadě na velký zápas mezi Fitzsimmonsem a Corbettem. To mi mělo poskytnout přijatelnou výmluvu, proč po vloupání zmizím. 2 týdny před akcí jsem si koupil starého indiánského poníka, levné sedlo a uzdu z druhé ruky a plánoval dojet přes hraniční čáru, která byla vzdálená 15 mil, ukryt lup a vrátit se dříve, než se na vloupání přijde. Dokonce jsem dojel na americkou stranu, překročil po ledu řeku Columbia, která tvořila hranici, a vybral si místo, kde ukradené věci ukryjí.

Týden před vloupáním jsem si pronajal pokoj s okny do ulice v penzionu naproti klenotnictví a z okna večer co večer sledoval každý pohyb v obchodě. Když nastala noc dne D, v jednu hodinu jsem byl u zadních dveří prodejny a po několika minutách nesmírně pečlivé práce stál v teplé dílně, kde do tmy pořád ještě sálala velká kamna. Uvnitř byly dveře otevřené, aby teplý vzduch mohl proudit do spáčova pokoje a přední místnosti, která byla za ním. Nikde žádná vážná překážka. Spáč dál spal. Dveře sejfu jsem otevřel stejně snadno jako on. Vnitřek sejfu vypadal jako včelí úl. Hlučně tu tikalo 50 natažených hodinek. Ze strachu, že by jejich tikot probudil spáče, až půjdu přes jeho pokoj ven, jsem je zabalil i s krabicí, v níž byly, do svého zimníku. Až na pár zlatých prstenů, všechny drahé kameny a veškeré peníze, které jsem našel v zásuvce na peníze, jsem nic jiného nevzal. Sejf jsem zavřel, vyšel zadními dveřmi zase ven, pečlivě je za sebou zavřel a odešel nikým neviděn. Všechny ty krámy jsem v ohradě, kde jsem měl přivázaného starého poníka, strčil do pytle na zrní. Bylo to klidné zvíře, ale tikot hodinek ho přiváděl téměř k šílenství. Strachem se stavil na zadní, hrabal kopyty a frkal. Nemohl jsem se dostat do sedla a musel jsem ho přivázat ke stromu, kde jsem ho 10 nebo 15 minut nechal poslouchat tikání, aby svůj strach překonal. Nakonec se sklidnil a dovolil mi, abych na něj vysedl a otočil hlavu směrem na jih, k hranici. V malém městě za čárou jsem kameny a hotovost pečlivě ukryl ve skrýši, kterou jsem si předtím připravil. Hodinky jsem však uložil na jiném místě, kde mohli v bezpečí dotikat. V 7 hodin ráno byl můj starý věrný kůň zpátky v ohradě, dobře nakrmený a vyhřebelcovaný, a já byl ve svém pokoji u Irish Annie. Ta za mnou odpoledne přišla se zvláštním vydáním místního plátku. Bylo evidentní, že toto vloupání, jedno z nejjednodušších a nejsnažších, jaké jsem v životě provedl, mi přineslo zdaleka největší

zisk. Diamanty v hodnotě 20 000 dolarů ve velkoobchodních cenách, 50 hodinek, 500 dolarů v hotovosti a balíček zlatých snubních prstenů zhruba nastínili, jaký byl rozsah škody. Okamžitě jsem před ní nad celou tou záležitostí ohrnul nos a řekl, že toho o vloupačkách vím dost na to, aby mi bylo jasné, že se jednalo o fušku, kterou udělal někdo zevnitř, nejspíš sám majitel obchodu, aby napálil své věřitele. Věřila mi a ani v nejmenším mě z toho nepodezřívala. Druhý den noviny vloupání zpochybnily. Bylo těžké uvěřit, že by nějaký příčetný člověk byl schopen takové neopatrnosti, k jaké se klenotník otevřeně přiznal. Přiznal rovněž, že zboží měl v komisi, že kameny nebyly zaplaceny a že pokud je nedostane zpátky, přijde na mizinu a zkrachuje. Město bylo rozděleno v názoru na to, zda se oloupil sám, a šéf policie a jeho náměstci nic nepodnikali. Po neklidném měsíci jsem se rozloučil s Annie a s kanadskou stranou hranice. Nechal jsem hodinky a prsteny, kde byly, vykopal úkryt s drahými kameny a penězi a odjel. O 3 dny později jsem byl v San Francisku, v klidu a bezpečí, aniž by mě kdokoliv podezříval.

Mým prvním krokem bylo uložit kameny do bezpečnostní schránky a klíč ukrýt na vhodném místě. Pak začala nejtěžší část celého podniku. Zbavit se kamenů a proměnit je v peníze. Den co den jsem řešil ty větší z nich a ve svém pokoji je vypřahal z jejich obrub. Peníze jsem si ukládal v bance a poprvé v životě u sebe nosil šekovou knížku. Pro jednou v životě se mi podařilo za některé své krámy získat od zastaváren slušnou cenu. Vzal jsem pokaždé jeden z přesazených prstenů, který byl naprosto bez rizika a nehrozilo, že ho někdo identifikuje, a vstoupil jsem do zastavárny v době oběda, pokaždé, když tam byli i jiní zákazníci. Místo, abych se do zastavárny vplížil, pak prsten vytáhl z kapsy a zeptal se, kolik mi dáte za tohle. Vkráčel jsem dovnitř s jistotou, napřáhl prst s navlečeným prstenem a pravil. Chci dát tento prsten do zástavy za $100 až do výplaty. Jmenuji se tak a tak. Pracuji pro tu a tu firmu. Prohrál jsem na dostizích nějaké peníze, které patřily mému zaměstnavateli a musím je dnes večer mít. Poté mi zastavárník nabídl mnohem víc, než kdyby si myslel, že je získaný nepoctivě. Zatímco jsem se snažil najít nějaký způsob, jak bez rizika prodat i kousky, které jsem nechal v původních obrubách, potkal jsem se náhodou s mladým chlapíkem, s nímž jsem se seznámil na cestě. Usadil se, oženil a vydělával si polozákonným a nejistým způsobem na živobytí hraním hazardních her. Byl dostatečně férový a já se s ním dohodl, že pro mě bude prodávat. V době, kdy došlo k vloupání, pobýval v San Francisku a kdyby ho zatkli, nehrozilo mu nebezpečí, že ho z něj obviní. Zbavil se šperků rychle tak, že je prodal přátelům ve vykřičené čtvrti a malým zastavárnám za cenu, která mě uspokojovala a jemu skýtala dobrý zisk. Mladík byl neposlušný synek z dobré rodiny a nebylo by vůči jeho příbuzným korektní jeho jméno zmiňovat. Budu mu říkat Spoukén, což byla přezdívka, pod kterou byl znám svým druhům. Žil v San Francisku celá léta a byl obeznámen s podsvětím, které jsem já znal jen velmi málo. Většinu svého života jsem strávil na cestě nebo protloukáním se po nějakých zapadákovech a jen na pár měsíců jsem tu a tam zakotvil v nějakém městském slamu. Uvedl mě do elegantních opiových doupat, kde jsme denně pokuřovali, do hospůdek plných uhlazených podvodníků a chytrých kapsářů, do pozlacených kaváren a na další exkluzivní místa vybrané zábavy. Po několika měsících se mi začal tento způsob života zajídat a navrhl jsem Spoukenovi, aby zašel ke kanadské čáře a vyzvedl tam ukryté hodinky a prsteny. Tento výlet mu vyhovoval, protože mu dával příležitost navštívit jeho příbuzné ve městě Spokane ve státě Washington. A mě těšilo, že pojede on, neboť jsem nechtěl riskovat s hodinkami, které byly všechny očíslované a bylo snadné je identifikovat. Dal jsem mu plánek místa, kde se skrýš nacházela, jízdenky a peníze na cestovní náklady a vyslal ho tam s pokynem, aby balíček poslal expresní poštou do sanfranciské kanceláře zásilkové služby. Řekl jsem mu, ať uvede jako hodnotu zásilky $25 a pracovníkovi zásilkové služby namluví, že obsahuje vzorky rudy.

Prožil jsem pár týdnů v úzkostech. On se ale včas objevil s dobrou zprávou, že ty krámy bez problémů našel a expedoval přesně tak, jak slíbil. Druhý den si je šel do kanceláře zásilkové služby vyzvednout, ale balíček nedorazil. Nechtěli jsme dělat příliš mnoho povyku kvůli balíčku v hodnotě 25 dolarů a tak jsme pár dní počkali, než pro něj šel spoken znovu. Ze své pozorovatelny na protější straně ulice jsem viděl, jak se na něj, když mluvil s úředníkem, vrhli dva muži a bylo mi jasné, že byl zatčen. Byl jsem si poměrně jistý, že mě bude chránit, pokud budu chránit já jeho. Rozhodl jsem se zůstat a nechat se zašít a vyřídit tu záležitost, dokud mám na boj peníze. Vzal jsem si $1000 ve 100 dolarovkách a ukryl je v různých částech svého oblečení. Cítil jsem se naprosto v bezpečí a klidně vymetal lokály a čekal, kdy přijde úder. Dostavil se rychle a k mému překvapení mě strčili do cely, kde seděl spoukén. Oba nás zaregistrovali do malé knihy, což znamenalo zákaz styku s vnějším světem, ale slíbil jsem spolehlivému vězni dolar, pokud bude informovat jistého advokáta. Byl to v té době jeden z předních trestních právníků a druhý den ráno nás oba vytáhl k sobě ven, aby si s námi promluvili. Dal jsem mu slušnou zálohu a požádal ho, aby zjistil, z čeho jsme obviněni a kvůli čemu nás zde drží. 3 dny, co byl ve vazbě, se spoukén směl vyspat sotva hodinu. Policisté a detektivové se střídali, vyslýchali ho a snažili se ho unavit do té míry, aby vyměkl. Teď vystartovali na mě, hrozili mi, vztekali se, přemlouvali, mámili a slibovali. Neřekl jsem nic, kromě toho, že jsem nevinen.

Náš advokát měl dost vlivu na to, aby zařídil, že nám jídlo nosili zvenku. Koupili jsme si od hlavního spolehlivého nové čisté přikrývky a spoustu opia, které jsme jedli. Směla nás navštěvovat Spoukénova žena. Nic nevěděla a nemohla nám ublížit. Dbal jsem na to, aby o ní bylo postaráno, i k tomu sloužilo $1000, které jsem si sebou přinesl. Advokát přinesl kopii svědecké výpovědi poskytnuté porotě, z níž jsem se dozvěděl, co způsobilo naše zatčení. Spoukénova vášeň pro hazardní hry. Když vyzvedl hodinky a prsteny v malém městečku na severu, zkusil, zda nebude mít štěstí ve hře Faro a prohrál své peníze na cestovní výdaje. To jej přinutilo otevřít balíček a prodat pár hodinek nějakému gamblerovi, aby měl dost peněz na koupi zpáteční jízdenky. Následujícího dne je gambler vzal do města, kde jsem je ukradl, které bylo 15 mil od čáry, a pokusil se je dát do zástavy. Byl zatčen a vyzvonil, kde k ním přišel. Za hodinu se policie dozvěděla o balíčku se vzorkem rudy, které Spoukén poslal zásilkovou službou. Ten byl zachycen na cestě do San Franciska. Na zloděje byla vypsána velká odměna a kanadská železniční policie ji chtěla získat, takže se rozhodla ho dopadnout. Spoukén se kál, ale bylo příliš pozdě. Nic se mu nevyčítal. Jeho manželka mu byla věrná a oddaná a navštěvovala nás denně ve vězení a nosila nám noviny a drobné pochoutky. Jednou večer, když jsme kláboseli na lavičce v návštěvní místnosti, přišel policista a odvedl ho vedle. Kolem postávalo několik policistů a zdálo se, že se zde chystá cosi teatrálního, co jsem nechápal. Z ničeho nic, zatímco jsem seděl na lavici a rozmlouval s paní Spoukénovou, se prudce odhrnula plenta na druhé straně místnosti a spoza ní vyběhla Irish Annie. Začala mě zahrnovat nadávkami a sápala se po manželce mého přítele. Rozzuřená Annie se tam zjevila jako blesk z čistého nebe. Bylo mi okamžitě jasné, že ji proti mě poštvali. Snažil jsem se s ní promluvit, ona ale nechtěla nic slyšet a policajti stáli mezi námi a tlačili mě od ní pryč, aby nabyla dojmu, že se jí snažím uškrtit. Annie, chrlící ze sebe výhrušky, byla odvedena pryč. Spoukénova manželka šla domů a my se vrátili zpátky do cely, kde jsme se snažili přijít na to, co měla tahle neočekávaná chytračina znamenat. Viděl jsem, že policie hraje mou hru lépe než já. Začali intrikařit s Irish Annie. Bylo mi jasné, že jí nakukali, že jsem se na ní vykašlal kvůli jiné ženě a Spoukéna odvedli pryč, abych zůstal s jeho ženou o samotě, zatímco Annie nás sledovala spoza plenty. Skoro jsem slyšel, jak jí říkají: tak vidíte, tohle je žena, kvůli které vás opustil. To je ta žena, kterou ověsil svými diamanty a na kterou vynakládá své peníze. Kde jí sehnali nám záhodou, je to slušná žena. Je do něho blázen a je přesvědčena, že je nevinen. A tehdy se Annie, až příliš ochotná uvěřit, že se z ní stala odkopnutá žena, proměnila v udavačku a dala průchod svému hněvu.

Advokát dával najevo obavy. Žalující strana se dožadovala zrychleného soudního řízení. Kanadské úřady vynaložily bezmála 10 000 dolarů na advokátní firmu, na přepravu svědků, placení hotelů a dalších nákladů a na soukromé detektivy najaté, aby špehovali místní policii. Přesto se žádné diamanty neobjevily. Spoukénovi byla nabídnuta práce u detektivní agentury Pinkerton, pokud by na mě donášel. Mně zase slibovali svobodu, kdybych jim dal kameny. My však nadále prohlašovali, že jsme nevinní a vůbec k ničemu se nevyjadřovali. Týden před datem přelíčení dostal náš advokát ve své pracovně infarkt a zemřel v sedě na židli. Museli jsme si sehnat nového právníka a zaplatit další tučný honorář. Irish Annie před soudem bez jakýchkoliv cirátů přísahala, že jsem jí o vloupání pověděl ještě v době, kdy jsem ho plánoval, že jsem jí nabídl část kamenů, až je budu mít, a že se bála si je vzít, protože byly kradené. Dodala také, že by bývala vyrozuměla policii už tehdy, ale bála se, že bych ji zabil nebo nechal zabít. Prohlásila, že je ráda, že se mě může zbavit a doufá, že budu odsouzen na doživotí, abych se nemohl dostat ven a zavraždit ji. Porota vynesla verdikt: vinen v plném rozsahu. Před přelíčením se Spoukénem jsem udělal čestné prohlášení, že byl v celé záležitosti nevinným nástrojem. Propustili ho. Trápil se kvůli své lehkomyslnosti, která vedla k mému zatčení, až z toho onemocněl a během několika měsíců podlehl tuberkulóze. Jeho oddaná manželka se nakazila, když ho ošetřovala, a dlouho předtím, než jsem se dostal na svobodu, zemřela i ona. Soud se mnou pokračoval, byl jsem odsouzen k 8 letům ve Folsomské věznici.

Pro dnešek Tomáš Drápela dočetl a přestal, jak se říká v tom nejlepším, 10 rozhlasových půlhodin divokého osudu Jacka Blacka v jeho románu s titulem Nemáte šanci připravila do četby s hvězdičkou Petra Hinčíková. Překlad Tomáš Míka, režie Jakub Doubrava. Další 9. část si poslechněte zítra hodinu před půlnocí na Vltavě. Odvysílané kapitoly najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Mimochodem najdete tam také osudy básníka a cimrmanologa Miloně Čepelky, který včera oslavil 90. narozeniny, nebo novelu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. V tomto případě čte Ladislav Mrkvička.

osudy. Spoluzakladatelka klinické imunologie u nás, Jiřina Bartuňková, lékařka, vědkyně i pedagožka, se tento týden svěřuje se svým osudem v 5,5 hodinách, které připravila za technické spolupráce Tomáše Kselhofra Lenka Kopecká. Čtvrtá část.

Několik let po mém nástupu do Motola, konkrétně v roce 1998, jsem dostala nabídku stáže v Montrealu na oddělení imunologie, které tehdy vedl pan profesor Emil Skamene, což byl starší kolega, který emigroval v roce 68. A to musím ještě odbočit, že v těch 90. letech se řada těch emigrantů ozývala nám tady v Čechách a umožňovali nám nejrůznější stáže, podpory a podobně. Takže mimo jiné pan profesor Skamene zval na své pracoviště spoustu lidí z Čech a já jsem byla mezi nimi, takže jsem tam přednášela na té univerzitě během asi cyklu 14-denního, kdy měli studenti výuku imunologie. A potom v následujícím roce mi pan profesor nabídl, jestli se nechci zúčastnit konkurzu na vedoucího toho montrealského pracoviště, protože sám odcházel do důchodu a ještě tam měl nějaké činnosti v budování nové nemocnice. Tak jsem si říkala, že to je velká výzva a jela jsem tam na ten konkurs, který spočíval ne v tom, že bych někde před nějakou komisí něco říkala, ale jsem během 14 dnů obešla různé děkany, ředitele nemocnic, ty pracovníky toho oddělení a takhle vlastně tam pozval pan profesor několik těch uchazečů a oni potom vyhodnotili, kterého si tedy vyberou. No tak dopadlo to tak, že mě naštěstí nevybrali, protože by to bylo asi dost velké rozhodování opustit tedy po několika letech budování toho ústavu Praze pracoviště a odjet někam do Kanady, takže se to vlastně vyřešilo za mě, že jsem nemusela teda tohleto řešit. Myslím, že to neodůvodnili, buď jsem byla ještě moc mladá, protože mi bylo 39 nebo 40 nebo kolik v té době a jednak o tu práci mělo zájem i několik jakoby místních uchazečů a myslím, že nakonec dali přednost teda těm místním uchazečům. Já myslím, že ty genderové rozdíly moc ve vědě nejsou. Máme celou řadu nositelek Nobelových cen a celou řadu výzkumnic, které dělají velmi dobrou práci. Možná v těch západních zemích měli mnohem těžší, protože tam mateřská 3 roky neexistuje. Takže myslím si, že to je kolikrát na úkor teda té rodiny, ale myslím si, že nějaká velká diskriminace genderová tam neexistuje a nakonec u nás v té vědě si myslím, že také tolik ne. Já jsem se stala přednostkou ve svých 37 letech a jsem byla jednou z nejmladších profesorek. Profesuru jsem dostala, když mi bylo 43 let a v medicíně to bylo, myslím, jedna z nejmladších profesorek medicíny na Univerzitě Karlově. Takže jsem měla pocit, že moje kariéra jako nemá kam už moc stoupat, protože jsem relativně brzy dosáhla postu, na které se dřív čekalo až do důchodu. Ale přišlo to tak nějak samo. Myslím si, že to bylo jednak výběrem toho oboru, který tenkrát nebyl tak atraktivní, tak obsazovaný. Něco jiného je být chirurgem, nebo myslím, že i ta genderová záležitost hraje roli, protože přece jenom chirurgie je obor, kde musí sloužit, operovat v noci, když je potřeba a podobně. Takže ta imunologie v tomhletom není tak genderově vyhraněná a myslím si, že je tak nejméně polovina žen.

Léta 2000 byla poznamenána tím, že se nám otevřel svět. Ze zahraničí začaly vznikat různé evropské projekty. Evropská unie vypisovala i na podporu právě těch postsocialistických zemí různé projekty, takže naši kolegové z té západní části nás rádi přizvali do různých projektů, protože tím dostali větší šanci, že ten projekt nakonec dostanou. A myslím si, že jsme z toho profitovali nakonec všichni. Takže tímto způsobem jsme participovali na projektu, který byl v rámci 7. rámcového programu Evropské unie, jmenovalo se to Alostem. My jsme se tam přidali právě tím projektem imunoterapie dendritickými buňkami, protože celý ten projekt byl vlastně zaměřen na buněčné imunoterapie. A to nám umožnilo jednak poznat, co, kdo a jak dělá. Jednak jsme se scházeli na různých mítincích, což znamenalo také i poznání, řekněme, i těch zemí. Do té doby nedalo moc cestovat. Znamenalo to finanční podporu i našich mladších kolegů, kteří pak mohli vyjet na stáž do zemí, kde právě byli ty účastníci tohoto projektu. Takže myslím si, že to byla moc hezká léta, kdy jsme byli právě navázáni na tyhle ty evropské projekty. Takže to byl jeden takový projekt těch buněčných terapiích a pak ještě i ten jeden můj projekt, co jsem ještě začínala na Karlově náměstí, to znamená ty protilátky proti těm neutrofilům a vaskulitidy, tak kde jsme měli také celou řadu spoluprací a i didakticky jsme, myslím, přispěli k tomu, že mezi lékaři se začalo o těchto nemocech mluvit a vešli více do povědomí, takže dneska už je to taková běžná součást diagnostického procesu a myslím, že jsme k tomu také přispěli. Poznání práce kolegů v zahraničí bylo vlastně přínosné z několika hledisek. Jednak jsme se i něco naučili, ale na druhou stranu jsme zjistili, že to neděláme úplně špatně, což je také dobré poznání, že jsme se propracovali nakonec vlastními silami k něčemu, co na tom západě třeba už bylo běžnější, takže i od nás se pak třeba kolegové něco přiučili a vzájemně jsme si netajili nějaké naše poznatky a naopak jsme se vzájemně obohacovali. Myslím si, že ta práce v zahraničí není o nic jiná než u nás. Navázali jsme mnoho přátelství a právě to vedlo i k tomu, že jsme si potom vyměňovali naše mladší kolegy, kteří tam jezdili na stáže, nebo naopak i k nám do Prahy jezdili na stáže, takže těch přátelství bylo napříč Evropou mnoho a mě konkrétně to umožňovaly i moje jazykové znalosti, takže jsem měla spoustu přátel v Itálii, Francii a angličtina nás samozřejmě spojovala i se všemi ostatními. V některých případech jsme měli přátelé i na takové té osobní bázi, nepromarnili, řekněme, jenom nějakou turistikou, tak to bylo spojeno třeba s nějakou přednáškou. A takovýchhle výměnných akcí jsme pořádali opravdu, opravdu hodně. V roce 2024 jsem byla pověřena organizací takového menšího sympózia zaměřeného na vývoj protinádorových vakcín. Bylo to, myslím, 25. setkání těchto odborníků a poprvé se konalo v Praze. Uspořádali jsme ho v Karolínu ve Vlasteneckém sále a musím říct, že mělo velmi dobrý mezinárodní ohlas, protože se ho účastnili evropští i vlastně zámořští vědci z tohoto oboru. Uvedu příklad, celá řada účastníků těch evropských projektů, s kterými jsem se seznámila, byla také součástí organizace vývojářů protinádorových vakcín a každý rok se konala konference na toto téma. Pokaždé byl pověřen tou organizací někdo z jiného státu a v roce 2024 mě kolegové pověřili právě organizací tohoto setkání v Praze. Uspořádali jsme to v Karolínu ve Vlasteneckém sále a sjeli se tam řečníci jak z Evropy, tak i ze zámoří. Mělo to velký, velký ohlas odborný.
už většina těch mých kolegů jsou dneska v důchodu, ale pořád si třeba píšeme aspoň k Vánocům nebo k nějakým příležitostem nebo společně i organizujeme některé meetingy. No a my jsme se s Aničkou Šedivou, která právě měla zase i ty styky do Ameriky díky své stáži, tak jsme se snažili rozšířit to naše pole spolupráce i směrem do Ameriky, takže jsme požádali, abychom se mohli stát centrem excelence Americké asociace společností klinických imunologií a tento statut nám byl udělen také, myslím, že už je to tak 20 let a jezdili jsme pak na kongresy pořádané touto organizací do San Franciska nebo do Bostonu a zase to mělo i velký takovej pedagogický přínos, protože každý rok jsme měli možnost vyslat dva studenty na kurzy nebo i na ty kongresy a s příspěvkem právě této organizace, takže prakticky všichni naši lékaři i všichni spolupracovníci absolvovali stáž v Americe díky naší participaci tady v tomto centru.

Měla jsem možnost navštívit Ameriku několikrát. Pro krátkodobé pobyty se mi Amerika líbí, ale že bych tam chtěla bydlet, tak to bych asi nechtěla. Na mě je to přece jenom velké. Já jsem víc takový středoevropský člověk, ale ty poznatky z těch cest byly opravdu hezké a já jsem se snažila pak i brát sebou dcery a tím vlastně se i ty holky jako trošku otrkaly v té cizině a dneska se pohybují zcela suverénně. Myslím si, že ty naše společné cesty, že to byl utužení těch vztahů v rámci rodiny. V rámci cest do Ameriky jsem navštívila New York, Boston, to znamená to východní pobřeží, ale i západní pobřeží, San Francisco, San Antonio. Obvykle, když už člověk jede tak dlouhou cestu, tak to nelimituje jenom na ty vědecké aktivity, ale o pár dní jsme si ty pobyty prodloužili a měli jsme možnost navštívit některé ty americké parky a Grand Canyon a Death Valley. Musím říct, že ta příroda je tam krásná, ale třeba v San Francisku taky krásné město, ale už tam bylo třeba spousta bezdomovců. Takže i ta stinná stránka té americké společnosti tam byla vidět. Ale samozřejmě ta věda se tam dělá na úplně zase jiné úrovni a tu už já jsem osobně tolik nepoznala, protože jsem tam nepracovala, ale ty moji mladší kolegové tam měli možnost pracovat a tam, když jste v laboratoři, tak jste tam od rána do večera a na nějaký osobní život už tam moc nezbývá času. Je to víc drill, tam samozřejmě spousta zahraničních pracovníků, především Číňanů, Indů, kteří odvádějí takovou tu laborantskou mravenčí práci a rozhodně to není jednoduchý život. Výzkumná práce v Americe je opravdu řehole. Sice finanční prostředky jsou mnohonásobně větší, také, ale i když jsou ty prostředky velké, tak nejsou zajištěné na pořád. Je to od grantu ke grantu, od podpory k podpoře, takže kolikrát i někteří naši studenti se pak uchytili v Americe, ale nebylo to také jednoduché, protože museli pořád i měnit témata, protože třeba došel jeden grant, tak pak se dali k jiné skupině, která dělala třeba něco vlastně diametrálně jiného z toho výzkumného hlediska. Ani ta finanční podpora není něco, co by bylo zajištěné na pořád. No určitě ta věda v Americe je internacionální a tím pádem jde také rychleji dopředu, jednak těmi finančními možnostmi, jednak tou pracovní silou, kterou tam přispívají právě Indové, Číňani a je tam také mnohem větší taková ta kompetice mezi těmi jednotlivými výzkumnými týmy, takže co mi třeba říkali kolegové, tak se dlouho tají výsledky, aby to náhodou někdo neokoukal z vedlejší laboratoře nebo někde jinde a aby měli to prvenství v nějakém časopise, případně v nějakých patentech a podobně, takže tam ta konkurence a ta rivalita je opravdu velká. U nás ta soutěživost v těch výzkumných týmech samozřejmě také je, ale řekla bych, že asi ne tak veliká jako v té Americe. A hlavně řekněme v těch klinických oborech, tak tam máme jednotný cíl se starat o ty pacienty a tam už ta rivalita, bych řekla, že není téměř žádná.

Takže vždycky jsem se spíš tak snažila, aby něco za mnou zůstalo. Po skončení mého proděkanského období jsem kandidovala i na děkanku, což bylo někdy v roce 2007-2008. A to jsem teda tenkrát nevyhrála, nicméně jsem z toho rozhodně nebyla smutná, protože se mi zase pak otevřely jiné možnosti, které třeba ještě zmíním dál. Já jsem nikdy neměla nějaké cíle dosáhnout nějakých vrcholů funkcí. Já jsem se spíš snažila něco vybudovat. A to si myslím, že se mi celkem podařilo, protože ten ústav funguje. No, jestli mám nějakou vlastnost pozitivní, tak bych řekla, že nemarním čas. Většinou mám takovou jakoby dobrou organizaci práce a už jsem to možná zmínila někdy na začátku, když jsem chodila do školy, jak jsem dávala pozor, abych se nemusela učit doma. Stejně tak v té práci jsem se vždycky snažila užít maximum toho, co můžu delegovat na někoho, co nemusím dělat sama. Takže je to spíš taková ta organizace práce. Jednou, abych to teda trošku odlehčila nějakou historkou, chodili jsme na MBA kurzy, které nám zorganizoval pan ředitel Ludvík pro vedoucí pracovníky, ale nám v té době bylo už 45-50 většině přednostů. A nějaký mladý učitel z ekonomické fakulty nás učil předmět, který se jmenoval time management. A my jsme se tam s kolegyní Prauzovou, přednostkou onkologie, která také vybudovala v Motole pracoviště téměř z nuly, tak jsme se tam nějak bavili a rušili jsme trošku. A on říkal, a vás to kolegyně nezajímá? A já jsem mu říkala, víte, pane inženýre, já jsem se stala v 37 přednostkou ústavu, ve 42 profesorkou imunologie, mám dvě děti a umím upíct si buchty. Tak já myslím, že o time managementu toho vím docela dost. Funkce vedoucího je někdy samozřejmě nevděčná. Dokonce si vzpomínám poprvé, když mi jedna z našich zaměstnankyň dala výpověď, že jsem se rozbrečela, protože mi to přišlo jako moje selhání, že se jí tam nelíbí. A pak jsem si postupem času uvědomila, že prostě se nemůžu zavděčit všem a že si to musím dělat podle sebe a prostě když se to někomu nebude líbit, tak prostě se rozloučíme. Takže pak už jsem nebrečela, když mi někdo dal výpověď. Člověk ve vedoucí funkci se musí chovat přirozeně, protože pokud nemá přirozenou autoritu, tak si ji nevydobyde tím, že bude stát u dveří a koukat, jestli někdo přijde 5 minut později nebo 5 minut dřív. A ono zvlášť v té intelektuální činnosti je těžký posoudit, jestli ten pracuje víc nebo míň. Takže já jsem nastolila na našem pracovišti takový vlastně relativně volný režim v tom, že mě nezajímalo, jestli někdo je v práci, protože někdo tam může být a nic neudělat a někdo doma napíše článek za hodinu a má to hotové. Tak samozřejmě taková ta činnost jako třeba laborante, kdy musí být opravdu u těch strojů nebo u těch analýz té krve, tak to je něco jiného. Ale ty vysokoškoláci, těm jsme si vždycky jednou za rok sedli a dali jsme si takový plán na rok. Dokonči PhD, udělej atestaci, napiš článek a podobně. A jestli to někdo udělá za den nebo za měsíc, tak to je opravdu velmi individuální a někdy to opravdu taková ta pracovitost nemusí být tak plodná, jako to, že někdo to napíše za chvíli a pak si třeba dá nohy na stůl a dá si kafe. Já jsem naštěstí na pracovišti moc konfliktů neměla, ale v rámci proděkanství jsme řešili celou řadu konfliktů, které se bohužel nevyhýbají ani akademickým pracovníkům. Vzpomínám si, že na jednom oddělení, jednom velkém pracovišti se nesnášela primářka s přednostkou a nakonec to skončilo rozdělením tohoto oddělení na dvě pracoviště. A tím víc jsem si vážila toho, že my jsme byli dvě s paní profesorkou Šedivou na pracovišti a jako přednostka, ona jako primářka a bez jediného konfliktu jsme spolu vydrželi 30 let.

přece jenom jak člověk stárne, tak už nemá tolik energie, takže už v poslední době jsem schopná nedělat nic, třeba si sednout chvilku ke kávě, nebo, ale to vlastně je také činnost, když hlídám malou vnučku, tak už se nesnažím u toho dělat něco jiného, ale věnuju se na 100% jí a pozoruju ji, jak dělá první krůčky. A také mi víc teď zbývá času i na čtení a kromě tedy těch odborných textů, které stále ráda čtu, tak jsem v poslední době přečetla spoustu i beletrie, už ne ty klasiky, ty už já jsem přečetla někde na gymnáziu, jsem přečetla celého Jiráska a Aragona a celou tu francouzskou klasiku, ale teď spíš mám radši takové buď životopisné romány, nebo ze současnosti, anebo přece jenom i ty detektivky. V poslední době jsem četla i české autory, mám ráda Morštajnovou, Tučkovou, Urbana, třeba ta Praga Piccola, tak to se odehrává v Libni, kde já jsem vyrůstala, takže to se mi moc líbilo. Pak čtu detektivky, naposled jsem četla ty tlusté detektivky od Rowlingové, která je autorkou Harryho Pottera, píše pod pseudonymem John Galbraith o kormoránu Strajkovi, tak to se mi také líbí, tyhle ty dlouhé detektivky s velmi sofistikovanými zápletkami. Pak čtu detektivky, které se odehrávají v Bretanii a tam zase se mi líbí popis těch reálií. Komisař Dupin je taková hlavní postava. Člověk má vyloženě chuť se zase do té Bretaně jet podívat, když to čte. A pak, abych zase měla takový ten pocit, že jenom nečtu nějaké odlehčené žánry, tak je třeba čtu i v originále, takže ve francouzštině nějaké detektivky. Takže té četbě věnuju v poslední době víc času a ani to vlastně nepovažuju za ztrátu času. Občas chodím do institutu francouzského na nějaké francouzské filmy, takže za poslední rok jsem také viděla asi 2 nebo 3 filmy, takže i tu kinematografii sleduju, ale zase ne tak úplně, že bych chodila do kina spíš jen tak příležitostně a většinou si počkám, až ten příslušný film dávají v televizi. A abych volný čas netrávila jenom čtením knih, tak do určité míry sportuju, dá-li se golf nazvat sportem. Mám ráda ty procházky po zelených hřištích, zvlášť když je třeba brzo ráno, jsou ještě na těch greenech kapičky rosy, tak to je taková krásná scenérie. A navíc máme velmi takovou hezkou partu golfistek s mojí trenérkou Renatou a jezdíme i do zahraničí. Vždycky na podzim si prodloužíme léto pod bytem ve Španělsku v listopadu, kde se dá hrát na krásných golfových hřištích. Nebo jezdíme do Rakouska, na Sicílii a tak. Takže to je zase taková trošku fyzická námaha, aby člověk nezůstal jenom zlenivělý při válení se u knih. Snažím se i cvičit, zase mám takovou osobní trenérku, s kterou cvičím něco na způsob stretchingu a nebo na bosu cvičíme a tak. A na tom vidím, jak člověk sám se nedonutí cvičit. Já kdybych neměla tu trenérku, tak udělám 2 cviky a mám pocit, že už nemůžu. A s ní tu hodinu jsem schopná cvičit a vždycky, když mám pocit, že už nemůžu, tak ona řekne, tak ještě 4x. No a já to 4x udělám a tak je vidět, že člověk prostě potřebuje nějakého toho kouče a ten bič nad sebou, takže se snažím se trošku udržovat v kondici a nejenom tedy tím cvičením, ale myslím si, že i práce na zahradě se dají počítat do činnosti, tam se člověk těch dřepů udělá spoustu a plazí se po kolenou, když někde pleje pod strom, a tak. Takže si myslím, že toho pohybu nakonec mám docela dost. Když se mě pacienti ptají, co mají udělat pro svoji imunitu, tak pohyb, dobrá strava a psychická pohoda jsou ty 3 nejzákladnější věci, které pokud má člověk jinak zdravý ten imunitní systém, tak to jsou ty základní věci, které nám pomáhají udržovat zdraví, ale nejenom toho imunitního systému, ale samozřejmě i kardiovaskulárního a pohybového ústrojí. Takže pohyb, strava a psychika.
Vrcholový sport my imunologové považujeme za velmi nezdravý, protože je to vypětí, je to stres, je to až nefyziologická námaha. Takže také nám dost často pak ti vrcholoví sportovci chodí po ukončení své kariéry s nejrůznějšími stesky. Takže všechny ty extrémy nejsou pro ten imunitní systém dobrý.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u poslechu stanice D-dur. Následujícím čtyřhodinovým hudebním blokem vás bude provázet a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Těšit se můžete například na hudbu Josefa Myslivečka, Georga Muffata nebo George Gershwina. Začneme ale ve světě opery 18. století a dvěma ukázkami z díla Antonia Salieriho. Budou to dvě árie z hrdinsko-komické opery o dvou dějstvích Kublaj, velký chán tatarský. Salieri ji složil v roce 1788 na libreto Giovanniho Battisti Castiho jako parodii na dvůr ruského cara Petra Velikého. Kvůli tomu ji také císař Josef II. Zakázal uvádět, neboť Rusko bylo tehdy významným spojencem Rakouska-Uherska. Dvě árie princezny Alzimy zaspívá sopranistka Diana Damrau za doprovodu souboru Le Cercle de l'Harmonie. Dirigentem je Jeremy Rohrer.

0: Sopranistka Diana Damrau přednesla dvě árie Královny noci z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel orchestr Le Cercle de l'Harmonie s dirigentem Jeremy Rohrerem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách dostane na naší stanici prostor zajímavé dílo českého kontrabasisty, dirigenta a skladatele 20. století, Františka Hertla. Hertl zanechal významnou stopu například jako první kontrabasista České filharmonie za Talichovy éry, jako člen Českého noneta nebo dirigent brněnského rozhlasového orchestru. Ze skladatelského díla Františka Hertla nyní zazní koncert pro kontrabas z roku 1957. Ve verzi s doprovodem klavíru nám skladbu neoromantického stylu představí kontrabasista Robert Vizváry a klavírista Ivan Koska. Nahrávka vznikla v roce 2022.

0: Dozněl koncert pro kontrabas a klavír od Františka Hertla. Hráli Robert Vyzváry a Ivan Koska.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli vás zvu k poslechu jednoho z oratorií Josefa Myslivečka, významného českého skladatele doby raného klasicismu, který prožil část života v Itálii. Připravena je nahrávka oratoria Adam a Eva na italské libretto Giovanni Granelliho. Premiéra Myslivečkova zhudebnění příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje se konala v roce 1771 ve Florencii. Oratorium mělo úspěch a také Mozart ho označil za dílo plné ohně, ducha a života. Na nahrávce vydané v roce 2019 se představí jako Adam tenorista Valerio Contaldo, jako Eva mezzosopranistka Luciana Mancini, jako anděl spravedlnosti sopranistka Roberta Mameli a jako anděl milosrdenství sopranistka Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídí Peter van Heygen.